0: opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žijí se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
5: Veselý a chutný den vám přeje z rozhlasové kuchyně Patrik Rozehnal. Už dobře víte, že letos máme jubilejní rok našeho pořadu. 10 let ho vysíláme a proto s vámi taky hledáme recept desetiletí. Možná se jim stane jeden z desertů, který se v roce 2020 umístil na druhém místě. Šlo o čokoládový korpus s marmeládou a poctivou vrstvou šlehačky zasypané strouhanou čokoládou. Jsem zvědav, jak ho dnes po svém předělá cukrář Vojtěch Vrtiška. Kromě toho si povíme, jak se vaří na plynu, jak jíst kultivovaně špagety a dozvíte se, jaký vztah má k zástěrám herečka Martina Hudečková. No a bude i soutěž. Tak hezký poslech.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Posloucháte Pochoutkový rok a my se teď přesouváme za dalším účastníkem té speciální narozeninové fáze a to je cukrář Vojta Vrtěška. Opět jsme v kuchyni ve speciálním, řekněme skoro studiu, tady vznikají i ta instagramová videa u Vojty Vrtěšky. Je to tak, říkám to dobře?
1: Je to tak, teď tu vzniknou instagramová videa pro nás.
0: Budeme dělat recept, který kdysi byl na druhém místě v roce 2020 v naší soutěži. Tam ho vynesla tedy svým obdivem porota, která mu to druhé místo udělala a byla to Bohdana Rosenbergová z Přemyslovic, která dělala...
1: Mouřenín v košili to byl. Já byl velice nostalgický, když jsem dostal ten recept, protože u nás se dělal podobný, takový řez. Babička zkomolila jeho jméno a říkala se mi pišišmout, takže u nás to byl pišišmout.
0: Tak ode dneška je to pišišmout, vážení. Paní Bohdana dělala mouřenína, my budeme dělat pišišmouda.
1: Uděláme takovou fusion.
0: Takže ty to trochu znáš teda?
1: Já to trochu znám. U nás se dělal malinko jinak, takže jsem to tak jako přesně zkombinoval a ještě přidal něco svého a uvidíme, co nám z toho vznikne vlastně.
0: Upravoval jsi v čem? Množství surovin nebo si přidával?
1: Ten klasický recept bylo těsto s jablky a kakaem, pak tam byla tuší meruňková marmeláda a nahoře šlehačka a čokoláda. Tu podstatu já jsem zachoval, akorát jsem vyměnil marmeládu za ovocný gel, takže tam budeme mít gel z červeného ovoce, budeme tam mít trošku víc natuženou smetanu, aby byla pevnější, stabilnější, takže takový krém šantily a nahoře budeme mít ovoce. Ale jinak ta podstata je zachována, i ten základní recept, to zase ano.
0: Prosím tě, jak zachováno, co je zachováno? Ty jsi všechno změnil, místo marmelády je gel, nahoře je u mě krém šantily místo šlehačky.
1: Já dám do kraju pucíky z toho krému.
0: Pucíky to jsou jako kopečky z cukrářského sáčku zdobné.
1: Jak se tomu vlastně říká hezky? Slyšel jsem rozetky, ale to mi přijde v okamžiku, kdy se tam jako dělá fakt takový ten jako šneček. A doteď vlastně nevím, jak košer nazvat pucík z krému.
0: Já bych to nabobkoval, já bych použil pucík asi, no, nevím, no.
1: U nás se vždycky říkalo pucík, ale jako taky na mě často lidi na kurzech koukají, jakože, cože, nevím, jak to vlastně košer nazvat.
0: To jsou několikrát... To jsou takové slzy, bych tam dal, nevím, pucíky. No to protože u vás akorát v Jižních Čechách víte, co jsou pucíky, ale...
1: Přesně, pišišmout a pucíky a jdeme.
0: Tak. Všechno odspěl. A Patrik tady je taky.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Konečně se začíná s prací. Budeme dělat recept, který kdysi byl na druhém místě v roce 2020 v naší soutěži. Tam ho vynesla tedy porota, která mu to druhé místo udělila, a byla to Bohdana Rosenbergová z Přemyslovic, která dělala...
2: Mouřenin v košili to byl.
1: Tak jo, tak co si máme připravit? Kolik čeho? Povídej.
2: Dobře. Budeme potřebovat 150 gramů vajec, takže takový 3 vajíčka. 150 gramů cukru krupice, zhruba 2 gramy soli, takže taková větší špetka, 80 gramů hladké mouky, 20 gramů kaka a 2 strouhaná jablka.
1: To je na piškot. Na ten ovocný gel?
2: Ovocný gel je strašně jednoduchý. Tam máme 400 gramů nějakého bobulovitého červeného ovoce, takže maliny, rybíz, jahody a tak dál. Pak tam máme 50 gramů cukru krupice a 5 gramů agaru. A pak máme krém. 250 gramů smetany ke šlehání, prostě jedna krabička, 20 gramů cukru moučka, dáme tam vanilku, zhruba jeden lusk, a dáme tam 100 gramů mascarpone, aby to bylo stabilnější. Kdo nechce, může dát plátek želatiny, vychladit, vyšlehat, ta cesta je stejná.
1: Tak se do toho pustíme.
0: Pochoutkový rok.
2: Začneme piškotem, aby nám vychlad, pak se vrhneme na gel a úplně nakonec uděláme krém a zkompletujeme.
1: Piškot, čím se začíná?
2: Rozbijeme si naše 3 vajíčka. K ním si nasypeme cukr krupice a půjdeme šlehat. Vezmeme si balónovou metlu do robota na nejvyšší otáčky a pak 10-15 minut, ať se nám to šlehá. Až krásně ty vejce nabídou na objemu a bude to hezká, pevná pěna světla.
1: Skončilo nám teda šlehání. Jatka, ty to struháš? Najemno.
2: Protože jsem si to už zkoušel a nastrouhal jsem to nahrubo, pak se ten korpus špatně prokrajoval.
1: Nastrouhaná jablka, kakao, mouka a trochu soli.
2: Jo, a všechno to teď hodíme do našeho kotlíku. Všechno najednou, zase. Snažíme se to co nejrychleji zamíchat, ať tam máme úplně všechno najednou, ať to nemícháme na několikrát, protože bychom přišli o objem. Já to míchám v ruce, míchám to balonovou metlou z toho robotu. Je to z toho důvodu, že ta balonová metla je řídká, takže nám nevyžene tolik vzduchu, jako kdyby jsme to míchali klasickou metlou. Jo, takže hezká světlá pěna, za kterou nám zůstává lajna toho krému ještě, nebo té pěny.
1: A takhle to nalijeme do nějaké formy?
2: Já si vždycky vezmu ráfek, takže jenom tu obruč, tu si obalím alobalem, naleju si tam to těsto a dám péct. Péct budeme na 170 stupňů, režim horkovzduch, na suchou špejli, takže dejme tomu nějakých 25-30 minut.
1: My toho času využijeme na přípravu ovocného gelu, takže potřebujeme sporák, nějaký rendlík.
2: To můžete uvařit v podstatě v čemkoliv, ten gel je strašně jednoduchý. Jo, vy si vždycky vezmete nějaký ovoce nebo ovocný pyré v poměru 100 gramů nějaké šťávy, ovocného pyré nebo té kávy, a na 100 gramů dáváte 1 gram agaru. Tím to zahušťujete. Já si vezmu ovoce, to si hodím do toho rendlíku, smíchám si agar

0: cukrem, aby mi nevytvořil hrudky.
1: Cukru je kolik tady v tom poměru?
0: Tady to záleží na vás podle toho, jak moc máte kyselý ovoce nebo tu druhou složku. Nikdy není dobrý, aby byla úplně hodně kyselá, protože ten agar pak přestává želírovat. Takže když máte třeba citronovou šťávu, tak tam musíte dát třeba toho agaru dvojnásobek, než budeme dávat my tady. My si to vezmeme, celý si to povaříme, zhruba tak 2 minuty. Máme hotovo. Přikryjeme si to na dotyk folií, aby se na to nevytvořil škralou a dáme to zachladit. Až to schladne, stuhne do podoby žele, tak to rozmixujeme.
1: Tak to dokončíme. Čím? Ten náš pěší šmout.
0: Připravíme si krém šantily, což zní strašně znosně, ale krém šantily je vždycky v základu v podstatě vyšlehaná smetana s cukrem a s vanilkou. My si ji dotužíme trošku mascarpone, protože většina českých smetan, co je na trhu, tak není úplně dostatečně tučná a stabilní. Když máte kvalitní šláčku, můžete použít tu samotnou, nebo když chcete, můžete zahřát tu smetanu, rozpustit v ní plátek želatiny, nechat vychladit a vyšlehat. Jak budeme postupovat? Všechno si naleju do mísy k robotu. Vanilka, moučkový cukr a mascarpone. Vyšlehám a mám hotový krém. Mm-hmm. Máme vyšleháno. Kdyby se nám stalo, že ho přešleháme, můžete si přilít trošku nevyšlehané smetany, promíchat v ruce, ten krém se vám odsrazí, pokud z něho vyloženě není máslo. Vrhneme se na gel. Máme tady tu naši vychlazenou hmotu, vlastně to ovoce s tím agarem, to si dáme do nějaké vyšší nádoby a jenom promixujeme tyčovým mixerem do hladka. Já myslím, že máme.
1: Musíme říct, že jsme ten korpus nechali vychladnout krásně měkoučký.
0: Ano, je krásně vlahý právě díky těm jabkům, díky tomu, že jsme se neschodili ten objem té pěny, kterou jsme měli vyšlehanou.
1: Budeme ho nějak prořezávat nebo něco?
0: My si seřízneme ten vršek, použijeme ho částečně na dekoraci a pak, jak budeme vrstvit, to bude takové velice intuitivní. Dáme si to natác, obrátíme si to, aby jsme měli tu rovnou stranu nahoru a můžeme začít zdobit. Teď si ten můj korpus potřu tím gelem.
1: V jedné souvislé vrstvě.
0: Já si ten můj gel dám do sáčku, aby se mi s ním líp pracovalo.
1: Cukrářského sáčku. A kroužíš od středu spirálu. To je vlastně způsob, jak udělat jednolitou vrstvu, pak už jenom dohladit.
0: Určitě se to dá roztáhnout i lžící nebo nožem, ale ve finále zjistíte, že tím sáčkem je to daleko jednodušší.
1: Tak jenom, abyste věděli, jak to tedy Vojta zdobí. Tím ovocným gelem udělal spirálu od středu až téměř ke krajům, ale nechal tam tak 2 cm volné na kraji. A ten okraj využil k tomu, že ten krém šantily s tím mascarpone vyšlehaným dal do cukrářského sáčku a teď takové zdobné kopečky, ty slzičky vytlačuje z toho cukrářského sáčku. Začíná od kraje a směřuje až do středu. Takže je to jak přelet nad Pamírem trošku, když se na to podíváte z vrchu. Do těch jednotlivých údolí mezi vrcholy ještě vtlačuje menší slzičky toho ovocného gelu z cukrářského sáčku. Tak je to takové kropenaté, je to taková ovocná stračatela.
0: Dozdobíme si to jahodama, dozdobíme si to skrujkama jablek, které máme vevnitř a dozdobíme si to tady naším korpusem, tedy spíš těmi pozůstatky.
1: Milá paní Rosenbergová, prosím, pečlivě se podívejte na tento způsob přípravy vašeho pišišmoudu a zkuste to udělat podle Vojty a pošlete nám potom fotku a třeba nahrajte i na záznamník svoje dojmy z toho.
0: Jenom pozitivní dojmy, prosím. Je to taková redukovaná verze dortíku.
1: Uhum. Co tomu říkáš ty?
0: Mě strašně baví, jak ten korpus je krásně vláčný. Ty jabka tomu opravdu pomohly. Je takový krásně nadýchaný, přitom jemný a pořád šťavnatý.
1: Tak toho bych se ujet. Paní Bohdana Rosenbergová, která dělala vlastně piškot a na to vysokou vrstvu té šlehačky, tak ta je vděčná, to jo. Ale tady je tak akorát ještě vhodně namíchaná právě s tím gelem. On je jako taková stuhlá, krásně zdrží jako marmeláda, ale o to víc mi přijde, že ještě koncentrovanější chuť toho ovoce. To dělá ten agar?
0: Je to tak. Hlavně není tolik sladká, jako běžná marmeláda. A vlastně je to takový vyslečený mouření z košile.
1: No jo, tak to je naháč. Ten se odhalil. Paní Bohdano, podívejte se. Moc na vás vzpomínáme. Návštěva u vás byla vždycky v Přemyslovicích moc příjemná, pamatujeme si na to. Teď najdete ve srovnání ten svůj recept s tím Vojtovým. Všechno to je na webu pochoutkovýrok.cz. Je to další předělaný recept, protože my tím upozorňujeme na vítěze z těch předchozích ročníků, dohromady je

0: 36 a na konci roku vy, posluchači, budete rozhodovat o tom, co je receptem desetiletí.
1: Já chápu, proč tenhle ten desert je rodinným stříbrem paní Rosenbergové, protože je opravdu skvělý a určitě se ho zase někdy upeču i já.
0: Těšíme se na to. Sledujte nás, podporujte, jsme i na instagramovém profilu nebo na facebookovém, třeba i tom speciální našeho pořadu Patrik Rozehnal / Pochoutky, ať už Instagram nebo Facebook, a s Vojtou se nevidíme a neslyšíme naposledy, je to náš už pravidelný spolupracovník, tak ať se daří a mějte se krásně.
1: Mějte se krásně, nashledanou.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Vojtěchem Brtiškou.

Pochoutkový rok, ten jubilejní, 10. už v pořadí, pokračuje. A připomínám, že se v něm objevují osobnosti pochoutkového roku a předělávají recepty, ty, které zvítězily v předchozích 9 letech. Dnes se tedy předvedl Vojtěch Vrtiška. Těšit se ale můžete třeba i na Jaroslava Sapíka, Naďu Konvalinkovou, Josefa Maršálka, Ivana Vodochodského a příští týden na Romana Pauluse. Bude dělat vítězný recept roku 2020. Tehdy z vítězství byla dojatá Iveta Podlucká. Udělala totiž pro rozhlasové posluchače a do naší soutěže zelné šlíšky. Jak je bude dělat Roman Paulus? Změní něco? Vylepší? Nebo zachová ten původ?

0: Recept? To se dozvíte příští týden, tak nezapomeňte poslouchat. To proto, abyste měli přehled o tom, které recepty zvítězily a kterému pak na konci roku třeba dáte ten svůj hlas. Třeba proto, abyste vyhráli jednu z věcných cen a taky pomohli nám s porotou zvolit recept desetiletí. To je totiž princip letošního jubilejního roku. Hledáme ten nejlepší recept za 10 let trvání naší soutěže a vybíráme z těch receptů, které už vyhráli. Postupně tedy přibývají na stránkách pochoutkovirok.cz. Dohromady jich bude 36. Sledujte nás, podporujte původní výherce anebo své favority a pak na konci roku nám pomožte najít ten nejlepší recept. To je doporučení. Vše se o soutěži dozvíte na stránkách pochoutkovirok.cz. A za malou chvíli už si budeme vyprávět o plynu. Protože na plynu se přece vždycky vařilo a dobře vaří i dnes.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Jubilejní pochoutkový rok a jeho další díl pokračuje. Tentokrát povídáním o ohni, který nás jako lidstvo posunul výrazně dopředu i v přípravě v kuchyních. Hradně syrové stravy totiž člověk začal jídlo upravovat tepelně. A i v této historii najdeme několik milníků. Třeba když se místo na kamnech vytápěných dřevem nebo uhlím začalo vařit na plynu. Je to i v Česku už hezky stará technologie, jak Slávce Brádlové potvrdil mluvčí plynárenské společnosti Innogy Pavel Zajíc.
1: První zmínky o tom, že plyn používáme na ohřev vody, ohřev jídel a vytápění, máme z druhé poloviny 19. století, někdy kolem let 1870-1880.
2: Jsou dochované třeba tehdejší sporáky nebo vařiče?
1: V Praze máme plynárenské muzeum a určitě tam jsou plynárenské spotřebiče počátku 20. století. Jsou dost podobné těm dnešním.
2: Ale prvním takovým přístrojem na vaření byla takzvaná termolampa, kterou už kolem roku 1802 se strojilo víc vynálezců. Nejčastěji je uváděný Zacheus Andreas Winzler. V jeho publikaci s detailně popisným názvem Termolampa aneb univerzální svítící, hřející, kuchyňská, várná, destilující a úsporná kamna je také nákres. Zařízení obsahovalo i retortu na výrobu plynu. První továrna na sériovou výrobu plynových sporáků vznikla v Anglii v roce 1836. A jaké jsou výhody vaření na plynu?
1: Příprava jídel na plynovém sporáku je rychlá, je efektivní, ta regulace teploty plamene je skutečně velmi komfortní, takže tohle jsou asi ty základní přednosti a výhody.
2: Slova Pavla Zajíce tak trochu popírá učitel z hotelové školy Bukaschul Roman Sejval. Vedle výhody, třeba v podobě nízké ceny, upozorňuje i na nevýhodu.
3: Tak asi bych řekl cena, možná, že to, co se týče ty energie, je jedna z nejlevnějších surovin. Nicméně velký problém u toho plynu je to zbytkový teplo, který tu kuchyň vysloveně zahltí a musí být velice kvalitní vzduchotechnika a odsávání, aby to zbytkové teplo odešlo z kuchyně.
2: To je takový ten velkoprovoz restaurační, ale co třeba to malé domácí vaření?
3: Úplně nejlepší, co je, tak je samozřejmě indukce, kde co se týče technologický a energetický záležitosti, je to úplně na špici a tam bych asi se přikláněl tady k tomu.
2: Výhody oceňují spíš spotřebitelé v domácnosti. Drtivá většina z těch 2 milionů domácností, které plyn používají, na něm právě vaří. Běžná je dnes sporáková kombinace plynové hořáky na ploše a elektrická trouba. Kempaři a chalupáři zase oceňují vařiče s plynovými bombami. Tam se ale používá propan butan. Mnozí si pamatují ještě jeden problém. Jedovatý svítiplyn měl na svědomí řadu otrav, ať už úmyslných nebo náhodných. To už ale nehrozí.
1: Poslední výskyt svítiplynu se váže k našemu regionu. V Bílině byla ukončena distribuce svítiplynu v roce 1996 a od té doby je vlastně u nás v soustavě používán jenom zemní plyn.
2: Zemní plyn sebou nese jiné riziko, je výbušný. Podle Pavla Zajíce se ale výrobci snaží tohle riziko eliminovat.
1: Moderní plynové spotřebiče jsou vybaveny technologicky vyspělými prvky, jako automatické zasínání v případě zasnutí plamene, automatické vypínání přívodu plynu, automatické zapalování. V současné době je používání zemního plynu skutečně si myslím velmi bezpečné.
0: O vaření na plynu, o jeho výhodách se samozřejmě dozvíte i na stránkách pochoutkovýrok.cz. A jak při vaření nejenom na plynu bere nebo nebere do ruky zástěru, to se dozvíte od Martiny Hudečkové už za malou chvíli v našem pořadu.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: My u stolečku, kde si povídáme s hosty, vítáme v téhle chvíli herečku Martinu Hudečkovou, se kterou bychom si rádi popovídali o něčem, co má ráda, k jídlu. Dobrý den, Martino.
1: Dobrý den.
0: Martino, máte zástěru, používáte?
1: Jasně, já mám několik zástěr a vůbec nechápu, jak je to možné při tom minimálním vaření. Jo. Já tady vystupuju jako, že v podstatě každý ráno vstanu a už běžím k plotně, ale není to tak. Já vůbec nechápu, jak můžou být furt tak jako špinavý ty zástěry. Jo. Ale mě opravdu asi stačí jenom na 2 minutky zamíchat a už vypadám hrozně pracovně, protože mám zcákance od masa v hlavě a po tváři mi něco jako teď já mou. Je na různých místech, usazuje se na ňadrech a tak. Takže já mám zástěry, mám zásobu jich na chalupě, zaprvé opravdovský po babičce, který byly fakt funkční a sloužily k tomu, k čemu mají sloužit. A pak tam mám svoje, co vždycky tak jako od někoho dostanu vodě, vypadají tak pohádkově, mají spoustu volánků, jo, a jsou takový, jako mají ten laclíček a vypadám v nich tak jako niny. No, prvních 5 minut, než na nich přistane nějaký ten zákonec.
0: Ale že to zvládnete za 2 minuty, to bych tak čekal, že otevřete spíš a všude se tak jako namočíte, poprášíte.
1: Pak mě všechno prská, protože já totiž jsem neovládla takový to základní umění kuchařský, který se jmenuje pozvolna. Zvolna duste. Nechte pomalu dojít k varu, jo? Tak tohle mě úplně uniká. Takže pokud má sporák nejvyšší rychlost 9, tak já okamžitě nastavuju na 9 a všechno mi jede na 9, jo? Tak se nedivte, já než udělám byt, tak mi 10krát vyskočí z toho, protože jede fakt jako hned naplno. No,
0: takže účet za plyn nebo elektřinu taky máte na 9, jo?
1: To já dělám, že to určitě nebude tím vařením. Vždycky, když přijde ten účet.
0: Dokážete při vaření nebo pečení relaxovat? Je to pro vás relax nebo nutnost? Proto to chcete rychle zvládnout?
1: Musím říct, že je to relax, ale asi je to tím, teď my, kde jaká vdaná žena se třema až 5 až 7 dětmi, řekne, no se ti to vaří, když moc nevaříš. A má jistě pravdu, protože denodenně vařit pro třeba velkou rodinu se 3, 4, 5 dětma, nebo to musí být hodně, jako bych řekla, náročný. Už ta dramaturgie, už jen ráno vymyslet, že jo, jak vymyslet tu rodinu, čím to nakrmím. No. Takže takový, to já obdivuju, takový opravdový řemeslný vaření. Já ne, já jsem sváteční kuchařka, takže já vařím hrozně vlastně ráda a užiju si to. A někde jsem se dočetla jako zajímavou věc, ale už v dětství teda, že když se vaří, tak většina kuchařek a pekařek si vždycky nalejou trošku vína nebo panáčka, aby se jako, jo, že
2: dostali do nálady, pustili si hudbu. No.
1: A moje maminka to taky dodržovala, jo. Že jako to já rovnou plánovitě zavřu dveře kuchyně, naliju si víno a řeknu, budu vařit.
0: Naladíš se na to ani nedostane.
2: Naladíš se.
1: No, to by bylo krásný. Tak může se taky stát, ale tak jako ne, když už tam teda jsem a mám tu zástěrku a to víno v ruce, tak většinou i něco uvařím.
0: No tak na zdraví oběma. Děkujeme za povídání.
1: Všem na zdraví, na zdraví vám všem.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Rada z etikety nechybí v našem vydání pochoutkového roku, toho jubilejního, ani dnes, tedy povídání s Ladislavem Špačkem, dnes na téma, které určitě mnoho z vás zaujme a možná i někdo tuší, jak by to mělo být správně. Jak jíst kultivovaně podle bontonu špagety?
1: Dlouhé těstoviny, tedy tagliatelle nebo špagety, jíme vidličkou v pravé ruce a v levé ruce můžeme držet lžíci, v jejíž prohlubině namotáváme ten smotek, který potom vkládáme do úst. Mistři tu lžíci nepoužívají a v Itálii vám ji často ani nenabídnou. To znamená, že se musíme naučit konzumovat špagety anebo tagliatelle jenom vidličkou, takže namotáváme ten smotek v ohbí nebo v prohlubni talíře a vkládáme do úst. Ono to nejde tak jednoduše, jako když vkládáme do úst kousek kuřete. Ony, ty špagety, tak jako jsou neposedné a trošku nám tak si visí z úst, ale to k tomu patří. Italové nás naučili jakési nenucenosti při tom stolování. My jsme takový velmi formální, tak takový trošku jako Němci. Jo, my když ukápneme nebo nadrobíme, tak jsme z toho úplně vyděšení. Ne, to k tomu patří. A stejně tak k těm špagetám patří i ta nudle, kterou teď trošku dramaticky dostáváme do úst.
2: Můžeme tedy si pomoci příborem, nebo můžeme tlakem úst?
1: Musíme tlakem úst, nemůžeme ani rukama, ani příborem. To už by vypadalo hodně bizarně. To vám radí Ladislav Špaček.
3: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
4: Cestou, necestou, polem, nepolem,

Pochoutkový rok, ten jubilejní, pokračuje v této chvíli i naší soutěží o kuchařku. Pochoutky z horské chaloupky. Pokud nechcete riskovat, že byste třeba nebyli vylosováni ze správných odpovědí, tak si samozřejmě můžete kdykoliv pořídit i přes stránky pochoutkovýrok.cz. Je tam odkaz, který vás i hned navede do e-shopu, radioservisu, vydavatelství Českého rozhlasu, který tuto kuchařku vydal. Objednat si ji můžete i přes telefonní číslo 724 819 319. Ale pozor, volejte ve všední dny a v pracovní době. A teď k té soutěži. Kdo vyhraje tři kuchařky? Minule jsem se ptal, jaké čerstvé houby přidal Jaroslav Sapík ke králíkovi, kterého připravoval v našem pořadu. Byly to lišky. A z těch správných odpovědí náš počítač vylosoval tyto výherce. Kuchařku dostane Gertruda Kytlicová z Hlučína, Zdeněk Jungmann z Kladna a ještě jeden Zdeněk Štumbauer z Vimperka. Gratuluju a užijte si jídla, která jsou v ní obsažená. A už mám připravené další tři kuchařky, pochoutky z horské chaloupky do dalšího kola soutěže. Opět souvisí s receptem, který dnes dělal jeden z našich příznivců, Vojta Vrtěška. Co použil do receptu místo marmelády? Za A gel nebo za B kompot? Co použil Vojta Vrtěška do receptu na desert místo marmelády? Pokud si myslíte, že to byl gel, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01 04. Jestli si myslíte, že Vojta Vrtěška přidal místo marmelády do receptu kompot, budete posílat pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa jako SMS-ku na číslo 90 01 04. Ze správných odpovědí příští týden vylosujeme výherce. Své zprávy můžete posílat až do půlnoci z úterý na středu. Otázku i pravidla soutěže pro jistotu najdete i na webu pochoutkovýrok.cz a já vám držím palce. Mějte se krásně, nezapomeňte nás sledovat i na profilu Patrik Rozehnal / pochoutky, ať už na Facebooku nebo Instagramu, a příští týden se zase těším. Užívejte si ten jubilejní pochoutkový rok.

0: to lásko vážně relí poslední.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Pěkný večer do všech regionů vám přeje Markéta Ševčíková, milí posluchači. Naše dnešní folklorně hudební putování bude trochu zvláštní. Připomínáme si výročí konce druhé světové války a všechny ty, kdož v ní přišli o život. A proto se s mým dnešním hostem vydáme do historie a zkusíme nahlédnout na největší bitvy a války na našem území a zjistit, jak je vnímali a zvládali naši předkové. Jak ti, kteří museli narukovat a povinně bojovat, tak jejich blízcí. A i dnešní písně v podání Hradišťanů a cymbálové muziky Jury Petrů z Kyjova budou s vojnami, bitvami a válkami souviset, protože naši předkové své emoce z nich dokázali vetknout do písní, jako například do této.

0: Milí posluchači, a my vás opět po nějakém čase zdravíme ze Strážnického zámku, sídla Národního ústavu lidové kultury. No a kdo jiný by měl být naším průvodcem než ředitel Národního ústavu lidové kultury Martin Šimša. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pane řediteli, naše Luhy a Háje, a teď myslím i Čechy i Moravu, byly vždycky územím, přes které se valila vojska, také se tady několik velmi významných bitev odehrálo. Mohli bychom začít jednou z těch největších, a to je napoleonská bitva u Slavkova, když jsme na Moravě. Máme o ní nějaké doklady?
1: O bitvě u Slavkova máme samozřejmě celou řadu dokladů, které se zachovaly v kronikách, byly to především farní kroniky, a ta bitva u Slavkova byl tak zlomový okamžik a takové okamžiky hrůzy, že se do těch kronik prokopírovaly a máme tam celou řadu zpráv. Ona ta bitva u Slavkova s tím rozsahem toho bojiště, které měří vlastně několik desítek kilometrů, jako kdyby předznamenávala ty velké bitvy 19. století, respektive i bitvy první světové války. Takže ten zásah se týkal několika desítek vesnic, kde se teda bezprostředně odehrávaly ty jednotlivé bojové akce. No a samozřejmě kromě toho také toho širokého okolí, které vlastně bylo postižené jednak tím, že tam jednotlivé bojující strany sháněly potravu pro koně, no a také samozřejmě pro samotné vojáky, to bylo před bitvou. No a postiženo bylo i široké okolí toho bojiště, kam byly po bitvě rozvážení zraní vojáci. V té době už královalo tomu bojišti dělostřelectvo, ale oni vedli balistickou křivku tak, že ta koule se odrážela a skákala po tom bojišti a samozřejmě to, co měla kolem sebe, všechno likvidovala, takže těch zraněních byla celá řada. Například od Slavkova je vozili až do Boskovic, což je vzdušnou čarou skoro nějakých 40, možná 50 kilometrů, a tam byli vojáci ubytovaní v bývalém klášteře, také tam vypukla cholera právě z té nedostatečné hygieny a celá řada těch vojáků tam umřela.

0: Když si spočítáme teda v roce 1805, kolik vojáků měl Napoleon, kolik vojáků měla protistrana, sem přitáhlo 150 tisíc až 200 tisíc mužů. Oni se tady sešli na jedné ploše. Co se vlastně dělo? Oni ti vojáci přišli do těch vesnic, chtěli po těch lidech nějaké zásoby, předpokládám, ubytování?
1: Za normálních okolností vždycky před těmi jednotlivými jednotkami šli takzvaní kvartýrmachři, což byli vojáci, kteří uměli vyjednávat a dokázali pro tu jednotku většinou s richtářem nebo purkmistrem domluvit podmínky toho, že na té vesnici nějaká jednotka bude ubytovaná. Samozřejmě v případě, že to byla spojenecká jednotka nebo domácí vojsko, no tak to mělo naprosto standardní průběh. Venkované byli povinni poskytovat vojsku právě tady toto. Na každém statku musela být maštálka pro vojenského koně. Většinou tam byl ubytovaný buď to jeden jízdní voják nebo dva pěšáci. Na richtě byl nějaký důstojník. Takže pro ty vesničany to nebylo nic, co by neznali, s čím by se nedokázali vypořádat. To bylo za předpokladu, že to bylo domácí vojsko. Samozřejmě, že když to bylo vojsko cizí, tady tyto známé zkušenosti šly zopakovat, pakliže důstojník měl jaksi svoje vojáky vydrezirované do té míry, že ho poslouchali. Ale kromě těchto řádných jednotek se tím krajem taky pohybovala celá řada zběhů, celá řada nepravidelných jednotek. A to je kapitola sama pro sebe. Musíme si uvědomit, že Rakousko bylo mnohonárodnostní monarchie. A od 18. století do těch jejich standardních jednotek, protože vlastně ona měla jako kdyby část německou a část uherskou. Čechy, Rakousko a ostatní dědičné země, to byla německá armáda. Tam byli prostě infanteristé jako pěšáci, byli tam kyrisníci, švelišaři a tak dále. A pak měla uherskou a tam byly všechny ty balkánské sorty vojska. Husaři z té chorvatské hranice panduři, Trenkovi, pocházeli z Balkánu a tam ten způsob vedení války byl úplně jinačí. Taky ty

0: Když už jsme v 19. století, nemůžeme nepřipomenout prusko-rakouskou válku rok 1866 a tam byl ten konflikt letní. Začal v červnu a to bylo právě období žní, které je pro celou společnost tehdy v tom 19. století a nejenom pro život na venkově, ale i ve městě strašně klíčové. Tak jak se postupovalo tehdy, co ti lidé dělali, jak oni se věnovali dál té sklizni? Já si to vůbec neumím představit.
1: No samozřejmě, oni museli v prvé řadě zajistit tu úrodu, protože si byli vědomi toho, že bez toho, že by zajistili zásoby na zimu, respektive osetí na příští rok, tak by prostě nepřežili. Ona vůbec, ta válka roku 1866, měla celou řadu znaků už moderního konfliktu. Například se ve velkém využívala železnice. Pruská armáda dokázala využít rakouské železniční sítě a velice rychle se přesouvat po těch klíčových bodech, takže po té velké porážce u Hradce Králové potom dokázala velice rychle se dostat až do Nitra Čech. Samozřejmě ta sofistikovanost se také projevila právě v tom zásobování armády, které na jednu stranu dokázalo využívat rakouské sklady potravin, ale kromě toho se vojáci často uchylovali i k takzvanému vybírání výpalného, což je záležitost, kterou známe spíš z 18. století, ale právě v této době je v řadě zpráv zaznamenáno, že vojáci, když přišli do vesnice, tak vymáhali vyplacení částky v hotovosti, která zabrání tomu, aby vesnice byla vydrancována. Samozřejmě, že právě pro tu dobu blížících se žní, kdy hrozilo i zapalování té úrody na stojato, což by mělo katastrofální následky, tak většinou pod nátlakem se tady tomuto obecní rady podvolili. Často to řešili i třeba tak, že v případě, že byl ve vesnici Vrchnostenský dvůr, no tak nechali zabít vola, aby vojákům dali najíst, protože pruští vojáci byli proslulí

0: Já se spíš divím, že vůbec ti lidé žijící na našem území rozeznali, kdo je přátelská armáda a kdo nepřátelská, protože jak Rakousko mělo mnohonárodnostní armádu, tak samozřejmě, když se bavíme třeba o té prusko-rakouské válce, tak pruská armáda měla také řadu spojenců. Italské království tehdy bojovalo na straně Pruska, nehledě o všech těch dalších národnostech, tak ti lidé z toho museli být zmateni. Já se divím, že vůbec rozeznali, kdo je kdo, ale oni se snažili, asi hlavním cílem vždycky vedení toho města nebo té obce bylo nějak se asi smírně dohodnout.
1: No tak samozřejmě každá vesnice měla prostě toho svého richtáře, jo, nebo burkmistra, který tam vlastně zajišťoval jako kdyby tu státní správu. Takže pokud to bylo řádné vojsko, tak v prvé řadě vyjednávalo s ním, aby prostě ta vesnice dala tu dávku jako celek.
0: Takže nikdy nepřišli a neoblehli to, spíš se vždycky vyslal tady ten styčný důstojník a ten to dohodnul.
1: Samozřejmě potom je problém těch nepravidelných jednotek, které nastoupily z ostra a tam docházelo nejčastěji excesům. Jinak, co se týká jako soužití vojáků a sedláků nebo těch venkovanů, musíme si uvědomit, že ty jednotky přímo na té vesnici žily. Ta vesnice samozřejmě to dokázala nějakým způsobem zpracovat. Jo. Na druhé straně, tady u těchto dlouhodobých pobytů i ty tresty vojákům za přestoupení standardních způsobů chování existovaly a různé armády na to různě přísně dohlížely a excesy taky trestaly.

0: Nezmínili jsme ještě poslední konflikt, který se neodehrál tak extrémně na našem území, ale velmi intenzivně ho postihl právě tím, že odešla velká spousta mužů, a teď se bavím o první světové válce, o mužích, kteří bojovali na italské frontě často, to se konec konců dostalo i do lidových písní. Ostatně každý válečný konflikt se nějakým způsobem promítnul v lidových písních a v lidové slovesnosti. Ale pojďme ještě k té první světové válce, protože ta byla oproti bitvě u Slavkova nebo prusko-rakouské válce velmi vlekla.
1: Trvala opravdu hodně dlouho, ti muži na těch hospodářstvích chyběli, takže nejenom za druhé světové války, kdy ženy nastoupily do továren, ale už za první světové války, kdy ženy se musely postavit do čela těch svých hospodářství, a ještě více tím byly postiženi jejich děti, které prostě za ten několika letý konflikt dospěly, ale dospěly bez vedení otců, bez jaksi takové vnitřní disciplíny a vědomí hierarchie, takže řada lidí v tom roce 1918 po skončení první světové války konstatuje, že to mladé obyvatelstvo velice jako zvlčelo, zdivočelo, přestalo ctít ten zaběhnutý patriarchální řád, a ne tolik na venkově, ale ve městě se šíří anarchie, protože děti vyrůstaly bez otců a byly nuceni nějakým způsobem v rámci toho hospodářství zastat ty jejich funkce. Na druhou stranu ten voják, když byl na frontě, tak stát za něho platil odlučné, a pokud byla hospodyň šikovná, tak dost často dokázala z těchto peněz třeba zaplatit dluhy na tom statku, takže řada těch hospodářství vyšla tady z této válečné zkušenosti posílená. Na druhé straně řada mužů také padla, a tady tyto mladé vdovy, pokud se znovu nevdali, tak byl ten život pro ně extrémně těžký.

0: Já se zakladu otázkou, který z těch válečných konfliktů, které jsme zmínili, měl pro tu naši společnost jakoby nejzásadnější dopad, že ji změnil za prvé demograficky, za druhé, co se týče nějakého společenského nivo.
1: Asi skutečně ta první světová válka, protože sebou přinesla obrovský zlom i politický, který vlastně souvisel se vznikem první Československé republiky. My vnímáme ten příběh Československé republiky jako velice samozřejmý, ale on v té době vůbec samozřejmý nebyl a nebyl samozřejmý ani pro ty obyvatele žijící v Čechách, na Moravě a v Rakouském Slezsku, protože ne všichni byli nakloněni samozřejmě myšlence odtržení se od Rakouska, takže to často nesli jako zradu na císaři. Vedle nich celá řada vojáků se vrátila z legií, kteří naopak byli velice silně pro tu ideu čechoslovakismu, a i když obzvlášť v ruských legiích neměl prezident Masaryk úplně pozici, jak bychom si dneska představili, přece jenom oni na rozdíl od všech ostatních se vraceli až v letech 1920 až 1921. A když jsem četl deník mého pradědečka, který byl v ruských legiích, vracel se potom přes Vladivostok, Šanghaj a tímto směrem domů, tak v těch denících, v těch novinách je celá řada velice ostrých článků právě proti Masarykovi, který byl považován za strůjce toho, proč oni zůstávají na té Sibiři, což ne úplně chápali. Bránili z našeho polu proti bolševikům, ale oni tehdy bránili i proti Němcům, kteří vlastně v té době byli také v různých zajateckých táborech a chtěli se vrátit do rodné země, ale byla velká obava, že posílí jednotky, které bojují tehdy proti dohodě, a tudíž legie, které železnici drželi, jim v tom bránili. Takže ta situace tam byla taková velice komplikovaná a byla dlouhá. A navíc, když se tady tito vojáci vrátili domů, tak už skončila agrární reforma. To je taky potřeba si uvědomit, že co bylo za pozemky, už byly rozdělené. Takže byly tam takové veliké pnutí a často se to projevilo taky v tom, že řada legionářů podporovala Radulu Gajdu a jeho vizi československé obce národně fašistické, ale fašistické v tom italském slova smyslu, takové silně národovecké. Takže ta situace byla velice komplikovaná a je potřeba si přiznat, že tu společnost to rozčíslo. To souznění s tou první republikou v té době nebylo zdaleka tak silné, jak ten mýtus o ní, který jsme si vypěstovali někdy mezi 60. až 89. rokem.

0: Ke slovům ředitele Národního ústavu lidové kultury Martina Šimši ani k závěrečné písni Hradišťanu není co dodat. Snad jen to, že jsme se mnohokrát v historii přesvědčili, že každá válka je zbytečná a v 21. století už bychom se my lidé měli být schopni domluvit a svou energii věnovat vlastní kultivaci. Dny bez válek, ale za to plné krásy a písní vám přeje Markéta Ševčíková.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Představte si 9letého kluka. Hraje házenou, stará se o mladšího bráchu a jeho největší starostí je, kdy se zase uvidí s kamarády na tréninku. A pak přijde jeden červnový den, první velký záchvat a celý tenhle známý svět se během vteřiny rozpadne na tisíc kousků. Dnes si budeme povídat o diagnóze, která zní chladně a složitě. Farmakorezistentní fokální epilepsie. Ale za těmi slovy se skrývá příběh Patrika, který má za sebou 5 operací mozku, dny v umělém spánku a boj o každou vteřinu klidu bez záchvatu. Pozvání přijali jako skutečný příběh medicíny významný lékař Česka, dětský neurolog z fakultní nemocnice Motol a Homolka Martin Kudr a maminka Patrika Andrea Gavron, která mimo to, že pečuje o svého syna, založila neziskovou organizaci Život s epileptikem. Jaké to je, když se vám život během jednoho dne obrátí na ruby a vy najednou počítáte i 50 až 100 záchvatů denně? Jde o medicínskou výzvu z oboru neurologie, o detailní pohled na náročnou léčbu. V pořadu Cesta k uzdravení vás vítá Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Dnes v pořadu Cesta k uzdravení se vydáme na samotnou hranici moderní neurologie. Budeme mluvit o epilepsii, nemoci, která v Česku postihuje zhruba 100 000 lidí a přesto o ní jako společnost stále víme málo. Naším průvodcem bude jeden z předních odborníků na dětský mozek. Vítám ve studiu pana doktora Martina Kudra, dětského neurologa z kliniky dětské neurologie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Motol a Homolka. Dobrý den, pane doktore.
2: Dobrý den.
1: Vítám i maminku Patrika, která vše přetavila v neuvěřitelnou sílu a pomoc ostatním. Andreu Gavron, zakladatelku organizace Život s epileptikem. Vítejte.
3: Dobrý den.
1: Pane doktore, vy se specializujete na náročné případy, na děti, které vyžadují náročnou léčbu a péči. A jedním z nich je právě 12-letý Patrik, syn paní Andrej. Jak zní přesná diagnóza vašeho pacienta?
2: Ta hlavní diagnóza je epilepsie. Ta epilepsie vychází z určité oblasti mozku, proto ji říkáme fokální. A ta epilepsie zároveň neodpovídá na běžnou léčbu léky proti epilepsii a proto ji říkáme farmakorezistentní. Takže celý ten název je vlastně fokální farmakorezistentní epilepsie. Tady ta fokální epilepsie má u každého pacienta trošku jiný důvod. A u Patrika se domníváme, že má důvod v takzvané fokální kortikální dysplázii, což je vývojová vada mozku, s kterou se už dítě rodí. Tady ta fokální kortikální dysplázie je dvojího typu a u Patrika bohužel se jedná o ten horší typ a to je typ 1. Ono pak ještě existuje dysplázie typu 2, která je pro nás taková jako přívětivější z hlediska třeba prognózy nebo možných operací.
1: Patrik se narodil jako zdravé dítě?
2: Ano, to je právě hodně zákeřné tady na těch fokálních kortikálních dysplázích, že oni se rodí jako zdravé dítě. Je to vlastně vývojová vada, o které se neví. Funkčně je ten mozek ze začátku většinou, ne u všech případů, ale většinou úplně v pořádku. A pak vlastně přijde něco, čemu my teďka říkáme second hit. Většinou to bývá nějaká třeba imunitní odpověď toho organismu, velmi často to bývá nějaká těžší infekce, která vlastně rozjede tu epilepsii, ale už jako z částí mozku, které jsou k tomu predisponované tady tou fokální kortikální dysplází. A to je na téhle nemoci velmi záludné.
1: Andreo, Patrik prodělal nějakou těžkou infekci, vzpomenete si?
3: Nespomínám si, že by byla přímo infekce. V tom období byl nemocný, ale byl také covid a bylo to velmi stresové období, takže nevím, jestli to třeba i s tím nesouvisí.
1: Kolik mu bylo let, když mu byla tato nemoc diagnostikována?
3: 9.
1: Kolik mu je dnes?
3: 13.
1: Vzpomenete si na ten moment, kdy vám byla sdělena jeho diagnóza?
3: Vzpomenu, bylo to v Hradci Králové na začátku prázdnin a bylo to ještě zvláštní v tom, že já jsem si během té hospitalizace uvědomila, že on nám záchvatoval už doma v noci ve spánku, protože vydával takový specifický zvuk a my jsme o tom nevěděli.
1: Když lékaři v Hradci Králové diagnostikovali Patrika, řekli vám zároveň, co vás čeká?
3: Ne, všechno jsme si vlastně museli zjišťovat sami. Jaká je to nemoc, jaký je potřeba režim pro to, abychom to ulehčili Páťovi a celé rodině. A těch informací nebylo mnoho.
1: Kde jste je získávala?
3: Většinou internet, v zahraničí, hodně se tím zabývám, takže byla to taková samohledání.
1: Pojďme, pane doktore, vysvětlit, o jaké onemocnění jde.
2: Epilepsie je velmi rozmanitá nemoc. Já vždycky říkám takový trochu bonmot. Epilepsie je nemoc s epileptickými záchvaty. Ono to zní hrozně banálně, ale ono to tak je. Ono totiž epileptický záchvat člověk nemusí dostat jenom kvůli epilepsii. Může ho dostat třeba po nějakém úrazu, může ho dostat při nějakém nádorovém onemocnění, může ho dostat, když si vezme třeba drogy, které vyvolávají záchvaty. Dneska je takový kratom, třeba typicky vyvolává záchvaty, nebo nějaký amfetaminy, nebo při větším množstvím alkoholu, nevyspání. Různý léky můžou udělat epileptický záchvat. Možná, že spousta maminek ví, že děti mají febrilní křeče. Oni febrilní křeče jsou taky epileptický záchvat. Ale tohle všechno jsou situace, kterými neoznačujeme za epilepsii. To je prostě jiná nemoc, při které se mozek nebo jeho nepohoda se projeví epileptickým záchvatem. A epilepsie je nemoc, u které se vyskytují nevyprovokované epileptické záchvaty. To znamená, ten pacient nemá žádnou jinou nemoc a najednou ten záchvat přijde. A co je na tom ještě horší, tak on přijde kdykoliv. To je první taková charakteristika.
1: My tady mluvíme o záchvatech. Můžete, pane doktore, popsat, jak takový záchvat vypadá a kdy už je důležité zajít za lékařem odborným?
2: To je takový mýtus. Ono každý si představí epilepsii jako takový ten velký záchvat s křečemi, kdy se třepou ruce nebo ze začátku jsou napjaté a potom je člověk bezvědomý a pak se z toho dlouho dostává. A to je takový klasický záchvat, kterýmu my říkáme termínem generalizovaný tonicko-klonický záchvat. To je záchvat, kde člověk na začátku většinou zakřičí, může spadnout, je v bezvědomí, má ze začátku hodně naplé končetiny, já vždycky říkám, jako kdyby držel kýblíky s vodou, oni se tak jako lehce třepou a jsou jenom napjaté. A potom to přechází do takových jako záškubů těch končetin. Tohle trvá tak do minuty dvou. Potom je ten pacient v bezvědomí, bezvládný a tak 20 minut se z toho bezvědomí probouzí. Tak to je taková ta klasika, jak si jako člověk a správně většinou představí epileptický záchvat. Ale ono je to mnohem složitější, zejména u těch strukturálních epilepsií. Ten záchvat může být fokální, to znamená, že běží jenom v malé části mozku a vlastně většinou je to tak, že podle toho, kterou část toho mozku zasáhne, tak podle toho ten záchvat vypadá. My máme třeba záchvaty, kde nám děti popisují třeba jenom brnění v jedné ruce. Nebo nám popisují nějaký vizuální fenomén, že jim najednou třeba začne ujíždět část světla, na které se dívají. Nebo nám popisují někteří pacienti pocit déjà vu, nebo pocit nadměrného štěstí, nebo pláče. I tak záchvaty velmi bizarně, ne často, ale velmi bizarně vypadají. A nebo jsou to záchvaty, kdy to vidíme na tom pacientovi a mají třeba jenom nějaký automatický pohyb končetiny.

0: Cesta k uzdravení.
1: Patrik má zasaženou levou hemisféru.
2: Ano.
1: To je logická část a zároveň centrum řeči.
2: Je to tak. Když to vezmeme, co opravdu je v té dominantní levé hemisféře, což je pro praváky ta levá hemisféra, tak základní jsou tam obě centra řeči. Je to to Brokovo centrum a Wernickeho centrum. Brokovo centrum je důležité proto, aby jsme byli schopni tu řeč produkovat, tu expresi, a to Wernickeho centrum je důležité proto, aby jsme té řeči rozuměli. No a pak je tam taky důležitá část, a to je paměť. To je v hypokampu. Ten hypokampus sám tu paměť schovává, ale já vždycky říkám, to je takový ten skladník, který vezme tu paměťovou stopu a někam ji uloží. To, kam se ukládá, to se hodně zkoumá. Takže ta levá hemisféra je v zásadě pro nás důležitější. A to je právě problém taky Patrika, protože bohužel má tu epilepsii v té levé a pro nás důležitější hemisféře.
1: Paní Gavron, jak vypadaly Patrikovy záchvaty? A navíc jsme v úvodu říkali, že jich pak bylo 50 až 100 denně. To si téměř člověk nedokáže představit.
3: Patrik měl kombinaci. Před tou první operací měl i ty velké generalizované, o kterých tady pan doktor mluvil, a postupně přecházeli do těch fokálních. Takže vlastně i ta první operace pomohla tomu, že on už nemá tyto velké, ale má právě ty fokální záchvaty, které se projevují v obličejové části. Lítá mu koutek, oční víčko, u toho třeba chrčí, sliní, občas má i křeč v pravé ruce, no a někdy se k tomu připojí ještě další projevy, jako třeba teď zástava dechů nebo různé cvakání, to všechno vlastně je v kombinaci s tímto záchvatem. Ty záchvaty mohou trvat různou dobu, chvilkově 20 vteřin, ale mýval i záchvaty, které byly dvouminutové, desetiminutové, patnáctiminutové.
1: Patrik do 9 let žil jako zdravý kluk, plný elánu, sportoval, měl spoustu kamarádů. Dnes žije ve velké izolaci.
3: Přesně tak. Kamarádu ubylo, samozřejmě kamarádi hráli dál házenou, hráli dál svůj život a Páťa ho trávil v nemocnici v okruhu dospělých a pana doktora a sestřiček, a těch kamarádů je čím dál tím míň, má jednoho kamaráda a samozřejmě je teď v takovém období, kdy touží po té socializaci být v interakci s těmi kamarády a úplně to nejde.
1: Nahrazuje mu to částečně jeho mladší bratr.
3: I tam je to složité, samozřejmě ano, i ne, protože i pro Štěpánka je to obtížné období. On samozřejmě svého bráchu strašně miluje, na druhou stranu ta epilepsie ovlivňuje i jeho život, i jeho fungování. Já vím, že ho má strašně rád, ale ne vždy dokážou spolu fungovat tak, aby byli v pohodě.
1: Vy jste s Patrikem v péči podpůrného a paliativního týmu v Motole.
3: Ano.
1: Pojďme zlomit další mýtus, jeden už tady zlomil pan doktor. V čem je jejich pomoc pro rodinu v takovém režimu, zápřahu klíčová?
3: Velmi nám pomáhají nejenom po psychické stránce, ale při každé hospitalizaci byl někdo k dispozici, kdo za Páťou chodil, kdo si s ním hrál, kdo mu organizoval jeho narozeniny, které vlastně oslavil dvakrát v Motole, kdo tam byl, když jsme tam byli na Vánoce, kdo pomáhá k tomu, abychom se drželi jako rodina, to znamená právě v těch krizových situacích, kdy třeba já jsem už toho měla dost po té poslední EVEIK operaci, kdy se to vyhrotilo a já jsem vlastně skolabovala, tak to byli zase oni, kteří byli manželovi k ruce a pomohli řešit tu situaci na dálku. A samozřejmě ta nemoc nás provází už delší dobu, proto i ty potřeby, které od nich potřebujeme, se mění.
1: K tomu všemu, o čem tady teď paní Gavron mluvíte, a věřím, že to je velice náročné, každý den 24/7 být v pohotovosti, jste ještě založila neziskovou organizaci Život s epileptikem. Jaký má cíl nezisková organizace?
3: Ten hlavní cíl je šířit více informací o této nemoci, vzdělávat společnost, protože i ten důvod, proč jsem to založila, byl takový, že se nám stalo několikrát, že Páťa měl záchvat na ulici a kolem nás chodili lidé a vlastně jeden z 10 se zeptal, jestli nepotřebujeme pomoc. A já jsem v očích těch lidí viděla strach, viděla jsem situaci, že do toho úplně nechtějí zasahovat, protože neví jak. A to byl ten hlavní spínač pro mě. Pojďme to změnit, pojďme ukázat lidem, že když budou vědět, jak mají poskytnout první pomoc, jak vypadají epileptické záchvaty, budou schopni pomoci, že se těch lidí nebudou štítit a že lidé s epilepsií budou mít prostor, který je bezpečný, který je respektující a nebudou se bát mluvit o své nemoci, protože lidé s epilepsií jsou vyčleňováni z různých kolektivů. Děti ve školách nedostávají takový prostor jako ostatní děti právě z důvodu toho, že se lidé té nemoci bojí a mají pocit, že to je komplikace fungovat s takovým člověkem ve společnosti. A to je všechno ten důvod, proč jsem do toho šla a proč to chci měnit.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Mým hostem je Andrea Gavron, zakladatelka neziskové organizace Život s epileptikem. Také dětský neurolog z fakultní nemocnice Motol a Homolka, pan doktor Martin Kudr. Dnešní téma je epilepsie, ale pojďme ještě jednou připomenout diagnózu Patrika.
2: Tak Patrik má fokální farmakorezistentní epilepsii na strukturálním podkladě, kdy má vývojovou vadu mozku, která se nazývá fokální kortikální dysplázie, která ze začátku takzvaně nemusí zlobit a může se projevit až později ve věku dítěte starším.
1: Patrik prošel 5 operacemi mozku. Maminka Andrea tady zmínila i EVEIC operaci. Můžete vysvětlit, o co jde?
2: Je to tak. Já bych možná to číslo trošičku přesnil. On prošel 3 operacemi, ale 2 z těch operací byly takzvaně dvoudobé. To znamená, že v první době jsme museli zavést Patrikovi EEG elektrody do mozku a z těch EEG elektrod my jsme vlastně snímali, jakým způsobem prochází tím mozkem ty záchvaty. To dělá Patrika jako velmi výjimečného. Z těch našich 500 operovaných pacientů jsou to jednotky, kteří byli prostě operovaní 3x. A ta EVEIC kraniotomie, to je operace, která se dělá ve chvíli, kdy operujeme v blízkosti centra pro řeč a potřebujeme, aby ten pacient byl v průběhu té operace vzbuzen, komunikuje s námi, ten neurochirurg zároveň stimuluje tu mozkovou kůru a je schopný určit ve chvíli, kdy pacient má záraz v řeči, kde je ta mozková kůra důležitá pro tu řeč. Ve chvíli, kdy my tuhle oblast najdeme, tak jsme si jistí, kde nesmíme operovat a kde naopak teda můžeme operovat.
1: Abychom si to uměli představit, mluvili jste na něj a on vám odpovídal.
2: Je to tak. Mluvila na něj psycholožka. Viděla Patrika už vlastně předem, nacvičila s ním, co bude dělat. Patrik věděl, že bude počítat a že bude se dívat na takový obrázky, který nám bude pojmenovávat. A potom vlastně v průběhu operace, když už, já to musím říct tak, jak to je, když už byla otevřená hlava a byl vlastně viditelný mozek, tak byl Patrik zbuzen. Tohle je věc, která je relativně starší záležitostí v neurochirurgii, ale je pořád velmi náročná a vlastně jedním z nejdůležitějších lidí, kromě pacienta, který to musí zvládnout, je na tom operačním sále ten anesteziolog. Protože kdo byl na operaci nebo to zažil, tak ví, že je potřeba takzvaná intubace a že za člověka dýchá přístroj a to tady možný není. Ten pacient musí mít vlastně uvolněná ústa, aby s náma mohl mluvit. To znamená, že ten pacient není vůbec zaintubovaný po dobu třeba 10-hodinové operace a dokonce není ani takzvaně zrelaxovaný. To znamená, že při každé operaci anesteziolog podá myorelaxační látku, která uvolní všechny svaly, aby se pacient nepohyboval na operačním sále. V každém spánku se lidi pohybují a to platí i pro anestezii. A tohle tady není možný. Takže pro anesteziologa je to jedna z nejtěžších operací. Já tady musím vyzdvihnout jako obrovskou zkušenost paní doktorky Jany Blaškové z Motola, která tyhle operace zvládá. Vždycky, když je dělá, tak je za ní zástup dalších mladých anesteziologů, kteří se jí dívají přes rameno, protože je to opravdu výjimečná věc i pro ty anesteziologi. Takže Patrik byl vzhůru asi jenom půl hodiny, kdy jsme ho vzbudili, to buzení chvilku trvá a pak jsme ho zase uspali a vlastně si na to ani moc nepamatoval, myslím,
3: ne,
2: že jo?
3: Nepamatoval, ale co strašně řešil, vlastně já jsem se bála, že se bude bát jako té operace, že z toho bude mít strach a on nosí brýle, má vysoké dioptrie a jediné, co on řešil, bylo, jestli bude mít brýle na operačním sále, aby když bude říkat ty obrázky, aby na ně viděl. Aby právě pro neurochirurga, který prováděl operaci, aby ho nepopletl, že třeba on na to neuvidí a on si bude myslet, že už je v blízkosti toho řečového centra. Tak z tohohle vlastně měl největší obavu a brýle dostal teda.
1: Jak na tom je Patrik, pane doktore?
2: Patriková epilepsie je velmi vážná, musím říct. Ty záchvaty jsou četné. Mám pocit, že to chodí v takových vlnách, což se občas u epilepsie děje. Máme období, kdy je Patrik relativně stabilizovaný. V tuto chvíli má kolem 5 záchvatů denně a už je to pro nás velmi dobrá zpráva. Ale únor, březen byla dekompenzace záchvatů, kdy měl až 40 záchvatů denně.
3: 45.
2: Ono už to pak člověk moc nepočítá. My jsme mu vždycky říkali, že je takový zlaťák. On opravdu je jako neskutečně odvážný kluk, který vždycky všechny kolem bavil. I ty sestřičky a všechny ty doktory a ty pacienty a říkal nám vtipy a podobně. A přesně to, co maminka říkala, on je vlastně hrozně zodpovědný a teď se jako nejvíc bál, že on to pokazí a podobně. Tam je vlastně hrozně líto, že musí dítě v těchto letech něco takového řešit. A Páťa vždycky takovej byl. Myslím si, jak Patrika pozoruju, že hlavně po té poslední operaci už opravdu nastala chvíle, kdy i Patrik to někdy začal vzdávat a i jako jeho nálada šla velmi dolů. My to teď řešíme s maminkou a je to zase věc, ve které musíme tomu Páťovi pomoct.
1: Já bych chtěla tohle naše vysílání skončit optimisticky, byť si všichni uvědomujeme, že diagnoza Patrika je náročná. Vy máte teď možnost, paní Andreo, poděkovat svýmu muži, protože toho jsme tady zatím nezmínili a já vím, že vám je obrovskou oporou.
3: Je mi strašně velkou oporou. Jsem vděčná za to, že ho mám. Jsem vděčná za ty dny, kdy tam byl při mně, aha, kdy tam byl při Páťovi, kdy se stará o rodinu, když my jsme v Motole. A chtěla bych říct, že ho strašně miluju a že jsem ráda, že ho mám.
1: Poslední slovo patří také panu doktorovi.
2: Já bych chtěl říct, že pokud to vezmu z hlediska epileptochirurgie a pomoci pacientům, tak ty úspěchy jsou obrovský. Patrik bohužel patří mezi těch 10%, kterým epileptochirurgie nepomohla. Ale my už jsme se teď dostali na číslo přes 70% pacientů, kteří jsou z těžké epilepsie, jako má Patrik, najednou úplně bez záchvatu. A myslím si, že pro spoustu těch rodin je to světlo na konci tunelu, takže my se snažíme to nevzdávat, pomáhat, jak to jde. A samozřejmě máme kolegy vědce, kteří pracují na tom, aby se ta epilepsie dala léčit ještě líp, třeba i bez těch operací, tak doufejme, že jednou na tu epilepsii, aspoň nad většinou těch případů, nějakým způsobem zvítězíme.
1: Je tu naděje, tím bych se rozloučila. Já vám moc děkuju za návštěvu u nás a děkuju i za ten hluboký vhled, který jste nám, paní Andreo, vlastně poskytla. A vám, pane doktore, děkuji velice za váš přínos medicíně a za všechny dětský pacienty ve vašem oboru neurologie.
2: Děkujeme.
3: Děkuju.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
4: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Informační tabule pomůže řidičům vyhnout se kolonám v Prostějově. Obce na jižní Moravě omezují parkování karavanou u vinných sklepů. Čeští hokejisté podlehli na švédských hrách Finům 2-3. Dnes má být jasno až polojasno s teplotami do 22 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Řidiči přijíždějící do Prostějova budou informováni o dopravní situaci ve městě. O případných kolonách, nehodách nebo uzavírkách se dozvědí z dopravní tabule. Zařízení nechá radnice umístit v obci Držovice u křižovatky před odbočením na ulici Olomouckou. Řekl to náměstek primátora Jiří Rozehnal za ANO. Řidiči tak budou moci zvolit náhradní trasu, využít například severní obchvat města a pokračovat ulicí Kosteleckou do centra. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO chce změnit vládní plán růstu státních výdajů. Jednat o tom bude s Evropským komisařem pro ekonomiku. Ministryně to řekla v televizi Nova. Vytvoření plánu vyžaduje evropská legislativa kvůli dohledu nad rozpočty členských zemí. Současný dokument, vytvořený bývalou vládou Petra Fialy z ODS, je podle Schillerové nereálný.
3: První krok, který my uděláme, že požádáme o změnu fiskálně strukturálního plánu. Pan komisař Dombrovský, jsme si řekli technické informace, co k tomu máme doložit, počkáme teď na makropredikci Evropské komise a tak dále, zpracují dopis, bude s ním mluvit ještě náš premiér a budeme jednat o přejednání.
2: V uličkách mezi vinnými sklepy na jižní Moravě přibývá obytných aut. Obce tak stále častěji řeší zablokované cesty i parkoviště. Některé už proto zavádějí omezení. Například v Prušánkách na Horonínsku chtějí omezit stání karavanů a obytných vozů v okolí vinných sklepů v místní části Nechory. Obec připravuje dopravní značení, říká starosta Zbyněk Němeček z Pirátů.
4: Abychom se tam vůbec mohli pohnout, protože ty uličky jsou malé, úzké, těch sklepů je tam přes 400. Na poměrně malé ploše. Uvažujeme o tom, že bychom to zakázali plošně na celém katastru obce. Zatím jdeme jenom tím, že regulujeme konkrétní místa, jako právě to parkoviště.
2: Lázně Karlova Studánka v Jeseníkách dnes zahajují sezónu. Ostravsko-opavský biskup Martin David požehná tamním léčivým pramenům. Promenádou projde i slavnostní průvod v historických kostýmech. Vystoupí tanečnice Charlestonu nebo třeba sbor z Vrbna pod Pradědem. Program začíná v 10 hodin. Sport. Hokejová reprezentace prohrála v přípravě na mistrovství světa s Finskem 2-3. Ve druhém utkání švédských her dokázali Češi vyrovnat z 0-2 na 2-2. Góly dali Kubalík a Tomášek. Soupeř pak rozhodl v závěru v přesilovce. O utkání i soupeři mluvil trenér Radim Rulík.
5: Celý zápas byl velice silný na mantinelu, na puku, to byla jejich doména. Tam prostě jsme, když jsme to přečíslili, ty situace, tak oni nám z toho dokázali buď vyjet, anebo rozehrát. Kdyby nebyla ta přesilovka, tak si myslím, že to došlo do prodloužení. Ale pokud se vyvaruje, jakoby, aby jsme neměli v takových zápasech víc vyloučených než soupeř a měli míň nebo stejně, tak si myslím, že máme šanci s takovýmhle týmem hrát, jako silným.
2: Dnes se zakončí český turnaj zápasem proti Švýcarsku. Hrát se začne v 12 hodin.
1: Počasí.
2: Dnes se čekáme jasno až polojasno, později přibývání oblačnosti, teploty 18 až 22 stupňů, v Jeseníkách kolem 14. Foukat bude slabý, proměnlivý, postupně východní až jihovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Jeseníku je uzavřena ulice Lipovská kvůli pracím na inženýrských sítích. Omezení potrvá do 8. června.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Ráno nedělní, 10. mrzké, májové, ale nechtě je blažené, stejně jako celý dnešní den. I maminkám blažený 10. máj přejeme. Tak to vyšlo letošní neděle 10. května. Den matek, svátek maminek. No a taky blaženek, to jako každý rok 10. 5. Máme 5 minut po 5. Pěkně zdravíme.

0: koně a ještě padající hvězdy a doznívající noční milostné dobrodružství, či milostná dobrodružství z 80. let. Dalibor Janda, prototyp padající hvězda, za chvilku veselý middle of the road, z vesela do nového dne, nejenom maminkám přejeme, ať se jim vydaří 10. maj 2026. A co dál třeba v historii Petře Jungmane?
1: Zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Neděle 10. května, svátek mají Blaženy. A dnes je Den matek. Ten se poprvé slavil v roce 1914. Dneska nezapomeňte aspoň na kytičku. Tady je Petr Jungmann, hezký den. První osobní automobil značky Škoda sjel z výrobní linky v továrně v Plzni přesně před 100 lety. Byl to prototyp luxusní limuzíny Škoda Hispano Suiza a právě 10. května 1926 si ho převzal sám prezident Masaryk. Jednalo se o vrchol luxusu. Cenou tyto licenční vozy překonávaly i Rolls-Royce. V české verzi bylo dílenské zpracování ještě lepší než původní francouzské. Do dneška se zachovalo 5 těchto vozů, 4 jsou prý v Česku. Třetí muž nacistické říše, Rudolf Hess, před 85 lety v roce 1941 podnikl na vlastní pěst svou tajnou misi do Británie, kde chtěl ukončit válku s Německem a vyjednat mír.
3: And now Rudolf Hess is in Britain. In a Messerschmitt he flew from Bavaria straight to Scotland, landing by parachute near Glasgow.
2: Winston Churchill ale pro jeho čin moc pochopení neměl.
4: On which you have been convicted, the tribunal sentences you to imprisonment for life.
2: Hess skončil jako válečný zločinec a v Norimberku byl odsouzen na doživotí. Valné shromáždění OSN zvolilo před 4 lety Českou republiku do Rady OSN pro lidská práva. Nahradila tak v ní Rusko, jemuž bylo členství pozastaveno po invazi na Ukrajinu. Kulatou osmdesátku má dneska skotský písničkář Donovan. Sedmdesátku má rodačka z Havlíčkova Brodu, herečka a dabérka Vlasta Žehrová. A kulatých 30 má tenistka Kateřina Siňaková, 11-násobná vítězka Grand Slamových turnajů a 2-násobná olympijská šampionka. Přejeme všechno nejlepší a vám všem hezkou neděli.

0: No, zvesela Middle of the Road. 5 hodin a 16 minut.
1: Počasí.
0: Že by 16 stupňů, o ne, někde to mohlo být jenom lehce nad nulou. Nejčastěji teploty dneska po ránu, tak kolem plus 5, ale mráz vypadá jinak. Teplo ovšem taky a nebude zdaleka tak teplo, jako třeba někdy v uplynulém týdnu. Jak to máme očekávat v Olomouckém kraji podle meteorologů a nejčerstvějších předpovědí pro Olomoucký kraj? Jasno, polojasno po většinu dnešního dne. Později odpoledne od západu oblačnost, které bude přibývat, a teploty dneska přes den 18 až 22, na horách 12 až 16 jarních stupňů. Noc na pondělí 13 až 9, zítra přes den 16 až 20 stupňů Celsia, ale očekáváme velkou oblačnost zpočátku výjimečně během dne, postupně na většině území déšť nebo přehánky, odpoledne možnost bouřek a skok k úterku 8 až 4. V noci a ráno 8 až 12, potom co by denní úterní maxima, převážně velká oblačnost, a na Moravě v Olomouckém kraji na většině území v úterý déšť, přehánky, zálivka.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Československá kapela Baron Hayes ve své tvorbě spojuje různé hudební směry a styly, nejsilněji soul a jazz. Kouzlu zpěvačky Simony Hulejové a jejich spoluhráčů propadli i návštěvníci loňského festivalu v Boskovicích. V neděli po půl sedmé večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Baron Hayes.
3: Divadelní Flora patří k nejvýznamnějším festivalům v České republice. Její 29. ročník, který má motto Solidarita, začíná v Olomouci 15. května. Hostit bude umělce z 9 zemí. Vedle činoherních, tanečních a operních představení tradičně nabídne i bohatý doprovodný program. To nejdůležitější probereme s ředitelem Divadelní Flory Petrem Nerušilem, kterého si k mikrofonu pozvala Dita Vojnarová. Poslouchejte v pondělí po 10. hodině Český rozhlas Olomouc.
1: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.
4: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru. Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti.

0: Odpovědi na otázky, co pak v těch učebnicích nebylo, nabízí nově Martin Písařík také na vlnách Českého rozhlasu Olomouc a také teď v 5.21. 10. května. Pojďme se schladit.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že je v ledovcích obsaženo až 75% sladké vody na zeměkouli? Ledovce v polárních oblastech velmi pomalu kloužou z vyšších míst na pevnině, až dorazí k moři. Tam se z nich odlamují obrovské bloky, takzvané icebergy, které pak unáší mořské proudy. Protože mají menší hustotu než mořská voda, neklesají ke dnu a plavou na hladině. Zhruba 7/8 je ukryto pod hladinou, vyčnívá jen klasická špička ledovce. Vinou globálního oteplování ledovce tají rychleji než kdykoliv předtím. Například ledovec A68, šestý největší na světě, se v roce 2017 oddělil od Antarktidy a pak se rozpadl na nespočet fragmentů. V době největšího tání každý den uvolňoval do oceánu 1,5 miliardy tun sladké vody, tedy asi 150krát víc, než činí denní spotřeba vody ve Velké Británii. Masivní přísun sladké vody do oceánu představuje vážný problém. Uvolněné živiny ovlivňují stav mořských ekosystémů. Ředění slané vody sladkou má vliv na mořské proudy, mění se lokální ekosystémy, zvyšuje se hladina moře. Tání ledovců tak má dalekosáhlé důsledky pro životní prostředí i pro lidské společenství.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Olomouc.

Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí. Na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: zpěvačka Toni Braxton, to jsou 90. léta. A teď čerstvé, krátké, ranní, nedělní zprávy s Gabrielou Adámkovou.
1: Je půl šesté.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Do prosince potrvá stavba nové hasičské stanice ve Štomberku. Budova za 120 milionů korun za místním hřbitovem vyřeší dosavadní nedostatečné prostory. Hasiči tu budou mít nové garáže, kanceláře, šatny a také dílny. V areálu vznikne i multifunkční hřiště pro výcvik a fyzickou přípravu jednotky. Kostel svatého Vavřince v centru Přerova čeká další etapa rozsáhlé rekonstrukce. Město na druhou část oprav poskytne 400 tisíc korun. Záměr ještě musí schválit zastupitelé. Uvedla to mluvčí radnice Helenka Chalupová. Ve druhé etapě řemeslníci opraví staticky narušené klenby kostela. Vysokorychlostní tratě začnou dělníci stavět nejdřív za 3 roky, a to v úseku mezi Přerovem a Ostravou. V následujících letech má pak začít stavba úseku od Německa přes Prahu do Brna a do Rakouska. Počítá s tím harmonogram ministerstva dopravy, který projednala vláda. Dnes je den matek, který tradičně připadá na druhou květnovou neděli. V Československu se svátek začal slavit už před 103 lety, kdy ho po americkém vzoru prosadila Alice Masaryková. Tradice se obnovila v 90. letech po pádu komunistického režimu. Ze sportu plzeňští házenkáři vyhráli extraligu. V rozhodujícím pátém finále zvítězili na polubovce Karviné 29-28. Počasí dnes čekáme jasno až polojasno, později přibývání oblačnosti. Teploty 18 až 22 stupňů, v Jeseníkách kolem 14. Foukat bude slabý, proměnlivý, postupně východní až jihovýchodní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Na Jesenicku je částečně uzavřena silnice 60 v obci Vápená. Stavební práce tady potrvají do konce září.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
0: A ještě než se třeba v 6 hodin na zprávách vydáme na derby pražských S na jedno.

0: je probuzené a naladěné do 10. máje a dne matek v 5.38 Lohlomond ze Skotska, tedy od Vabyho Daníka a Raduzy, nebo za chvilinku Kiki D a Elton John. Teď ale také informace o tom, že za chvíli prolistujeme předpověď pro dnešní den Olomoucký kraj a taky reportážně prozkoumáme památkově chráněný meteorologický sloup v Hranicích, takzvaný Lambrechtův povětrnostní telegraf, opravují restaurátoři. Teplotu, tlak a další údaje začal před tamní Sokolovnou měřit na začátku 20. století. Odborníci se teď snaží sloup a Lambrechtův povětrnostní telegraf zbavit vlhkosti a znovu zprovoznit všechny historické měřící přístroje. Investice vyjde Hranickou radnici na 1 000 000 korun.
1: Restaurátor Oldřich Šimek stojí na lešení u 3metrového sloupu a kladívkem a dlátkem se snaží uvolnit kovanou listovou korunu na jeho vrcholu.
2: Restaurace bude v dílně a zaprý se opraví všechny poruchy, všechny prorezlé části, chybějící jako prvky zdobný. Pak se bude řešit povrchová úprava. Vypadá to, že by měla být zelená a nějaký se zlacenými prvky některými.
1: Slezám po žebříku dolů k zaparkovanému autu restaurátora Václava Poliána.
3: Štětec tady máme. Tady máme biocid na odstranění mechů a půjdem natírat vlastně povrchy, které jsou znečištěny mechem.
1: Jsou především ta.
3: Ano, zelený povrch a tady ty lišejníky mechy se nadčou tady tím biocidním prostředkem, nechají se působit a následně se spláchnou vodou a tím se vlastně zamezí rozlízání tady toho biologického napadení.
1: Co dál se bude dělat ještě?
3: Dále budeme ty druhotné vrstvy prostě snímat, až se dostaneme na původní provedení. To se bude zpevňovat, konzervovat a tvarově doplňovat.
1: Restaurátory při práci sleduje městská památkářka Martina Cvešperová.
4: Je to unikátní věc. Těch meteosloupů se nám asi v rámci republiky nebo v rámci Moravy nezachovalo tolik. A ten v Hranicích moc pěkně se nám vyloupne.
1: On býval vždy součástí vlastně parku.
4: V podstatě celou dobu stál na stejném místě a měl korespondovat se secesním mostem, který tenkrát přes Bečvu stál. Bohužel jsme o něho přišli za druhé světové války.
1: Takže vy máte v ruce fotografii vlastně z doby, kdy ten sloup byl tady nový. Uprostřed sloupu vlastně jsou různé měřící přístroje, asi kromě teploměru, vlhkoměru.
4: Budou se tam vracet hodiny.
1: Tady jsou nějaké budíky.
4: No, tak to je Lambrechtův povětrnostní telegraf. A to byl specifický přístroj. Kombinoval měření tlaku, vlhkosti a teploty vzduchu. A kombinace toho odečtu z těchto budíků jste se na speciální tabulce, kde byly vyznačené tyto možné situace, jste dokázala si přečíst krátkodobou předpověď počasí. A jestli to všechno klapne, tak bychom něco takového mohli mít zase zpátky.
1: Opravy by měly být dokončené na podzim. Na vrcholu sloupu by pak prý neměla chybět ani korouhvička a bronzová rosnička. Z Hranic Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Don't go break me, breaking my heart. 6:45.
1: Počasí.
2: 10. května máme dneska, den matek, neděle. A co třeba příští víkend? Pravděpodobně do soboty má převažovat i po většinu toho příštího týdne zataženo s deštěm, přeháňkami, no jak kde, jak moc. V závěru týdne se pak má oblačnost protrhávat, srážek má ubývat, teploty v noci nejčastěji 10 až 5 nad nulou i po zmrzlých mužích a přes den 13 až 18. Ono to bude asi hodně podobné na značnou část toho týdne, ale vezměme to od Olomouckého kraje a detailněji. Dneska po ránu větší oblačnost, ale přes den pak neděle jasný. Na později odpoledne zase od západu oblačnosti má přibývat a teploty dneska 18 až 22 u nás v kraji. Na horách do 16. Vítr slabý, proměnlivý, postupně východní nebo jihovýchodní. V noci na zítřek 13 až 9, zítra přes den 16 až 20 a velká oblačnost. Počátku výjimečně, během dne v pondělí postupně na většině území déšť nebo přeháníky.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Přímo z místa.
3: Denně mnozí z nás chodíme kolem pamětních desek, aniž bychom přemýšleli nad osudy těch, jejichž jména jsou na nich uvedena. Podobně je to i s pamětní deskou na Hanáckých kasárnách v Olomouci, která připomíná ty, kteří položili život za druhé světové války. Po jejich příbězích, ale i do historie Hanáckého pluku a Hanáckých kasáren jako takových, se vypravíme v dalším díle cyklu Přímo z místa. Poslouchejte v neděli krátce po 9. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
4: Festivalová sezóna pomalu, ale jistě začíná. Ale my se na vlnách Českého rozhlasu Olomouc vrátíme ještě na konec loňských prázdnin, kdy se konal 6. ročník Mohelnického folkfestu. Poslechneme si tentokrát kapely Hluboké nedorozumění a Cymbál Klasik, které začínaly sobotní program na velké scéně. A taky se vypravíme na druhou scénu Morava, kdy dostali příležitost si zahrát Krua i duo Matlášek Štajgl. A všechna tato folková muzika zazní v pořadu na cestě 10. května po 15. hodině. K poslechu vás zve Jarka Nosková.
1: Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Hlas a hlasivky. Jak pak nám stárnou? A jaké mohou mít hlasové potíže naopak děti? Co způsobuje refluxní choroba a co si mohou způsobit kuřáci, kdy může dojít k ochrnutí hlasivek. Na hlas i hlasivky se budeme ptát foniatričky doktorky Veroniky Glumbíkové ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne v poradně Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
1: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: mořem.
1: Ne, někdy už se to nedá. 5:51, ostuda, ostuda, obrovská ostuda. A někteří i zachycení v televizi, v digitálním rozlišení a na fotkách v agenturách. Fotbalové derby Slavie a Sparty se nedohrálo. Za stavu 3-2 těsně před koncem pro domácí v nastaveném čase vtrhli na trávník stadionu v Edenu fanoušci, faninky Slavie. Davová psychózka, také zmíněna za chvíli v nejbližších zprávách. V 6 hodin v dobrém ránu Českého rozhlasu Olomouc, tak pokud možno poklidný 10. májový čas raní. A nejrůznější variace na toto nepoklidné téma ještě uslyšíme během celého dne týdne, protože je to historické fopa, velmi mírně řečeno. Tak a krátce se tedy na Slavii a Spartě zastavíme i za chvíli. Teď ještě příjemnější variace na renesanční téma Vladimíra Mišíka a co by báseň ze 60. let Václava Hraběte. Přejeme dobré 10. květnové ráno.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Šest hodin.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Olomoučtí radní projednají petici za tramvaje do Pavloviček. Zámek ve Slezských Rudolticích otevřel dva nové sály. Fotbalové derby Slavie se Spartou se nedohrálo kvůli výtržnostem fanoušků. Dnes čekáme jasno až polojasno a maximálně 22 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Gabriela Rámková. Olomouc čeká na novou studii k tramvajové trati v Pavlovičkách. Ta by měla počítat s variantou, že by do městské části zajištěli elektrobusy. Uvedl to náměstek primátorky Tomáš Pejpek za Pro Olomouc. Ve hře je stále i rekonstrukce trati, která je na konci životnosti. Obnova by si vyžádala 400 až 600 milionů korun. Obyvatelé Pavloviček rušení tramvajové trati odmítají. Petici za její zachování podepsalo přes 5000 lidí. Na opravách historického meteorologického sloupu pracují restaurátoři v Hranicích. Teplotu, tlak a další údaje začal před tamní Sokolovnou měřit na začátku 20. století. Odborníci se teď snaží památkově chráněný sloup zbavit vlhkosti a znovu zprovoznit všechny měřící přístroje. Investice vyjde radnici na milion korun.
3: Restaurátor Oldřich Šimek stojí na lešení u 3metrového sloupu a kladívkem a dlátkem se snaží uvolnit kovanou listovou korunu na jeho vrcholu.
4: Restaurace bude v dílně a zaprý se opraví všechny poruchy, všechny prorezlé části, chybějící jako prvky zdobný, pak se bude řešit povrchová úprava. Vypadá to, že by měla být zelená a nějaký se zlacenými prvky některými.
3: Opravy by měly být dokončené na podzim. Na vrcholu sloupu by pak prý neměla chybět ani korouhvička a bronzová rosnička. Z Hranic Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
2: Vedení zámku ve Slezských Rudolticích na Bruntálsku tento rok dokončilo opravu dvou nových sálů. Návštěvníci v nich můžou vidět zhruba 200 exponátů, například orientální masky i různé kuriozní předměty. Nová je i výmalba sálů. Podle kastelána Tomáše Zemby ale není jasné, jestli přesně odpovídá historii.
5: Historické fotografie se vůbec žádné nedochovaly, takže jsme tak spíš podle popisu, které se jakž takž dochovaly, ale fotografie nebo malůvky žádné, takže jsme spíš podle toho.
2: Do úterý je možné podat elektronické daňové přiznání za loňský rok bez pokuty. Lhůta uplynula už 4. května, ale podle finanční správy začne až od středy nabíhat sankce. Ta je 0,5% stanovené daně za každý den prodlení. S pomocí daňového poradce nebo advokáta je možné daňové přiznání podat až do 1. července.
1: Sport.
2: Fotbalové derby Slavie a Sparty se nedohrálo. Za stavu 3-2 pro domácí v nastaveném čase vtrhli na trávník stadionu v Edenu fanoušci Slavie, kteří předčasně zahájili mistrovské oslavy. Při invazi napadli 3 hráče týmu z Letné. Sparta tak z obav o bezpečnost opustila stadion. Předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík se soupeři omluvil.
6: Za mě ta situace je prostě bezprecedentní. Předpokládám, že budeme předmětem přísného trestu a ta práce s tím davem ze strany naší bezpečnostní služby a našich bezpečnostních orgánů tak prostě nebyla zvládnutá. Cítím jenom hluboký smutek a lítost a stud před fotbalovou a slavistickou komunitou.
1: Počasí.
2: Dnes čekáme jasno až polojasno, později přibývání oblačnosti. Teploty 18 až 22 stupňů, v Jeseníkách kolem 14. Fouker bude slabý, proměnlivý, postupně východní až jihovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Z Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Na Šumparsku v obci Vykýřovice jsou uzavřeny ulice Klužím a Šumparská. Kvůli opravám omezení potrvá do konce července.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: To je jenom písnička a seriál, ale taky vlastně docela příjemná vize na Den matek 10. května, den, kdy se vrátí láska k nám. To si zřejmě třeba spartianský gólman asi nedělá takové iluze, přesto píšou třeba i na webu irozhlas.cz, když tam odkazujeme a nabádáme, že totiž vyhrožování smrtí je neakceptovatelné. Suročich řekl po napadení a bude to řešit právní cestou. Tak záběry jsou k dispozici, fotografické, televizní, dějí se vůle boží a ligové fotbalové asociace. Teď pojišťovna štěstí, seriálová iluzorní, 5 minut po 6. 10. květen, nejde poklidný, příjemný a třeba první lásky.

0: Stalo se před 100 lety.
1: Město při zálivu San Francisco v Kalifornii v USA. Opouštíme a míříme na olomouckou radnici. Mimochodem, ještě tady bude Martin Písařík v nové rubrice a olomoucký orloj. Teď vedle olomoucké orloje na radnici City Hall. Slyšeli jste o tom, že se třeba na olomoucké radnici oceňují služebné, tedy spíš oceňovali v deníku Našinec starém 100 let. Na toto téma tentokrát narazila pro Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc Dita Vojnarová. Pojďme na slavnostní ceremoniál.
2: Během slavnostního aktu, který se konal v sobotu 1. května 1926, ocenili na městské radnici ty služebné, které zůstaly dlouhá léta na jednom místě. Při odevzdávání diplomů měl k vyznamenaným velmi srdečnou a tklivou řeč náměstek starosty pan vrchní soudní rada Vlček. V novinách se psalo: malá tato skoro rodinná slavnost zanechala u všech zúčastněných hluboký dojem a posílila je, aby i v budoucnu horlivě pracovali v domácnostech a rodinách a tak prospívali dle sil svých i rozkvětu celku. Dvě z vyznamenaných, slečna Leopoldina Vrzalíková a slečna Filomena Přidalová, dostavili se k nám do redakce a žádali nás, abychom touto cestou jménem jich poděkovali co nejupřímněji panu náměstku Vlčkovi za jeho krásný proslov.

0: hlavně i na cestách, na silnicích, v jedné nebo více stopách, ve vozidlech a jiných přepravních prostředcích. 6 hodin 16 minut, šťastné cesty a šťastné návraty a hezký den maminek 10. května.
1: Počasí.
0: Ten den asi bude poměrně hezký, ta nejčerstvější předpověď počasí oficiálně teď aktuálně v tyto dny a v tomto období vydávána k 7. hodině raní, ale je tu k dispozici exkluzivně a hlavně jasně až polojasně. Takhle exkluzivní bude ta neděle 10. května v Olomouckém kraji. Jasno polojasno zpočátku se ještě výjimečně mohou udržovat také mlhy nebo nízká oblačnost a k večeru se od západu zvolna oblačnosti dostane více. Teploty dneska přes den 18 až 22, na horách 12 až 16 stupňů Celsia. Toť neděle, naskok také do blízké budoucnosti, také ty nejčerstvější informace mluví o pondělku, který už má být oblačný od západu i zatažený a pak asi hlavně v úterý srážky na většině území republiky a také Olomouckého kraje. V noci na zítřek 13 až 9, na horách 10 až 6 stupňů Celsia. V pondělí přes den nejčastěji 17 až 21, ale pak postupně zase lehké ochlazení.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.
2: Víte, proč se naši předkové vydávali na louky už o půlnoci a k čemu jim při práci pomáhal měsíční svit? Naše epizoda cyklu Cimbál a husle vás zavede do chladné ranní rosy i mezi řádky vonící čerstvě posečené trávy. Připomeneme si chlapskou dřinu na Horňácku i na Hané a zaposloucháme se do dívčích pracovních táhlých z Valašských strání. Zjistěte s námi, jak zní svist kosy, když se dělá s fortelem a písničkou na rtech. V úterý po 19. hodině se na vás těší Honza Žůrek.
1: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

6.20 a ještě 22 sekund 10. května ráno Český rozhlas Olomouc. Pozor na dálnici D1 u Milenova směrem na Ostravu na sraženou zvěř na cestě. A pozor také na to, že řidiči přijíždějící do Prostějova, to je ovšem plánované, budou informováni o dopravní situaci ve městě, nejen o tom v zelené vlně a zprávách jako takových už za pár okamžiků ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc. A kdyby něco dalšího i z olomouckého kraje z vašich cest v jedné či více stop 800 553 553.

0: To je prosím Top Gun, 80. léta kapela Berlin, Take My Breath Away. A toto jsou naše krátké ranní nedělní zprávy. Gabriela Adámková.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Řidiče přijíždějící do Prostějova budou informováni o dopravní situaci ve městě. O případných kolonách, nehodách nebo uzavírkách se dozvědí z dopravní tabule. Zařízení nechá radnice umístit v obci Držovice u křižovatky před odbočením na ulici Olomouckou. V uličkách mezi vinnými sklepy na Jižní Moravě přibývá obytných aut. Obce tak stále častěji řeší zablokované cesty i parkoviště. Některé už proto zavádějí omezení. Například v Prušánkách na Horonínsku chtějí omezit stání karavanů a obytných vozů v okolí vinných sklepů v místní části Nechory. Lázně Karlova Studánka v Jeseníkách dnes zahajují sezónu. Ostravsko-opavský biskup Martin David požehná tamním léčivým pramenům. Promenádou projde i slavnostní průvod v historických kostýmech. Vystoupí tanečnice Charlestonu nebo třeba sbor z Vrbna pod Pradědem. Přerov dnes oslaví 770 let od povýšení na město. Program v parku Michalov začne ve 14 hodin. Návštěvníci uvidí výstavu dobových pohlednic, ukázky historických tanců, promenádní koncerty a připravené jsou i aktivity pro děti. Za sportou čeští hokejisté prohráli v přípravě na mistrovství světa s Finskem 2-3. Dnes se zakončí švédské hry od 12 hodin zápasem proti Švýcarsku. Počasí dnes se čekáme jasno až polojasno, zpočátku ojídněle mlhy nebo nízkou oblačnost, k večeru pak přibývání oblačnosti. Teploty 18 až 22 stupňů, v Jeseníkách kolem 14. Foukat bude slabý, proměnlivý, postupně východní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Na dálnici D1 u obce Milanov směr Ostrava leží sražená zvěř, projíždíte opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
0: Tak ještě naskok k pumpě, možná i ne D1 a zastávka pro 4 Eskima. A teď také pozvánka k tomu, co bude za chvíli, srdéčko a bombardování na Prostějovsku, všem historicky.

0: někdy člověk bouchne jak zátka, někdy bouchne kotel doslova, třeba při sportovním utkání a je to až nechutné 6.38, teď ale jenom historicky něco možná ve vzpomínkách bouchne a hlavně si to připomeneme. Přehlídka vojenské techniky byla středobodem akce Srdéčko u obce Ludmírov na Prostějovsku. Na programu byla i pětní akce, která kromě konce války připomněla oběti nešťastného incidentu, kdy Mírov omylem bombardovala 3 sovětská letadla.
1: 9.5. došlo na tomto místě na Srdéčku k tragédii, kdy vojenským omylem byla bombardována obec Ludmírov a 3 naši občané přišli o život.
2: Popisuje hlavní důvod konání akce na Srdéčku hlavní organizátor a kronikář obce Ludmírov Daniel Žák.
1: Tady tyhle akce tady bývaly dříve od roku 1946 do roku 1990, pochopitelně pod ideologickým tehdejším nánosem, a po 30 letech v roce 2020 došlo k obnově, kdy se nás tady setkalo pár, ale ve formátu, jaký máme možnost vidět, takhle to pořádáme od roku 2023.
2: Akce se koná na louce a kolem vede silnice, po které před 81 lety ustupovala německá první tanková armáda.
1: Jednalo se o zhruba vyšší 10 000 vojáků německých, kteří proudili dnem i noci po těchto ústupových cestách.
2: Na programu byl i křest z restaurovaného nákladního vojenského auta Praga V3S. Dohromady ho dali členové klubu vojenské historie Haná z náměště na Hané, jak popsal jeho člen Jan Pruce.
3: Tady ta V3S k nám vlastně přišla ze soukromých rukou, kde vypadala v zuboženém stavu, byla rozpadlá korba, strouchnivěla, takže jsme to všechno vlastně dávali dohromady. Je tam nová výdřeva, dělala se tam celulák na tým.
2: Členové klubu vojenské historie Haná obnově vozu věnovali desítky hodin. Dlouhé roky stál v jedné zahradě.
3: Motorově auto v pořádku, má na těch 1500 km a závady, co se tam jako objevují, tak samozřejmě se projevují až provozem toho auta. To vlastně doteďka jakoby stálo, bylo takový zarostlý v kopřivách a my jsme ho vysvobodili.
2: Nejtěžším exponátem byl vyprošťovací tank T-34. Váží 31 tun a na Srdéčko s ním z muzea v nedaleké Ponikvi přijel majitel tanku Jan Výmola.
4: Bylo to takový trošku hec, že koupíme vyprošťovák a se to podařilo. Tank je z Mělníka od soukromého sběratele. V podstatě byl ve velmi dobrém stavu, nicméně i tak zhruba 14 měsíců opravy, co se týče výměna hadic, opravy nádrží a takových. Jinak je na tím nekonečně práce.
2: Celkově na letošní ročník akce Srdéčko dorazilo zhruba 500 návštěvníků. Z Ludmírova Michal Poláček, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: to jsou letní noci, to je samozřejmě muzikál z USA, Summer Nights, John Travolta, Olivia Newton-John, 6.44.
1: Počasí.
0: U nás 10. května 2026, ten den vypadá moc pěkně, no tak nebude horko, nebude mráz, ale jak to bude v následujících nejbližších hodinách, noci a dni, prozradíme s Romanem Volným, pěkně zdravíme, pěkně vítáme, dobrý den.
2: Bude ráno.
0: Jak ten den 10. májový v Olomouckém kraji zatím vypadá, jak se vyvrbí a bude pokračovat?
2: Tak většinou máme minimum oblačnosti, možná na Bihotínsku se natahuje nějaká nízká oblačnost z Moravskoslezského kraje, ale je to opravdu jen výjimka, teploty jsou v širokém rozmezí od 7 stupňů do minus 1 stupně v Hanušovicích. No a v průběhu dne vypadá to na příjemný slunečný den, toho sluníčka bychom si dnes měli opravdu užít, jasná, polojasná obloha, teprve někdy během pozdního odpoledne a večera začne od západu zvolna oblačností přibývat, ale bude to ještě beze srážek. Odpolední maxima by se měly pojevovat nejčastěji někde mezi 18 až 22 stupni Celsia v 1000 metrech na horách. To bude teplota kolem 13 stupňů, vítr bude zpočátku slabý proměnlivý, postupně většinou východní s průměrnou rychlostí do 4 metrů za sekundu.
0: I ten následující týden bude zajímavý i se zmrzlými muži, některý z nich možná lehce přimrzne, ale pojďme na nejbližší období, na noc a pondělí vstup do toho týdne.
2: Přibude nám oblačnosti a zítra se začnou objevovat i srážky, v noci oblačno až zataženo, vypadá to, že to ale bude ještě beze srážek, noční teploty většinou od 13 do 9 stupňů Celsia a vítr slabý proměnlivý postupně jižní většinou do 4 metrů za sekundu, k ránu potom bude zesilovat. Zítra už potom hodně oblačností a zpočátku výjimečně, ale během dne postupně na většině území déšť nebo přehánky, pravděpodobně někde kolem poledne a v odpoledních hodinách se mohou vytvořit i bouřky. Zítřejší maxima nejčastěji mezi 17 až 21 stupňů Celsia v 1000 metrech na horách, to bude teplota kolem 11 stupňů. Vítr bude mírný, přechodně čerstvý, jižní, většinou s průměrnou rychlostí do 8 metrů za sekundu, v nárazech může dosahovat i kolem 55 km za hodinu. K večeru se potom bude měnit na severozápadní a v těch odpoledních bouřkách může přechodně zesilovat.
0: Děkujeme za informace, díky, zatím naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Přímo z místa.
3: Denně mnozí z nás chodíme kolem pamětních desek, aniž bychom přemýšleli nad osudy těch, jejichž jména jsou na nich uvedena. Podobně je to i s pamětní deskou na Hanáckých kasárnách v Olomouci, která připomíná ty, kteří položili život za druhé světové války. Po jejich příbězích, ale i do historie Hanáckého pluku a Hanáckých kasáren jako takových, se vypravíme v dalším díle cyklu Přímo z místa. Poslouchejte v neděli krátce po 9. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc. Smíl
4: se jen zlatou skobou na obloze přibitý. Pod sluncem sedlo.

je Karel Kvil, tohle bylo všem Dan Landa v 6.51, živě i s potleskem v dobrém ránu Českého rozhlasu Olomouc. Za chvilku informace nejenom od nás z regionu, z dopravy, o počasí pro všechny čerstvě stávající, tak čerstvě do růžova, i když asi s tématem dne, týdne, derby pražských S, ale i to zmíníme někdy v dalších sportovních relacích Českého rozhlasu. No a dál tady bude třeba zmínka a zastávka v Domě kultury v Šumperku. Tam chystají Slam Poetry exhibici ve čtvrtek 21. května. Slam Poetry, to je improvizovaná performance, tedy poezie, někdy lepší než Erben nebo Seifert, ale nesrovnatelně jiná. Tvořená přímo na místě z fleku improvizovaně, tak vstupenky na nevšední zážitek exhibiční slam poetristický nabídneme. A nebo kdo raději třeba v Olomouci, třeba operu Toska, i na vás budeme myslet v neděli 17. a vstupenkami vás vybavíme. Poslouchejte dál.

Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Dočkali, dobrý den.
1: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Olomoucko a Jesenicko.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
4: Sedm hodin.
3: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
4: V Mikulovicích na Jesenicku vybírají místo pro novou základnu záchranářů. Olomouc investuje téměř 27 milionů korun do stavby nové lávky. První vysokorychlostní tratě v Česku vznikne mezi Přerovem a Ostravou. Dnešní počasí má být slunečné s teplotami do 22 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. V Olomouckém kraji vznikne nová výjezdová stanice zdravotnických záchranářů. Vedení hejtmanství plánuje v Mikulovicích na Jesenicku. Podrobnosti dolaďuje se zástupci města. Potvrdil to starosta Mikulovic Roman Šťastný z Hnutí STAN.
5: A teď probíhá právě ta lokalizace těch míst, tak aby my jsme mohli kraji předat nějaká místa, které oni by potom si nějakým způsobem mohli prohlédnout a nějakým způsobem potom rozhodnout o tom, jestli by tyto lokalizace jim vyhovovaly a následně potom ta výjezdová stanice mohla v Mikulovicích vzniknout.
4: V Olomouci vznikne nová lávka přes řeku Bystřici. Propojí ulice Kaštanova a na Bystřičce. 27 metrů dlouhý a 5 metrů široký most nahradí nynější betonovou lávku, která je ve špatném technickém stavu. Řekl to náměstek primátorky Miloslav Tichý za ANO. Stavba přijde na 26,5 milionu korun. Začne tento měsíc a potrvá do listopadu. Vysokorychlostní tratě začnou dělníci stavět nejdřív za 3 roky, a to v úseku mezi Přerovem a Ostravou. V následujících letech má pak začít stavba úseku od Německa přes Prahu do Brna a do Rakouska. Počítá s tím harmonogram ministerstva dopravy, který projednala vláda. První vysokorychlostní tratě mají být hotové v roce 2035. Materiál zahrnuje i orientační ceny jízdného, dodává ministr dopravy Ivan Bednárek za SPD.
6: Materiál říká, že pokud bychom nedotovali a neměli dopad do veřejných rozpočtů toho dotací, tak to od začátku jde na riziko dopravce a v takovém případě ta jízdenka je kolem 1000 korun na Brno-Praha.
4: Největší riziko dopravní nehody dětem hrozí ve chvíli, kdy cestují v autě nebo jsou na parkovištích a v obytných zónách. Vyplývá to z dat týmu silniční bezpečnosti. Podle těch se v Česku stane průměrně 5000 dopravních nehod s účastí dětí. Na různé situace mezi auty by své potomky měly připravit rodiče, říká Markéta Novotná z týmu silniční bezpečnosti.
7: Jak vlastně se na parkovištích pohybovat, že tam nemohou běhat a co tak znamená vlastně, když se například rozsvítí červená světla na vozidle, anebo když se rozsvítí to jedno bílé, že je to vlastně vzkaz a označení toho, že to vozidlo se nastartovalo nebo se chystá couvat. Sport.
4: Derby pražských S mezi Slávií a Spartou ve fotbalové šancelize se nedohrálo kvůli výtržnostem fanoušků. Plzeň v nadstavbové skupině o titul zvítězila nad Libercem 2-0. V části o záchranu remizovala Mladá Boleslav se Zlínem 1-1, Dukla podlehla Slovácku 0-1 a Teplice porazily Ostravský Baník 2-1. Sigma Olomouc hraje dnes od 15 hodin. Ve druhém kole skupiny o 7. až 10. místo hostí Bohemians.
3: Počasí.
4: Dnes se čekáme jasno až polojasno, zpočátku ojídnilé mlhy nebo nízkou oblačnost, k večeru pak přibývání oblačnosti. Teplot je 18 až 22 stupňů, v Jeseníkách kolem 14. Foukat bude slabý, proměnlivý, postupně východní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: V Přerově je uzavřena silnice 55 v ulici 9. května kvůli opravám kanalizace. Omezení potrvá do 1. června.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: úspěšné, vítězné, dneska vlastně zároveň i vtipné. Nechte se překvapit, co bude po desáté dopoledne ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc vařit pect Vojtěch Vrtiška z vítězných receptů uplynulých sezon pochoutkového roku. Bude to i vtipné. No a za chvilinku poučné, a co se týká zpravodajství publicistiky v Českém rozhlase Olomouc, také to bude všechno říkat o dění, například na Jesenicku, náborové příspěvky, ale i firmní bydlení, tak na to se někteří zaměstnavatelé snaží přilákat kvalifikované pracovníky. Například v České Vsi na Jesenicku dělníci stavějí bytový dům, ve kterém budou bydlet zaměstnanci místní českoveské řetězárny. Uslyšíme více, už za chvíli, teď jedeme dál doslova do písmene a pryč ze Slávy. Uvidíme, s jakou přijede Bohemka.

0: přejeme z Českého rozhlasu Olomouc 10. května nejen maminkám. A teď, že by taky dárek nebo benefit, bonus, v České vsi na Jesenicku bude stát do konce roku nový bytový dům. Jeho součástí bude 9 bytů pro zaměstnance zdejší řetězárny. Investice firmu vyjde na zhruba 25 milionů korun. Rozhodla se pro ně kvůli dlouhodobému nedostatku kvalifikovaných pracovníků a omezené nabídce bydlení v regionu.
1: Hotové jsou obě patra, hotová je střecha, všechna vnitřní dispozice a pracuje se na těch rozvodech. Elektroinstalace, vodoinstalace. Topení.
2: Popisuje probíhající práce stavby vedoucí Ivan Kalafatič. V novém bytovém domě za zhruba 25 milionů korun se bude nacházet 9 bytů. Pokračuje generální ředitel řetězárny Jiří Uhlíř.
3: 15 až 20 zaměstnanců ubytujeme. Máme již 4 nebo 5 žádostí od našich stávajících zaměstnanců na personálním oddělení. Cirka 50% těch kapacit nabídneme stávajícím zaměstnancům a 50% těch kapacit bychom chtěli využít k tomu, abychom našli zaměstnance z jiných regionů.
2: Podle Uhlíře je jedním z důvodů výstavby reakce na nedostatek dostupného bydlení v regionu.
3: Scháníme dlouhodobě zaměstnance i z jiných regionů a vždycky jsme narazili na problém, že ať se jim práce nebo příroda zde líbila, tak měli problém najít zde ubytování.
2: Nedostupnost bydlení potvrzuje i zaměstnanec řetězárny Lukáš Pindor.
4: Zhánili jsme to vlastně ten celý červenec, srpen. Těch nabídek nebylo moc, těch ubytovacích kapacit tady není, jak v Jeseníku, tak v České vsi.
2: Dalším důvodem výstavby je dlouhodobý nedostatek kvalifikovaných pracovníků, doplňuje Uhlíř.
3: Samozřejmě vychází to tady z toho regionu, vychází to i z toho, jak je nastavené školství jako vzhledem k technickým oborům v posledních letech. Nejhůře se nám obsazují pozice zkušených obsluh a operátorů strojů.
2: To, že se nezaměstnanost na Jesenicku pohybuje kolem 7% a firmy přesto postrádají kvalifikované zaměstnance, potvrzuje i ředitel krajské pobočky úřadu práce v Olomouci Vlastimil Přidal.
5: Ten trh práce na tom Jesenicku je ještě hodně ovlivněn tím, že je to lázeňské město, je hodně zaměřený na cestovní ruch, na gastronomii. Takže tady tyhle technické profese tam tolik nejsou. K poslednímu březnu evidujeme 299 volných pracovních míst. Aktuálně máme v evidenci 1663 uchazečů o zaměstnání, což nám vytváří ten poměr zhruba 5,6 uchazeče na jedno volné pracovní místo.
2: Vývoj na jesenickém trhu práce přitom ovlivňuje několik faktorů.
5: Bávám se, že pro ten okres Jeseník to do budoucna vzhledem právě k tomu vysokému věku lidí, kteří tam bydlí, a že nám bude hodně lidí odcházet do důchodu a tím mladí lidé zatím nenahrazují ty odcházející lidi, takže si myslím, že ten nesoulad mezi tou nabídkou a poptávkou po pracovní síle se bude v tom regionu spíše prohlubovat.
2: Uzavírá Přidal. Výstavba bytového domu by podle vedení řetězárny měla do regionu přilákat nové zaměstnance. Hotovo by dělníci měli mít do konce roku. Z České vsi Sabina Millerová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: šišmout. Tak se jmenuje ten dnešní recept 50. hodině v dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Vojtišek, Vratiška a pišišmout a Patrik Rozehnal a možná i vzpomínka na některý z vítězných receptů uplynulých sezon pochoutkového roku. To bude dopoledne. Teď je 7 hodin a už skoro 18 minut ráno.
1: Počasí.
0: V Olomouckém kraji, jak víme, i zpřed 7 hodiny kolem 6:45 jsme zjistili, že teploty někde jenom lehce nad nulou, ale někde třeba už teď na 13 stupních Celsia. Meteostanice Přerov oficiálně hlásí tento údaj. No a přes den máme očekávat dneska v Olomouckém kraji oblačno, postupně zataženo a teploty dneska ještě vlastně lehce nad 20 stupňů Celsia, 18 až 22 nejčastěji, ale většinou má být ten den vlastně jasný, postupně oblačnost, ale ještě prý beze srážek, noc už od západu zatažená s teplotami 13 až 9, na horách 10 až 6 stupňů Celsia a pondělí vlastně s velkou oblačností, zítřejší den taky lehce pokles teplot. Zítra přes den 17 až 20 stupňů Celsia. Oblačno, velká oblačnost. Počátku jen výjimečně, během dne postupně na většině území déšť nebo přehánky. Odpoledne lokálně také možnost bouřek. No a pozítří ještě pokles teplot a tam už i deštivé počasí. 8 až 12 jenom maxima v úterý. Velká oblačnost, na většině území déšť, přehánky. To je pro úterek.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Po odchodu z Uriah Heep natočil Ken Hensley třetí solové album s názvem Free Spirit. Z dnešního pohledu vydařený vstup do 80. let, který zachoval ducha kapely a přitom reagoval na novou dekádu. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s Kenem Hensleym.
3: Veme vás na den otevřených dveří Českého rozhlasu Olomouc. Přijďte si prohlédnout vysílací studio a další prostory. Průvodci vám budou naši moderátoři a redaktoři. Na každou skupinu čeká výherní taška. Budete si moci nechat udělat studiové foto a pamatujeme i na děti. Prohlídky si můžete od pondělí rezervovat na webu Českého rozhlasu Olomouc. Těšíme se na vás v sobotu 16. května od 10. do 16. hodiny v Pavelčákově 19.
1: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: čase být.
1: Co děláte, to dělejte rádi a odevzdávejte za to samozřejmě daňová přiznání. Nechceme při tom dobrém kafi v těch písničkách při poslechu Českého rozhlasu Olomouc strašit. Do úterý je ještě možno podat i elektronické daňové přiznání za rok 2025 bez újmy, bez pokuty. Také o tom zmínka za chvíli ve zprávách o 7:30 v dobrém ránu Českého rozhlasu Olomouc.

Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8

0: Křídlí proslavil se písničkou o tom, jak se učil létat. Tom Petty, I'm learning to fly. A teď čerstvé krátké ranní zprávy nedělní 10. májové s Gabrielou Adámkovou.
1: Je 7:30.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Olomouce čeká na novou studii k tramvajové trati v Pavlovičkách. Ta by měla počítat s variantou, že by do městské části zajištili elektrobusy. Uvedl to náměstek primátorky Tomáš Pejpek za Pro Olomouc. Ve hře je stále i rekonstrukce trati, která je na konci životnosti. V ranní zámku ve Slezských Rudolticích na Bruntálsku tento rok dokončilo opravu dvou nových sálů. Návštěvníci v nich můžou vidět zhruba 200 exponátů, například orientální masky i různé kuriozní předměty. Nová je i výmalba sálu. Do úterý je možné podat elektronické daňové přiznání za loňský rok bez pokuty. Lhůta uplynula už 4. května, ale podle finanční správy začne až od středy nabíhat sankce. Ta je 0,5% stanovené daně za každý den prodlení. Americký prezident Donald Trump naznačil, že by část amerických vojáků stažených z Německa mohla zamířit do Polska. Pentagon přitom potvrdil odchod 5 000 amerických vojáků z německých základen. Polská strana je prý připravena je přijmout. Za sportou fotbalisté Prostějova v 28. kole druhé ligy remizovali doma s Českými Budějovicemi 1-1. V tabulce jsou Hanáci na 13. místě, Budějovicím patří 10. příčka. Další zápas odehrají prostějovští fotbalisté příští sobotu na hřišti 4. Příbrami. Počasí dnes se čekáme jasno až polojasno, zpočátku ojídnilé mlhy nebo nízkou oblačnost, k večeru pak přibývání oblačnosti. Teploty 18 až 22 stupňů, v Jeseníkách kolem 14. Poukar bude slabý, proměnlivý, postupně východní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Na dálnici D1 u Kojetína směr Ostrava pracují dělníci, projíždějte opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
0: Martin Kučaj, Vítě Rotr a četná vnoučata maminka Maruška Rotrová a její štěstí. 2,5 minuty po 7:30, taky co by dáreček průběžný. A jeden z mnoha pro všechny maminky k jejich svátku.

0: Neděle je tu s námi.
1: 7 hodin 39 minut, 10. májový den se usmívá. Ono, přijdou i srážky, zálivka, přehánky, ochlazení a zmrzlí. Nebudou úplně zmrzlí, ale to probereme za chvíli. Máj, máj a Matěj Křoupal.
2: Lidi milí, máme tady květen. Náš stařeček vždycky říkávali, stodené máj, v stodole ráj. Ono na tém něco je. Vždycky, když v máju bývá chladnější a orosaný počasí, to skutečně úroda napolo roste přímo před očima. Potvrzuje to také rčení. Chladno a večerní mlhe v májo, hojnost ovoce a syna dajo. Stromy potřebujou vláho, aby ovoce nabíralo na objemo a nebyly to leda takový malý zaschlý šošní. Tak když prší, tož tráva roste jak hloupá a hlavně roste tam, kde nemá, v řepě a v erteplách. Naopak je temo, když hospodáři marně dýšť vyhlíží, jo. Soché květen, mokré červen. Když v májo neprší, červen to dovrší. Tož to dá rozum, když dlouho neprší, že jednoho ten dýšť přejít musí. Leda zas nesmíte vode být trochu moc. V květno přechází o kolikrát bořky. Tatík, když jich zahnala bořka z pola, tož hned na to měli pořekadlo. Když se v májo bléská, hospodář si véská. A byla to pravda. Tatínek si sedle na náspa, otevřeli pivko a pochvalovali si, jak krásně prší. Jenom ať prší na naše zemáky a sousedovo seno. V květno jož rostou hřebky a houby. Jedna pranostika připomíná houbařom. Sole májový hřebky červavý, bode sochy lito. Tož jste ho so, Janek. V půlivá května mají o svátek 3 zmrzlí. Pankrác, Servác a Bonifác. Po zmrzlech většinou přechází dlouho očekávaný oteplení. Hospodaně vysazují na záhonky rajčata, papriky a jiný teplomilný rostliny. 15. května je žofie. Táto světíca pravidelně přenáší dýšť. Pamatujou si, že jsme se tému desky smíli, kdy stařeček vykládali. Dnes má svátek ta pochcaná žovka. Svatá žofie polička nám zalije. Lítali jsme v tém dyščo leda v trenýrkách a za chvíli jsme byli promokli na kost. Nám to ale nevadilo, protože to byl dyšť májové. Ten, když vás zalije, tož věřte, že porostete. Tož vyrůstli jsme, však já jsem v tělocvíko stával v řadě podlívá velikostí hneď druhé. Pravda od konca.
1: A tož jižovka probereme. Ta už možná bude spíš bez deště, ale mezi tím ten deštík přijde. A mezi tím ještě u nás v Českém rozhlase Olomouc jedna slanečková Boniem Sane. Sany. To byl Jiří Vrba, stráček Křoupal a další prokrané dělo dneska o 14:30 odpoledne. Teď Sany, pokud chcete, Sane Boniem.

0: Slanečko, slunečno, sany, sany. Zatím ano, zřejmě i u vás, po ránu v 7.46 10. května.
1: Počasí.
0: 15. za týden bude Žofie a takto podle týdenního výhledu meteorologů vypadá, že tak v půlce týdne, úterý, středa asi na Moravě, budou srážky, ale pak se zase bude vyčasovat a postupně oteplovat, třeba čtvrtek 14 až 18, od pátku do neděle 13 až 18. Zataženo s deštěm možná tak od půlky toho týdne, ale v závěru týdne se oblačnost má protrhávat a za týden má zase srážek ubývat, ale to je takové ještě s otazníky a s upřesněními. Dnešní den třeba v Olomouckém kraji s teplotami až 22 stupňů Celsia, hlavně zpočátku jasno, polojasno, tak je ještě ale možnost mlh. K večeru od západu už zvolna oblačnost, které má přibývat, na noc, která bude zatažená od západu s teplotami 13 až 9, na horách 10 až 6. Zítřejší den, pondělní, u nás v regionu teploty ještě 17 až 21, ale už velká oblačnost, zpočátku jen výjimečně, během pondělního dne postupně na většině území déšť nebo přehánky a naplní se to zcela potom v úterý.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Přímo z místa.
2: Denně mnozí z nás chodíme kolem pamětních desek, aniž bychom přemýšleli nad osudy těch, jejichž jména jsou na nich uvedena. Podobně je to i s pamětní deskou na Hanáckých kasárnách v Olomouci, která připomíná ty, kteří položili život za druhé světové války. Po jejich příbězích, ale i do historie Hanáckého pluku a Hanáckých kasáren jako takových, se vypravíme v dalším díle cyklu Přímo z místa. Poslouchejte v neděli krátce po 9. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
3: Festivalová sezóna pomalu, ale jistě začíná. Ale my se na vlnách Českého rozhlasu Olomouc vrátíme ještě na konec loňských prázdnin, kdy se konal 6. ročník Mohelnického folkfestu. Poslechneme si tentokrát kapely Hluboké nedorozumění a Cymbál Klasik, které začínaly sobotní program na velké scéně. A taky se vypravíme na druhou scénu Morava, kde dostali příležitost si zahrát Krua i duo Matlášek Štajgl. A všechna tato folková muzika zazní v pořadu na cestě 10. května po 15. hodině. K poslechu vás zve Jarka Nosková.
1: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

létě možná padá sníh, člověk musí připravit v dnešní době na všechno, ale na něco se připravit zkrátka nedá, že z jara takhle na večer budou padat světlice, dýmovnice, že třeba někoho popálí. Disciplinární komise se dnes bude intenzivně mimořádně zabývat nedohraným ligovým derby mezi Slaví a Spartou v Praze. Fotbalisté Slavie vedli 3-2, když jejich fanoušci v nastaveném čase předčasně vběhli na takzvané oslavy. Takzvaní fanoušci na domácí trávník. Ještě se o tom hodně bude mluvit a doufujeme, že taky vyšetřovat.

Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: 8 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Starostové mají výhrady k větrným zónám v Nízkém Jeseníku, odešlou memorandum. Ve Velké Bystřici začíná tradiční slavnost kroje. Nedohraným derby pražských S se dnes bude zabývat disciplinární komise. Budeme mít jasno až polojasno, naměříme až 22 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Starostové obcí v Nízkém Jeseníku příští týden odešlou na Ministerstvo pro místní rozvoj společné memorandum. Týká se návrhu akceleračních zón, které mají usnadnit výstavbu větrných elektráren. V Olomouckém kraji má vzniknout 8 těchto zón. Obce je odmítají. Podle předsedy mikroregionu Štambarsko Pavla Roubínka nechtějí, aby větrníky stály v blízkosti domů. Obávají se narušení hrázu krajiny a hluku. Centrum Velké Bystřice na Olomoucku patří dnes tradiční akci s názvem Slavnost kroje. Návštěvníci uvidí vystoupení folklorního souboru Velen z Boskovic a domácího dětského souboru Čekanka. V kulturním domě bude škola lidového tance a na náměstí Selské trhy. Pokračuje Petr Nakládal z městského úřadu.
3: Trhy probíhají na Zámeckém náměstí, kde je 30 stánků našich bystřických, plus ještě, když si přiveze trhovec svůj stánek, tak vždycky je tam hodně toho, je plné náměstí a probíhají zhruba do 12 do 1 hodiny, tak jak je zájem kupujících.
2: Horní Bečva na Vsetínsku plánuje vybudovat novou cyklostezku, která propojí centrum obce s vyhledávanou lokalitou Hlavatá. Hlavním cílem projektu je oddělit cyklisty od frekventované silnice na hlavním tahu směrem na Slovensko. Podle nezávislého starosty Rudolfa Bernáda bude začátek trasy v lomu u přehrady.
4: Zahájíme tady u zastávky na přehradě, pojede cyklostezka podél přehrady do lomu, z lomu vlastně po komunikaci a pak jak je vyústění krajské cesty na silnici první třídy, tak povede po pravé straně cyklostezka až penzionu Sachova Studánka, kde se převede na druhou stranu a bude dále pokračovat podél toku Bečvy až pod Hlavatou.
2: Výletní loď, na které propukla nákaza hantavirem, zakotvila v přístavu Granadia na Kanárských ostrovech. Není přímo u břehu, cestující budou na pevninu postupně převážet malé čluny. Podle plánu by evakuace mohla začít kolem 9. hodiny. Cestující budou moct lodě opustit, ale až po přistavení evakuačních letadel. Hantavirus šíří hlavně hlodavci. Na následky onemocnění virem zemřeli 3 cestující. U dalších 6 lidí se potvrdila nákaza.
1: Sport.
2: Disciplinární komise se dnes bude zabývat nedohraným ligovým derby mezi Slávií a Spartou. Fotbalisté Slávie vedli 3-2, když jejich fanoušci v nastaveném čase vběhli na domácí trávník, aby předčasně oslavili titul. Někteří z nich napadli hráče Sparty, včetně brankáře Jakuba Surovčíka. Hostující hráči pak odešli ze hřiště. Šéf představenstva Slávie Jaroslav Tvrdík připustil, že zápas může být kontumovaný ve prospěch Sparty.
5: Nemůžu k tomu hledat žádnou toleranci a žádné pochopení. Je to pro nás těžká situace, nebudeme hledat vinu nikde jinde než u sebe. Je to naše chyba. Respektuji rozhodnutí Sparty Praha nenastoupit k zápasu. Náš soupeř nahlásil, že má jednoho nebo dva hráče, kteří byli předmětem napadení fanoušků, kteří běhli na plochu. Omlouvám se soupeři, tohle se prostě nemělo stát.
1: Počasí.
2: Dnes se čekáme jasno až polojasno, zpočátku ojídněle mlhy nebo nízkou oblačnost, k večeru pak přibývání oblačnosti. Teploty je 18 až 22 stupňů, v Jeseníkách kolem 14. Foukat bude slabý, proměnlivý, postupně východní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Na dálnici D35 u Olomouce směr Ostrava dělníci sečou trávu. Pravý jízdní pruh je uzavřený.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Na fotbal nejenom s pražským i olomoucký týmem, třeba dnes odpoledne na vlastní nebezpečí nebo poslech v rozhlase na radiožurnálu Sport i v Českém rozhlase Olomouc průběžné a konečné výsledky. 8:05 je spíše třeba pozvánka snad na míru milovný a hezký slavnostní hluboký zážitek. Toska Puccinyho veledílo se bude hrát třeba za týden v neděli v Olomouci v 19:17. Na toto představení vás vezmeme, pozveme, protože vstupenky zajišťujeme my dál, nejenom proto poslouchejte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc, na Tosku vás vezmeme a kdo by raději třeba, anebo to má blíž, do Domu kultury v Šumperku, budou tam mít ve čtvrtek 21. tohoto měsíce v 19:00 takovou exhibici, ale ve vší počestnosti, půjde tam o improvizované poetristické performance, tedy slam poetry exhibice v Domě kultury v Šumperku. I tam vás dostane Český rozhlas Olomouc.

0: 4 minuty bude 8:45, lehtá, lehtá, poza oknem to dnešní slunce májové, snad i u vás, postupně se otepluje a dneska ještě májové krásné teplo bude, ale postupně mraky, taky ochlazení, i když zmrzlí muži úplně zmrzlí nebudou. No a co smrtka na pražském Orloji, jako zpěvají Eláni, a také náš nový kolega Martin Písařík, herec, a tak to i rozhlasák.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že pražský Orloj je nejstarším stále fungujícím orlojem na světě? Vznik tohoto jedinečného díla je opředen legendami. Ta nejrozšířenější hovoří o krutém konci jeho údajného tvůrce mistra Hanuše, jehož pražští končelé po dokončení práce nechali oslepit, aby podobné dílo už nemohl postavit nikde jinde. Příběh je naštěstí jen smyšlenkou. Unikátnost stroje nás ovšem ohromuje dodnes. Mimořádně složitý hodinový mechanismus je poprvé doložen v listině datované 9. října 1410. Skutečným autorem je hodinářský mistr Mikuláš z Kadaně, který zřejmě spolupracoval s astronomem Janem Šindelem. I mistr Hanuš je skutečná postava, žil však až na konci 15. století a Orloj prokazatelně pouze upravil. Jak šla staletí, Orloj se mnohokrát zastavil a musel být opraven. Těžké chvíle přinesla 30letá válka, kdy Prahu plenili Švédové. Nejzávažněji byl poškozen na konci druhé světové války, kdy byla radnice zasažena granátem. Po 3 letech náročných oprav se ale vrátil na své místo a tam odbíjí čas dodnes.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: 8.16, 10. květen 2026. Počasí. Dnešek v Olomouckém kraji moc pěkný, jarní. S teplotami dneska ještě až 22 stupňů Celsia, mezi 18 a 22 na horách zhruba kolem 14 stupňů. Jasno, polojasno, zpočátku možnost mlh nebo nízké oblačnosti. Na večer od západu má zvolna oblačnosti přibývat a pak v noci oblačno od západu zataženo a 13 až 9 na horách 10 až 6 nad nulou. Zítra v Olomouckém regionu už oblačno od západu zataženo a teploty přes den máme očekávat ještě ke 21 stupňům Celsia. Velká oblačnost počátku výjimečně, během pondělního dne už postupně na většině území déšť nebo přehánky, odpoledně lokálně i možnost bouřky. A zcela se to asi naplní potom v úterý, možná ve středu. Na chvilku se pak vyčasí, ale pak zase zřejmě nějaké mraky přijdou.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Československá kapela Baron Hayes ve své tvorbě spojuje různé hudební směry a styly, nejsilněji soul a jazz. Kouzlu zpěvačky Simony Hulejové a jejich spoluhráčů propadli i návštěvníci loňského festivalu v Boskovicích. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Baron Hayes.
3: Divadelní Flora patří k nejvýznamnějším festivalům v České republice. Její 29. ročník, který má motto Solidarita, začíná v Olomouci 15. května. Hostit bude umělce z 9 zemí. Vedle činoherních, tanečních a operních představení tradičně nabídne i bohatý doprovodný program. To nejdůležitější probereme s ředitelem Divadelní Flory Petrem Nerušilem, kterého si k mikrofonu pozvala Dita Vojnarová. Poslouchejte v pondělí po 10. hodině Český rozhlas Olomouc.
1: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: bude 8:21.
1: Stalo se před 100 lety.
0: No a teď pojďme na olomouckou radnici. Na Orloji jsme byli v Praze s Martinem Písaříkem. Dita Vojnarová nalezla v deníku Našinec starém 100 let článek o cenách pro olomoucké věrné služebné.
2: Během slavnostního aktu, který se konal v sobotu 1. května 1926, ocenili na městské radnici ty služebné, které zůstaly dlouhá léta na jednom místě. Při odevzdávání diplomů měl k vyznamenaným velmi srdečnou a tklivou řeč náměstek starosty pan vrchní soudní rada Vlček. V novinách se psalo: malá tato skoro rodinná slavnost zanechala u všech zúčastněných hluboký dojem a posílila je, aby i v budoucnu horlivě pracovali v domácnostech a rodinách a tak prospívali dle sil svých i rozkvětu celku. Dvě z vyznamenaných, slečna Leopoldina Vrzalíková a slečna Filomena Přidalová, dostavili se k nám do redakce a žádali nás, abychom touto cestou jménem jich poděkovali co nejupřímněji panu náměstku Vlčkovi za jeho krásný proslov.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Malý Zhorác a kapitán Vašátko na stopě vraha stopařky. David Matásek a Viktor Price v detektivním filmu Případ pro rybáře. ČT 2. Pohádkový život sobeckého lékaře ukončí jediný telefonát. Alan Delon v hlavní roli thrilleru Plyšový medvídek. A ČT Art uvede portrét světově proslulé kanadské zpěvačky v premiérovém hudebním dokumentu Celine Dion – Zrození hvězdy. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Dobře, tak když před chvílí v dobrém ránu Českého rozhlasu Olomouc po italsku Vivo Perlei, tak dáme ještě Tosku v našem víkendovém vysílání v dárečcích pro posluchače. No a když začátky kariéry Celine Dion v televizi, za chvilku u nás její první velký hit z roku 90. Teď čerstvé krátké ranní zprávy. Gabriela Adámková.
4: Je 8:30.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
4: V Olomouckém kraji vznikne nová výjezdová stanice zdravotnických záchranářů. Vedení hejtmanství plánuje v Mikulovicích na Jesenicku. Za zástupci města v těchto dnech vybírá vhodnou lokalitu. Potvrdil to starosta Mikulovic Roman Šťastný z hnutí STAN. V Olomouci vznikne nová lávka přes řeku Bystřici. Propojí ulice Kaštanova a na Bystřičce. Nový most nahradí nynější betonovou lávku, která je ve špatném technickém stavu. Stavba podle radnice přijde na 26,5 milionu korun. Začne tento měsíc potrvá do listopadu. Vysokorychlostní tratě začnou dělníci stavět nejdřív za 3 roky, a to v úseku mezi Přerovem a Ostravou. V následujících letech má pak začít stavba úseku od Německa přes Prahu do Brna a do Rakouska. Počítá s tím harmonogram ministerstva dopravy, který projednala vláda. Dopravní nehoda dětem hrozí hlavně na parkovištích, v obytných zónách a při jízdě v autě. Data týmu silniční bezpečnosti také ukazují, že v Česku se každoročně stane asi 5 000 dopravních nehod s účastí dětí. Ze statistik zároveň vyplývá, že minulý rok na silnicích zemřelo 8 lidí do 15 let. Za sportu házenkáři Plzně slaví extraligový titul. Finálovou sérii ovládli 3-2 na zápasy. Rozhodující duel na hřišti Karviné vyhráli 29-28. Počasí dnes se čekáme jasno až polojasno, zpočátku ojídněla mlhy nebo nízkou oblačnost. K večeru pak přibývání oblačnosti. Teploty 18 až 22 stupňů, v Jeseníkách kolem 14. Foukat bude slabý, proměnlivý, postupně východní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: V hranické části Drahotuše na kruhovém objezdu havarovalo osobní auto s motorkou. Dejte pozor.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Byla řeč také ve zprávách o 8:30 o něčem z dětského lékařství. Těsně před letošními hlavními prázdninami přivítáme pediatry, ale hlavně bude řeč asi o trávicích možných potížích u dětí o prázdninách. To bude v červnu, dneska 10. května. Zveme také třeba to na tu nejbližší apatiku. Za všechno může hlas ve čtvrtek. Lásku

0: Několikrát za dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc předpovídáme počasí na týden anebo na ty nejbližší hodiny den dva. No a už několik desítek let měřil v hranicích památkově chráněný meteorologický sloup a Lambrechtův povětrnostní telegraf. Tento památkově chráněný meteorologický sloup v hranicích opravují restaurátoři. Teplotu, tlak a další údaje začal před tamní Sokolovnou měřit na začátku 20. století. Odborníci, jak teď uslyšíme v dobrém ránu Českého rozhlasu Olomouc, se snaží sloup zbavit vlhkosti a znovu zprovoznit všechny historické měřící budíky, přístroje. Investice vyjde hranickou radnici na 1 000 000 korun.
1: Restaurátor Oldřich Šimek stojí na lešení u 3metrového sloupu a kladívkem a dlátkem se snaží uvolnit kovanou listovou korunu na jeho vrcholu.
2: Restaurace bude v dílně a zaprvé se opraví všechny poruchy, všechny prorezlé části, chybějící jako prvky zdobný, pak se bude řešit povrchová úprava. Vypadá to, že by měla být zelená a nějaký se zlacenými prvky některými.
1: Slezám po žebříku dolů k zaparkovanému autu restaurátora Václava Poliána.
3: Štětec tady máme. Tady máme biocid na odstranění mechu a půjdeme natírat vlastně povrchy, které jsou znečištěny mechem.
1: To jsou především ta.
3: Ano, zelený povrch a tady ty lišejníky mechy se nadčou tady tím biocidním prostředkem, nechají se působit a následně se spláchnou vodou a tím se vlastně zamezí do zlízání tady toho biologického napadení.
1: Co dál se bude dělat ještě?
3: Dále budeme ty druhotné vrstvy prostě snímat, až se dostaneme na původní provedení. To se bude zpevňovat, konzervovat a tvarově doplňovat.
1: Restaurátory při práci sleduje městská památkářka Martina Cvešperová.
4: Je to unikátní věc. Těch meteosloupů se nám asi v rámci republiky nebo v rámci Moravy nezachovalo tolik. A ten v hranicích moc pěkně se nám vyloupne.
1: On býval vždy součástí vlastně parku.
4: V podstatě celou dobu stál na stejném místě a měl korespondovat se secesním mostem, který tenkrát přes Bečvu stál. Bohužel jsme o něho přišli za druhé světové války.
1: Takže vy máte v ruce fotografii vlastně z doby, kdy ten sloup byl tady nový. Uprostřed sloupu vlastně jsou různé měřící přístroje, asi kromě teploměru, vlhkoměru.
4: Budou se tam vracet hodiny.
1: Tady jsou nějaké budíky.
4: No, tak to je Lambrechtův povětrnostní telegraf. A to byl specifický přístroj. Kombinoval měření tlaku, vlhkosti a teploty vzduchu. A kombinace toho odečtu z těchto budíků jste se na speciální tabulce, kde byly vyznačené tyto možné situace, jste dokázala si přečíst krátkodobou předpověď počasí. A jestli to všechno klapne, tak bychom něco takového mohli mít zase zpátky.
1: Opravy by měly být dokončené na podzim. Na vrcholu sloupu by pak prý neměla chybět ani korouhvička a bronzová rosnička. Z hranic Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Tak to je ona, to je Céline.
1: A rok 90 a start její kariéry. Z té obočí, tmavé vlasy a kmání. Ku podivu, kapela tváří se jako, že hraje živě. A když se člověk zblízka podívá, spíš ta Céline jediná je tam naživo.
2: Počasí.
1: 8.46, to rozumování, ale informace od meteorologů se hodí, máme je tady, ty nejčerstvější, co se týká výhledu na týden, třeba za týden, příští pátek až neděle, do soboty asi spíš zataženo s deštěm nebo přeháňkami, ojedinělé bouřkami, ale bude to opravdu takové spíš střídavě jarní oblačno či aprílovo. V závěru týdne se pak má opravdu oblačnost zase protrhávat, srážek má ubývat a teploty nejčastěji 13 až 18 stupňů Celsia, ale i čtvrtek zdá se spíš polojasný, 14 až 18 stupňů, 13 až 17 ve středu polojasno, během dne oblačnost a zřejmě asi pondělí, ale na Moravě hlavně úterý na většině území s deštěm, zálivkou a tedy poklesem teplot, v úterý zřejmě tak jenom lehce nad 10 stupňů Celsia. Ale dnes ještě 18 až 22 a hlavně zpočátku, však to máte za okny, venku a někdo už z osobní zkušeností, ještě jasno, polojasno, postupně už během dneška mraky. Na zítřek mraky, ale teploty ještě až ke 20 stupňům Celsia v Olomouckém kraji v pondělí a pršet by opravdu spíše mělo až v úterý a tam tedy poklesnou i ty teploty.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Přímo z místa.
3: Denně mnozí z nás chodíme kolem pamětních desek, aniž bychom přemýšleli nad osudy těch, jejichž jména jsou na nich uvedena. Podobně je to i s pamětní deskou na Hanáckých kasárnách v Olomouci, která připomíná ty, kteří položili život za druhé světové války. Po jejich příbězích, ale i do historie Hanáckého pluku a Hanáckých kasáren jako takových, se vypravíme v dalším díle cyklu Přímo z místa. Poslouchejte v neděli krátce po 9. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
2: Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
1: Hlas a hlasivky. Jak pak nám stárnou a jaké mohou mít hlasové potíže naopak děti? Co způsobuje refluxní choroba a co si mohou způsobit kuřáci? Kdy může dojít k ochrnutí hlasivek? Na hlas i hlasivky se budeme ptát foniatričky doktorky Veroniky Glumbíkové ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne v poradně Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Nikdy odpověď není snadná, co je to láska. Petr Novák, dobře, že posloucháte Český rozhlas Olomouc se slovy šetři a pokus se o to, aby události byly dostatečně srozumitelné spíš očím než uším. No to je zvláštní východisko a zadání pro Giacoma Pucciniho pro operu Tosca od zadavatelů. Tak ale bude to ke koukání a k posluchání a bude to slavnostní a hraje se to nejblíže v Moravském divadle Olomouc. Tosca, neděle 17. května od 19. hodiny. Slavnostní zážitek? No ale pozor, pro opravdové umělecké fajnšmekry. Třeba, abyste ho jednou za život viděli. Chtěli byste na Tosku?
1: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
0: Tak tedy Floria Tosca jako hlavní postava, no a pak její, no zdá se podle upoutávky na webu divadla Olomouckého z opery a operety, její věznitel, svůdník, no klasické postavy a možná obdivovatelé klasiky teď u nás v Českém rozhlase Olomouc. Pěkné dobré ráno.
2: Dobrý den, tady Zdeněk Budišov nad Budišovkou. Pěkně vás zdravím, Božku, mějte hezký den a hezký víkend.
0: Možná takový obdivovatelé, že se vydají 17. za týden na Tosku do Olomouce. Ano, souhlas, může být.
2: Ježiši, to jste hodné, děkuju pěkně.
0: Byl jste ve správný čas na správném místě a telefonním čísle, no tak Tosku, slavnostní zážitek, ale pozor, operní a 2,5 hodinový s jednou přestávkou se hraje tedy 17. tohoto měsíce v 19 hodin, soubor opery, operety, ale třeba i šikovný host, malý pasáček. Ale Floria Tosca v hlavní úloze, ať její pánové věznitelé, obdivovatelé, pan Zdeněk si užije slavnostních zážitků. A další z vás, pokud byste to měli třeba blíž do Šumperka a rádi improvizaci v poezii, tak na exhibici Slam Poetry, možná jste o tom fenoménu slyšeli, na ten vás ještě vezmeme do Domu kultury v Šumperku, ale postupně, až vás vyzveme. Teď další víkendový hudební program v Českém rozhlase Olomouc až k výšinám.

Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Muzeum umění v Olomouci nabízí jednotnou vstupenku na 3 památky. Přerovský park Michalov ožije oslavami výročí města. Fotbalisté Olomouce ve druhém kole skupiny o umístění přivítají Bohemians. Dnes má být jasno až polojasno s teplotami do 22 stupňů. Hezký den vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Muzeum umění v Olomouci spustilo projekt s názvem Cesty za uměním. V rámci něj nabízí jednotnou vstupenku do 3 památek arcibiskupského paláce a arcidiecézního muzea v Olomouci a také na zámek v Kroměříži. Cesta za uměním se dá pojmout i jako cyklový let, říká mluvčí muzea umění Tomáš Kasal.
2: Kromě obligátního auta můžete podniknout cestu vlakem, ale ještě raději na kole. 50-kilometrová rovinatá cyklotrasa víceméně kopíruje řeku Moravu, vede převážně vedlejšími cestami. Pokud máte více času, tak se můžete vydat jako poutníci po cyrilometodějské stezce. Jejíž arcibiskupská trasa vede z olomouckého svatého kopečka přes Kroměříž až na Velehrad.
0: Přerov dnes oslaví 770 let od povýšení na město. Program v parku Michalov začne ve 14 hodin. Nabídne výstavu dobových pohlednic, ukázky historických tanců, promenádní koncerty a připravené jsou i aktivity pro děti. Pokračuje mluvčí přerovské radnice Lenka Chalupová.
3: Vernisáž exteriérové výstavy Přerov na historických pohlednicích zachycujících proměny města, a protože se letošní rok nese ve znamení významného výročí, doplní vernisáž historické tance, který nabídne autentický pohled na taneční a oděvní kulturu renesance. Představí se také šermířské skupiny.
0: V Rení zámku ve Slezských Rudolticích na Bruntálsku tento rok dokončilo opravu 2 nových sálů. Návštěvníci v nich můžou vidět zhruba 200 exponátů, například orientální masky i různé kuriozní předměty. Nová je i výmalba sálů. Podle kastelána Tomáše Zemby ale není jasné, jestli přesně odpovídá historii.
4: Historické fotografie se vůbec žádné nedochovaly, takže jsme tak spíš podle popisu, které se jakž takž dochovaly, ale fotografie nebo malůvky žádné, takže jsme spíš podle toho.
0: Dnes se slaví Den matek. Tradice pochází z počátku 20. století ze Spojených států, kde ji prosadila Anna Jarvisová. Odtud se pak rozšířila i do Evropy. Češi ho začali slavit už za první republiky. Po druhé světové válce ale tradice ustoupila a znovu se vrátila až po roce 1989. Sport. Olomouckou Sigmu čeká dnes druhé kolo souboje s pražskými Bohemians. Duel na Andrově stadionu rozhodne o tom, kdo postoupí do finále play-off skupiny o 7. až 10. místo. Zápas začne v 15 hodin. První utkání v Praze vyhrála Sigma 3-1. Počasí. Dnes se čekáme jasno až polojasno, k večeru pak přibývání oblačnosti. Teploty 18 až 22 stupňů, v Jeseníkách kolem 14. Foukat bude slabý, proměnlivý, postupně východní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: V hranické části Drahotuše na kruhovém objezdu se řeší nehoda motorky a osobního auta. Projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Laciné, téměř v režimu lístkového přídělového systému poválečné vaření či pečení, který dneska bude probíhat, bude snad stačit opravdu jenom hrstka mouky, možná nějakých 200 ml, čtvrt litru mléka, protože zbytek budou chtít potom děvčata na koktejl. Předpolednem návštěva u Jiřinky s Alenkou a Laciné, ale i pořádné rozdováděné pohoštění, takové květnové, májové. No a za chvilinku historie, připomínka nejenom proto, že bylo 81. výročí konce druhé světové války. 5 minut po 9. zveme k nejnovějšímu vydání pořadu přímo z místa po stopách hrdinu. Denně mnozí možná chodíme kolem nejrůznějších pamětních desek, aniž bychom přemýšleli na vyhledat osudy těch, jejichž jména jsou na nich uvedena. Podobně je to třeba s pamětní deskou na Hanáckých kasárnách v Olomouci. To je nepřehlednutelný, ale možná pozapomenutý objekt. A tam jsou zobrazena jména těch, kdo položili život za druhé světové války. Po jejich příbězích, ale i do historie Hanáckého pluku a majestátních Hanáckých kasáren se vypravíme už za chvíli s Mirkem Kobzou a jeho průvodci v pořadu přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc.

0: Krásné dopoledne. Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc vás zdraví Mirek Kobza u dalšího dílu cyklu Přímo z místa, které může člověka něčem poučit, zavést na místa, kde třeba ještě nebyl, anebo naopak zavést na místa, kde třeba chodí možná denně dokonce několikrát a jenom si prostě nevšimnul, že jsou tam věci, které jsou svým způsobem zajímavé. A to by se mohlo dnes týkat zejména Olomoučáků, kteří procházejí po třídě 1. máje a míjí jeden z největších, řekněme, stavebních komplexů vůbec v Olomouci, který všichni znají dnes pod názvem Hanácká kasárna, přestože vojsko už v něm dnes tedy nesídlí. A my se podíváme na osudy dvou pamětních desek, které se nacházejí právě při jednom z vchodů do těchto hanáckých kasáren. Já jsem si na to pozval vlastně sem přímo na náměstí republiky historika Martina Vaňurka, který se věnuje vojenské historii a zároveň jako i pátrá po osudech jednotlivých osobností, které prošly vojenským životem v tomhle kraji. Martine, jak to vlastně je tady s tímhle barákem? Je to opravdu obrovský objekt, on teďka trošku plní stránky novin i televizní zpravodajství, protože právě v tuto dobu se prodává. Ale jak to vzniklo, že vlastně tady vznikla kasárna? Pokud si dobře pamatuju, tak tady původně byly kláštery.
1: Máte naprosto pravdu, vlastně Hanácká kasárna, jak je dneska známe, vznikly v době, kdy se stavěla fortová pevnost Olomouc. Tady na náměstí Hrdinou vlastně máme dvě kasárna. Jedny hanácké, o kterých se budeme dnesky spolu bavit, a druhé kasárna Jiřího z Poděbra, ty jsou za námi a v nich je vlastně dneska správní archiv armády České republiky. Pokud jde o historii těchto kasáren, tak jak jsem zmínil, mají vazbu na budování fortové pevnosti Olomouc a ta naše vazba, ten náš zájem, který směřuje do období druhé světové války, tak vlastně je to období počátku 20. století, když v těchto kasárnách byl umístěn 54. pěší pluk rakouské armády. A tento 54. pěší pluk rakouské armády samozřejmě po vypuknutí velké války, tehdy se to neoznačovalo roku 1914 jako první světová válka, byla to velká válka, se připravovaly jednotlivé kontingenty, jak bychom dneska řekli z našeho vojenského pohledu, do bitev na první světovou válku, zejména na ruskou frontu. A právě jednotky, které se zde mobilizovaly, byly odváženy na ruskou frontu od roku 1914. A tady vlastně začíná i příběh celé řady jmén, které jsou dneska na té pamětní desce.
0: Když se vrátím ještě do té starší historie, vlastně prapočátek těch hanáckých kasáren sahá do poloviny 19. století, těsně před polovinou 19. století byl vlastně tenhle komplex budov dokončen, pak došlo k přesunutí toho pluku, ale tehdy se mu vlastně ještě neříkalo hanácký, je to tak? Protože já mám pocit, že sem byl přesunut vlastně nějaký střelecký pluk z Vídně, nebo se pletu?
1: Byl přesunut z Vídně a tady potom získal název, nebo si přivezl název hanácký a ten hanácký název se předával paradoxně i po dalších desetiletích na nové jednotky a nové útvary už jiných armád a jiných států.

0: Mě na tom zajímá jedna věc. Platí to, nebo já jsem si vždycky myslel, že to tak je, že vlastně ti vojáci, řekněme, nebo ti branci tady z okolí, když teda rukovali do války za císaře pána a jeho rodinu, tak rukovali právě do toho a teď v uvozovkách svého pluku, čili z okolí Olomouce se rukovalo do hanáckého pluku, z okolí třeba, já jsem ze Zábřeha, tak tam vím, že byl, tuším, že 93. pěší pluk v Šumperku, takže se rukovalo tam. Pletu se, nebo to tak bylo?
1: Říkáte to správně, vidíte, že máte znalosti vojenské historie. Každý okres měl takzvané doplňovací okresní velitelství a to bylo jak případ Olomouce, tak případ Šumperka a ti branci, kteří měli trvalý pobyt na území tohoto kraje, byli tímto doplňovacím okresním velitelstvím.

0: vlastně odváděni a byli odváděni ve prospěch těch útvarů, které byly na území toho kraje nebo toho okresu.
1: Dovolím se zaspekulovat, že ono to mohlo být docela fajn, protože přece jenom, když člověk narukoval, já jsem ještě zažil vojnu za totáče, kdy nás vozili ze Šumperska po celé republice, takže jsem rukoval do Zvolena, tam jsme přišli aspoň 3 z toho Šumperska, ale pak jsem skončil v Českých Budějovicích a tam jsem byl úplně sám, což je hloupé, protože když tam přece jenom byli třeba stejně staří kluci, kteří pocházeli z mojí vesnice nebo z okolních vesnic, tak si myslím, že to pro ně mohlo být příjemnější.
0: Tak když se vrátíme do roku 1938, tak myšlenka mobilizovat a odvádět muže z daného regionu do dané oblasti, kde by sloužili, mělo svůj strategický význam, protože znali perfektně okolí, znali krajinu, takže by se dokázali v případě toho konfliktu i v toho krajině lépe pohybovat a tu svoji zemi lépe bránit.
1: Je pravda, že vlastně v období první světové války už se tak trošku počítalo s tím, že to nebudou ty velké bitvy, jako svedl třeba Napoleon u Slavkova nebo naposledy v roce 1866 právě třeba u Sadové nebo u Hradce Králové, ale že už se počítalo, že se bude bojovat třeba na celém území.
0: Víte, každá bitva má své plány a ty plány platí do prvního výstřelu.
1: To je pravda. No, vraťme se tedy sem, takže přesunul se sem vlastně střelecký pluk, nebo byl to pluk, nevím, ani z Vídně. Pokud vím, jeho prapočátky sahají snad až do dob 30-leté války, je to tak?
0: Tak to už nedokážu z přesnosti říci, protože moje zaměření je na období Československé republiky, ale myslím si, že máte pravdu.
1: Takže se ustanovil vlastně tady ten pluk, bylo to místo, kam chodili tedy, jak říkáme, tady z okolí a teď vlastně přišla ta dnešními slovy první světová válka, takže se vyhlásili vlastně mobilizace, odvody a ti lidé přišli sem do těch kasáren. Co s nimi bylo dál?
0: Tak standardně na každého muže, který byl odveden, nebyla vedená karta, už se s ním vědělo, jak se s ním naloží, na jakou funkci nastoupí, u jaké zbraně bude sloužit. Takže mladí muži prodělali základní výcvik a po nějaké určité době byli odesláni potom na tu frontu, podle toho se stavili ty jednotlivé kontingenty, které vyrážely podle potřeby na ty bojiště.
1: Tady předpokládám na východ, čili na frontu ruskou.
0: Pěší pluk 54 posílal své jednotky na ruskou frontu a teprve po pádu ruské fronty, respektive uzavření příměří v roku 1917, byl 54. pěší pluk směřován na italské bojiště.

0: Posloucháte přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc, dnes věnované nejenom hanáckým kasárnám a hanáckému pluku, který tady sídlil, ale také dvěma pamětním deskám, okolo kterých spousta Olomoučanů denně chodí po třídě 1. máje. S Martinem Vaňorkem jsme si povídali, že vlastně přišla první světová válka, lidé sem narukovali, byli to většinou lidé tady z okolí Olomouce. No a narukovali vlastně na východní frontu, když se potom zhroutila východní fronta, tak přešli na italskou frontu, ale já mám spojený hanácký pluk s přechodem do legií. To bylo až na té italské frontě, nebo přeběhli už na té ruské frontě?
1: První přeběhlící už byli od prvního nasazení od roku 1914 a vlastně od roku 1915 měli příležitost se hlásit do tvořících se československých legií v Rusku.
0: Já když jsem kdysi dělal knížku ze vzpomínek pana Šmídy, což byl rodák tady z Lašťan, která se jmenovala Moje vzpomínky z vojny 1914 až 1919, tak on popisoval, jak vlastně se dostal do situace na té východní frontě, že by mohl přeběhnout. A on tam psal, že najednou byl v tom území nikoho, stačilo udělat pár kroků do těch zákopů ruských a že ho vlastně v tu chvíli zastavila jediná věc, že přísahal císaři pánu a že prostě měl takový pocit, že chlap, když něco odpřisáhne, tak by to měl dodržet. Takže se vrátil do těch rakousko-uherských zákupů a vlastně nestal se legionářem. Vlastně skončil i válku jakoby na té rakouské straně. Jak to bylo s těmihle lidmi? Bylo to tak, že vlastně přesně se dostali do takovéto situace?
1: Pokud měli příležitost přeběhnout, tak předběhli. Rusové vzali do zajetí a když potom se vytvářely ty legie, tak pak do ní vstupovali dobrovolně samozřejmě. Nebylo to z donucení, ale bylo to dobrovolně.
0: A teď se dostáváme tamhle k té první desce, která je napravo od těch dveří, na které se díváme. A tam je napsáno Bachmáč. A to já mám pocit, že to je spojeno právě s první světovou válkou, s legiemi a tak dále. Nebo se pletu?
1: Deska, která je po pravé straně přístupu do hanáckých kasáren, byla odhalena při 20. výročí bitvy u Bachmače, což bylo v březnu 1918. A ta deska se odhalila tedy po 20 letech, tedy v březnu roku 1938. Byla to tehdy poměrně velká sláva. Odhaduje se, že tady bylo až 30 000 návštěvníků, kteří sledovali tyto události. A při té příležitosti byla odhalena ta pamětní deska, kde je postava legionáře. A tato pamětní deska zde byla až do roku 1939, když došlo k okupaci Československa. A zatím nevíme přesně kdy, ale ta deska během okupace zmizela, byla odstraněna.
0: Velmi často se stávalo, že právě ty památky na tu první světovou válku si schovávali ti sami vojáci doma. Možná, že i toto je jeden z případů, kdy prostě se deska sundala a někdo to schoval.

0: O to zajímavější je, že když se vracela na to místo, tak to bylo už v době po komunistickém puči. Je to pravda?
1: K odhalení druhé pamětní desky, respektive její obnovení, proběhlo 7. března roku 1948. Existuje k tomu dodnes zachovaná taková publikace malá, která přesně dává instrukce, v kolik hodin se mají legionáři dostavit, jaké sebou stavit jednotky, kudy půjdou průvody, kterými ulicemi to proběhne, kde budou ubytování. Takže 7. března 1948, již několik dní po komunistickém převratu, se skutečně odehrála tato slavnost, ale byla bohužel poslední, která by připomínala naše legionáře.
0: Já si nedokážu představit, že ten tuhý režim protkaný estébáky, protože v té době už tohle jako existovalo, že vlastně si nechal tady Olomoucí, tehdy vlastně ještě krajským městem moravským, projít takovouhle bandu revančistů, když teda budu používat ten dávný slovník. Jak je to možné? To jim to uteklo, nebo prostě už tomu nedokázali zabránit? Přece jenom bylo to pár dní po tom puči.
1: Já si myslím, že ono to bylo opravdu pár dní po tom puči a ta věc se víceméně zastavit nedala. I sami komunisti si uvědomovali, že nepotřebovali po tom převratu hnedka vyvolávat jako demonstrace střety z veřejnosti, takže to nechali v klidu proběhnout s tím, že na to utlumení měli další 40 let.
0: Když se teda vrátíme ještě k těm vojákům, kteří prošli tou první světovou válkou, co o nich víme? Víme, že tedy někteří odešli do legií už vlastně do té ruské části, odcházeli i třeba do italských legií, protože i tam docházelo vlastně k přebíhání té fronty.
1: Určitě, ale z těch jmen, které máme na té pamětní desce, tak jsou to vesměs ruští legionáři.
0: Tak a tím se dostáváme vlastně k té druhé v desce. To je deska, kterou najdeme na levé straně těch dveří, které jsou vlastně tím nejbližším vstupem tady od náměstí Republiky. Najdeme tam několik jmen, najdeme tam českého lva a co je zajímavé, tak tam najdeme data, která se ale vztahují spíše k té druhé světové válce. A vy jste říkal, že vlastně ani ten počet men, který tam je, tak nebyl vždycky ten, který tam najdeme dneska.
1: Tak ono už je zajímavé vůbec pátrat, kdy se tahle ta druhá pamětní deska na budovu Hanáckých kasaren dostala, protože z toho přehledu oslav z roku 1948, když bylo to 30. výročí Bachmaťských oslav, tak tam žádná zmínka o té desce neexistuje. Takže podle mého názoru ta deska musela být odhalená o rok dříve a podle dokumentů nebo materiálu, je to takový pasport, který jsem získal od mé rodiny, je datovaný červen 1947. Když se na tu fotku podíváme a porovnáme ji s dneškem, tak je tam rozdíl, že na té původní verzi je zhruba o 4 jména méně než na té současné podobě.
0: Přímo z místa Český rozhlas Olomouc. Dnes natáčíme na jednom z nejrušnějších míst Olomouce, přímo na náměstí Republiky. Koukáme na bývalá Hanácká kasárna a koukáme na pamětní desku, která se nachází u vstupu do těch Hanáckých kasáren, okolo které spousta lidí chodí dnes a denně a možná si nikdy nevšimla, že se tam nachází v současné době 18 men. Vy jste ale říkal, že původně jich tam bylo 14.
1: Skutečně v tom roku 1947 na té pamětní desce bylo 14 men. Pozorný návštěvník, když se podívá, tak vlastně v těch sloupcích jsou ti muži řazeni podle data zavraždění. A ty poslední 4 jména už ty data na sebe nenavazují. Takže ti poslední 4, kteří byli dodatečně dopsáni, to se jedná o rotmistra Ružného, generála Maxu, štábního kapitána Hase a plukovníka Surkandla, byli dopsáni, podle mého názoru, až po Bachmaťských oslavách, kdy někdo z návštěvníků upozornil, že na té desce chybí tito muži.
0: I ti původní, byli to jenom legionáři?
1: Určitě ne, protože výjimku tvoří poslední jméno, je to plukovník zdravotnictva Emil Surkandl, který byl lékařem, sloužil v rakousko-uherské armádě v roku 1918, když vzniklo Československo, vlastně skončila jeho služba v rakouské armádě a on se vzápětí přihlásil do Československé armády, ale nikdy nebyl legionářem.
0: Když už jsme ho teda nakousli, tak pojďme to dokončit.
1: Tak Emil Surkandl byl lékař, prošel řadou významných pozic v armádě, například byl velitelem ústavu pro léčení chorob plicních, který byl ve Štenberku, dneska neexistuje, na tom místě stojí Kaufland a od roku 1935 do konce roku 1938 byl velitelem zborové nemocnice 7, což je dneska vojenská nemocnice na Klášterním Hradisku. A jelikož byl židovské víry, tak se v lednu roku 1939 nechal pokřtít v domnění, že pokud přijdou Němci, že změna víry ho ochrání.
0: To se ale nepodařilo.
1: To se nepodařilo, protože Němci tuto změnu v rodném listu a křtitním listu neakceptovali. Emil Cukurkandl se svojí manželkou byl v červnu roku 1942 zařazen do transportu, který vyrazil z Olomouce. Jeho trasa vedla do Terezína a v Terezíně byl až do října roku 1944 a v tomto měsíci byl transportován do koncentračního tábora Osvětím-Birkenau a téhož dne, tedy 18. října 1944, byl v plynové komoře zavražděn.
0: Je to jako smutný osud, protože je to vlastně člověk, který celou dobu pomáhal lidem a nakonec končí vlastně takhle a nejenom sám, protože opravdu těch jeho, řekněme, souvěrců, byť tedy, jak bylo řečeno, se nechal pokřtít, byla spousta i tady z Olomouce, konec konců ty kameny zmizelých, které se tady nachází před mnoha domy, jsou toho jasným důkazem.

0: Jestli dovolíte, abych se ještě vrátil zpátky k Emilu Skrkandlovi. Vždycky se říká, jaká je největší podsta pro vojáka. Jestli je to vyznamenání nebo nějaké ocenění. A v podstatě Emil Skrkandl z těch 18 dosáhl nejvyššího ocenění, protože se po něm dneska jmenuje vojenský útvar. 6. polní nemocnice, která původně byla tady v Olomouci, dneska se nachází v Hradci Králové, nese čestný název 6. polní nemocnice plukovníka Emila Skrkandla.
1: Aspoň tak si ho připomínáme. Mimochodem, víme o něm, on pocházel tady z Olomouce, nebo odkud on byl?
0: On byl rodák z Prahy.
1: A jak se objevil tady, bylo to právě s tou armádou, že jsem byl převelen?
0: Cesty vojáky jsou nevyzpytatelné, to znamená, kam přijde rozkaz, tam ten voják směřuje.
1: Koho teda máme dál z té desky pamětní, kterou můžeme minout a můžete si ji prohlédnout? Stačí jenom tady prostě vystoupit na zastávce náměstí Republiky a podívat se vlastně k těm dveřím.
0: Tak asi významná osobnost určitě je brigádní generál František Kravák. U něho bylo velice zajímavé, že jeho rodina se ozvala na Vojenském historickém ústavu. My jsme je s plukovníkem Stehlíkem navštívili a při vyplňování biografického dotazníku jsme narazili na velice zajímavou věc. Generál Kravák působil v odboji od roku 1939 v řadách obrany národa. Byl vyzván, aby opustil protektorát a odešel do zahraničí, budoval zahraniční armádu. Bohužel se mu nepodařil přechod, byl u strážnice zadržen a když gestapo zjistilo, koho vlastně zadrželo, tak ho týralo, mučilo, aby z něho získali řady informací pro fungování obrany národa a posléze byl pan generál popraven. Před svou popravou mu okupanti dali příležitost napsat dopis na rozloučenou a on ve svém dopise uvedl, že by si přál být pohřben v Mostkovicích u Prostějova. No a když jsme s panem plukovníkem Stehlíkem pátrali a doplňoval informace do biografického dotazníku, tak samozřejmě padla otázka, kde je urna s panem generálem. V Mostkovicích ale nebyla. Takže se nám podařilo rodinu přesvědčit, že urna bude s vojenskými poctami uložena do rodinného hrobu, aby se splnilo přání pana generála, takže opravdu v roku 2011 s vojenskými poctami proběhl pohřeb tehdy divizního generála in memoria Františka Kraváka v Mostkovicích.
1: Zase je to osud vlastně člověka, který celý život nějak zasvětil té obraně vlasti. Vy vlastně se pohybujete v tom vojenském světě hodně. Já mám pocit, že těch hrdinů v té době bylo víc. Proč ti lidé měli k té armádě tak vysoký vztah a byli ochotní třeba opravdu jako obětovat vlastní život? Je to možná proto, že nemáme už vlastně ty vzory, protože ta poslední válka už byla opravdu před 80 lety naštěstí.
0: Tak vzory máme, akorát my si je neumíme připomínat. A tady selhává školství a tady selhávají média.
1: Ale zase proto jsme teďka tady, abychom aspoň některé z nich připomněli. Vraťme se k pamětní desce na Hanáckých kasárnách. Zmiňovali jsme už generála Kraváka, zmiňovali jsme plukovníka Cukrkandla. Co dál? Koho ještě můžeme vlastně zmínit z těch lidí, kteří jsou tam uvedeni?
0: Tak pokud to vezmeme z regionálního pohledu, tak v Kožušanech Tážalech se narodil Metoděj Lužný, který byl osobním přítelem generála Krejčího, pozdějšího náčelníka hlavního štábu. Metoděj Lužný po skončení velké války už se do armády nevrátil, pracoval běžný život, žil tady na Olomoucku a po roku 1939 se zapojil do odboje, jeho činnost byla odhalena a následně byl Metoděj Lužný nacisty popraven.
1: Jak časté bylo, že právě třeba bývalí legionáři a vůbec vlastně příslušníci armády vstupovali do toho odboje? I spousta těch lidí, kteří prošli třeba první světovou válku, se pak zapojila do odboje vlastně proti nacismu přímo tady v tomhle kraji?
0: Ti, kteří se zapojili do odboje, zejména do obrany národa, tak samozřejmě vyšetřovací metody gestapa byly tak, řekl bych, profesionální, nechci gestapo chválit, ale byli to zkušení kriminalisté, takže oni obranu národa rozbili velice, velice rychle a ty ztráty z řad našich lidí, našich vojáků, byly obrovské. Já bych tady vzpomněl na jedno jméno, které na té pamětní desce je, je to major Hynek Kokojan, jehož jméno je spojováno s přerodským povstáním v roku 1945, když 1. května toto povstání vypuklo a téhož dne bylo i potlačeno, tak Hynek Kokojan byl 2. května roku 1945 zavražděn. Na Hynka Kokojana jsem narazil naprostou náhodou. V jedné pozůstalosti byla série fotografií a mezi nimi i unikátní fotografie majora Kokojana na prosté kvalitě.
1: Docela by mě zajímalo, jak složité je vlastně sehnat takové životopisné údaje o lidech, kteří opravdu třeba zahynuli nebo padli před více než 80 80 lety. Mnozí z nich byli v té době ještě poměrně mladí, například neměli vlastní rodinu, takže jakoby dneska i ti příbuzní o nich moc nevědí. Kde se dají vlastně sehnat třeba tady tyto informace? A má k tomu třeba přístup člověk, který se třeba dozvěděl, že měl v rodině někoho, kdo byl třeba zapojen do odboje a byl právě třeba zavražděn někde gestapem nebo prostě popraven?
0: Není to složité, naše archivy jsou digitalizovány, takže ten klíč k tomu dohledání je vlastně přesné datum narození. Máme databázi legionářů, máme databázi padlých vojáků, máme databázi popravených, takže toto hledání je poměrně snadné. Co je složitější, je potom identifikace na fotografiích, to znamená zachování fotografické dokumentace. Pokud se znovu vrátíme k té pamětní desce, tak je tam jméno plukovník Karel Čápek, s jehož dcerou jsem se asi zhruba před 15 lety setkal a ta mi zanechala odkaz po svém otci, velmi zajímavé fotografie a mezi nimi jedna naprosto jedna unikátní a to je ta fotografie pamětní desky z roku 1947 s těmi 14 jmény, které původně na této desce byly.
1: Přímo z místa Český rozhlas Olomouc dnes putování za osudy lidí, kteří jsou uvedeni na pamětní desce, kterou dodnes najdeme na Hanáckých kasárnách tady v Olomouci, která připomíná osoby související se zdejším vojenskou posádkou, které zahynuli za druhé světové války. Máme ještě nějaký další příběh, protože přiznám se, že i já patřím mezi ty, kteří okolo té desky chodili. Vím, že tady je, ale nikdy mě nenapadlo vlastně jakoby pátrat nějak po těch osudech těch lidí.
0: Já si myslím, že tohle to by bylo téma pro nějakou školu, pro nějaké studenty, kteří v rámci bakalářské práce by mohli zpracovat životní příběh všech 18 zavražděných vojáků.
1: Byl by to asi běh na dlouhou trať, na druhou stranu bylo by to velmi záslužné, protože je fajn, když vlastně můžeme lidem, které známe takhle z těch nápisů, vlastně oživit je tím, protože ono kolikrát je problém s tím a možná trošku se vracím k tomu, co vy jste říkal, že si je neumíme připomínat, že pro nás je to nápis, ale kdyby jsme viděli opravdu fotografii člověka, znali jeho potomky nebo případně příbuzné a oni vyprávěli o tom, co se vyprávěli v jeho rodině, bylo by to možná v mnoha věcech přístupnější i pro tu třeba mladší generaci. My jsme už zmiňovali, že vlastně budova Hanáckých kasáren v současné době mění majitelé. Tím se nabízí potom otázka, co tedy bude s těmi pamětními deskami. Předpokládám, že asi zůstanou na místě, nebo máte nějaké jiné zprávy?
0: Nemám zprávy žádné, co bude s osudem těchto dvou pamětních desek, ale myslím si, že pokud má majitel srdce na správném místě, tak ty pamětní desky tam nejenom, že tam nechá, ale bude se starat i o to, aby tam na významné dny, jako je Den vítězství, Den vzniku Československa, zavlála česká vlajka, česká trikolora a věneček, který by uctil památku těch padlých.
1: Mým dnešním průvodcem v cyklu Přímo z místa byl vojenský historik Martin Maňourek. Vždycky říkám, že ta historie je vlastně velmi často o tom, jako všímat si těch malých, drobných záležitostí a ono se nám potom, jako by ty dějiny tohodle kraje, tohodle města, ale i téhle země otevřou jako kniha. Já to tak aspoň mám, nevím, jestli je u vojenských historiků je to stejné.
0: Naprosto stejné.
1: Přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc končí. Mějte krásný den. Z Olomouce Mirek Kobza, Český rozhlas.

Rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Festivalová sezona pomalu, ale jistě začíná. Ale my se na vlnách Českého rozhlasu Olomouc vrátíme ještě na konec loňských prázdnin, kdy se konal 6. ročník Mohelnického folkfestu. Poslechneme si tentokrát kapely Hluboké nedorozumění a Cymbál Klasik, které začínaly sobotní program na velké scéně. A taky se vypravíme na druhou scénu Morava, kde dostali příležitost si zahrát Krua i duo Matlášek Štajgl. A všechna tato folková muzika zazní v pořadu Na cestě 10. května po 15. hodině. K poslechu vás zve Jarka Nosková.
1: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
2: Jak mění umělá inteligence vzdělávání, je dětmi správně používána nebo spíše zneužívána? Jsou děti schopné ověřovat si informace, kriticky a logicky myslet, nebo věří všemu, co jim AI nabídne, a měli by se do současné výuky zapojit více rodiče? O dnešní škole si budeme povídat s Jiřím Vymětalem, ředitelem základní školy Svatoplukova v Olomouci, ředitelem roku 2019 v České republice. V Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc v úterý v 10 dopoledne.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc, návštěva u Ricky Poveri v Itálii v 9.48. Ještě vlastně podobná tématika. Vždyť je květen, vždyť je teprve 10. A kromě svátku maminek se začátkem května hodně mluví třeba taky o tom, o čem byl dneska mimo jiné vysílání pořadu přímo z místa. A přehlídka vojenské techniky, ta byla zase středobodem akce Srdéčko. Srdéčku? Na srdéčku u obce Ludmírov. Na programu byla i pětní akce, která krom konce války připomněla oběti nešťastného incidentu, kdy Ludmírov omylem bombardovala 3 sovětská letadla.
1: 9.5. došlo na tomto místě na srdéčku k tragédii, kdy vojenským omylem byla bombardována obec Ludmírov a 3 naši občané přišli o život.
2: Popisuje hlavní důvod konání akce na srdéčku hlavní organizátor a kronikář obce Ludmírov Daniel Žák.
1: Tady tyhle akce tady bývaly dříve, od roku 1946 do roku 1990, pochopitelně pod ideologickým tehdejším nánosem, a po 30 letech v roce 2020 došlo k obnově, kdy se nás tady setkalo pár, ale ve formátu, jaký máme možnost vidět, takhle to pořádáme od roku 2023.
2: Akce se koná na louce a kolem vede silnice, po které před 81 lety ustupovala německá první tanková armáda.
1: Jednalo se o zhruba vyšší 10 000 vojáků německých, kteří proudili dnem i noci po těchto ústupových cestách.
2: Na programu byl i křest z restaurovaného nákladního vojenského auta Praga V3S. Dohromady ho dali členové klubu vojenské historie Haná z náměště na Hané, jak popsal jeho člen Jan Prucek.
3: Tady ta V3S k nám vlastně přišla ze soukromých rukou, kde vypadala v zuboženém stavu, byla rozpadlá korba, strouchnivěla, takže jsme to všechno vlastně dávali dohromady. Je tam nová výdřeva, dělala se tam celulák na tým.
2: Členové klubu vojenské historie Haná obnově vozu věnovali desítky hodin. Dlouhé roky stál v jedné zahradě.
3: Motorově auto v pořádku, má na těch 1500 km a závady, co se tam jako objevují, tak samozřejmě se projevují až provozem toho auta. To vlastně doteďka jakoby stálo, bylo takový zarostlý v kopřivách a my jsme ho vysvobodili.
2: Nejtěžším exponátem byl vyprošťovací tank T-34. Váží 31 tun a na srdéčko s ním z muzea v nedaleké Poníkvi přijel majitel tanku Jan Výmola.
4: Bylo to takový trošku mahec, že koupíme vyprošťovák a se to podařilo. Tank je z Mělníka od soukromého sběratele. V podstatě byl ve velmi dobrém stavu, nicméně i tak zhruba 14 měsíců opravy, co se týče výměna hadic, opravy nádrží a takových. Jinak je na tím nekonečně práce.
2: Celkově na letošní ročník akce srdéčko dorazilo zhruba 500 návštěvníků. Z Ludmírova Michal Poláček, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Dali jsme řeč hlavně v 80. letech o klukách ze školy a možná, že někdo tam poznal Václava Jandu. Ano, z Hranic a okolí Dalibor Janda, náš rodák. Tak ještě třeba klasici z Liverpoolu a nejslavnější asi krásná Hladivá těsně před 10. v 9.57 konkrétně začnou už tóny hrát od kapely Beatles u nás v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Zatímco děvčata předpoledne mezi 11. a 12. návštěva u Jiřinky s Alenkou budou dneska asi špórovat, šetřit na každé ingredienci. Myslím, že Vojtík Vrtiška bude dneska zdobný a bude opravdu bohatě zvrstvy.

0: Sedmikrátky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrátky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Deset hodin.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Přerov přispěje i na druhou etapu oprav kostela svatého Vavřince. První vysokorychlostní tratě v Česku vznikne mezi Přerovem a Ostravou. Lázně Karlova Studánka dnes zahajují sezónu. Dnešní počasí má být slunečné s teplotami do 22 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Kostel svatého Vavřince v centru Přerova čeká další etapa rozsáhlé rekonstrukce. Město na druhou část oprav poskytne 400 tisíc korun, uvedla tomu včera radnice Lenka Chalupová. Ve druhé etapě řemeslníci opraví staticky narušené klenby kostela. Obnova památky si vyžádá zhruba 4,5 milionu korun, pokračuje mluvčí Chalupová.
3: Město Přerov podporuje obnovu kostela svatého Vavřince dlouhodobě. Jen v letech 2019 až 2025 poskytlo na jeho opravy dotace v celkové výši 5,45 milionů korun. Návrhem na poskytnutí 400 tisíc korun se v červnu budou zabývat zastupitelé města.
1: V Olomouci vznikne nová lávka přes řeku Bystřici. Propojí ulice Kaštanova a na Bystřičce. 27 metrů dlouhý a 5 metrů široký most nahradí nynější betonovou lávku, která je ve špatném technickém stavu, řekl to náměstek primátorky Miloslav Tichý za ANO. Stavba přijde na 26,5 milionu korun. Začne tento měsíc a potrvá do listopadu. Vysokorychlostní tratě začnou dělníci stavět nejdřív za 3 roky, a to v úseku mezi Přerovem a Ostravou. V následujících letech má pak začít stavba úseku od Německa přes Prahu do Brna a do Rakouska. Počítá s tím harmonogram ministerstva dopravy, který projednala vláda. První vysokorychlostní tratě mají být hotové v roce 2035. Materiál zahrnuje i orientační ceny jízdného, dodává ministr dopravy Ivan Bednárek za SPD.
4: Materiál říká, že pokud bychom nedotovali a neměli dopad do veřejných rozpočtů, toho dotací, tak to od začátku jde na riziko dopravce a v takovém případě ta jízdenka je kolem 1000 korun na Brno-Praha.
1: Lázně Karlova Studánka dnes zahajují sezónu. V těchto chvílích začíná mše v místním kostele Panny Marie Uzdravení nemocných. Poté půjde slavnostní průvod k lázeňským pramenům, které požehná ostravsko-opavský biskup Martin David. Potvrzuje mluvčí státního podniku Lucie Špačková.
5: Lidé si vyzkouší historický knihtisk, projdou se mezi korzujícím panstvem v dobových kostýmech, zatancují si Charleston a nahlédnou do tvorby lidí s mentálním postižením z opavské charity. Součástí dne budou také komentované prohlídky kaple svatého Huberta a chybět nebude ani jarmark s převážně ručně vyráběným zbožím.
2: Sport.
1: Fotbalisté Prostějova v 28. kole druhé ligy remizovali s Českými Budějovicemi 1-1. Hanáci mají na 13. místě tabulky 4-bodový náskok před sestupovými příčkami. Předposlední Bčko Sparty se ale představí až dnes a může se soupeři přiblížit. Jeho Češi už jsou od minulého kola zachráněni.
2: Počasí.
1: Dnes se čekáme jasno až polojasno, k večeru pak přibývání oblačnosti. Teploty 18 až 22 stupňů, v Jeseníkách kolem 14. Foukat bude slabý, proměnlivý, postupně východní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: V Prostějově je částečně uzavřena ulice Palackého kvůli opravám silnice. Omezení potrvá do konce května.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Pochoutkový rok.
6: Veselý a chutný den vám přeje z rozhlasové kuchyně Patrik Rozehnal. Už dobře víte, že letos máme jubilejní rok našeho pořadu. 10 let ho vysíláme a proto s vámi taky hledáme recept desetiletí. Možná se jim stane jeden z desertů, který se v roce 2020 umístil na druhém místě. Šlo o čokoládový korpus s marmeládou a poctivou vrstvou šlehačky zasypané strouhanou čokoládou. Jsem zvědav, jak ho dnes po svém předělá cukrář Vojtěch Vrtiška. Kromě toho si povíme, jak se vaří na plynu, jak jíst kultivovaně špagety a dozvíte se, jaký vztah má k zástěrám herečka Martina Hudečková. No a bude i soutěž. Tak hezký poslech.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Posloucháte Pochoutkový rok a my se teď přesouváme za dalším účastníkem té speciální narozeninové fáze a to je cukrář Vojta Vrtěška. Opět jsme v kuchyni ve speciálním, řekněme skoro studiu, tady vznikají i ta instagramová videa u Vojty Vrtěšky. Je to tak, říkám to dobře?
1: Je to tak, teď tu vzniknou instagramová videa pro nás.
0: Budeme dělat recept, který kdysi byl na druhém místě v roce 2020 v naší soutěži. Tam ho vynesla tedy svým obdivem porota, která mu to druhé místo udělila a byla to Bohdana Rosenbergová z Přemyslovic, která dělala...
1: Mouřenin v košili to byl. Já byl velice nostalgický, když jsem dostal ten recept, protože u nás se dělal podobný, takový řez. Babička zkomolila jeho jméno a říkal jsem mi pišišmout, takže u nás to byl pišišmout.
0: Tak ode dneška je to pišišmout, vážení. Paní Bohdana dělala mouřenina, my budeme dělat pišišmouda.
1: Uděláme takovou fusion.
0: Takže ty to trochu znáš teda?
1: Já to trochu znám. U nás se dělal malinko jinak, takže jsem to tak jako přesně zkombinoval a ještě přidal něco svého a uvidíme, co z toho vznikne vlastně.
0: Upravoval jsi v čem? Množství surovin nebo si přidával?
1: Ten klasický recept bylo těsto s jablky a kakaem, pak tam byla tuším meruňková marmeláda a nahoře šlehačka a čokoláda. Tu podstatu já jsem zachoval, akorát jsem vyměnil marmeládu za ovocný gel, takže tam budeme mít gel z červeného ovoce, budeme tam mít trošku víc natuženou smetanu, aby byla pevnější, stabilnější, takže takový krém šantily a nahoře budeme mít ovoce. Ale jinak ta podstata je zachována, i ten základní recept, to zase ano.
0: Prosím tě, jak zachována, co je zachováno? Ty jsi všechno změnil, místo marmelády je gel, nahoře je u mě krém šantily místo šlehačky.
1: Já dám do kraju pucíky z toho krému.
0: Pucíky to jsou jako kopečky z cukrářského sáčku zdobné.
1: Jak se tomu vlastně říká hezky? Slyšel jsem rozetky, ale to přijde v okamžiku, kdy se tam jako dělá fakt takový ten jako šneček. A doteď vlastně nevím, jak košer nazvat pucík z krému.
0: Já bych to nabobkoval, já bych použil pucík asi, no, nevím, no.
1: U nás se vždycky říkalo pucík, ale jako taky na mě často lidi na kurzech koukají, jakože, cože, nevím, jak to vlastně košer nazvat.
0: To jsou několikrát... To jsou takové slzy, bych tam dal, nevím, pucíky. No to protože u vás akorát v jižních Čechách víte, co jsou pucíky, ale...
1: Přesně, pišišmout a pucíky a jdeme.
0: Tak. Všechno odpl. A Patrik tady je taky.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Víte, proč se naši předkové vydávali na louky už o půlnoci a k čemu jim při práci pomáhal měsíční svit? Naše epizoda cyklu Cimbál a husle vás zavede do chladné ranní rosy i mezi řádky vonící čerstvě posečené trávy. Připomeneme si chlapskou dřinu na Horňácku i na Hané a zaposloucháme se do dívčích pracovních táhlých z Valašských strání. Zjistěte s námi, jak zní svist kosy, když se dělá s fortelem a písničkou na rtech. V úterý po 19. hodině se na vás těší Honza Žůrek.
1: Zveme vás na den otevřených dveří Českého rozhlasu Olomouc. Přijďte si prohlédnout vysílací studio a další prostory. Průvodci vám budou naši moderátoři a redaktoři. Na každou skupinu čeká výherní taška. Budete si moci nechat udělat studiové foto a pamatujeme i na děti. Prohlídky si můžete od pondělí rezervovat na webu Českého rozhlasu Olomouc. Těšíme se na vás v sobotu 16. května od 10. do 16. hodiny v Pavelčákově 19.
2: Konečně se začíná s prací. Budeme dělat recept, který kdysi byl na druhém místě v roce 2020 v naší soutěži. Tam ho vynesla tedy porota, která mu to druhé místo udělala a byla to Bohdana Rosenbergová z Přemyslovic, která dělala...
3: Mouřenín v košili to byl.
2: Tak jo, tak co si máme připravit? Kolik čeho? Povídej.
3: Dobře. Budeme potřebovat 150 gramů vajec, takže takový 3 vajíčka. 150 gramů cukru krupice, zhruba 2 gramy soli, takže taková větší špetka, 80 gramů hladké mouky, 20 gramů kaka a 2 strouhaná jablka.
2: To je na piškot, na ten ovocný gel.
3: Ovocný gel je strašně jednoduchý, tam máme 400 gramů nějakého bobulovitého červeného ovoce, takže maliny, rybíz, jahody a tak dál. Pak tam máme 50 gramů cukru krupice a 5 gramů agaru. A pak máme krém. 250 gramů smetany ke šlehání, prostě jedna krabička, 20 gramů cukru moučka, dáme tam vanilku, zhruba jeden lusk a dáme tam 100 gramů mascarpone, aby to bylo stabilnější. Kdo nechce, může dát plátek želatiny, vychladit, vyšlehat, ta cesta je stejná.
2: Tak se do toho pustíme.
4: Pochoutkový rok.
3: Začneme piškotem, aby nám vychlad, pak se vrhneme na gel a úplně nakonec uděláme krém a zkompletujeme.
2: Piškot, čím se začíná?
3: Rozbijeme si naše 3 vajíčka. K ním si nasypeme cukr krupice a půjdeme šlehat. Vezmeme si balonovou metlu do robota na nejvyšší otáčky a pak 10-15 minut, ať se nám to šlehá. Až krásně ty vejce nabídou na objemu a bude to hezká pevná pěna světla.
2: Skončilo nám teda šlehání. Jabka, ty to strouháš? Najemno.
3: Protože jsem si to už zkoušel a nastrouhal jsem to nahrubo, pak se ten korpus špatně prokrajoval.
2: Nastrouhaná jablka, kakao, mouka a trochu soli.
3: Jo, a všechno to teď hodíme do našeho kotlíku. Všechno najednou, zase. Snažíme se to co nejrychleji zamíchat, ať tam máme úplně všechno najednou, ať to nemícháme na několikrát, protože bychom přišli o objem. Já to míchám v ruce, míchám to balonovou metlou z toho robotu. Je to z toho důvodu, že ta balonová metla je řídká, takže nám nevyžene tolik vzduchu, jako kdybychom to míchali klasickou metlou. Jo, takže hezká světlá pěna, za kterou nám zůstává lajna toho krému ještě, nebo té pěny.
2: A takhle to nalijeme do nějaké formy?

0: Já si vždycky vezmu ráfek, takže jenom tu obruč, tu si obalím alobalem, naleju si tam to těsto a dám péct. Péct budeme na 170 stupňů, režim horkovzduch, na suchou špejli, takže dejme tomu nějakých 25-30 minut.
1: My toho času využijeme na přípravu ovocného gelu, takže potřebujeme sporák, nějaký rendlík.
0: To můžete uvařit v podstatě v čemkoliv, ten gel je strašně jednoduchý. Jo, vy si vždycky vezmete nějaký ovoce nebo ovocný pyré v poměru 100 gramů nějaké šťávy, ovocného pyré nebo té kávy a na 100 gramů dáváte 1 gram agaru. Tím to zahušťujete. Já si vezmu ovoce, to si hodím do toho rendlíku, smíchám si agar s cukrem, aby mi nevytvořil hrudky.
1: Cukru je kolik tedy v tom poměru?
0: Tady to záleží na vás podle toho, jak moc máte kyselý ovoce nebo tu druhou složku. Nikdy není dobrý, aby byla úplně hodně kyselá, protože ten agar pak přestává želírovat. Takže když máte třeba citronovou šťávu, tak tam musíte dát třeba toho agaru dvojnásobek, než budeme dávat my tady. My si to vezmeme, celý si to povaříme, zhruba tak 2 minuty. Máme hotovo, přikryjeme si to na dotyk folií, aby se na tom nevytvořil škraloup a dáme to zachladit. Až to schladne, stuhne do podoby žele, tak to rozmixujeme.
1: Tak to dokončíme. Čím ten náš pyši šmout?
0: Připravíme si krém šantily, což zní strašně znosně, ale krém šantily je vždycky v základu v podstatě vyšlehaná smetana s cukrem a s vanilkou. My si ji dotužíme trošku mascarpone, protože většina českých smetan, co je na trhu, tak není úplně dostatečně tučná a stabilní. Když máte kvalitní šláčku, můžete použít tu samotnou, nebo když chcete, můžete zahřát tu smetanu, rozpustit v ní plátek želatiny, nechat vychladit a vyšlehat. Jak budeme postupovat? Všechno si naleju do mísy k robotu. Vanilka, moučkový cukr a mascarpone. Vyšlehám a mám hotový krém. Mm-hmm. Máme vyšleháno. Kdyby se nám stalo, že ho přešleháme, můžete si přilít trošku nevyšlehané smetany, promíchat v ruce, ten krém se vám odsrazí, pokud z něho vyloženě není máslo. Vrhneme se na gel. Máme tady tu naši vychlazenou hmotu, vlastně to ovoce s tím agarem, to si dáme do nějaké vyšší nádoby a jenom promixujeme tyčovým mixerem do hladka. Já myslím, že máme.
1: Musíme říct, že jsme ten korpus nechali vychladnout krásně měkoučký.
0: Ano, je krásně vlahý právě díky těm jabkům, díky tomu, že jsme si neschodili ten objem té pěny, kterou jsme měli vyšlehanou.
1: Budeme ho nějak prořezávat nebo něco?
0: My si seřízneme ten vršek, použijeme ho částečně na dekoraci a pak, jak budeme vrstvit, to bude takové velice intuitivní. Dáme si to natác, obrátíme si to, aby jsme měli tu rovnou stranu nahoru a můžeme začít zdobit. Teď si ten můj korpus potřu tím gelem.
1: V jedné souvislé vrstvě.
0: Já si ten můj gel dám do sáčku, aby se mi s ním líp pracovalo.
1: Cukrářského sáčku. A kroužíš od středu spirálu. To je vlastně způsob, jak udělat jednolitou vrstvu, pak už to jenom dohladit.
0: Určitě se to dá roztáhnout i lžící nebo nožem, ale ve finále zjistíte, že tím sáčkem je to daleko jednodušší.
1: Tak jenom, abyste věděli, jak to tedy Vojta zdobí. Tím ovocným gelem udělal spirálu od středu až téměř ke krajům, ale nechal tam tak 2 cm volné na kraji. A ten okraj využil k tomu, že ten krém šantily s tím mascarpone vyšlehaným dal do cukrářského sáčku a teď takové zdobné kopečky, ty slzičky vytlačuje z toho cukrářského sáčku. Začíná od kraje a směřuje až do středu. Takže je to jak přelet nad Pamírem trošku, když se na to podíváte z vrchu. Do těch jednotlivých údolí mezi vrcholy ještě vtlačuje menší slzičky toho ovocného gelu z cukrářského sáčku. Tak je to takové kropenaté, je to taková ovocná stračatela.
0: Dozdobíme si to jahodama, dozdobíme si to skrojkama jablek, které máme vevnitř a dozdobíme si to tady naším korpusem, tedy spíš těmi pozůstatky.
1: Milá paní Rosenbergová, prosím, pečlivě se podívejte na tento způsob přípravy vašeho pyši šmoudu a zkuste to udělat podle Vojty a pošlete nám potom fotku a třeba nahrajte i na záznamník svoje dojmy z toho.
0: Jenom pozitivní dojmy, prosím. Je to taková redukovaná verze dortíku.
1: Mm-hmm. Co tomu říkáš ty?
0: Mě strašně baví, jak ten korpus je krásně vláčný. Ty jabka tomu opravdu pomohly. Mm-hmm. Je takový krásně nadýchaný, přitom jemný a pořád štěvnatý. Mm.
1: Tak toho bych se ujet. Paní Bohdana Rosenbergová, která dělala vlastně piškot a na to vysokou vrstvu té šlehačky, tak ta je vděčná, to jo. Ale tady je tak akorát ještě

0: hodně namíchaná právě s tím gelem. Ona je jako, jako taková stuhlá, krásně zdrží jako marmeláda, ale o to víc mi přijde, že ještě koncentrovanější chuť toho ovoce. To dělá ten agar?
1: Je to tak. Hlavně není tolik sladká jako běžná marmeláda. A vlastně je to takový vyslečený mouření z košile.
0: No jo, tak to je naháč. Ten se odhalil. Paní Bohdano, podívejte se. Moc na vás vzpomínáme. Návštěva u vás byla vždycky v Přemyslovicích moc příjemná, pamatujeme si na to. Teď najdete ve srovnání ten svůj recept s tím Vojtovým. Všechno to je na webu pochoutkovýrok.cz. Je to další předělaný recept, protože my tím upozorňujeme na vítěze z těch předchozích ročníků, dohromady je 36 a na konci roku vy, posluchači, budete rozhodovat o tom, co je receptem desetiletí.
1: Já chápu, proč tenhle ten desert je rodinným stříbrem paní Rosenbergové, protože je opravdu skvělý a určitě se ho zase někdy upeču i já.
0: Těšíme se na to. Sledujte nás, podporujte, jsme i na instagramovém profilu nebo na facebookovém, třeba i tom speciální našeho pořadu. Patrik Rozehnal pomlčka pochoutky, ať už Instagram nebo Facebook, a s Vojtou se nevidíme a neslyšíme naposledy, je to náš už pravidelný spolupracovník. Tak ať se daří a mějte se krásně.
1: Mějte se krásně, nashledanou.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Vojtěchem Brtiškou.

0: Pochoutkový rok, ten jubilejní, 10. už v pořadí, pokračuje. A připomínám, že se v něm objevují osobnosti pochoutkového roku a předělávají recepty, ty, které zvítězily v předchozích 9 letech. Dnes se tedy předvedl Vojtěch Vrtiška. Těšit se ale můžete třeba i na Jaroslava Sapíka, Naďu Konvalinkovou, Josefa Maršálka, Ivana Vodochodského a příští týden na Romana Pauluse. Bude dělat vítězný recept roku 2020. Tehdy z vítězství byla dojatá Iveta Podlucká. Udělala totiž pro rozhlasové posluchače a do naší soutěže zelné šlíšky. Jak je bude dělat Roman Paulus? Změní něco? Vylepší? Nebo zachová ten původní recept? To se dozvíte příští týden, tak nezapomeňte poslouchat. To proto, abyste měli přehled o tom, které recepty zvítězily a kterému pak na konci roku třeba dáte ten svůj hlas. Třeba proto, abyste vyhráli jednu z věcných cen a taky pomohli nám s porotou zvolit recept desetiletí. To je totiž princip letošního jubilejního roku. Hledáme ten nejlepší recept za 10 let trvání naší soutěže a vybíráme z těch receptů, které už vyhrály. Postupně tedy přibývají na stránkách pochoutkovýrok.cz. Dohromady jich bude 36. Sledujte nás, podporujte původní výherce anebo své favority a pak na konci roku nám pomožte najít ten nejlepší recept. To je doporučení. Vše se o soutěži dozvíte na stránkách pochoutkovýrok.cz a za malou chvíli už si budeme vyprávět o plynu, protože na plynu se přece vždycky vařilo a dobře vaří i dnes.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Jubilejní pochoutkový rok a jeho další díl pokračuje. Tentokrát povídáním o ohni, který nás jako lidstvo posunul výrazně dopředu i v přípravě v kuchyních. Hradně syrové stravy totiž člověk začal jídlo upravovat tepelně. A i v této historii najdeme několik milníků. Třeba když se místo na kamnech vytápěných dřevem nebo uhlím začalo vařit na plynu. Je to i v Česku už hezky stará technologie, jak Slávce Brádlové potvrdil mluvčí plynárenské společnosti Innogy Pavel Zajíc.
1: První zmínky o tom, že plyn používáme na ohřev vody, ohřev jídel a vytápění, máme z druhé poloviny 19. století, někdy kolem let 1870-1880.
2: Jsou dochované třeba tehdejší sporáky nebo vařiče?
1: V Praze máme plynárenské muzeum a určitě tam jsou plynárenské spotřebiče počátku 20. století. Jsou dost podobné těm dnešním.
2: Ale prvním takovým přístrojem na vaření byla takzvaná termolampa, kterou už kolem roku 1802 se strojilo víc vynálezců. Nejčastěji je uváděný Zacheus Andreas Winzler. V jeho publikaci s detailně popisným názvem Termolampa aneb univerzální svítící, hřející, kuchyňská, várná, destilující a úsporná kamna je také nákres. Zařízení obsahovalo i retortu na výrobu plynu. První továrna na sériovou výrobu plynových sporáků vznikla v Anglii v roce 1836. A jaké jsou výhody vaření na plynu?
1: Příprava jídel na plynovém sporáku je rychlá, je efektivní, ta regulace teploty plamene je skutečně velmi komfortní, takže tohle jsou asi ty základní přednosti a výhody.
2: Slova Pavla Zajíce tak trochu popírá učitel z hotelové školy Bukaschul Roman Sejval. Vedle výhody, třeba v podobě nízké ceny, upozorňuje i na nevýhodu.
3: Tak asi bych řekl cena, možná, že to, co se týče té energie, je jedna z nejlevnějších surovin. Nicméně velký problém u toho plynu je to zbytkový teplo, který tu kuchyň vysloveně zahltí. A musí být velice kvalitní vzduchotechnika a odsávání, aby to zbytkový teplo odešlo z kuchyně.
2: To je takový ten velkoprovoz restaurační, ale co třeba to malé domácí vaření?
3: A úplně nejlepší, co je, tak je samozřejmě indukce, kde co se týče technologický a energetický záležitosti, je to úplně na špici a tam bych asi se přikláněl tady k tomu.
2: Výhody oceňují spíš spotřebitelé v domácnosti. Drtivá většina z těch 2 milionů domácností, které plyn používají, na něm právě vaří. Běžná je dnes sporáková kombinace, plynové hořáky na ploše a elektrická trouba. Kempaři a chalupáři zase oceňují vařiče s plynovými bombami, tam se ale používá propan butan. Mnozí si pamatují ještě jeden problém, jedovatý svítiplyn měl na svědomí řadu otrav, ať už úmyslných nebo náhodných. To už ale nehrozí.
1: Poslední výskyt svítiplynu se váže k našemu regionu. V Bílině byla ukončena distribuce svítiplynu v roce 1996 a od té doby je vlastně u nás v soustavě používán jenom zemní plyn.
2: Zemní plyn sebou nese jiné riziko, je výbušný. Podle Pavla Zajíce se ale výrobci snaží tohle riziko eliminovat.
1: Moderní plynové spotřebiče jsou vybaveny technologicky vyspělými prvky, jako automatické zasínání v případě zasnutí plamene, automatické vypínání přívodu plynu, automatické zapalování. V současné době je používání zemního plynu skutečně si myslím velmi bezpečné.
0: O vaření na plynu, o jeho výhodách se samozřejmě dozvíte i na stránkách pochoutkovýrok.cz. A jak při vaření nejenom na plynu bere nebo nebere do ruky zástěru, to se dozvíte od Martiny Hudečkové už za malou chvíli v našem pořadu.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: u stolečku, kde si povídáme s hosty. Vítáme v téhle chvíli herečku Martinu Hudečkovou, se kterou bychom si rádi popovídali o něčem, co má ráda, k jídlu. Dobrý den, Martino.
1: Dobrý den.
0: Martino, máte zástěru, používáte?
1: Jasně, já mám několik zástěr a vůbec nechápu, jak je to možný při tom minimálním vaření. Jo. Já tady vystupuju jako, že v podstatě každý ráno vstanu a už běžím k plotně, ale není to tak. Já vůbec nechápu, jak můžou být furt tak jako špinavý ty zástěry. Jo. Ale mě opravdu asi stačí jenom na 2 minutky zamíchat a už vypadám hrozně pracovně, protože mám zcákance od masa v hlavě a po tváři mi něco jako teď já mou. Je na různých místech, usazuje se na ňadrech a tak. Takže já mám zástěry, mám zásobu jich na chalupě, zaprvé opravdovský po babičce, který byly fakt funkční a sloužily k tomu, k čemu mají sloužit. A pak tam mám svoje, co vždycky tak jako od někoho dostanu, oni vypadají tak pohádkově, mají spoustu volánků, jo, a jsou takový, jako mají ten laclíček a vypadám v nich tak jako niny. No, prvních 5 minut, než na nich přistane nějaký ten zákonec.
0: Ale že to zvládnete za 2 minuty, to bych tak čekal, že otevřete spíš a všude se tak jako namočíte, poprášíte.
1: Pak mě všechno prská, protože já totiž jsem neovládla taky to základní umění kuchařský, který se jmenuje pozvolna. Zvolna duste. Nechte pomalu dojít k varu, jo? Tak tohle mě úplně uniká. Takže pokud má sporák nejvyšší rychlost 9, tak já okamžitě nastavuju na 9 a všechno mi jede na 9, jo? Tak se nedivte, já než udělám bivtek, tak mi 10x vyskočí z toho, protože jede fakt jako hned naplno, no.
0: Takže účet za plyn nebo elektřinu taky máte na 9, jo?
1: To já dělám, že to určitě nebude tím vařením. Vždycky, když přijde ten účet.
0: Dokážete při vaření nebo pečení relaxovat? Je to pro vás relax nebo nutnost? Proto to chcete rychle zvládnout?
1: Musím říct, že je to relax, ale asi je to tím teď my, kde jaká vdaná žena se 3 až 5 až 7 dětmi řekne, se ti to vaří, když moc nevaříš. A má jistě pravdu, protože denodenně vařit pro třeba velkou rodinu se 3, 4, 5 dětma, nebo to musí být hodně, jako bych řekla, náročný. Už ta dramaturgie, už jen ráno vymyslet, že jo, jak vymyslet tu rodinu, čím to nakrmím. No. Takže takový, to já obdivuju, takový opravdu řemeslný vaření. Já ne, já jsem sváteční kuchařka, takže já vařím hrozně vlastně ráda a užiju si to. A někde jsem se dočetla jakou zajímavou věc, ale už v dětství teda, že když se vaří, tak většina kuchařek a pekařek si vždycky nalejou trošku vína nebo panáčka, aby se jako, jo, že
2: dostali do nálady, pustí no, si hudbu. No.
1: A moje maminka to taky dodržovala, jo. Že jako to já rovnou plánovitě zavřu dveře kuchyně, naliju si víno a řeknu, budu vařit.
0: Naladíš se na to ani nedostane.
2: Naladíš se.
1: No, to by bylo krásný. Tak může se taky stát, ale tak jako ne, když už tam teda jsem a mám tu zástěrku a to víno v ruce, tak většinou i něco uvařím.
0: No tak na zdraví oběma. Děkujeme za povídání.
1: Všem na zdraví, na zdraví vám všem.
3: Milí krajani, v nedělo po obědě je čas ovařit si kafe, natáhnout se na divan, naladit České rozhlas Olomouc a otevřít dušo ošlechtilým myšlenkám. O 14:30 hodině si pak můžete poslechnout krátký vyprávění v hanáčtěně, jak to bývalo za starých časů, co nám chybí, čeho máme hromady a ještě hase to, co nás nepálí. Tož si nalaďte plk na nedělo, které vám povykládá váš stareček Křoupal z Břochovanu.
4: Československá kapela Baron Hayes ve své tvorbě spojuje různé hudební směry a styly, nejsilněji soul a jazz. Kouzlu zpěvačky Simony Hulejové a jejich spoluhráčů propadli i návštěvníci loňského festivalu v Boskovicích. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Baron Hayes.
5: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Rada z etikety nechybí v našem vydání pochoutkového roku, toho jubilejního, ani dnes, tedy povídání s Ladislavem Špačkem, dnes na téma, které určitě mnoho z vás zaujme a možná i někdo tuší, jak by to mělo být správně. Jak jíst kultivovaně podle bontonu špagety?
1: Dlouhé těstoviny, tedy tagliatelle nebo špagety, jíme vidličkou v pravé ruce a v levé ruce můžeme držet lžíci, v jejíž prohlubině namotáváme ten smotek, který potom vkládáme do úst. Mistři tu lžíci nepoužívají a v Itálii vám ji často ani nenabídnou. To znamená, že se musíme naučit konzumovat špagety anebo tagliatelle jenom vidličkou, takže namotáváme ten smotek v ohbí nebo v prohlubni talíře a vkládáme do úst. Ono to nejde tak jednoduše, jako když vkládáme do úst kousek kuřete. Ony, ty špagety, tak jako jsou neposedné a trošku nám tak si visí z úst, ale to k tomu patří. Italové nás naučili jakési nenucenosti při tom stolování. My jsme takový velmi formální, tak takový trošku jako Němci. Jo, my když ukápneme nebo nadrobíme, tak jsme z toho úplně vyděšení. Ne, to k tomu patří. A stejně tak k těm špagetám patří i ta nudle, kterou teď trošku dramaticky dostáváme do úst.
2: Můžeme tedy si pomoci příborem, nebo můžeme tlakem úst?
1: Musíme tlakem úst, nemůžeme ani rukama, ani příborem. To už by vypadalo hodně bizarně. To vám radí Ladislav Špaček.
3: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
4: Cestou, necestou, polem, nepolem, jedu

Pochoutkový rok, ten jubilejní, pokračuje v této chvíli i naší soutěží o kuchařku. Pochoutky z horské chaloupky. Pokud nechcete riskovat, že byste třeba nebyli vylosováni ze správných odpovědí, tak si samozřejmě můžete kdykoliv pořídit i přes stránky pochoutkovýrok.cz. Je tam odkaz, který vás i hned navede do e-shopu, radioservisu, vydavatelství Českého rozhlasu, který tuto kuchařku vydal. Objednat si ji můžete i přes telefonní číslo 724 819 319. Ale pozor, volejte ve všední dny a v pracovní době. A teď k té soutěži. Kdo vyhraje tři kuchařky? Minule jsem se ptal, jaké čerstvé houby přidal Jaroslav Sapík ke králíkovi, kterého připravoval v našem pořadu. Byly to lišky. A z těch správných odpovědí náš počítač vylosoval tyto výherce. Kuchařku dostane Gertruda Kytlicová z Hlučína, Zdeněk Jungmann z Kladna a ještě jeden Zdeněk, Štumbauer z Vimperka. Gratuluju a užijte si jídla, která jsou v ní obsažená. A už mám připravené další tři kuchařky, pochoutky z horské chaloupky, do dalšího kola soutěže. Opět souvisí s receptem, který dnes dělal jeden z našich příznivců, Vojta Vrtiška. Co použil do receptu místo marmelády? Za A gel nebo za B kompot? Co použil Vojta Vrtiška do receptu na dezert místo marmelády? Pokud si myslíte, že to byl gel, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01 04. Jestli si myslíte, že Vojta Vrtiška přidal místo marmelády do receptu kompot, budete posílat pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa jako

SMS-ku na číslo 90 01 04. Ze správných odpovědí příští týden vylosujeme výherce. Své zprávy můžete posílat až do půlnoci z úterý na středu. Otázku i pravidla soutěže pro jistotu najdete i na webu pochoutkovýrok.cz a já vám držím palce. Mějte se krásně, nezapomeňte nás sledovat i na profilu Patrik Rozehnal / Pochoutky, ať už na Facebooku nebo Instagramu, a příští týden se zase těším. Užívejte si ten jubilejní pochoutkový rok.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Starostové mají výhrady k větrným zónám v Nízkém Jeseníku, odešlou memorandum. V Mikulovicích na Jesenicku vybírají místo pro novou základnu záchranářů. Čeští hokejisté nastoupí na švédských hrách proti Švýcarsku. Budeme mít jasno až polojasno, naměříme až 22 stupňů. Hezký den vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Starostové obcí v Nízkém Jeseníku příští týden odešlou na Ministerstvo pro místní rozvoj společné memorandum. Týká se návrhu akceleračních zón, které mají usnadnit výstavbu větrných elektráren. V Olomouckém kraji má vzniknout 8 těchto zón. Obce je odmítají. Podle předsedy mikroregionu Štembersko Pavla Roubínka nechtějí, aby větrníky stály v blízkosti domů. Obávají se narušení rázu krajiny a hluku. V Olomouckém kraji vznikne nová výjezdová stanice zdravotnických záchranářů. Vedení hejtmanství plánuje v Mikulovicích na Jesenicku. Podrobnosti dolaďuje se zástupci města. Potvrdil to starosta Mikulovic Roman Šťastný z hnutí STAN.
2: A teď probíhá právě ta lokalizace těch míst, tak aby my jsme mohli kraji předat nějaká místa, které oni by potom si nějakým způsobem mohli prohlédnout a nějakým způsobem potom rozhodnout o tom, jestli by tyto lokalizace jim vyhovovaly a následně potom ta výjezdová stanice mohla v Mikulovicích vzniknout.
0: Provozu jsou děti nejvíc ohrožené na parkovištích, obytných zónách nebo při jízdě v autě. Vyplývá to z dat týmu silniční bezpečnosti. V Česku dojde každý rok asi k 5000 dopravních nehod s účastí dětí. Policejní statistiky zároveň ukázaly, že minulý rok při dopravních nehodách zemřelo 8 lidí mladších 15 let. Koncert s názvem Podsta českému romantismu si dnes můžou zájemci poslechnout v katedrále svatého Václava v Olomouci. Pořádá ho od 19 hodin Hanácký symfonický orchestr. Uvede mimo jiné slavnostní předehru Bedřicha Smetany.
3: Účinkovat budou sbory Belcanto, Olio a akademický sbor Žerotín. Skladba Te Deum měla světovou premiéru roku 1892 v New Yorku a byla oslavou 400. výročí objevení Ameriky. Českou premiéru měla v roce 1898 v Olomouci. Orchestr a pěvecký sbor Žerotín tehdy řídil Antonín.

0: Dvořák. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas. Sport.
1: Čeští hokejisté mají závěrečnou možnost ukázat se trenérům před večerní nominací na mistrovství světa. Na švédských hrách nastoupí proti Švýcarsku ani ne 24 hodin po sobotní prohře s Finskem. Zápas začne v poledne. Útočník Jakub Flek používá anglický výraz back to back, který znamená, že se hrají dva zápasy ve dvou dnech.
2: A zase ve 12. Já teda osobně mám tady ten čas hrací docela rád, že člověk ráno stane, jenom tak nějak se probere, dá si jakou větší snídaní a jde se na to, nemám moc rád naopak ty pozdní večerní zápasy, takže mě to nějak nevadí, ani mi nevadí, že se hraje back to back, mám to rád, tady to tempo. Počasí.
1: Dnes se čekáme jasno až polojasno, k večeru pak přibývání oblačnosti. Teploty 18 až 22 stupňů, v Jeseníkách kolem 14. Foukat bude slabý, proměnlivý, postupně východní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Na D1 u Bělotína směr Ostrava pracují dělníci, projíždějte opatrně.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Spíš tak čtvrt nebo půl ctihodné, než dvoj, troj ctihodné bude dnešní pečení i mimo pochoutkový rok. Vojtěch Vrčiška, ten byl zdobný, ten se rozdováděl, rozdivočel při pečení, ale děvčata nás čekají předpolednem návštěva u Jiřinky s Alenkou. No to prý bude takové poválečné pečení, možná připomínka druhé světové války, osvobození, ale těžších a slabších let krize. Takže úsporné pečení ještě předpolednem. Na druhou stranu ovšem také hody v samotěžkách živě ve vstupu u nás v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc. No a za chvilinku ještě zamíříme také reportážně rozhlasově na ryby. Ovšem nebudeme je asi lovit, budeme je spíš vysazovat už za chvíli v Litovelském Pomoraví. Teď hrajeme kapelu Tým anebo Gilbera Bekóda.

0: Klasik. Gilbert Beko v dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Světový fond na ochranu přírody se zapojil do zajímavého experimentu v podobě pokusu o odchování jiker jesetera malého, původní ryby středního a dolního toku Moravy, a to přímo ve vodách řeky. Pokus se podařil a vylíhnutý vykulený plůdek v závěru minulého týdne nedaleko Litovle opustil svůj dočasný domov a za asistence ichtyologa odborníka na ryby Jiřího Křesiny putoval přímo do řeky a také za asistence a dohledu reportážního mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc.
1: Je to ryba, která je, dá se říct, neustále v pohybu, takže i ten plůdek bude vlastně plavat pod ně, hledat potravu a opravdu hodně žrát, protože dokáže za pár dnů vyrůst o několik centimetrů.

0: trávil vlastně ten žloutkový váček a ve chvíli, kdy ho stráví, tak ryba přechází na získávání potravy, takže se musí vypustit už do toho samotného toku. Samozřejmě ta ztráta potom v tom toku predace je větší, než když se vypouští už odrostlé odkrmené ryby, ale vlastně už od malička si zvyká na přirozenou potravu.
1: Je to stejně jako u lososovitých ryb, že vlastně se potom i vrací na to místo, kde byla vypuštěna.
0: Probíhá tam samozřejmě taky jakási protiproudá migrace na místa, která jsou pro něj vhodná na tření. Nemusí to být na úplně totožná trliště, jak je tomu třeba u lososa, ale určitě ta migrace do horní části povodí probíhá.
1: Vypouštěli jste zhruba 3000 kusů těch malinkých rybiček. Jaká je šance, že přežijí?
0: Ztráty budou samozřejmě veliký. Vidíte, že to je opravdu maličký plůdek. Asi to nejde vyčíslit. Prostě je to už pak přirozený proces. My u tohoto množství, které se inkubovalo, úplně nepředpokládáme, že to bude nějaký základ populace. Tato metoda fakt byla vyloženě pilotně vyzkoušena na tomto druhu, jestli bude fungovat. A taky vlastně, jak ten druh bude reagovat na podmínky vlastně hranice areálu původního rozšíření toho jesetera malého, protože jsme vlastně na nějaké severní úplně hranici, kde se vyskytoval historicky, kde se nejspíš i rozmnožoval. Takže chtěli jsme vyzkoušet i, jestli ten vývoj bude v těchto podmínkách vlastně pro ten plůdek nebo pro ty ikry optimální.
1: Pokud se podaří, budete opakovat třeba tady to vypouštění a vlastně ten odchov?
0: Pokud se zvolí ta strategie obnovy té populace, tak je potřeba ještě vytvořit něco jako záchranný program na repatriaci tohoto druhu, kde je nutný zvolit optimální lokality, optimální množství, které se bude v určitých cyklech vlastně doplňovat do toho povodí a tak, aby to vlastně simulovalo ideálně životaschopnou samoreprodukující se populaci.
1: Ondřej Dočkal z chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví je tady přítomen vlastně při vysazování jesetera malého. Vy vlastně jste umožnili tady ten projekt Světového fondu na ochranu přírody. Co to vlastně pro vás třeba znamená, protože jeseteři tady vlastně po léta nejsou, oni se tady kdysi vyskytovali.
2: Je to určitě velice zajímavý projekt a my jsme rádi, že WWF se na nás s tímto záměrem jako obrátilo, proto jsme i vybrali vhodný úsek řeky, protože opravdu jeseter malý je původním druhem Dunaje a Moravy, ale již od toho 19. století se ani na té jižní Moravě, ani na té střední až tak moc nevyskytuje díky problémům, jako jsou migrační překážky a znečištění vody v minulosti. Takže experiment, který momentálně proběhl, nám měl odpovědět především na otázku, zda kvalita vody je odpovídající pro vývoj tohoto druhu. Zjistili jsme, že odpovídající je, protože vykulení plůdku proběhlo v pořádku a i jeho rozplavání proběhlo v pořádku. A zároveň nám ten experiment měl odpovědět na otázku, zda zvolený typ těch ikrných schránek je v pořádku, což se taky jako potvrdilo, takže dneska dochází k vypuštění vykulených plůdků jesetera malého zde do tohoto přírodního úseku Moravy a budeme doufat, že se jim tady bude dařit.
1: Pokud se mu podaří přežít, tomu malému plůdku, který jsme tady viděli vysazený, někdo třeba odloví tu rybu, tak co s ním musí udělat?
2: Rybářský svaz o tom, že zde dochází k tomuto vypouštění, ví. A máme s ním dohodu, že budou informovat svoje členy o tom, že tato ryba zde je a aby nám teda hlásili ty ulovky, které po ulovení vrátí vodě, protože cílem není tu rybu z té vody vybrat, ale nechat ji tam.
1: Pro vás teda to může být vlastně jakýsi monitoring, že jak ta ryba je třeba životaschopná.
2: Rozhodně jeden ze způsobů, jak monitorovat výskyt ryb, je informace od rybářů, kteří samozřejmě budou schopni tento druh poznat, protože tento druh je prakticky nezaměnitelný na rozdíl od řady jiných.
1: Z Litovelského Pomoraví Mirek Kobza, Český rozhlas.
3: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.
1: Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Hlas a hlasivky. Jak pak nám stárnou? A jaké mohou mít hlasové potíže naopak děti? Co způsobuje refluxní choroba a co si mohou způsobit kuřáci? Kdy může dojít k ochrnutí hlasivek? Na hlas i hlasivky se budeme ptát foniatričky doktorky Veroniky Glumbíkové ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne v poradně Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: sory, hory, brambory a tak dále. No a pak ještě exhibovat, rozpohybovat, slemovat a básnit přímo na fleku. Ono slem je v angličtině jen tak rázem, jednou ranou. Pokud jste někdy slyšeli, jak básník stojí třeba na ulici nebo někde v divadle a vyrábí poezii instantně a doslova exhibuje, je to zajímavý fenomén. Není to žádný Seifert, není to žádný Karel Jaromír Erben. Slam poetry je fenomén a tomuto fenoménu se budou poměrně intenzivně věnovat básníci, tedy takoví ti performeři, na Slam Poetry Exhibici ve čtvrtek 21. tohoto měsíce v 19 hodin konkrétně, a to v Šumperském domě kultury. Takže, jak si někdo jenom tak postaví na stojáka a začne básnit, rýmovat mnohem lépe než třeba sory, hory, brambory a tak dále, děory, mory, tak to můžete zkusit obkouknout, poslechnout si výtvory, které jsou neopakovatelné jenom a jenom pro ten večer. Dům kultury Šumperk a Slam Poetry Exhibice ve čtvrtek 21. května. Přijďte, pojďte s námi.
1: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
0: Ty výtvory, hory, sorry, bývají neopakovatelné a bývají to většinou opravdové klenoty, nezapomenutelné a hlavně tedy pro to publikum, které bude na místě. A tedy na Slam Poetry Exhibici ve čtvrtek 21. v Domě kultury Šumperk. Ten vstup vám tam zajistíme, zamluvíme, ovšem, když se ozvete a půjdete s námi na linku 221 555 444, možno zavolati si o dva vstupy na večer se Slam Poetry a instantními performery, básníky ve čtvrtek 21. Máte šanci, máte možnost, máte příležitost.

0: minutku bude půl dvanácté dopoledne 10. května 2026. Posloucháte Český rozhlas Olomouc.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: Zve nás a něco určitě napeče, objedná, zaplatí. V Samotěžkách pod Svatým kopečkem mají hody. A na místě je určitě také hodující a reportující Aleš Spurný. Dobré dopoledne.
2: Krásné dopoledne. Ze Svatého kopečka, z louky zalité sluncem, jsme u rozkvetlých stromů, ptáčkové zpívají, před chvilkou zvonily zvony a kostel byl plný, ale průvod už z kostela vystoupil a pohnul se tady po cestě, po které předtím přišel, do Samotišek, kde je čekají právě ty hody, ale ještě předtím byla taková slavnostní akce a tu pořádá paní Dita Kořistková. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: My jsme tu teď sami v klidu na louce, ale bylo tu pěkně živo. Kolik lidí si myslíte, že se toho průvodu zúčastnilo?
3: Okolo 200 lidí, my máme většinou takových 50 krojovaných a potom dalších 150 lidí, kteří jdou opravdu tím průvodem, ale ještě další rodáci čekají v kostele, protože by tím průvodem asi nevyšli.
2: A poznal jsem tu i lidi z Olomouce, samozřejmě takovouto akci si nenechá leckdo ujít, protože jsem tu viděl, to jsem viděl poprvé, krojované dítě v kočárku, už jsem těch krojovaných viděl hodně a byla to paní, která říkala, že předtím bydlela v Samotiškách, tu tradici zná a proto se jí účastní, i když už bydlí jinde. Vy jste mi prozradila, že jste rodačka, že jste se provdala o ulici o dvě dál. Od kdy tu ta akce probíhá, tenhle ten slavnostní průvod a co to vůbec znamená?
3: Tento slavnostní průvod má dlouholetou historii, ale po obnovené hodové slavnosti začaly až 1990, ale už byly už předtím v 1890, už jako 1100 let předtím už dávno byly. A tyto slavnosti jsou ke svatému Floriánu, který je patronem hasičů, protože v obci byl velký požár a po tomto požáru šli ostatní obyvatelé Samotišek poděkovat svatému Floriánu, že uchránil zbytek obce.
2: Takže zase ten Floriánek. Včera jsem byl na jedné akci na Konicku a ono samozřejmě se to slaví celý týden od minulého víkendu do tohoto víkendu, ale že to má tyto rozměry, takový velký krojovaný průvod, to taky nebývá leckde k vidění.
3: Nebývá. My jsme rádi, že právě že naši samotišští rodáci se vracejí a že ta tradice se opravdu udržela, protože je to spojení takové obce, jakoby té sounáležitosti, kdy se opravdu i ti nevěřící rozhodnou a jdou tím průvodem do kostela na svatém kopečku.
2: Chvilku jsem poslouchal pana faráře a tam vše byla zaměřena taky na děti. A ty děti tam vydržely v tom kostele 2 hodiny.
3: Je pravda, že pan farář se dneska trošku rozpovídal, ale vydrží tam ty děti. Rodiče s nimi časou i vzadu, aby mohli třeba na chvíličku jít ven, ale vydrží, protože se těší. Jsou rádi, že mohou jít v tom kroji a mají z toho radost.
2: A tím krásným dnešním počasím, v tom je pro vás asi nějaká naděje, že ta tradice zůstane zachována i do dalších desetiletí, možná staletí, jako ten chrám tady.
3: To určitě. My jsme rádi, protože nám většinou počasí vychází za těch 36 let, co ta tradice je obnovená, v podstatě jenom 2x nám pršelo.
2: Kdybyste si měli vybavit nějakou velmi silnou situaci, velmi silný zážitek tady v tomhletom místě?
3: Myslíte v tom průvodu anebo celý kostel? Já bych třeba řekla po covidu, kdy ještě byli ten jeden rok, jsme nemohli jít z důvodu, že to bylo zakázáno. Ten další rok byli trošku omezení, ale i tak jsme vyšli v malém průvodu, jakoby to omezené a velmi silný zážitek byl, když ti lidé, kteří se nemohli účastnit toho průvodu z důvodu omezení počtu lidí, čekali po té cestě a opravdu nás doprovodili až do toho chrámu.
2: Teď jsem si tak jako představil krojovou vyšívanou roušku.
3: Bylo by to zajímavé, ale ne.
2: Kdyby zase něco přišlo a doufejme, že nepřijde. Vás teď čekají hody, oslavy, dole v Samotiškách. Jak bude ten dnešní den končit tedy? Jak bude dál probíhat a čím ho ukončíte?
3: Takže ještě nás teďka čeká takové drobné pohoštění na rychtě, kde si všichni zatančí, budou další fotografie, protože opravdu všichni si rádi fotí ten krojovaný průvod. Odpoledne po obědě budeme mít pobožnost u kapličky právě s Jáchyma a Anny. A poté máme různé akce na rychtě dědičné, kde pro děti je připravena zábava, občerstvení, hraje tam kapela, která s námi tráví celý den a vlastně máme u toho i soutěž o nejlepší pomazánku, které se čím dál tím více lidí účastní a večer do 7 hodin máme zábavu.
2: Mohou třeba ještě přijet z Olomouce nebo z Bystřice, kde by nás někdo slyšel?
3: Určitě, odpoledne stojí za to, protože opravdu na dědičné rychtě je toho dost, nejen k jídlu a pití, ale i k zábavě, i pro děti.
2: A o této folklorní akci se více dozvíte v pořadu Petry Ševců Hanácké rok příští sobotu. Pro tuto chvíli od Samotišek a od Svatého Kopečka Aleš Spurný, Český rozhlas.
1: Regionální stopař. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Festivalová sezóna pomalu, ale jistě začíná. Ale my se na vlnách Českého rozhlasu Olomouc vrátíme ještě na konec loňských prázdnin, kdy se konal 6. ročník Mohelnického folkfestu. Poslechneme si tentokrát kapely Hluboké nedorozumění a Cymbál Klasik, které začínaly sobotní program na velké scéně. A taky se vypravíme na druhou scénu Morava, kdy dostali příležitost si zahrát Krua i duo Matlášek Štajgl. A všechna tato folková muzika zazní v pořadu Na cestě 10. května po 15. hodině. Poslechu vás zve Jarka Nosková.
1: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
2: Jak mění umělá inteligence vzdělávání? Je dětmi správně používána nebo spíše zneužívána? Jsou děti schopné ověřovat si informace, kriticky a logicky myslet, nebo věří všemu, co jim AI nabídne? A měli by se do současné výuky zapojit více rodiče? O dnešní škole si budeme povídat s Jiřím Vymětalem, ředitelem základní školy Svatoplukova v Olomouci, ředitelem roku 2019 v České republice. V Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc v úterý v 10 dopoledne.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

рассвет, а знаешь и свет, сто проблемů dnes přejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kos.

0: On totiž s časem člověk někdy rovný, někdy nerovný boj svádí, tak po Valdovi další klasičky. Ano, je tu čas v 11.45, akorát teď přesně také 10. májového dopoledne v Českém rozhlasu Olomouc na návštěvu Jiřinky Alenky.
1: Český rozhlas Olomouc na návštěvě u Jiřinky s Alenkou.
2: Haló, ahoj, Ali, seš to ty?
3: Ano, Jiřínko, jsem to já. Ahoj, co děláš, můžu dál?
2: No, nedělám nic, ale jestli mě chceš pomoct, tak pojď.
3: No to já ráda.
2: Tak pojď nahoru.
4: Víš, Jiřínko, že je to dnes už 112 let, co slavíme svátek matek?
5: Vím, vždycky se slavíval druhou květnovou neděli, že? A taky vím, že bude ve středu 13. května den koktejlu.
4: Dobrá sváteční kombinace. A víš, že jsme vždycky končili neděli nějakou oslavou a dnes jsme těmi oslavami začali?
5: To je taky nakonec v pořádku. Dá se slavit na začátku i na konci.
4: Víš, že v Československu se začal slavit tento den v roce 1923? Takže ho dnes slavíme už po 103.
5: Teď už to všechno vím, když jsi mě to řekla. A v pátek 8. května, když jsme slavili den vítězství, jsem se zamýšlela nad tím, co vařili naše maminky po válce. Potravin bylo málo a všechno bylo na příděl.
4: Nedávno jsem četla jednu zajímavou zprávu o Angličance, která začala dodržovat jídelníček z druhé světové války. Představ si, to tě bude zajímat. Zhubla 36 kilo. A prý ušetřila 100 tisíc.
5: A já zase četla o dívce a ta vážila hrozivých 160 kg a ta vyměnila konzervovaná jídla a jídla z rychlého občerstvení za recepty z druhé světové války a taky zhodila. Tak něco na tom bude.
4: No 160 kg to nemáme ani my dvě dohromady. Doufejme.
5: No tak výtah nás ještě uvezl, tak dobrý.
4: Ano, ten je na 250.
5: Tak to neprozrazuj.
4: Ne, dobře, tak to zatajíme, to neřeknem. Dobře, ale mohli bychom se dnes třeba inspirovat a vybrat něco aspoň z poválečné doby. Ty sbíráš kuchařky a všechno kolem kuchyně, tak určitě něco v knihovně máš.
5: Mám skvělé časopisy. Podívej a prolistuj, jmenuje se to Naše domácnost a jsou z let 1946 až 7. Dočteš se tam, že po válce měli lidé nárok na týden jen na 100 gramů slaniny či šunky, 226 gramů mletého masa, 50 gramů másla, 50 gramů sýra, 100 gramů margarinu, 100 gramů stuženého tuku na vaření a litr a půl mléka. To všechno jenom na týden.
4: To asi žádní obézní nebyli. A pro kuchařky to muselo být docela náročné. Přesto se to v těch časopisech recepty jenom hemží. Když měli maminky nasytit rodinu, tak asi museli být velmi kreativní. No tak co vyzkoušíme?
5: Jsem si myslela, že by nebylo špatné vyzkoušet recept na koláč bez tuku a bez vajec.
4: Jen jestli to bude k jídlu, Jiřinko.
5: To uvidíme, ne? Stačí nám čtvrt litru mléka, stejně tolik mouky, stejně tolik mletých vloček, stejně tolik cukru a jeden prášek do pečiva. Prášek rozmícháme v mouce a pak všechny ingredience smícháme dohromady a vylijeme do kulaté formy a dáme péct.
4: Po upečení naplníme krémem, případně zavařeninou, anebo můžeme polít nějakou polevou jako dort. To bych docela ráda ochutnala.
5: I já bych ráda to ochutnala, tak to v týdnu zkus, Alenko, upéc a můžeš v neděli donést ke kafíčku. No, není to fajn nápad?
4: Takovou důvěru ve mě vkládáš?
5: Úplnou a naprostou.
1: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: na mě Jiřínko nakladla velký úkol, ale jestli jsem ho splnila, zjistíme až za týden, ale my jsme se pokusili oživit poválečný recept na moučník bez tuku a vajec. No, uvidíme, jak to dopadne. Přinesu možná ke kafíčku, anebo nepřinesu nic.
1: Podle toho, jak se ti podaří, viď?
0: Máš pravdu, anebo jestli stihnu něco koupit cestou.
1: No a když se ti to nepodaří, no tak to přenecháme slepičkám po ránu, hned jak kohout za kokrha. A víš, Alenko, proč kokrha kohout tak brzo ráno?
0: Protože až se zbudí slepice, tak bude muset držet zobák, to je úplně jasný, ne?
1: Přesně tak, a nepomůže mu ani jeho barevný ocas.
0: Vím, kam míříš. Tím kohoutím ocasem. Koktejl je v překladu kohoutí ocas. Můžeme se radovat, budeme mít koktejl?
1: Byl to sice krkolomný oslý můstek, jak se dostat na to, že je ve středu 13. května Světový den koktejlu. A nespomínáš si na nějaký koktejl z našeho mládí? Mě docela chutnala Bílá paní, co? Vzpomínáš si?
0: Vzpomínám, ale nevím, jestli jsem ho někdy pila, vůbec jako nevím, co obsahoval, ty jo?
1: Ty v té době byla ještě jaksi školou povinná a si to asi nemůžeš ani pamatovat.
0: Ne, ale za to si pamatuju ty koktejly z mléčných barů.
1: To byly ty krásné doby neskaženého mládí. A tak nedáš k dobru nějaký ten nealkoholický?
0: A nějaký mléčný koktejl můžu dát recept. Potřebujeme na něho jenom pár věcí, které určitě máme doma. Potřebujeme 2 polévkové lžíce moučkového cukru, 0,5 litru mléka, 4 polévkové lžíce granka a skořici. Do šlehače, ať už ručního nebo elektrického, nalejeme mléko a šleháme tak dlouho, až se objeví pěna. Do našleháného mléka přisypeme granko, cukr, skořici a dále koktejl šleháme asi 2 minuty. Mléčný koktejl z granka přelijeme do skleniček a můžeme podávat. A cukr můžeme vynechat,
1: když ho tam nechceme. No vidíš, dobrý nápad, nemusí být koktejl jenom alkoholický. A co potom takový koktejl z jahod? To je potom pochoutka. Sezona jahod je před námi a tak co si nazbírat a namrazit jahody na celý rok?
0: Dobrý nápad, ale lépe než jahody mražené jsou ty čerstvé samozřejmě a nejlepší jsou v tom šampaňské. Ale můžeme si zajít na jahody, jednak si zacvičíš při sběru a pak si v horkém létě pochutnáš na domácí zmrzlině nebo na sorbetu, že jo?
1: Jasně, úplně vidím před sebou ty sklenici na pultíku mléčného baru. No, mléčné bary zmizely stejně jako mléčné zuby. Škoda, dalo se tam nasnídat za pár kaček.
2: Páni, to je hodin, já už musím letět, Jiří.
3: Tak frčno, díky za pomoc.
2: Tak dík, tak zase příště. Ahoj.
3: Ahoj.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Sedmikrátky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrátky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Firma Havelka Uhelné skaly, dobrý den.
2: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
1: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
3: No to bych to pěkně zvoral.
2: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Olomoucko a Jesenicko.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Poledne ohlásil souzvuk zvonů z farního kostela svatého Josefa v Paloníně.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Úředníci přerovského magistrátu přijímají návrhy na rozdělení peněz z takzvaného participativního rozpočtu. Prostějov nechá nově natřít autobusové čekárny. V areálu léčebny ve Zlatých horách na Jesenicku pracují dělníci na revitalizaci parků. Oblačno, déšť, přeháňky, bouřky, teploty do 21 stupňů Celsia, mírný přechodně čerstvý vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobré poledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Obyvatele Přerova můžou posílat úředníkům magistrátu návrhy na rozdělení peněz z participativního rozpočtu. Vedení radnice na něj vyčlenilo 1,5 milionu. Podrobnosti dodává mluvčí města Lenka Chalupová.
2: Návrh může podat každá fyzická osoba starší 15 let, která v Přerově bydlí, pracuje nebo studuje, přičemž každý předkladatel může přihlásit pouze jeden návrh. Zájemci je můžou podávat buď elektronicky, a to prostřednictvím stránek participativ.mobilnirozhlas.cz, nebo písemně na podatelně magistrátu města Přerova na adrese Bratrská 34, a to až do 30. června.
0: Prostějov zahájil opravy 6 autobusových čekáren ve městě. Dostanou nový nátěr v barvě antracitu. Za renovaci město zaplatí 600 tisíc korun. Řemeslníci obrousí původní zelený povrch a natřou je novou barvou. Zakázka zahrnuje i výměnu spojovacího materiálu, řekl primátorův náměstek Jiří Pospíšil z hnutí PVčko. Ještě do úterý je možné bez pokuty podat elektronické daňové přiznání k dani z příjmů za loňský rok. Od středy totiž začnou podle finanční správy nabíhat sankce. U elektronicky podaných daňových přiznání, kdy lhůta pro podání uplynula 4. května, jak vysoké pokuty hrozí, popisuje mluvčí generálního finančního ředitelství Patrik Madle.
3: Vzniká poplatníkovi povinnost uhradit pokutu za pozdní podání ve výši 0,05% stanovené daně za každý den prodlení. Nejvýše však 5% stanovené daně, respektive 300 tisíc korun. Pokuta se neplatí, pokud nedosáhne 1000 koruny.
0: S pomocí daňového poradce nebo advokáta se lhůta na podání daňového přiznání prodlužuje od letošního 1. července. V parcích v areálu sanatoria Edel ve Zlatých horách na Jesenicku pracují dělníci, opravují cesty a vysazují novou zeleň. Práce budou stát zhruba 4 miliony korun, část nákladů pokryjí dotace. Hotovo by mělo být do léta, pokračuje ředitelka léčebny Alexandra Plevačová.
4: Jsme vyhodili původní staré cestičky, budeme dělat komplet nové, prořezali jsme stromy, vyhodili staré záhony a budeme osazovat novými květinami keři. A potom v našem hlavním parku, který je spíše za léčebnou, tak tam bychom chtěli dosadit nové stromy. Celá tady tato revitalizace bude spolufinancována z dotace z operačního programu životního prostředí. Sport.
0: Na stadionu fotbalové Slavie v Edenu bude uzavřena tribuna Sever, ze které v závěru sobotního ligového derby proti Spartě vnikli domácí fanoušci na hřiště. Na síti X to oznámil předseda představenstva klubu Jaroslav Tvrdík s tím, že tribunu neotevře, dokud nebudou identifikováni fanoušci, kteří zaútočili na hráče soupeře a házeli do hostujícího sektoru pyrotechniku. Slavia zároveň vyřadila z A týmu dva hráče, kteří viděli v derby červenou kartu, Tomáše Chorého a Davida Douděru. Počasí. Odpoledne bude jasno nebo polojasno, později oblačno, teploty 18 až 22 stupně Celsia, v Jeseníkách okolo 14, fouká slabý východní vítr. Zítra čekejte na střední Moravě oblačno, postupně na většině území déšť, přehánky, ojediněle bouřky, teploty 17 až 21 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 13 stupňů a mírný přechodně čerstvý jižní vítr, místy může mít v nárazech 55-kilometrovou rychlost.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Pomalu jedoucí vozidlo údržby budete mít na dálnici D1 z Vyškova do Přerova mezi 244. a 259. kilometrem mezi exity Mořice a Kroměříž. Projíždějte tam opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Desátého května, Den matek a písničky na přání Českého rozhlasu Olomouc. Je jasné, komu dneska budeme hrát především. U mikrofonu i u telefonu je Tomáš Kedzior, číslo do studia 221 555 444, SMS-ková linka 723 70 33 51.

0: Českém rozhlasu Olomouc zdravíme paní Martinu Dopřerová. Dobré odpoledne.
1: Pěknou neděli. Já bych chtěla pozdravit babičku a dědečka na veselíčko. Jestli poslouchá, tak je babičku do Prosenic. A hlavně dneska zdravím maminku, které jsme v kuchyni naladili, tak je Rádio Olomouc, Český rozhlas. A chtěla bych jí popřát dneska ke svátku matek a máme tě rádi, mami.
0: Pěkně zdravíme, děkujeme za věnování. Písnička patří také ke svátku matek paní Marii Vrbkové ze Střeně. Blahopřejí Věra a Mojmír s rodinou, přidávají se Miky, Erik a Verunka. Našemu kamarádovi Pepovi Prokešovi do Dzbele přejeme štěstí, zdraví a boží požehnání a děkujeme za včerejší příjemné posezení, píšou Drahuška a Bohuš. Věnování ke svátku maminek Helence Hečkové z Horních Hoštic. Máme tě moc rádi, píšou děti a vnoučata. A ještě věnování do domova seniorů v Bohuslavicích naší mamince Mařence Recové, původem ze Hvozdu. Maminko, hodně síly a energie do dalších dnů, takže přes Český rozhlas Olomouc srdečně zdraví dcera Maruška.

Ach ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní den.

si, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když si řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka.

0: mince, paní Ludmile Stoplové ze Šumperka. Uf, hodně štěstí, všechno nejlepší ke dní matek, že ho máme moc rádi a že prostě je úplně nejlepší.
1: Hezky, maminko, zdravíme, posíláme písničku, zároveň zdravíme naši maminku Zuzanu Vybíralovou Milarovou z Loštic. K svátku maminek zdraví, štěstí, radosti, lásky a hlavně zdravou a šťastnou rodinu a pevné nervy s výchovou dětí Sofie a Matěje, tedy vnoučat. Věnování také naší mamince Lidce Vopavové z Poruby. Blahopřejí dcera Jarka, Iva a Šárka. Naší mamince Evě Bernaťákové ze Skel u Rýmařova k dnešnímu dní matek. Jsi nejlepší maminka ve vesmíru, mám tě ráda, píše dcera Eva. A poděkování naší mamince za lásku, kterou dává svým dětem a vnoučatům. Jsou to Pavla Hamplová, Jarka Nosková a Zdenka Gobelová. Vše nejlepší přejí posluchači Čikovi.

0: Až do samotného závěru jsme si vychutnali Červenou řeku Heleny Vondráčkové. Zdravíme teď pana Františka do Javorníku. Dobré poledne.
1: Dobré poledne, Tomáši. Děkuji hlavně za vybrání písničky. Zdravím všechny pracovníky a všechny posluchače Českého rozhlasu Olomouc. Zítra má na tvoje narozeniny moje vnučka Kateřina Korbová z Prahy. Vítám poslucha Českého rozhlasu Olomouc. Katko, chtěl bych ti popřát velkému výročí všecko nejlepší, hlavně zdraví, ať se ti v životě daří. To ti přeje děda František z Javorníku. A ještě bych chtěl pozdravit svoje rozhlasové přátele, s kterými si hrajeme písničky, a to je paní Milenka z Broumova, paní Irena z Hulína, Hanička z Moravského Berouna, moje kamarádky Jana z Hrabenova, Jana z Jeseníku a Jarmina z Javorníku. Děkuji. František z Javorníku.
0: Zdravíme až do Javorníku. Věnování pro naši maminku Marušku Švecovou do Palonína. Maminko, děkuji za vše, co pro mě děláš. Krásný den přeje Lenka. Do Mohelnice pro radost a potěšení paní Křesínové a Ryšavé a k svátku maminek přejeme štěstí, zdraví a pohodu. Posílají Sedláčkovi z Křemačova. Pro potěšení a radost Standovi a Jeně Sedláčkovým právě do Křemačova. Zdraví posluchačka Lída. K dnešním 17. nám našemu vnukovi Pavlovi Výdáčkovi do Litovle. Vše krásné přejí děda, babička, všechny babičky a dědové a strejda a rostí.

Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy.

0: a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: Po odchodu z Uriah Heep natočil Ken Hensley třetí solové album s názvem Free Spirit. Z dnešního pohledu vydařený vstup do 80. let, který zachoval ducha kapely a přitom reagoval na novou dekádu. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s Kenem Hensleym.

0: zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
1: Jsou to písničky na přání v Českém rozhlase Olomouc. Zdravíme paní Aničku do Velké nad Veličkou. Dobrý den.
2: Dobrý den, srdečně zdravím Český rozhlas Olomouc a všetkých poslucháčů. Dnes pošlem preradosť písničku. Pani Jarušce a pani Lidušce do Olomouce, panu Milanovi z Maruškou do Vilémova, pani Kročilové do Kroměříže a všem ostatním poslucháčům. Doufám, že sa im bude táto pieseň páčiť. Prajem všetkým pekný deň a vám srdečne ďakujem a zas niekedy do počutia.
1: Zdravíme na tu dálku. Písničku od Evy Pilarové posíláme také k svátku maminek našim nejmaminkám Alence Rýdlové a Růžence Brabencové. Vše nejlepší, krásný den a moc zdravíčka přejí Angelika a Bohumil. Věnování Lence Hradečné a také k nedělnímu obědu babičce a dědovi Hradečným z Horního Benešova. Pohodovou neděli přeje Katka s rodinou. Písnička naší mamince Lídě Loničkové z Olomouce, spoustu zdraví, radosti a splnění všech přání přejí ze srdce dcery Leona, Zdeňka, Hanka a Liduška. Věnování také do jeseníku ke dní maminek Božence Šimečkové. Maminko, přeji ti, aby si byla zdravá a děkuji za všechno, co pro mě děláš. Z lásky, píše syn Petr s rodinou.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, písničky na přání. Zdravíme teď paní Majku do Tršic. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne. Já jenom se vrátím ještě k té písnici, co teď dozněla. Já mám zafixováno, že to bylo rychlejší. My jsme za mladá na to tancovali Válčík. No nic. To asi je můj pocit jenom. Takže posílám písničku všem maminkám žijícím a všem maminkám, které nežijou, protože ta písnička je o tom. Děkuji moc. Naslyšenou
0: a já vybírám další SMSky, které chodí do studia Českého rozhlasu Olomouc. Manželce Drahušce k dnešnímu svátku mnoho pohody, štěstí a za vše děkuji, píše manžel Jiří. Milované mamince Olince Pravcové ke svátku matek přejeme štěstí, zdraví a mnoho dalších krásných dnů, píšou Marcela a Martin. Lidušce Křesínové do Mohlnice ke dní matek vše nejlepší přejí Marcela a Oliver. Kamarádkám Janě Zezulové a Marii Šulové do Mohlnice od posluchačky Jany. Také mé mamince Miladě Krestýnové z Dlouhomilova, maminko, hodně štěstí, zdraví a buď pořád taková skvělá, jaká jsi, máme tě rádi, píše Monika a Lukáš. A ještě naší mamince a babičce Radoslavě Jesenské ke dní matek přejeme hodně štěstí, zdraví a krásné společné chvíle, píšou Radka, Růženka a Marek.

hlavního vchodu a světla dole svítí a vem si sebou vodu a vrať se do desíti. Na cestách pozor dávej, řidiči jsou slepí, na holou země se dávej a uřícený nepí. A když je venku zima, vem si teplou čepku, nebav se s ožralýma, chytneš jenom depku a jdi na tu výšku, bacha na matiku.

0: uradila. Budu teď, chlapče, pár let pryč, ale jako bych tu byla. Když půjdeš mezi lidi, vyčisti si boty, ať hned každý vidí, že nejsi znuzné lhoty. Nenech na sebe křičet od nějakých pobudů a choď do holiče, ať neděláš ostudu. A když poletí bláto, neboj se a stůj, nezapomeň na to, že jsi můj. Na lidi buď slušný a nechoď furt v tom tričku, o neděli svatodušní, zapaluj mi svíčku. Máma mi na krk dala klíč a přešla přes trať. Budu teď, chlapče, pár let pryč, tak se tu nestrať. A tak se snažím, nejde to samo, a tak se snažím, mámo, a tak se snažím, nejde to samo, a tak se snažím.
1: V Českém rozhlase Olomouc vítáme pana Mirka ze Široké Nivy. Pěkné poledne.
2: Pěkné poledne. Prosím, mám takovou velkou prosbu. Nechte zahrát písničku pro Jiřinku Trávničkovou k dnešním narozeninám a její kamarádce Danušce Mrvcové, který matek. A všem maminkám hodným dneska k tému svátečku Denký matek. Tak jim přeji hodně zdravíčka, hlavně zdraví.
1: Mirku, děkujeme, zdravíme do Široké Nivy, písničku posíláme panu Josefu Zeleňákovi k dnešním narozeninám. Vše nejlepší, zdraví, štěstí přeje manželka a děti s rodinami. Věnování ke dni matek a lásky a zdraví paní Marci a Alence Krmičkovým, krásný slunečný sváteční den přeje syn i manžel Míra. Pro maminku Lidušku Loníčkovou ke svátku maminek a krásný slunečný den posílají Hana s Haničkou. Sváteční den přejeme mamince Jarmile Balcaříkové z Rýmařova. Přeje syn Jaromír, no a ještě věnování pro maminky z Lipové, Jeseníku a Šumperku. Písnička od srdce, ať se jim vše daří, ať se jim vše splní i ta nejkrásnější přání a hlavně, ať mají pevné zdraví. Tak to společně přejí Dana a Ira.

0: Věnování z Českého rozhlasu Olomouc a zdravíme paní Ludmilu do Doubravice. Pěkné odpoledne.
1: Dobrý den, zdravím Český rozhlas Olomouc. Tak chtěla bych to cestou popřát všem maminkám a babičkám dnešního svátku matek a ještě jenom tak pro radost, pro potěšení, jenom tak panu Oldovice Hrákovi do Nemile, paní Emilce Hurákové do Zábřeha, manželům Sedláčkovém do Újezda, paní Roně Šmoldasové do Loštěc a sousedce Lidě Jarolimové a Lidě Zidlové do Doubravice. Je to i pro vás, pane redaktore, a pro všechny, co poslouchají Českého rozhlas Olomouc. Děkuji pěkně, mějte si hezká někde na shledanou Gotwaldovi.
0: No a já k tomu přidám věnování nejúžasnější mamince Peťulce Veselé z Brantic. Vše nejlepší k svátku matek a mám tě moc ráda, maminko, píše Markéta. Do Písečné paní Věře Jatíhové hodně štěstí, zdraví, božího požehnání, milá maminko, děkujeme ti za všechno, co si pro nás v životě udělala. Přání s pěknou písničkou posílají synové Roman s rodinou a Lukáš. Věnování do Hukovic naší mamince Božence Prcíkové a také do Černé vody Danielce Winklerové, která dneska slaví narozeniny. Štěstí, zdraví, krásné májové dny a mamince ve 92 letech pevné zdraví přeje posluchačka Jitka.

0: Divadelní Flora patří k nejvýznamnějším festivalům v České republice. Její 29. ročník, který má motto Solidarita, začíná v Olomouci 15. května. Hostit bude umělce z 9 zemí. Vedle činoherních, tanečních a operních představení tradičně nabídne i bohatý doprovodný program. To nejdůležitější probereme s ředitelem Divadelní Flory Petrem Nerušilem, kterého si k mikrofonu pozvala Dita Vojnarová. Poslouchejte v pondělí po 10. hodině Český rozhlas Olomouc.
1: Víte, proč se naši předkové vydávali na louky už o půlnoci a k čemu jim při práci pomáhal měsíční svit? Naše epizoda cyklu Cymbál a husle vás zavede do chladné ranní rosy i mezi řádky vonící čerstvě posečené trávy. Připomeneme si chlapskou dřinu na Horňácku i na Hané a zaposloucháme se do dívčích pracovních táhlých z Valašských strání. Zjistěte s námi, jak zní svist kosy, když se dělá s fortelem a písničkou na rtech. V úterý po 19. hodině se na vás těší Honza Žůrek.
2: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
3: Jsou to písničky na přání, hrajeme hlavně maminkám. Zdravíme paní Zdeňku do Určic, dobrý den.
4: Dobrý den, pan Kesior, moc vás zdravím. Zdravím také všechny posluchače a všechny maminky, které mají dneska svátek. Já bych tuhle písničku ráda poslala jedné výjimečné ženě a je to paní učitelka Zdeňka Šugárova. Učila mě kdysi v první třídě a byla to taková naše paní učitelka maminka. Paní učitelko, přeju vám z celého srdíčka, hlavně to zdravíčko, ať se máte co nejlépe, ať vám stále zdraví slouží a prostě užíváte si dny, které prostě jsou jenom pro vás. Takže se mějte moc hezky, moc vás zdravím a opatrujte se, zase se vám ozvu. Děkuju a ještě jednou hezký den, nashledanou.
3: Zdravíme do Určic, věnování posíláme naší milované mamince a babičce Věrušce Hinkové do Libiny. Jsi pro mě jako maminka i babička dohromady, mám tě ráda, navždy, píše tvoje vnučka Veronika a holky z Prahy. Paní Bohunce Danílové do nemocnice v Šumperku, krásný svátek maminek a spoustu zdraví přeje posluchačka Květa. Věnování kamarádkám do Vápené a Bernardic, Marci a Jitce Dožilové, manželům Havránkovým do Malé Kraše, také Maničce Vávrové do Bruntálu, Vlastině do Krnova, kamarádovi Standovi do Bernardic. Všem přeji pěkné nedělní odpoledne a dobré zdraví, to píše paní Anička z Vápené. A ještě ke dní matek paní Olince Pravcové a Marcelce Grigarové do Zábřeha. Zdraví Liduška a zpívá Věra Špinarová.

0: Věra Špinarová, na vaše přání v Českém rozhlasu Olomouc. Pan Břeťa ze Štítu je tu s námi. Dobrý den.
1: Dobrý, je tady větr studený a slunko svítí, moc tuchu není. Já zdravím všechny naše posluchače známe a především bez rozdílu věku, to byl základní matek, všem matkám a taky našim kuchařkám, Ivanice a Martice, tady se sestřičkám Simonce Trkalové a spol. A zapomněl bych, má dneska s narozeniny v Radešíně Vařenka Fojtíková. Takže všechno nejlepší do těch roků dalších. Hlavně to zdraví a ať se jí daří. Děkuji vám moc zase a mějte se. Díky.
0: Zdravíme naslyšenou naší mamince Radmilce a babičce Janě do Vikýřovic ke svátku matek. Hodně zdraví přejí vnuk Tomáš a Martin. Ke dní matek Dominičce přeje, tedy Dominiček přeje mamince Klárce. Naší mamince Libušce Jatijové do Písečné ke dní matek štěstí, zdraví, lásku a pohodu. Máme tě moc rádi, píšou dcery Libuš.

Kristýnka a syn Románek. Věnování ke dní matek naší babičce Helence Závadské přejí Anetka, Davídek a dědeček z Jeseníku. A ještě písnička paní Gottwaldové, panu Crhákovi a sestře Zdeňce. Díky za kamarádství, pozdravuje Emílie.

protože tvá ústa přikazují žít. Bez nich noc je pustá, ve den není klid. Protože tvůj hlas stříbrná je nit, obdaruje nás vším, co může cít. Protože snad každý muž svou ženu má, miluje ji navždy, sílu svou dá. A protože žena sama nechce být, proto člověk dlouho, dlouho chtěl by žít.

0: Zdeňka Lorencová zpívala na vaše přání v Českém rozhlase Olomouc. Do Rýmařova zdravíme pana Jirku, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Chtěl bych k dnešnímu svátku matek poslat pěkné přání pro paní Vojtkovou z Rýmařova, paní Krahulovou z Maršíkova, paní Bartoníkovou z Rapotína a pro paní Vlachovou z Loučné. Přeji všem pěkné odpoledne a skladba by byla od Karla Gotta Lady Carnival.
0: Vše je připraveno, zdravíme jmenované dámy, no a písničku posíláme také paní Ludmilce Štoplové pro radost od posluchače Pavla, maminkám, taky Lidušce Gotwaldové, Alence Dojeřmaně, Evičce, Henrice, Jožince a Jiřce. Přejeme všem krásné odpoledne, píše pan František. Dále věnování pro vzpomínku na naši maminku Marii Procházkovou Rozenou Stoškovou, a to píše paní Helena Zamykalová z Nové ulice Olomouc, a ještě věnování mojí manželce Petře Veselé z Brantic ke dní matek. Chci jí poděkovat za všechno, co pro nás dělá. Píše manžel Mirek.

Je 10. května, polední písničky na přání Českého rozhlasu Olomouc jsou už ve svém závěru, takže ještě jednou hrajeme všem maminkám, které poslouchají, ale také blaženám, protože jejich jméno je dneska v kalendáři. Blahopřejeme, ještě je tu SMSka, pěkná písnička paní Aničce Bartošové od Přátel a další hodinka na vaše přání bude zase dneska mezi 17. a 18., kdy budeme hrát dechovou a lidovou muziku.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Dopravní zatížení ulic Prostějova bude řidičům zobrazovat nová informační tabule. Radní Přerova chtějí přispět 400 tisíc korun na sanaci klenep kostela svatého Vavřince. V Hranicích začala oprava více než 100 let starého meteorologického sloupu. Oblačno, déšť, přeháňky, bouřky, teploty do 21 stupňů Celsia, mírný vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Vedení Prostějovské radnice nechá umístit u kruhového objezdu před odbočením na Olomouckou ulici novou informační tabuli. Řidiče upozorní na možné kolony a další dopravní komplikace ve městě. Píše se v tiskové zprávě radnice. Vedení Přerovské radnice plánuje podpořit další etapu oprav kostela svatého Vavřince. Částkou 400 tisíc korun chtějí přispět na obnovu narušených klenep chrámu. Pokračuje mluvčí magistrátu Lenka Chalupová.
2: Město Přerov podporuje obnovu kostela svatého Vavřince dlouhodobě. Jen v letech 2019 až 2025 poskytlo na jeho opravy dotace v celkové výši 2,45 milionů korun. Návrhem na poskytnutí 400 tisíc korun se v červnu budou zabývat zastupitelé města.
0: O peníze na vybudování nové výjezdové stanice zdravotnické záchranné služby usiluje vedení Mikulovic na Jesenicku. Jednají o tom zástupci Olomouckého kraje. Pokračuje starosta Roman Šťastný z hnutí Starostové a nezávislí.
3: A teď probíhá právě ta lokalizace těch míst, tak aby my jsme mohli kraji předat nějaká místa, které oni by potom si nějakým způsobem mohli prohlédnout a nějakým způsobem potom rozhodnout o tom, jestli by tyto lokalizace jim vyhovovaly a následně potom ta výjezdová stanice mohla v Mikulovicích vzniknout.
0: Restaurátoři opravují před Sokolovnou v Hranicích památkově chráněný meteorologický sloup. Vedení města na investici vyčlenilo milion. Odborníci více než 100 let starou stavbu zbaví vlhkosti a plísní a zprovozní všechny měřící přístroje. Pokračuje městská památkářka Martina Cvešprová.
4: Je to unikátní věc. Těch meteosloupů se nám asi v rámci republiky nebo v rámci Moravy nezachovalo tolik. A ten v Hranicích, on teď možná nevypadá. A spousta lidí si ani neuvědomuje, že tady nějaký meteosloup je a jsou často překvapení, takže se moc těším na to, až se vyloupne do té krásy. Sport.
0: Tenistka Nikola Bartuňková v Římě senzačně porazila 6-3, 1-6 a 6-4 vítězku loňského Australian Open Madison Keysovou a postoupila do osmifinále ve 27. kole Moravskoslezské ligy. Dnes Slovácko B remizovalo se Vsetínem 3-3. Zlín B porazil Karvinou B 2-1. Tabulku vede Třinec před Hodonínem a třetím Bčkem brněnské zbrojovky. Uničov 5., Sigma Olomouc B 6., Hranice 17. Počasí. Zítra čekejte na střední Moravě oblačno, déšť, přeháňky, odpoledne bouřky. Teploty 16 až 21 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 12, mírný jižní vítr, místy s nárazy o rychlosti 55 km v hodině.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Motorkář boural na silnici 44 mezi Kouty nad Desnou a Červenohorským sedlem v Serpentinách. Na místo jedou záchranáři a policisté. Pomalu jedoucí vozidlo údržby budete mít na D35 od Přáslavic po exit Olomouc Slavonín. Projíždějte tam velmi opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Výlety.
5: Přeji vám hezkou květnovou neděli, je tu prodloužený májový víkend, sice pomalu končí, ale nevadí to, protože před sebou máme ještě pořádný kus jara a pak především celé léto a tak bude spousta času na další výlety. Jaké jsou naše dnešní tipy a doporučení? My vás dnes vezmeme na zámek Brtnice na Vysočině, ten sice dlouhá léta chátral a přestože jeho oprava zatím není v plánu, má jeho prohlídka neuvěřitelnou atmosféru. Doufám, že z reportáže se o tom přesvědčíte. Podíváme se také na krásné poutní místo v Moravskoslezském kraji. Říká se mu Petřkovické Lurdy a místní lidé se o něj obětavě starali i za minulého režimu. Potom se projdeme kolem hradu Seeberg na Chebsku v Karlovarském kraji. Jeho okolím totiž vede zajímavá naučná stezka. A nakonec navštívíme největší roubenou stavbu v České republice, Výseckou rychtu. Stojí v městečku jménem Kravaře. Kravaře najdete na Českolipsku v Libereckém kraji a nabízí nejenom pohled na pozoruhodnou lidovou architekturu, ale i řadu expozic dokumentujících život našich předků. Taková je naše nabídka. Nedělní výlety začínají a já vás upřímně a srdečně vítám.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Zámků vyšperkovaných nábytkem, zácnými lustry a drahými koberci je spousta. V Brtnici na Vysočině můžete zažít atmosféru památky, která dlouhá léta chátrala a jejíž inventář z části zmizel a z části je uložený někde jinde. Přesto si historické prostory zachovaly úžasné kouzlo a rozhodně stojí za návštěvu, jak zjistila naše redaktorka Irena Šarůnová.
1: S průvodkyní Eliškou Pacnerovou stojím na nádvoří zámku v Brtnici.
2: Je tady trávník, tam ty dveře vypadají jak do nějaké dílny.
3: Za socialismu se zde opravovaly auta.
2: Pojďme si teď povědět něco o historii. Tady žil rod Kolalto.
3: Kolaltové tady byly až do roku 1947.
2: Vím, že mnozí brtničtí si ještě Kolalty pamatují, nebo alespoň pamatovali.
3: Ano, ano, právě tady bydlel ten poslední majitel zámku, Oktavián, který měl syna Malfreda a ten tady chodil do školy, takže mu říkali místní Freddy.
2: Brtnický zámek je hodně velký.
3: Třetí největší zámek na Vysočině po Jaroměřicích nad Rokytnou a Telči. Celá plocha areálu činí skoro 7000 metrů čtverečních. Teď se přemístíme do konírny.
2: Koně tam nemáte.
3: Koně tady už bohužel nejsou.
2: Tam na tom konci je jeviště.
3: Protože toto je největší sál na zámku Brtnice, tak se tady každoročně konají akce. Jsou to buď koncerty vážné hudby, divadelní představení anebo představení pro děti. Tyto akce tady pořádá pan Eduardo Garcia Salas, houslový virtuos a koncertmistr v hudebním divadle Karlín v Praze.
2: Musíme se vrátit zpátky na nádvoří. Tady v tom průchodu jsou dveře a vidím kamenné točité schodiště. Jsme v prvním patře a dlouhá chodba se spoustou dveří.
3: Tady byly údajně pokoje pro hosty.
2: A tady je ta enfiláda. My jsme si před chvílí řekli, že enfiláda je takový ten průhled spoustou místností, protože ty dveře jsou jedny za druhými.
3: Je to jeden z nejhezčích pohledů tady na zámku Brtnice.
2: A dívám se tady v rohu té místnosti, to je nějaká studna. Co to je za otvor?
3: To je historická výlevka, protože se sem voda nosila ručně.
2: A teď se otáčím a vidím krásná kachlová kamna.
3: Z 19. století, která jsou plně funkční.
2: A tady ta veliká skříň, to bylo na potraviny.
3: Toto je historická lednička z 19. století.
2: A funguje, můžeme se podívat dovnitř.
3: Určitě. Jak můžete vidět nahoru, tak tam se sypal led do meziprostor a potom se tímto kohoutkem vypouštěla voda.
2: Tak velikou jsem ještě neviděla. To se nikomu nepovedlo odnést, jak je těžká. Stoupáme nahoru. Zbytky parketové podlahy.
3: Jsou to parkety od české parketárny Březina u Plas. Zachovaly se dokonce i s originálním štítkem na rubu.
2: Je zajímavé, že v těch místnostech je vždycky třeba jenom jedna věc. Tady stojí starý gramofon, vedle dětský kočárek.
3: Tady byly dětské pokoje, v této místnosti měla pokoj Alexandra Kolalto.
2: Před námi velký sál, dokonce s kulečníkem nebo biliárem, já to nerozeznám.
3: Dřív to tady býval hudební sál, ale také sál předků, protože tady viselo na 200 obrazů předků Kolaltů.
2: Sestupujeme na arkády, vidíme studnu s kovanou mříží.
3: Jí se také říká císařská a to z toho důvodu, že když sem přijel císař Ferdinand II., tak byl nemocný, ale poté, co pil vodu z této kašny, tak se uzdravil. Tady se nacházíme v nejstarší části zámku, to postavili ještě Valštejnové.
2: Kolik má zámek místností?
3: 130.
2: Jsme zpátky na nádvoří a naše prohlídka končí.
0: Říká naše kolegyně z Vysočiny Irena Šarůnová, která se zámkem v Brtnici prošla s průvodkyní Eliškou Pacnerovou.

Včera v sobotní chvíli tak jsem řekl, že soutěž je asi nejposlouchanější nebo řekněme nejoblíbenější částí našeho vysílání. O té nedělní části, kdy soutěžíme nebo vlastně, no samozřejmě zadáváme novou otázku a hlavně vyhodnocujeme tu minulou, tomu už tak asi nebude, protože pokud posloucháte v sobotu v premiéře, tak už víte, zdali jste vyhráli či nikoliv. Tedy pouze tu malou cenu, kdo vyhraje hlavní, to se dovíte na začátku dalšího měsíce. My jsme se minule za otázkou vydali na zámek ve Velkých Opatovicích, mají tady jednu nevšední rekordní plastickou mapu, na délku měří 18 metrů, na šířku 12, je vytvořena zajímavou technologií vyřezáváním tenkých překliškových destiček. Ptali jsme se, zdali byste věděli, co tato mapa zobrazuje. Byly dvě možnosti, za A Čechy, za B Moravu a Slezsko. Bčko je správně, Moravu a Slezsko. Mapa historických zemí Moravy a Slezska se skládá ze 77 dílů. Některé mají 2 decimetry, jiné kolem metru. Díly váží od 3 do 50 kg a podle archivářů má mapa nevyčíslitelnou hodnotu. Nic podobného totiž v České republice neexistuje. Rolovací batoh vyhráli tito naši posluchači a posluchačky. Paní Lída Houserová, Česká Třebová, pan Rudolf Michalák Ludgeřovice, paní Jaroslava Samková Chlumčany, paní Bohuslava Kryčí Třebíč a paní Ivana Máslová z Karlových Varů. Moc vám gratulujeme a přejeme vám to. Výhru pochopitelně přejeme i vám, ale to jako v každé loterii vyhrát může jenom někdo. No a třeba to příště budete právě vy. Stále hrajeme o hlavní cenu za květen, hrajeme o výletnický batoh, o batoh s reflexními prvky. V něm je flísová deka, sluneční brýle, ponožky, alulahev a kniha Sedmi krásky na cestách. A jak zní nová soutěžní otázka? Dovíte se po třetí reportáži.

0: Naše země je doslova posetá poutními místy a na jedno z nich vás teď vezmeme. Nachází se na samotném rozhraní Moravskoslezského a Zlínského kraje v části Starého Jičína v Petřkovicích. Jeho historie sahá do roku 1888 a zajímavostí je, že i v dobách tuhého komunismu se tady scházeli lidé a snažili se ho zvelebit. Petřkovické Lurdy, jak se místu také říká, nám představí místní patriot Jiří Janíška, se kterým kopec vedoucí ke kapličce zdolala naše ostravská kolegyně Romana Kubicová.
1: Říkala jsem, že nás čeká jenom krátký vyšlap po louce, nicméně posluchači naši milí slyšíte, jak jsme se zadýchali, takže není to úplně zadarmo.
2: Ano, ano, my jsme tady zvyklí na ty kopce, ale zadýchám se taky.
1: To mě těší, tak my popojdeme ještě pár kroků a vidím, že to je poutní místo vlastně i se schody a s křížovou cestou, to jsem nečekala. Čekala jsem pouze tu samotnou jeskyňku.
2: Ano, ano, prvotně tady byla ta jeskyňka a postupně se všecko dovudovávalo. My se nacházíme pod Petřkovskou hůrkou. Ta je nad námi vlastně by ve výšce 608 metrů nad mořem a tady jsme asi nějakých 100 metrů níž, kde byl vlastně bývalý lom na Pískovec.
1: Jak stará je historie tohoto poutního místa, této lurdské kaple?
2: Ta se datuje roku 1888, kdy vlastně byla ta socha posvěcená a začala vlastně být ta první pouť. A ještě předtím celým takovým iniciátorem vzniku tohoto poutní místa byl novojičínský rodák, kostelník v Novém Jičíně, pan Štýbr, který navštívil Lurdy ve Francii a moc se mu tam jako to poutní místo zalíbilo. A vlastně, aby tak nějak uchoval tu památku, tak chodil tady po tom kraji a hledal místo, kde by mohl i ty Lurdy francouzské, kde by si mohl připomenout i tady u nás. Jo. A tak se mu zalíbilo toto místo, kde vlastně na takovou památku chtěl zavěsit obrázek Panny Marie Lurdské. A když zjistil, že je to obecní pozemek, tak se tady spojil s místním panem starostou Františkem Petřkovským a dali tak nějak se do řeči, jaký má úmysl nebo co by chtěl jako podniknout a vzniklo z toho takové nadšení, které přerostlo v to, že nejenom ten obrázek tady byl, ale prostě za myslím rok nebo dva nějak se podařilo postavit tu jeskyňku, tu sochu a tady těch myslím 16 schodů. To bylo jako v první fázi tady v tom roku 1888.
1: Takže to byl kopec a museli pěkně zdolat ten strmak.
2: Ano, ano, ano, ano. A vlastně tady byl jenom tady ten základ a nic tady jako nebylo. Byl tady přírodní svah a všechno se jako dobudovalo vždycky časem, až na to byl buď čas, peníze, prostor, jakoby, tak se to všechno pomalu jakoby dobudovalo do takového stavu, jak je to dnes.
1: Takže na začátku byla touha jednoho věřícího, aby si podobné místo, jako jsou francouzské Lurdy, vytvořil ve svém okolí, takže žádný zázrak se tady neudál?
2: No, já si myslím, že zázrak se tady udál, ale jiný než asi čekáme, jakože zázrak je to, si myslím, že to poutní místo tady jako vůbec je a že se takhle pomalu jako zvelebuje a že se udržuje a že tady vlastně vůbec je jakoby v takovém stavu, můžeme být, myslím, aj na to jako hrdí, že je to tady jako krásné. No.
0: Říká Jiří Janíška, který se o Petřkovické Lurdy stará a který po svém otci převzal vedení kroniky tohoto místa. Do Starého Jičína Petřkovic nás zavedla naše ostravská kolegyně Romana Kubicová.

0: Hrad Séberk na Chebsku v Karlovarském kraji láká návštěvníky především svou zachovalou středověkou podobou. Okolní krajina ale nabízí i další zajímavý výlet. Naučná stezka v okolí hradu seznamuje turisty s historií obce, osídlováním podhradí, rozvojem řemesel i přírodními zajímavostmi zdejšího kraje. Naši karlovarskou redaktorku Janu Strejčkovou na ní vzal její autor Radovan Caran.
1: Naučná stezka okolí hradu Séberk má dnešní budni 5 okruhů s celkem 16 zastaveními. Na těch zastaveních popisujeme to místo, ve kterém se zrovna teda ten návštěvník nachází. Máme tam dobové fotografie, aby si ten host mohl udělat srovnání s tím, jak to vypadalo předtím, jak to vypadá teďko. Ten nejkratší okruh má 800 metrů. Nejdelší okruh má 4,2 kilometru. V podstatě z každého místa toho okruhu je vidět na hlavní dominantu Séberku, což je teda hrad.
2: Kde ta naučná stezka začíná? My stojíme přímo před hradem.
1: Začíná právě tady, před hradem. Tady je startovací cedule, kde jsou všechny ty okruhy popsány. A současně tady taky všechny okruhy končí.
2: Tak a my jsme teď spolu sešli jen kousek pod hrad a vy jste říkal, že tohle je ale úplně nejvíc fotografované místo na stezce. Kde stojíme?
1: Ano, je to velmi oblíbený fotografovaný objekt. Je to vlastně maketa mlýna s funkčním dubovým kolem, s horním nátokem a pod ním je obecní vodárna, ze které teda zásobujeme obec pitnou vodou. A to, že jsme tomu dali takovýhle design, tak je to v podstatě taková vzpomínka na 5 mlýnů, které v obci kdysi byly, ale v 50. letech 20. století díky nějaké vyhlášce o veřejných mlýnicích byly všechny ty mlýny zrušeny, takže už tady nemáme funkční žádný, kromě tohohle malého.
2: Co se mi tady moc líbí, je pozvánka na doušek pramenité vody.
1: Tady vždycky byla studánka, ve které pili poutníci, ale i samotní majitele hradu Séberk, takže Anička Junkerová tady se chodila napájet dobrou pitnou vodou. No tak jsme udělali to, že jsme vyvedli oficiální vývod a lidé si mohou vodu napustit podle svých potřeb.
2: S Radovanem Caranem teď jdeme přes most a přes potok.
1: Ano, jsme nad skalní soutěskou, na jejímž dně teda teče Ostrožský potok, který následně teče do Františkových lázní. Před námi je kostel a ten most právě spojuje dvě části obce. No a zajímavostí tohoto místa je, že pod náma je skalní zlom, který právě vzniknul v době Várijského vrásnění, kdy Ašský výběžek se natlačil na Chebskou pánev a vznikla tady několikakilometrová skalní průrva. A proto tady máme tolik pozitivní energie, protože tady proudí na různých místech, je tady několik zenových míst.
2: My jsme se přiblížili k dalšímu zastavení.
1: A to je ekofarma Séberk, kterou milují děti na stezce, protože si můžou vlézt do ohrady, kde stráví čas se zvířaty, mohou krmit ovce, lamy. Teď akorát se nám tady rodí jehňata, takže je tady velmi veselo.
0: Říká autor naučné stezky s názvem Okolím hradu Séberk Radovan Caran, který po ní provedl naši karlovarskou redaktorku Janu Strejčkovou. Výlety. Dnes nás ve výletech čeká ještě návštěva výsecké rychty v Kravařích v okrese Česká Lípa. Jde o jednu z největších roubených staveb v Čechách, není ale nejstarší. Tou je roubená stavba, její stáří bylo dendrochronologickým průzkumem datováno do let 1547 až 1548. Tato selská usedlost byla zachráněna před demolicí, pečlivě zrekonstruována, no a stala se z ní unikátní technická památka. Tou nejstarší je roubenka, ptáme se, za A Vertyni v Podkrkonoší nebo za B v obci Proseč v okrese Chrudim. Ačko Vertyně v Podkrkonoší, Bčko Proseč v okrese Chrudim. Hrajeme o flísovou deku, hrajeme také o hlavní cenu za měsíc květen, tedy o výletnický batoh s reflexními prvky, s flísovou dekou, brýlemi, ponožkami, alulahví a knihou Sedmi krásky na cestách. Jak se píše textová zpráva, teď už mám pocit, že je to nošení dříví do lesa, sov do Aten nebo děvčat do Varnsdorfu, to už ale neplatí to poslední, proto vám tu textovou zprávu přečtu, jak se má psát. Výlety, mezera A nebo B, opět mezera, pak jméno, příjmení a adresa, vždycky dodávám, nezapomínejte na PSČ, nikoli PS, jak to říkal strýček Jedlička, PŠT, ano, u nás je to PSČ, tady poštovní směrovací číslo. A tuhle zprávu pošlete na 90 011 04 do dnešní půlnoci. Je spoplatněna, a to částkou 4 koruny, službu zajišťuje náš partner ATS Praha. Tak snad jsem řekl všechno, kdyby ne, tak si otevřete web, internet, stránky výlety.rozhlas.cz, kde je všechno potřebné

0: Největší roubenou stavbou u nás je Výsecká rychta v městečku Kravaře na Českolipsku v Libereckém kraji. Její původ se datuje do počátku 16. století, kdy usedlost koupil Adam Kern. Současná podoba roubenky je z roku 1797, kdy ji nechal přestavět Václav Kern. V poválečných letech patřila rychta místnímu JZD, za jehož působení téměř zanikla. Roku 1986 v ní byla po rozsáhlé rekonstrukci otevřena expozice lidové architektury a bydlení v severních Čechách. Do současné výsecké rychty nás teď zavedou Marek Hofman z vlastivědného muzea a galerie v České Lípě a náš liberecký redaktor Jaroslav Hoření.
1: Do rychty vstupujeme s vedoucím pobočky výsecké rychty Markem Hofmanem. Stavení obrovské, spousta prostor, co tady kde bývalo.
2: Výsecká rychta bylo vlastně sídlo rychtáře, kde vlastně ten rychtář vykonával svoji funkci. A když jsme tady v přízemí, tak vlastně vstupujeme do rychtářské světničky, kde se vlastně žilo, spalo, jedlo, hodovalo, slavili se pak později Vánoce, Velikonoce a lidové zvyky.
1: Vy říkáte světničky, ale já bych řekl, že to je pořádná světnice.
2: Ano, tady to je pořádná světnice. Takových světnic máme celkem na Výsecké rychtě 3 a 2 z nich jsou nahoře v patře.
1: A ještě tady je spousta menších místností a komůrek. Nestačíme to ani všechno zaznamenat. Tady kuchyně, kolem které procházíme. Pojďme se podívat teďka do patra. Takže vlastně hned nad schodištěm další velký prostor.
2: Ano, to je vlastně taková síň, ze které vlastně vstupujete do různých místností, jak zprava, tak i zleva. A když jdeme od schodiště zleva, tak tady přímo jsou ty dvě velké síně, kde vlastně v nich návštěvník třeba uvidí malovaný nábytek, stoly, postel, kolébku.
1: Takže by se dalo říci expozice bydlení?
2: Ano, ano. Vlastně ta expozice bydlení je skoro všude, kromě chlívů, kvelbů a ještě dalších komor.
1: A ještě se taky musíme vydat na druhou stranu.
2: Tak tady jsme vlastně ve třetí vlastně takový tý velký síni, kde vlastně návštěvník uvidí malovaný nábytek a to vlastně nejstarší skříně z 18. století. A jedním z nich z toho 18. století je skříně z roku 1761. A vlastně nejstarší tady exponátem, než je Výsecká rychta, která vlastně byla postavena do dnešní podoby nebo přestavěna do dnešní podoby v roce 1797.
1: Nad náma je ještě jedno patro.
2: Ano, vlastně to je půda, trojpoložní půda, kde se vlastně sušil v minulosti chmel. A vlastně Kernové, což byli vlastně majitelé tady té stavby, tak vlastně byli velkými pěstiteli chmele. A vlastně ten chmel sušili na půdě. A samozřejmě ještě v 5 komorách tady v patře.
1: Do jedné z komor teďka vcházíme. Tady vidím nějaké nářadí, řekl bych, tesařů?
2: Ano, ano, tady to je vlastně zpracování dřeva, aby vlastně návštěvníci viděli, jaký nástroje nářadí používali vlastně v minulosti tesaři.
1: A samotnou budovu rychty ještě opustíme, protože nesmíme zapomenout na venkovní expozici.
2: Ano, tak ve venkovní expozici návštěvník uvidí vlastně v přístřešku, uvidí vlastně expozici věnovanou práci na poli a tam uvidí techniku, kterou vlastně naši předci používali. Buď to jsou pluhy, secí stroje, smyky, různé typy sekaček.
0: Říká etnograf Marek Hofman z vlastivědného muzea a galerie v České Lípě, který největší roubenou stavbou u nás v Kravařích provedl našeho libereckého kolegu Jaroslava Hořeního. A já ještě doplním její rozměry. Na délku má přes 32 metrů, na šířku téměř 11,5 metru a na výšku 14,5 metru. Výsecká rychta je otevřena každý den mimo pondělí.

Také dnešní výlety zakončíme pochopitelně připomenutím soutěžní otázky. My jsme navštívili Výseckou rychtu v Kravařích, okrese Česká Lípa. Je to největší roubená stavba v Čechách, ale není nejstarší. Tou je roubená stavba, její stáří bylo průzkumem datováno do let 1547 až 48. Zachránili ji před demolicí, pečlivě zrekonstruovali, no a dnes je to unikátní technická a navštěvovaná památka. A my se ptáme, tou nejstarší je roubenka za A v Vertyni v Podkrkonoší nebo za B v obci Proseč v okrese Chrudim. Jak se píše textová zpráva, tak to už víte. Samozřejmě to najdete na našem webu výlety.rozhlas.cz. Připomenu, hrajeme o pětici flísových dek pro pětici našich posluchačů. Hrajeme celý květen také o výletnický batoh s flísovou dekou, slunečními brýlemi, ponožkami, alulahví a knihou Sedmi krásky na cestách. Já někdy ztrácím přehled, jestli už jsem říkal ty ceny nebo neříkal pravidla, jestli jsem říkal nebo neříkal, prostě jak to člověk opakuje pro jistotu, abyste se v tom vyznali, tak doufám, že to nekomplikuji. Pokud ano, zcela jednoduše to všechno najdete na našem webu výlety.rozhlas.cz. Nás najdete u rozhlasových přijímačů opět za týden, v sobotu ve 13 hodin a 4 minuty. Vše dobré, hezké jaro přeje Pavel Kudrna.

stavíte letos dům a už máte projektovou dokumentaci. A můžeme ji vidět? Protože právě pro takové stavitele, kteří jsou ready stavět pořádně, je tu soutěž o pořádný dům zdarma od Wienerbergeru. Ano, slyšíte správně. Dům zdarma. Tedy pořádný stavební materiál na celý dům od Wienerbergeru v celkové hodnotě 1,2 milionu korun. Cihly Poroterm jako základ každého pořádného domu, k tomu střecha Tondach a dlažba Semmelrock nebo fasáda Terka. A aby to bylo komplet, přidáváme i podlahové topení Pipelife. Jak se do soutěže zapojíte? Je to snadné. Stačí se zaregistrovat na webu poroterm.cz a nechat si zpracovat kalkulaci pro váš dům. Samozřejmě zdarma a bez závazku. Ale pozor, soutěž o dům zdarma končí už 7. června. Takže pokud stavíte letos a zvládnete výhru odebrat do konce listopadu, nepromeškejte svou šanci a zapojte se do soutěže ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Varování před požáry ze sucha skončí dnes v noci. Restaurátoři opraví kamenný kříž ve vodní ulici v Prostějově. V olomoucké katedrále dnes zazní slavné Dvořákovo Te Deum. Oblačno, déšť, přeháníky, bouřky, teploty. Do 21 stupňů Celsia, mírný vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Výstraha meteorologů na nebezpečí požárů platí do půlnoci na pondělí pro Jihomoravský, Zlínský a část Olomouckého kraje. Neměli bychom rozdělávat ohně a vypalovat trávu, varuje Český hydrometeorologický ústav. Důvodem je přetrvávající sucho. V Olomouckém kraji se nízké riziko požáru týká Konice, Prostějova a Přerova. Naopak na dalších místech regionu, v části Pardubického kraje a na severu Moravy už nebezpečí nehrozí. Rudná pod Pradědem na Bruntálsku postaví nové kolumbárium. Obec teď shání peníze na první etapu. Podle starosty Radomíra Tománka ze Starostů a nezávislých se úpravy dotknou i samotného urnového háje. Půjde třeba o nové pěšiny. Je to jediný způsob, jak v obci uložit něčí ostatky. Hřbitov tam není od 80. let.
2: Stávající urnový háj, který už je prakticky zaplněn a budoval se v 90. letech. Zastupitelstvo rozhodlo, že rozšíříme o nový místa, takzvané kolumbárium. Před rokem a půl jsme začali zpracovat projektovou dokumentaci, kterou již máme teda dokončenou a máme vydané i stavební povolení.
0: Historický kamenný kříž ve vodní ulici v Prostějově se bude opravovat. Obnova památky bude stát zhruba 450 tisíc korun. Zaplatí město, uvedla jeho mluvčí Jana Gáborová.
3: V rámci plánovaných prací dojde k demontáži kříže a jeho důkladnému očištění, a to jak mechanickou, tak chemickou cestou. Součástí obnovy bude také odstranění nevhodných dožitých zásahů z minulosti, ošetření kamene včetně odsolení, injektáže trhlin a doplnění poškozených částí.
0: Koncert s názvem Podsta českému romantismu si dnes můžete poslechnout v katedrále svatého Václava v Olomouci. Pořádá ho od 19. hodiny Hanácký symfonický orchestr. Uvede mimo jiné slavnostní předehru Bedřicha Smetany a oslavnou kantátu Te Deum Antonína Dvořáka.
4: Učinkovat budou sbory Belcanto, Olio a akademický sbor Žerotín. Skladba Te Deum měla světovou premiéru roku 1892 v New Yorku a byla oslavou 400. výročí objevení Ameriky. Českou premiéru měla v roce 1898 v Olomouci. Orchestr a pěvecký sbor Žerotín tehdy řídil Antonín Dvořák. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas. Sport.
0: Český tenista Jiří Lehečka prohrál ve třetím kole turnaje série Masters v Římě s Kasperem Rudem z Norska 3-6 a 4-6. Fotbalisté Tomáš Chorý a David Douděra už si za Slaví nezahrají. Uvedl to šéf klubu Jaroslav Tvrdík. Oba hráči dostali svolení k letnímu přestupu. Kajakář Josef Dostál skončil na světovém poháru v Segedu třetí v závodu na 500 metrů. Úřadujícího světového šampiona na této trati dnes porazil Australan Van der Westhuizen a Maďar Varga. Další český olympijský šampion Martin Fuchsa se po triumfu na kilometru dostal v Segedu do finále a také na pětistovce deblkanojí s bratrem Petrem obsadili šestou příčku. Počasí. Zítra čekejte na střední Moravě oblačno, déšť, přeháňky, odpoledne i bouřky. Teploty 17 až 21 stupňů Celsia. V Jeseníkách okolo 13 stupňů, mírný jižní vítr. Přechodně čerstvý, místy může mít v nárazech 55-kilometrovou rychlost.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Motorkář boural na silnici 406 za Lipinou na cestě do Horní Loděnice. Místo havárie je s opatrností průjezdné. Odstraňování následků havárie motorky pokračuje na silnici 44 mezi Kouty nad Desnou a Červenohorským sedlem. Projíždějte opatrně. Pomalu jedoucí vozidlo údržby budete mít na D35 od Přáslavic po exit Olomouc Slavonín mezi 283. a 267. kilometrem. Dělníci uklízejí odpadky.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Krátký výběr z nedělního odpoledne Českého rozhlasu Olomouc. Za chvíli soutěž Hřebíky. Po 15. hodině pořad Na cestě, kam se vydáme opět na Mohelnický folkfest a na jeho 6. ročník. A po hodině 16. Hvězdné návraty, kdy vám připravíme příběh Ireny Kačírkové a budeme se dobře bavit. Tak to je program Českého rozhlasu Olomouc v následujících hodinách. U mikrofonu je Tomáš Kedzior. Přeji dobré nedělní odpoledne.

0: Každé odpoledne ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc je tady soutěž už řadu let. Jmenuje se Hřebíky, přináší vám skvělé ceny a také možnost se tak trošku zamyslet nad soutěžními otázkami a někdy se třeba i trošku pobavit. Také o tom je ta soutěž.
1: Uhoďte hřebík na hlavičku.
2: A ještě jeden.
1: A ještě.
2: A výhra je vaše.
1: Každé odpoledne ve 14 hodin na vás čekají
2: Hřebíky.
1: Bavte se s Českým rozhlasem Olomouc.
0: Než přivítám první soutěžící na telefonním čísle 221 555 444, tak představím ceny alespoň částečně. Máme tady krásný porcelánový hrnek Českého rozhlasu, je tady také takzvaná fleška, tedy přenosný USB disk, je tady bloček s propiskou BESIP, anebo knížka, je to krásný román Láska v Amsterdamu, vydavatelství Kazda. To jsou některé ceny a první soutěžící už ho můžeme rovnou přivítat. Kdo to bude? Dobrý den.
3: Dobrý den, tady je Věra ze Žulové.
0: Věro, zdravíme pěkně do Žulové. Já připomenu vám i následujícím soutěžícím ta pravidla. Takže na každou otázku je odpověď, je limit 10 vteřin na tu odpověď. No a za 3 správné odpovědi už je výhra. Buď to putuje poštou, anebo si můžete přijít sem k nám, paní Věro, ale do Žulové by to určitě šlo poštou. Tak, co si dáte na úvod? Jakou otázku, Věrko?
3: A tak já to vezmu trojku. Třeba.
0: Trojku, dobře. Víte, ve které asijské zemi se platí jeny? Buď to v Jižní Koreji, nebo v Japonsku, anebo v Barmě?
3: Já myslím, že Japonsko.
0: Dáváte Japonsko, je to zcela správně. V Jižní Koreji mají vony a v Barmě zase kiat. Tak, kolikátku dál, Věrko?
3: No, tak 5.
0: 5. Pokud byste byla zkušenou cestovatelkou, tak určitě víte, že ke Kanárským ostrovům patří Madeira, Kefalonie nebo Tenerife. Ještě.
3: Tenerife.
0: Dáváte Tenerife. Já jsem chtěl říct, že člověk nemusí být ani zkušeným cestovatelem, ale když se zkrátka vyzná v zeměpise, tak má vyhráno kolikrát. Věrko, druhá správná odpověď to byla, tak ještě jednu a výhra je doma. Kolikátku?
3: No, tak

0: takže zdravíme paní Věru Dožilové, ta už si vybere svoji cenu, o kterou se zajímá nejvíce. No a my přivítáme druhého soutěžícího. Pěkný dobrý den, kdo je na telefonu?
1: Dobrý den, Honza.
0: Honzo, hranice. Zdravíme, takže do hranic. Byla trojka, pětka a sedmička, Honzo, jinak je to vaše.
1: Takže dvojka.
0: Berete dvojku. Cestujeme vlakem po našem kraji, vy to vlastně nemáte daleko, Honzo. Já se ptám, kolikrát zastaví osobák mezi Olomoucí a Přerovem? Buď to jednou, nebo třikrát, nebo pětkrát?
1: No, nevím, myslím třikrát.
0: No, třikrát, je to tak. Grigov, Brodek u Přerova, Roketnice u Přerova, Přerov a pak klidně na hranice, ale lepší je to k vám rychlíkem, je to necelá půl hodinka, takže... Omluv se do hranic. Honzo, co dál?
1: Čtverku.
0: Čtverku berete. Před více než 30 lety, konkrétně v roce 1994, se stala světovým hitem Macarena. Pamatujete si, co to bylo? Buď to byl koktejl, nebo písnička, nebo účes?
1: Bčko.
0: Bčko, samozřejmě. A písničku hrajeme dodnes a věřím, že si i letos v létě užijeme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Honzo, i vy jste před tou vítěznou otázkou. Která to bude?
1: Šestka.
0: Šestka. Bývaly doby, kdy byla v módě Panama. O co šlo? Sukni, klobouk nebo kabelku? Pět vteřin, Honzo?
1: Sukni.
0: Dáváte sukni. A teď jste to trefil, ale fakt vedle. Na druhé straně, klobouk, Honzo, a pánský hlavně. Takže, Honzo, jinak
1: tak
0: vám to šlo.
1: Netočil.
0: No, mrkněte potom do encyklopedie. Panama sluší i dneska, klidně by se mohla nosit. Zdravíme pěkně a třetí soutěžící těchto hřebíků, možná už poslední, kdo to bude? Dobrý den.
2: Dobrý den, Honza Prostějov.
0: Takže, Honzo do Prostějova, dávám otázky. Jedna, 8, 9 a 10. Honzo.
2: Tak jedna.
0: V květnu roku 1991 stanul na vrcholu nejvyšší hory světa, tedy Mount Everestu, první Čech. Byl to Leopold Sulovský, Josef Nežerka a nebo Radek Jaroš?
2: Jednička.
0: Dáváte Sulovského, je to dobře. Dodám ale k tomu, že už v říjnu 1984 tam stáli Slováci Zoltán Demján a Josef Psotka. Ten ovšem bohužel při sestupu zahynul. Honzo, aha. Osmička, devítka, desítka.
2: Osm.
0: Jak se nazývá základní dokument o lidských právech, který v roce 1948 přijalo valné shromáždění OSN? Buď to je to Charta spojených národů, nebo Všeobecná deklarace lidských práv, nebo Deklarace nezávislosti?
2: Za A.
0: Dáváte Ačko.
3: Jau.
0: Bčko bylo dobře, základní dokument o lidských právech je to. Ne, že by ty ostatní nebyly důležité. Zdravíme pěkně, Honzo, naslyšenou. No a tím končíme, zbývající dvě otázky si schováme do příště, ať je to spravedlivé, vždycky tři otázky pro jednoho soutěžícího, tak je to fér. No a my se těšíme zase zítra na naši oblíbenou soutěž.

0: Československá kapela Baron Hayes ve své tvorbě spojuje různé hudební směry a styly, nejsilněji soul a jazz. Kouzlu zpěvačky Simony Hulejové a jejich spoluhráčů propadli i návštěvníci loňského festivalu v Boskovicích. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Baron Hayes.
1: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
2: Jak mění umělá inteligence vzdělávání? Je dětmi správně používána nebo spíše zneužívána? Jsou děti schopné ověřovat si informace, kriticky a logicky myslet, nebo věří všemu, co jim AI nabídne? A měli by se do současné výuky zapojit více rodiče? O dnešní škole si budeme povídat s Jiřím Vymětalem, ředitelem základní školy Svatoplukova v Olomouci, ředitelem roku 2019 v České republice. V Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc v úterý v 10 dopoledne.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Ano, cestou z města se vydáme za chvíli v rubrice Plk na nedělu. Už po následující písničce Stréček Křopal zavzpomíná, jak chodil v dětství se svými rodiči na pole jednotit řepu.

0: V květnu, co by děcka, jsme hodně chodili pomáhat do pola, do řepy. Hlavně odpoledňa, když jsme přišli ze školy, nebo když bylo volno. Tatínek zapříhli koně do platóňáko, naložili plečky, škrabáky a moteky. Maminka nachystali do kabely svačinu a něco napití. Všetci jsme nasedli na vůz a jelo se do světa. Na Vícoměrský, na plachetky, za Travnou cesto, na Podsedky nebo ke Gandii. Podlíváte ho, kde jsme měli řepo zase toho. Tenkrát nebylo obrošovaný semeno ani dokonalý secí mašiny jak dnes. Z jednýho semena vyrostlo několik klíčko a tož byly řádky pěkně hosty. Tatínek plečkovali a maminka s nějakýma tetínama, co přešli pomůct, motekama řádky řepy přesekávali. Nám dětskám dali malý motečky a my jsme lezli po kolenách v tabulce mezi řádkama a milo řepo přetrhávali. Byla to práce, která nás nijak nebavila ani neuspokojovala naše olečnické myšlenky. Byl jsem šťastný, když si mě tatínek zavolali, abych jim vodil koně v plečce. To bylo jiný, to se mě lébilo. Vodit koně, to bylo něco jak sloužit o dragónu v jezdeckým pluku, jak nám tatínek o vojně vždycky vykládali. Když vyzeli rodiče, že jsme již skutečně opachtěni, tož nám dali volno. Mohli jsme jít k potoku nebo do hájko do písečníku. Skákali jsme ze břeho do jemného žlutého písko, které si tam lidi jezdili kopat. Když jsme pak jeli dom, měli jsme písek ve vlasech, v ošeskách, v krpálech a také v trenýrkách. Museli jsme se deske poveslíka na dvoře, aby jsme to mamince nenatáhali všecko do kocheně. Víte, vzpomínám na to rád. Kolikrát nám některá ta práca nevonila, ale věřte, že nám to dělalo dobře, když nás rodiče pochválili. To byl náš motor, co nás znal dopředu. To jsme si potom přepadali, jak velecí chlapi. Tatínek vždycky o snídaně nám říkávali, oslaďte si čaj, však jste chodili do řepy. Dnes já říkávám našemu mladýmu, když přijde na kafe, oslaď si, však jistě byl z řepě. A on vám na to, ne, byl jsem v Torkení, řepa ještě malá. Tož tak to bévalo, aj za naše mladé let.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Festivalová sezóna pomalu ale jistě začíná, ale my se na vlnách Českého rozhlasu Olomouc vrátíme ještě na konec loňských prázdnin, kdy se konal 6. ročník Mohelnického folkfestu. Poslechneme si tentokrát kapely Hluboké nedorozumění a Cymbál Klasik, které začínaly sobotní program na velké scéně. A taky se vypravíme na druhou scénu Morava, kde dostali příležitost si zahrát Krua i duo Matlášek Štajgl. A všechna tato folková muzika zazní v pořadu Na cestě 10. května po 15. hodině. K poslechu vás zve Jarka Nosková.
1: Zveme vás na den otevřených dveří Českého rozhlasu Olomouc. Přijďte si prohlédnout vysílací studio a další prostory. Průvodci vám budou naši moderátoři a redaktoři. Na každou skupinu čeká výherní taška. Budete si moci nechat udělat studiové foto a pamatujeme i na děti. Prohlídky si můžete od pondělí rezervovat na webu Českého rozhlasu Olomouc. Těšíme se na vás v sobotu 16. května od 10. do 16. hodiny v Pavelčákově 19.
2: Prý se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já pousmát se pokusím. Tu vrásku mám už po léta a skrývá se v ní Markéta, i její vlasy, dech i hlas.

0: se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já neříkám, já souhlasím.
1: Nahráli jsme pro vás. Český rozhlas Olomouc každoročně zaznamenává desítky hodin nejrůznějších koncertů a festivalů. Z naší bohaté fonotéky dnes uslyšíte.
2: Vydáme se na mohelnický Folkfest, kde vystupoval také Vítě Troníček se skupinou BG Session. Z jeho recitálu jsme vybrali skladbu Podivný most.

Polední vysílání Českého rozhlasu Olomouc po 15. hodině přinese pořad Na cestě. Věnovat se opět budeme Mohelnickému folkfestu. Vrátíme se tady na konec loňských prázdnin, kdy se konal 6. ročník tohoto festivalu a poslechneme si mimo jiné kapely Hluboké nedorozumění a Cymbal Classic. Po 16. hodině nabídneme Hvězdné návraty. Potkáme se s Irenou Kačírkovou. Připravili jsme pro vás její příběh nad ukázkami z rozhlasu, televize i filmu a budeme se dobře bavit. Přejeme pěkný poslech Českého rozhlasu Olomouc.

Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: 15 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Přerovský magistrát přijímá návrhy na rozdělení peněz z takzvaného participativního rozpočtu. Zámek ve Slezských Rudolticích otevřel dva nové sály. Studenti z Olomouce plánují pochod do Prahy na podporu kultury a médií. Oblačno, déšť, přeháňky, bouřky, teploty do 21 stupňů Celsia, mírný vítr. To je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Obyvatelé Přerova můžou posílat úředníkům magistrátu návrhy na rozdělení peněz z participativního rozpočtu. Vedení radnice na něj vyčlenilo 1,5 milionu. Podrobnosti dodává mluvčí města Lenka Chalupová.
2: Návrh může podat každá fyzická osoba starší 15 let, která v Přerově bydlí, pracuje nebo studuje, přičemž každý předkladatel může přihlásit pouze jeden návrh. Zájemci je můžou podávat buď elektronicky, a to prostřednictvím stránek participativmobilnirozhlas.cz, nebo písemně na podatelně magistrátu města Přerova na adrese Bratrská 34, a to až do 30. června.
0: Do úterý je možné bez pokuty podat elektronické daňové přiznání k dani z příjmů za loňský rok. Od středy začnou podle finanční správy nabíhat sankce. U elektronicky podaných daňových přiznání, kdy lhůta pro podání uplynula 4. května, jak vysoké pokuty hrozí, popisuje mluvčí generálního finančního ředitelství Patrik Madle.
3: Vzniká poplatníkovi povinnost uhradit pokutu za pozdní podání ve výši 0,5% stanovené daně za každý den prodlení. Nejvýše však 5% stanovené daně, respektive 300 000 korun. Pokuta se neplatí, pokud nedosáhne 1000 koruny.
0: S pomocí daňového poradce nebo advokáta se lhůta na podání daňového přiznání prodlužuje do letošního 1. července. Vedení zámku ve Slezských Rudolticích na Bruntálsku tento rok dokončilo opravu dvou nových sálů. Návštěvníci v nich můžou vidět zhruba 200 vystavených předmětů. Jde třeba o skameněliny, orientální masky, ale taky historické předměty pro dospělé. Nová je taky výmalba sálu. Není ale jasné, zdali přesně odpovídá historii, říká kastelán zámku Tomáš Zemba.
4: Historické fotografie se vůbec žádné nedochovaly, takže jsme tak spíš podle popisu, které se jakž takž dochovaly, ale fotografie nebo malůvky žádné, takže jsme spíš podle toho.
0: Studenti z iniciativy Stojíme za kulturou Olomouc vyrazí na přelomu května a června pěšky z Olomouce do Prahy na podporu kultury a veřejnoprávních médií. 15-denní pochod dlouhý přes 330 kilometrů spojí kulturní program, debaty i happeningy v regionech, uvedl za iniciativu Matyáš Urban. Organizátoři chtějí při akci otevřít veřejnou diskuzi o významu kultury a podmínkách lidí pracujících v kulturním sektoru. Pochod začne 31. května v Olomouci, trasa povede přes Litovel, Moravskou Třebovou, Litomyšl, Pardubice, Kolín a Nymburk. Pochod skončí 15. června v Praze, kde projde kolem uměleckých škol, vládních budov a skončí před parlamentem. Sport. Čeští hokejisté podlehli na závěr švédských her v Ängelholmu, Švýcarsku 1-6. Přerovská tenistka Linda Nosková postoupila na turnaj v Římě do osmifinále, vyřadila Ukrajinku Olejnikovou, Jakub Menšík vypadl ve druhém kole, podlehl Australanovi Popirinovi. Počasí. Zítra čekejte na střední Moravě oblačno, déšť, přeháňky, odpoledne bouřky, teploty 17 až 21 stupňů Celsia, v jeseníkách okolo 13 stupňů, mírný jižní vítr, přechodně čerstvý, místy může mít v nárazech 55 km rychlost.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Motorka se srazila s osobním autem u dálničního exitu Unčovice na Olomoucku. Na silnici druhé třídy u benzinové pumpy u zraněných zasahují záchranáři. Příčinu střetu vyšetřují policisté, projíždějte tam velmi opatrně. V koloně kvůli silnému provozu se zdržíte na dálnici D35 na 236. kilometru mezi exity Mohelnice jich Mohelnice.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: se v pořadu Na cestě vrátíme už po 8. na loňský 6. ročník Mohelnického folkfestu. A začneme kapelami, které začínaly sobotní program na obou scénách. Nejprve se vydáme na scénu velkou do Mohelnických sadů, kde zahajovala kapela Hluboké nedorozumění. Klidný poslech přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc Jarka Nosková.
1: Cítíš, jak se mění svět?

Kapela Hluboké nedorozumění měla úkol docela nevděčný, protože muzikanti se páteční noci prohráli až skoro k sobotnímu ránu a hned na velkou scénu, ale na druhou stranu zase byli rozehraní.

na loňském Mohelnickém folkfestu. Tato kapela není našim posluchačům neznámá, protože koncertovali i v našem studiu v rámci koncertních střed živě. A domluvili jsme se právě v Mohelnici.

0: Rockfestu kapele Cymbal Classic, kterou sleduju už dlouhá léta. Vlastně slaví třicetiny. Mám je ráda, dlouho jsem je živě neslyšela a nejenom proto mě jejich vystoupení potěšilo. Začneme těžkým životem muzikanta.
1: Vlezl jsem do pěkné pasti, čekají mne samé strasti. Šláp se mezi hudební.

0: pořadu Na cestě Českého rozhlasu Olomouc posloucháme vystoupení cymbal klasiku z loňského Mohelnického folkfestu. Cymbal klasik je kapelou nadžánrovou, vytvořenou kolem Katky a Dalibora Štruncových, které možná znáte z jejich působení se sourozenci Ulrichovými anebo na brněnských divadelních scénách.
1: Potkal jsem pastýře, který tě znal, daleko od lidí, na cestě někam. Byl pro mě cizí muž, on se však smál. To ti to trvalo, léta tě čekám. Byl pro mě cizí muž, on se však smál. To ti to trvalo, léta tě čekám. Znal tvoje jméno, tvůj žár i tvůj chlad. Vyprávěl o noci stříbřitě šedé, kterou si kreslíš, když sama jdeš spát. Zatímco já v horách trhám kus nebe, kterou si kreslíš, když sama jdeš spát. Zatímco já v horách trhám kus nebe.

0: Divadelní Flora patří k nejvýznamnějším festivalům v České republice. Její 29. ročník, který má motto Solidarita, začíná v Olomouci 15. května. Hostit bude umělce z 9 zemí. Vedle činoherních, tanečních a operních představení tradičně nabídne i bohatý doprovodný program. To nejdůležitější probereme s ředitelem Divadelní Flory Petrem Nerušilem, kterého si k mikrofonu pozvala Dita Vojnarová. Poslouchejte v pondělí po 10. hodině Český rozhlas Olomouc.
1: Víte, proč se naši předkové vydávali na louky už o půlnoci a k čemu jim při práci pomáhal měsíční svit? Naše epizoda cyklu Cimbal a husle vás zavede do chladné ranní rosy i mezi řádky vonící čerstvě posečené trávy. Připomeneme si chlapskou dřinu na Horňácku i na Hané a zaposloucháme se do dívčích pracovních táhlých z Valašských strání. Zjistěte s námi, jak zní svist kosy, když se dělá s fortelem a písničkou na rtech. V úterý po 19. hodině se na vás těší Honza Žůrek.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Olomouc tradičně zaznamenal celý Folkfest, jehož šestý ročník se konal poslední prázdninový víkend, a proto dnes můžeme poslouchat kapely, které vystoupily v sobotním dopoledni na obou scénách. Ta velká se nachází v Mohelnických sadech a tady se, než se přesuneme na Morava scénu, ještě rozloučíme s cymbál klasikem. A bude to skladba Přátelé moji milí.
1: Přátelé moji milí, snad jsme se nestratili. Snad jsme se nestratili. Přátelé moji milí, kdo ví, kdy najdem chvíli správnou k dalšímu setkání. Všechno je najednou tak dávno a nejsme k sehnání. Vnoření do starostí, žijem jen budoucností.

0: zahledění,
1: do nebe zahledění,
0: dočkat se rozednění,
1: dočkat se rozednění,
0: dočkat se rozednění,
1: dočkat se rozednění,
0: do nebe zahledění.

Morava Scéna je v areálu Mohelnického kempu a diváci tady můžou sledovat program bez vstupného. Příležitost dostávají mimo jiné kapely, které si pořadatelé vybrali z konkurzu s názvem Šance, anebo taky kapely málo známé či začínající. A muzikanti pozor, do Šance se máte možnost ještě přihlásit, a to do konce května. Začínající kapela to je případ následujícího se skupení Krua. Jde o místní kapelu tří dívek a jednoho chlapce z Mohelnické školy vodní, která je líhní mladých muzikantů.

0: Mohelnický folkfest navazuje na dlouholetou tradici dostavníků. Pořadatelství se ujala místní kapela Madalen v čele s dramaturgem Honzou Štajglem. Organizace je skvělá, hraje se na dvou scénách. Součástí je tradiční osadní oheň, program pro děti. Třeba sobota začínala na Morava scéně divadlem Loutkadlo. Nechybí muzikantské workshopy, stanové městečko, dobré občerstvení a tak dál a tak dál. A nesmím ani zapomenout na noční jamování. Berte to třeba trochu jako pozvánku na letošní už 7. ročník. A pozor, předprodej vstupenek už začal. Info na www.folk-fest.cz. Ale zpět na Morava scénu, odkud si teď poslechneme duo René Matlášek a Vič Tajgl. Ti hráli písničky z autorské dílny Reného.
1: Natrhám ze zvyku.

0: Už nás čeká poslední písnička Reného Matláška s doprovodem Víti Štajgla v osmém pokračování poslechu záznamu z loňského šestého ročníku Mohelnického folkfestu, kam se budeme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc ještě několikrát vracet. Pro dnešek se ale od mikrofonu pořadu Na cestě loučí Jarka Nosková.
1: Že jsi to ty, tak ti zase rozestelu.

0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.
1: Po odchodu z Uriah Heep natočil Ken Hensley třetí solové album s názvem Free Spirit. Z dnešního pohledu vydařený vstup do 80. let, který zachoval ducha kapely a přitom reagoval na novou dekádu. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s Kenem Hensleym.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Dopravní zatížení ulic Prostějova bude řidičům zobrazovat nová informační tabule. Radní Přerova chtějí přispět 400 000 korun na sanaci kleneb kostela svatého Vavřince. V Hranicích začala oprava více než 100 let

0: starého meteorologického sloupu. Oblačno, déšť, přehánky, bouřky, teploty do 21 stupňů Celsia a mírný vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Vedení prostějovské radnice nechá umístit u kruhového objezdu před odbočením na Olomouckou ulici novou informační tabuli. Řidiče upozorní na možné kolony a další dopravní komplikace ve městě. Píše se v tiskové zprávě radnice. Vedení přerovské radnice plánuje podpořit další etapu oprav kostela svatého Vavřince. Částkou 400 tisíc korun chtějí přispět na obnovu narušených kleneb chrámu. Pokračuje mluvčí magistrátu Lenka Chalupová.
1: Město Přerov podporuje obnovu kostela svatého Vavřince dlouhodobě, jen v letech 2019 až 2025 poskytlo na jeho opravy dotace v celkové výši 2,45 milionu korun. Návrhem na poskytnutí 400 tisíc korun se v červnu budou zabývat zastupitelé města.
0: O peníze na vybudování nové výjezdové stanice zdravotnické záchranné služby usiluje vedení Mikulovic na Jesenicku. Jedná o tom se zástupci Olomouckého kraje. Pokračuje starosta Roman Šťastný z hnutí Starostové a nezávislí.
2: A teď probíhá právě ta lokalizace těch míst, tak aby my jsme mohli kraji předat nějaká místa, které oni by potom si nějakým způsobem mohli prohlédnout a nějakým způsobem potom rozhodnout o tom, jestli by tyto lokalizace jim vyhovovaly a následně potom ta výjezdová stanice mohla v Mikulovicích vzniknout.
0: Restaurátoři opravují před Sokolovnou v Hranicích památkově chráněný meteorologický sloup. Vedení města na investici vyčlenilo 1 000 000 korun. Odborníci více než 100 let starou stavbu zbaví vlhkosti a plísní a zprovozní všechny měřící přístroje. Pokračuje městská památkářka Martina Cvešprová.
3: Je to unikátní věc. Těch meteosloupů se nám asi v rámci republiky nebo v rámci Moravy nezachovalo tolik. A ten v Hranicích, on teď možná nevypadá. A spousta lidí si ani neuvědomuje, že tady nějaký meteosloup je a jsou často překvapení, takže se moc těším na to, až se vyloupne do té krásy. Sport.
0: V nadstavbě první fotbalové ligy v semifinále playoff o umístění v odvetném utkání prohrává Sigma Olomouc s Bohemians Praha 1905-0-1 po poločasu. Fotbalisté Tomáš Chorý a David Douděra už si za Slávii po sobotních incidentech v nedohraném ligovém derby se Spartou nezahrají. V podcastu Odbor přátel Slávie to uvedl předseda představenstva klubu Jaroslav Tvrdík. Podle něj byli oba hráči vyřazeni z kádru do konce sezóny a dostali svolení k letnímu přestupu. Počasí. Zítra čekejte na střední Moravě oblačno, déšť, přehánky, odpoledne i bouřky. Teploty 17 až 21 stupeň Celsia, v Jeseníkách okolo 13 stupňů, mírný jižní vítr, přechodně čerstvý, místy může mít v nárazech 55 km rychlost.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Osobní auto se srazilo s motorkou na Šumpersku za obcí Bukovice na křižovatce na Buší na Bílou vodu. Místo havárie je s opatrností průjezdné.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
5: Kdyby se dal humor naučit, měli bychom jistě jednu z nejslavnějších univerzit na světě. Takhle nám musí stačit, že máme slavné školy herectví se slavnými profesory, kde se zrodilo mnoho hvězd české zábavy.
6: Já vidím, že to tu opravdu nemáte lehké, tak já raději půjdu. Říkáte, a výborně, že ten profesor skutečně přijel.
5: Profesor dějin české zábavy Patrik Rozehnal je připraven i dnes vyprávět o jedné hvězdě. Sraz si dáme s dámou, jejíž příchod na svět slavili 24. března roku 1925.
7: Dobrý, já ti naliju, to jsou skleničky po babičce, buď opatrný.
5: Ale já teď nebudu, díky.
7: Tu máš.
5: Já bych chtěl posluchače seznámit s vaším životem.
7: Prosím tě, a ne, abys mě usnídaně zase přečítal ty svoje hrozné texty, miláčku.
5: Tak alespoň dneska. Jenom hodinku, víc nebudu zdržovat.
7: Ale naposled.
5: Slibuju. Rád bych, kdybyste v archívu se mnou našla ukázky z vašich filmů a televizních pořadů.
7: Už to mám.
5: Tak výborně.
7: ale tohle není všechno.
5: Nebojte, já jsem taky něco sehnal. Bavit nás bude Irena Kačírková.
6: Víš, co tě čeká?
5: Zajímavé vyprávění o ženě, která se líbila.
6: Za to nedostanu ani 500 rublů.
4: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

Pane Krejčík, ušijte mi písničku na míru z něžných slov a z drobných not a z bílého papíru. Ušijte ji, prosím, tak, že sotva ji začnou hrát.

Jsem pro celý svět, ušil bych ji hned. Já ale šiju písně skromné, snad vám to postačí. Set a ušil jednu pro mě, a tu mám nejradši.

0: kdybych, paní svět, ušít píseň pro celý svět, ušil bych ji hned. Já ale šiju písně skromné, snad vám to postačí. Set a ušil tuhle pro mě, a tu mám nejradši.
1: Hvězdné návraty.
2: Irena Kačírková spatřila světlo světa 24. března roku 1925. Narodila se do rodiny bohatého podnikatele, která patřila ke společenské smetánce. O mamince se říkalo, že je nejkrásnější ženou ve městě. Malá Irena byla rozmazlovaným jedináčkem, kterému se dostávalo všestranné péče. A už jako mladá byla nejenom nadpozemsky krásná, ale k tomu měla i herecký talent, který předurčoval k hvězdné kariéře. Jenže, jak se říká, narodila se do špatné doby. Když začala hrát na konci 40. let, její prototyp krásné, spanilé dívky francouzského střihu se prostě do těch budovatelských filmů moc nehodil. A tak si třeba v roce 1954 zahrála pokladní v komedii Cirkus bude v režii Oldřicha Lipského. I když hlavní roli tam měl Jaroslav Marvan, přesto hlavně v závěru aspoň uslyšíte trochu reagovat Irenu Kačírkovou.
3: Rekreace. Na Můruši oni mají whisky na dnešek. Ale, víte, odpuste, ale to nejde, to neplatí. Víte, teď je náhradní den dneska. Víte, no, tenkrát, jak to bylo před těmi třemi měsíci, tak to bylo v pátek. A dneska jako, to je jako v pondělí. Víte?
4: Ano.
3: Co bylo tenkrát v pátek, to je pondělí, to už, no to už vysíláte normálně, zpátka pondělí, no.
4: Ale já rozumím, prosím, o to prosím nejde, co tenkrát. Bylo, teď tady prosím, račte se podívat, tady jsou lidi.
3: No tak je pošlete domů, tady není ani noha.
4: No tak to prosím, to si něco zkuste, to si prosím zkuste nehrát. Prosím, o toho jsou noviny a
5: pane,
4: takové věci.
5: Nejsme tady všichni, Voráček a Pata z Nový Vsi chybějí.
4: Počkejte prosím vás, Voráčky, jděte si někam.
3: No tak to vidíte, vy tady nikoho nemáte a těch pár lidí, tak si vemte třeba k flekům a dejte nám pokoj, tady si to seberte a neobtěžujte s tím.
4: Ale Voráček...
3: No? A co Voráček, to pomůžete mi do Voráčka.
4: Co to říkáte prosím vás, tady jsou prosím stovky lidí, přece si je prosím nevezmu domů, já... Prosím, mám garsonku, hrát se prosím bude, cirkus prosím musí být, nebo laskavě prosím řekněte těm lidem, že se představení odkládá.
3: Co bych já komu říkal, jsem já nějaký portýr, abych vyhazoval lidi? Já jsem tady vedoucí, já odpovědný vedoucí, no, rozumíte?
4: Vy jste odpovědný.
3: No co?
4: Zodpovědný, vy jste byrokrat, prosím.
3: Co jsme my, že jsme byrokrati, my tady žádný byrokraty nevedem, pane, to snad u vás, my se tady musíme umět točit, pane,
4: no,
3: rozumíte?
4: No to byste tedy musel dokázat, víte, to byste...
3: No tak dobrá. To já vám teda taky dokážu. Ne? Cirkus bude. Tak. Poklona. A je to. Co si dneska ty lidi dovolujou, no to přestává všecko. Víte? On si řekne, cirkus bude, no tak bude. Cirkus bude a... Vlastně jsem to řekl já. Že já jsem to si... No to se rozumíte, já jsem tomu cirkusu přece nemohl udělat ostudu. To je pravda. Ježišmarja Maničko, co budeme dělat? Teď je to na nás. My to přece musíme dát dohromady. No tak co koukáte, ženská?
6: Mám
3: ukažte, že nejste obyčejná ženská z kasty a že umíte pořádně roztočit představení. Tady máte kabát, leďte do artistického učiliště, sešejte, co se dá a hned mi zatelefonujte. Běžte, nezapomeňte telefonovat, rozumíte? Běžte, tak. Tady to roztočíme i s ředitelstvím a už to poletí. Když něco řeknu, tak to bude, no, byrokrati. Vy tak scházel ještě něco takového si sem nasadit.
2: Irena Kačírková vyrůstala v bohaté rodině a dostalo se jí proto i elitní výchovy a vzdělání. Její tatínek prodával kožešiny, byl to majitel prodejny a zakázkového krejčovství. Po únoru 1948 ale přišel o svou živnost a neměl ani nárok na důchod. Irena se tak tehdy stala hlavní živitelkou rodiny. Mimochodem, obchodnicí nebo majitelkou obchodu se stala mnohokrát i na filmovém plátně nebo před televizními kamerami. Vzpomeňme třeba na film Dnes naposled v režii Martina Friče. Právě teď ve starožitnictví přijímá do komise koberec. Peršan.
7: Nerozmýšlejte se, paní Magdo, podívejte se, no. To je krása, ne? Vždyť jenom tahle bochra je bratru za 2000. Ten jamut, ten je zadarmo. Vazba. Na mě čeká venku taxík, víte? Kdybych ty prachy nepotřeboval hned, já bych si s těma peršanama věděl rady.
1: Tati, kolik máš v kase?
6: Hm? Co prodává ten pan, Magdi?
1: Nic, to je pro mě. Kolik máš u sebe peněz?
6: Žádný. Já jsem všechno včera poslal.
1: Kdyby vám zatím stačilo 1000 korun,
7: bon,
1: tak bych vám večer dala zbytek.
7: Já bych si pro ten zbytek přišel třeba k vám,
1: jo? No, obtěžujte se. Kde vás najdu asi v 6 hodin?
7: V 6? U Krocu. Víte, kde to je?
1: Vím. Tak já tam přijdu.
7: Aspoň si jednou promluvíme trochu neobchodně.
1: Co pak jste nám přinesl, pane Taupe? No, pojďte dál.
8: Až potom.
7: Tak večer 6. Bye bye, paní Magdo.
2: Tento film byl ve své době neuvěřitelnou peckou. Velmi nezvyklé téma, alkoholismu. A přitom film obsazený těmi nejlepšími herci. Je to něco podobného jako po x letech natočený Ikarův pád. A Irena Kačírková byla tu krásná a skvělá.
4: Hello, paní Magdo, máte pořád ještě ty dvě předložky, co jsem vám tu lepší nechal?
1: Proč?
7: Já bych totiž měl senzačního kupce. Dalo by se na tom 500 trhnout. To není špatný, co?
1: Ale já je mám doma.
7: Don, tak já s vámi pro ně skočím.
1: Jenomže já teď domů nejdu.
7: Škoda. Ale rozhodně se mnou počítejte, neprodávejte je.
1: No prosím.
7: A hele, tohle měl ráno Taupe u Kroců. Kdyby s tím celkem byla aspoň trochu rozumná řeč. A s vámi taky. S nás dvou by mohli být prýma společníci. Oba rozumíme obchodu a životu taky. Co tomu říkáte, Magdičko?
1: Jmenuji se Řeháková, pane Rendl.
7: O, pardon, pardon.
1: Chtěl jste mi ještě něco obchodně?
7: Ne.
1: Dobrou noc.
7: Bye bye, paní Řeháková. A ty, neprodávejte?
2: Do starožitnického krámu se Irena Kačírková vrátila před

0: ráno?
1: Neviděl jste dnes ráno takové stříbrné držátko na tušku?
0: Dnes ráno? Viděl. Viděl jsem jedno tlusté držátko úctyhodného vzezření, ale protože bylo ve společnosti obstarožního perořízku a mladého párátka, tak jsem si prostě netroufal ho oslovit.
1: Tak viděl jste ho nebo ne?
0: Neviděl, jak bych mohl. Teď jsem přišel.
1: Takže se muselo ztratit už včera. Nebo předevčírem. A taky jsem tady měla nůž stejného vzoru. Po otci. Poslyšte, vám se nestratilo nic?
0: Ne, madam, nic.
1: A zmizely dokonce kancelářské peníze, které zůstaly ležet tady na stole. Konkrétně 3,5 koruny.
0: To myslíte vážně? Nemůžete se mýlit?
1: Už jste někdy viděl, že bych se mýlila v takových věcech?
2: Už jako mladá Irena Kačírková chodila na tanec, učila se jazyky, předváděla dětské kostýmy. Rodiče ji vštěpovali, že musí za všech okolností dbát na úroveň a chovat se jako dáma. Když na sobě bude tvrdě pracovat, štěstí určitě otevře svou náruč a Irenu přijmou na vysněnou pražskou konzervatoř. Jak to s jejím životem bylo dál, se dozvíte hned po písničce. A že to bude život plný zvratů.
3: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Písnička tu nebyla náhodně. Vyprávíme si přeci dnes o Ireně Kačírkové. A ona si v tomhle filmovém muzikálu Starci na chmelu v režii Ladislava Richmana zahrála učitelku. Diváci sledují příběh půvabné studentky Hanky, o kterou bojují dva hoši. Romantika v podkroví školy, kde jsou studenti ubytováni, ale končí necitlivým zásahem pedagogického dozoru.
2: Budeš vyloučen ze školy, Filipe. Musím to udělat. I kdybych stokrát raději věřila tomu, co si nám chtěl včera namluvit. Ale v jedné věci ti vyhovím. Přestanu pátrat po té dívce. Chci věřit, že tvůj trest bude dostatečnou výstrahou i pro ni. Posaď se někam, Hanko.

0: Tohle je příliš vážná záležitost.
1: Teď už to můžu říct, soudružko. Až do včerejška jste nám všichni strašně křivdili. Dnes nás už soudíte právem.
0: Ticho! Víš, co tě čeká? Vyloučení ze školy. Opovržení. Hanba.
2: Já to beru, soudružko. Až na tu hanbu a opovržení.
3: Když jsme u té školy, o přijímacích zkouškách Irny Kačírkové se na konzervatoři vyprávějí přímo legendy. V přijímací komisi tehdy seděl herecký bard Ladislav Pešek, známý svojí slabostí pro něžné pohlaví. Navrhl, aby součástí přijímacích zkoušek byla i promenáda v plavkách. A protože Irina to odkoukala od své maminky, manekýny módních přehlídek, ladně vešla do učebny, odložila kabátek a bylo rozhodnuto. Pak jí dali růži, ať předvede etídu, jak by ji sváděla. To byla přesně její parketa. Mezi pány v komisi to jenom zašumělo a bylo jasné, že se líbí. Neúspěch si tehdy vůbec nepřipouštila. Konzervatoří proplula Irina Kačírková jen tak mimochodem. Mezi studenty a studentkami patřila k těm nejtalentovanějším. Nepochybovala ani o tom, že po škole přijde hned nabídka z Prahy. A měla pravdu. Po ukončení studia přišlo lano z realistického divadla. Irina Kačírková tam vydržela pouhý rok. Zamířila se skupinou mladých herců, jako byl Svatopluk Peneš, Lubomír Lipský nebo Miloš Kopecký, do městských divadel pražských.
4: Jak já jenom vyklidím ty svoje věci?
5: Pomohu vám, Mada.
3: Tam se trvala v angažmá až do konce svého života. Po úspěchu filmového muzikálu Starci na chmelu přišla i jiná, stejně úspěšná nabídka. Na účinkování v satirické komedii Bílá paní. Tu si zahrála právě Irina Kačírková pod režijním dohledem Zdeňka Podskalského. A to v roce 1965. Jako paní Perchta z Rožmberka začne v socialistické obci konat skutečné zázraky.
5: Andulo, kde máš bejt, sakra? Ančo, co blbneš, proboha?
6: Plním přání těch, kteří mě zavolali.
5: Odpuste, prosím, pardon, prosím to.
6: Kdo jsi, dobrý muži, a čeho si žádáš?
5: Já jsem tady, prosím, tajemník. Ovšem, milostivá paní, tedy, kdyby to bylo možné.
6: Ach, není třeba, již vím.
5: V tom případě, milostivá paní, kdybyste byla tak laskavá, já bych se mohl i revanšovat a... To je snad omyl.
6: Pak tedy odpust. Neznala jsem nových zvyků.
3: Mimochodem Zdeněk Podskalský na obsazení Ireny Kačírkové vzpomínal s gustem a říkal... Irena byla pro tu roli ideální. Měla v sobě přirozenou vznešenost, která v kontrastu s tou tehdejší funkcionářskou omezeností působila jako z jiného světa. Ona tu bílou paní nehrála, ona jí byla.
5: Františko, viděl jsi to?
7: Viděl.
5: Co budeme dělat?
7: Musíme se stlemit. Stmelit.
3: Snímek vidělo v kinech přes milion diváků, ale pro Kačírkovou měl hořkou pachuť. Po srpnu 1968 totiž skončil film v Trezoru a její jméno na seznamu těch, kteří provokují buržoázním zjevem. Důležitým filmem v jejím životě byl ale už mnohem dříve natočený snímek nazvaný Svědomí. Při něm se totiž Irina Kačírková zblížila se scénáristou Josefem Alojzem Novotným. Přeskočila jiskra a pak už to šlo ráz na ráz. V roce 1950 svatba, o rok později narození dcery. Tím ale dobré zprávy končily. Rodiče zcela bez prostředků a nároku na důchod se přestěhovali do hlavního města a Kačírková se ocitla v roli živitelky čtyřčlenné

0: Od režiséra Krejčíka pak dostala ještě roli Cyrille v Císařově pekaři. Když ale po rozkolu Wericha s Krejčíkem natáčení převzal Martin Frič, roli přeobsadil a pravděpodobně největší herecká příležitost jeho života byla Fuč. Cyrille pak hrála o 13 let starší Nataša Golová. O 3 roky později se s Werichem na natáčení přece jenom potkala. Zahrála si totiž parádivou princeznu Drahomíru v pohádce Bořivoje Zemana Byl jednou jeden král.
1: Přistup blíže, Drahomíro, a řekni, jak mě máš ráda.
2: Mám tě ráda jako zlato.
1: Zlato? Vzácný to prvek. No konečně, proč ne? Velmi dobře, Drahomíro.
0: Na soukromé vztahy Irena Kačírková příliš velké štěstí neměla. Manželství s Josefem Alojzem Novotným se po 3 letech rozpadlo a následovalo několik milostných románků, ale pravého muže už nikdy nepotkala. O mužích a o nevěře byla také hra Antona Pavloviče Čechova Zboristka, kde se na filmovém plátně a před kamerami potkala třeba s kolegyní Ivankou Devátou. Režii měl tehdy Pavel Kraus.
3: Co si přejete?
4: Tady můj muž.
3: Jaký muž?
4: Jaký muž? Můj muž. Nikolaj Petrovič Kolpakov.
3: Ne, nikoliv, drahá paní, já žádného muže neznám.
4: Tak vy říkáte, že tady není.
3: Já nevím, na koho se ptáte.
4: Jste bídná, necitelná ženská. Ano, jste bídná, necitelná. Jsem tak ráda, že vám to konečně mohu říct. Kde je můj muž? Ostatně, ať tu je nebo není, mně je to jedno. Chtěla jsem vám jenom říci, že mu přišli na spronevěru. Hledají ho. Nikolaje Petroviče hledají. Chtějí ho zavřít. Ještě dnes ho najdou a zavřou.
3: Co s tím?
4: A já vím dobře, kdo ho do té hrůzy dostal. Vy nestounice, vy prodejní tvore. Jsem slabá žena, slyšíte, vidětko? Jsem slabá, vy jste silnější. Ale je tu ještě někdo, kdo se postaví za mě a za moje děti. Bůh všemohoucí, ten je spravedlivý. Ten vám oplatí každou mou slzu, každou mou bezesnou noc.
3: Já, paní, o ničem nevím.
4: Lžete. Vím všechno a dobře. Znám vás už dlouho. Vím, že u vás poslední měsíce vysedával den co den.
3: Ale co na tom? Co na tom je? Mívám mnoho hostí a nikoho nedržím. Každý si dělá, co chce.
4: A já vám zase říkám. Přišli mu na spronevěru, slyšíte? Spronevěřil v úřadě cizí peníze. Pro takovou, jako jste vy. Kvůli vám se rozhodl spáchat zločin. Poslyšte. To přece není možné, aby... Vy jste byla takhle necitelná, aby ve vás nebyla ani stopa lidskosti. Vždyť má přece ženu a děti. Že pošlou do vyhnanství, tak umřu i s dětmi hladem. Pochopte to.
0: Bývá zvykem, že do pořadu vybíráme i písničky, které souvisí s hercem, o kterém si vyprávíme, dnes tedy o herečce. Podobný úkol kdysi dostal i Luděk Nekuda v jednom televizním písničkovém pořadu.
5: Tady jsme ti vybrali písničky, ty si k ním něco vymysli a za odměnu pak si můžeš vybrat písničku z archivu sám. Tak jsem si vybral nezapomenutelnou Irenu Kačírkovou a neopotřebovatelného Josefa Becka.

0: velký bůh.
1: Jen jedno lůžko radši a dva kartáčky zubní. Když lůžku nepostačí, tak se má milá zhubní.
0: Dáme si do bytu, dáme si lampu, nalejeme do ní petroleje. Škrtneš a chytí, když chytí, tak svítí, a když dosvítí, tak se doleje.
1: Škrtneš a chytí, když chytí, tak svítí, a když dosvítí, tak se doleje.

0: barometr klesne, zůstanem na té židli. Počasí je dnes děsné, ale nám se to bydlí.
1: Dáme si do bytu, dáme si zámek, pod zámek si dáme všechno, co máme.
0: Tu židli a stůl a starosti půl, tu lampu a tu trochu petroleje.
1: Co svítí, když chytí a když dosvítí.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Irena Kačírková, která zpívala s Josefem Beckem, měla nálepku buržoazního děvčete, která se do těch budovatelských rolí ani trochu nehodila. Jednou ji prý posadili za volant traktoru, ale celý štáb se přitom válel smíchy a tak z toho nic nebylo. Z princezny prý nikdy nebude úderník.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Tu písničku, kterou jsme slyšeli, naspívala už v roce 1957. A k chytlavému songu vznikl tehdy i televizní videoklip. Pravděpodobně vůbec první videoklip na světě. Rozverný duet ale vznikl v době, kdy Ireně Kačírkové vůbec nebylo do smíchu. Tehdy se chystala světová výstava Expo 58 v Bruselu a herečka měla být konferenciérkou v programu. Ten režíroval Miloš Forman a Alfred Radok. Jenže státní bezpečnost ji nutila ke spolupráci a Kačírková odmítla. Přišla tak nejenom o peníze, které mohly zajistit rodinu na několik let, ale taky o zahraniční renomé. Jak už jsme prozradili, měla šarm Pařížanky a dlouho se tradovala dokonce legenda o jejím románku s Fanfánem Tulipánem, Gérardem Philippem, kterého právě díky své brilantní francouzštině provázela při jeho návštěvě v Praze. To byl březen roku 1955, když přijel se svým divadelním souborem do našeho hlavního města. Velmi si spolu rozuměli, ale jak to bylo doopravdy, už nám asi nikdo neřekne. O mužích se rozpovídala Irena Kačírková také později v populárním televizním pořadu Luďka Nekudy Sešlost.

0: já mám takový plán. No plán, prostě takhle. Existuje, je velice běžné, že muži pronášejí myšlenky, filozofují o ženách. Méně běžné už je to naopak.
1: Jak to naopak? Chcete tím říct, že snad muži nefilozofují o ženách? Ale já myslím, že filozofují a rádi. A pronášejí o nich i myšlenky, že? Nejčastěji s myšlenky.
0: Ne, pardon, já jsem to myslel naopak v tom smyslu, že méně běžné je to naopak, že ženy pronášejí méně myšlenky o mužích. Tak jsem vás chtěl poprosit, jestli byste nějakou tady třeba nemohla pronést.
1: Je, já? No? No, proč zrovna já?
0: No, protože mě připadáte jako něco, o čem takoví ti vynálezci těch slepičích fór, jo, jak jsou to...
1: Co z toho
0: že bude? O tom nemají ani tušení, že to existuje.
1: Proboha, co?
0: Moudrá žena.
1: Je, yeah. Já a moudrá, jo. Kdo vám to řekl, prosím vás? No. A i kdybych náhodou byla moudrá, tak bych to před vámi přísně tajila.

0: žádná ženská tuhle vlastnost před mužem nesmí přiznat, zvlášť když je doopravdy moudrá.
1: Proč?
2: Se ptá proč.
3: No se ptám.
0: Protože mužský přece potřebuje přímo k životu, aby se k němu vzhlíželo, aby byl obdivovaný. No a když u své partnerky náhodou objeví nějaké to nepatřičné moudro, tak okamžitě znejistí, začne střečkovat a začne přehánět právě tam, kde na to vůbec nemá. No tím se stává ještě legračnější, než ve skutečnosti je.
3: Počkejte.
1: Já jsem to tak rychle stačil spočítat, tleskal jeden muž, no, ostatní všechno ženy. Vy jste totiž to formulovala, já no. Doufám, že jaksi omylem tak, že muži jsou legrační jaksi průběžně, nebo
0: je,
1: co pořád?
0: Vy teď vypadáte, jako když se zlobíte. Vždyť je na vás mužích právě to roztomilí. Je, a víte, když jste nejlegračnější?
1: Ne.
0: Právě teď. Když se domáháte, abychom vás my ženy brali vážně.
1: No, tak promiňte, ale já teď nevím, co mám tady, sako, kalhoty dlouhý
0: no,
1: dokonce,
0: máte, no.
1: Motýla, já nevím, co je teď momentálně na mě legračního, aspoň z toho, co je vidět.
0: Nevíte to.
1: Ne.
0: A z toho si vůbec nic nedělejte. Vy byste to stejně nepochopil.
1: Jak to?
0: Vy jste přece muž, ne?
1: No, to bych prosil, to jsem. Co to byly za pochyby, já to mám i písemně dokonce.
0: Písemně?
1: No jistě.
0: Vy si na to necháváte napsat zvláštní potvrzení.
1: Ale, ne. I když to není nezajímavá myšlenka, ale ne, já myslím rodný list, já sebou nosím rodný list.
0: Vy sebou nosíte? Jo, ukažte mi ho, já prosím. Si tak ráda čtu v historických dokumentech. A poslyšte, vy jste mladý, vidíte.
1: Jo, tak to bude synův.
0: Ne, je to váš, je to tak, nedá se s tím nic dělat. Ale to by znamenalo, že máte rád večerničky.
1: Tak.
0: A pohádky, nezapírejte. V každém muži je kus chlapáku z dítěte, nemám pravdu.
1: No, s těma pohádkama pravdu máte, protože, přátelé, já jsem došel k takovému jednomu zjištění, takovou mírně detektivní cestou. Já jsem zjistil, že Irena Kačírková píše pohádky.
0: Si píše, sama si pro
1: sebe. Si píše pohádky a o to větší je to úspěch můj, že jsem jí ukehovořil, že si vzala jednu sebou a že by nám ji přečetla. Můžu vás poprosit?
0: A budete hezky poslouchat?
1: Budu poslouchat, ještě.
0: Budete hodný.
1: Budu hodnej, nebudu zlobit, nebudu si s ničím hrát.
0: Ono je to o Popelce.
1: Popelku já rád. Hmm.
0: Takže. Byla jednou jedna, a byly dvě, a byly tři sestry. Tři sestry dál už se nemnožily z úcty k Čechovovi. Ta, co byla jenom jedna, byla Popelka, nebo spíš Popelka. Byla krásná jak růže a štíhlá jak laň, prostě hit. A chytrá, a mazaná, hlavně popelem. Věděla svý a chtěla prince a zámek a kočárek. Ne, už jsme řekli, že byla chytrá. Bydlela v chalupě, záměrně a pohádkově, v Benátkách, tedy u Prahy. Tam je nejvíc holubů a hrachu, kam naměla taky. A popel samozřejmě. Sypala do něj hrách, to holuby rádi. Popelka zase ráda holuby. Nadívané. Vždycky jí sedli na hrách. Nikdo je nevaroval, Jánošíka neznali. Jejich škoda. A Popelka se popelila. A měla bílé ručky a zlaté vlásky a modrá očka, kočka. A malou nožku, dokonce dvě. A taky dvě sestry. Jak jinak, sestry Hátu a Gátu. Agátu, ne, detektivky nečetli. Studovali, dokonce rády až do konce. Práva a žurnalistiku, extrémistky. Ještě k tomu byly dlouhé a široké. A taky bystrozraké. Takže co jim zbývalo? Být učené a vést řeči. Taky se chtěli vdát, přestože byly moudré a milé. Chuděrky, nevěděli, že hloupý Honza se chytá na buchty. A konečně chytrý princ taky. Když to zvěděli, napekli buchty. Znali jenom je.

0: Dny ty makové pozvali na ně dva honzy a ti pak spali a spali a spali a bylo jaro. A všecko všecičko kvetlo. Vykvetla i promoce. Hátě a gátě. Princ rozdával diplomy. Rektor Ruda Princ. A byla veselice veliká, převeliká a muziky hrály. Háta a gáta netančili. Měli červený diplom a velké nohy. Dobré srdce k tanci nestačí, leda kardiologovi. A rektor Ruda Princ byl muž. Teď právě zrovna. Popelka tančila na špičkách, ctila klasiky a špičkové postavení. Princ pocítil zalíbení. Není divu, taková nožka. Kromě toho měl rád balet. Byl totiž už pán v letech. Uchopil nožku a vyzdvihl Popelku. Krásně. Nad hlavu i nad poměry. Poměr? Ale kdež? Pohádka. Manželství. Jak jinak? Háta je odávala, gáta o tom napsala fejeton. Nějak se začít musí. To jenom Popelky nezačínají ani nekončí. Protože i princové, i rektoři jsou na buchty.
1: Já vám chci velice poděkovat. Vy jste řekla pěknou věc, že v každém muži je kus chlapa a kus dítěte. No, tak já vám za toho chlapa děkuju, že jste přišla. A za to dítě vám děkuju za tu pohádku. Irena Kačírková.
2: Mnoho pamětníků si Irenu Kačírkovou bude pamatovat jako okouzlující učitelku francouzštiny z historicky prvního televizního výukového cyklu Cizí řeči. Irena tam vystupovala s další krásnou herečkou, Marií Drahokoupilovou, a se dvěma Francouzi. Francii prostě byla blízká. Byla noblesní, kultivovaná a taky vzdělaná, jak dokázala třeba i v 80. letech v populárním televizním soutěžním pořadu Šest ran do klobouku, kde partnerskou soutěžní dvojici vytvořila s Karlem Černochem.
3: Co je to šáší?
4: Co je to šáší? Nabídnu tři možné varianty. Moravský chrastí, to může být. Může to být název pro malého komika. A může to být zvláštní druh šachové hry. Šáší.
5: To bude asi to první, že? Co musíme to?
6: My jsme vzácně zajedno úplně chybně. Ano. Že to je to první.
4: První. Máte pravdu. A kterou otázku vyberete?
5: Tak. No, my bychom se přikláněli k tomu.
6: On mluví jako soudu. Stejně naklonění. Stejně naklonění.
4: Teď se nepřikláníte, ale vyberte.
6: Na trojku Sambucus nigra.
5: Ano, má to něco společného asi s mým jménem, nebo co?
4: Sambucus nigra.
6: Určitě.
4: Tak co to je Sambucus nigra? Může to být původní označení brazilské samby. Nebo botanický název pro černý bez. A nebo bambusový prut rybářů na Nigeru.
7: Dvojka.
4: Dvojka říkáte. Opět hádáme správně. Ano, je to botanický název pro černý bez. Máte druhý míček, vyhráte otázku a opět medlivě.
8: To jsem rád, že jsme nehráli proti sobě.
6: Je ztracený.
4: Tak prosím.
7: Ta štěrka je krásná. Já se nejdřív myslím, že to ten stařeček pagáč, ale on je to, co je to pagát? Štěřka.
4: Co je to pagát? Tak pagát.
5: No, tak.
4: Může být druh moravských tvarohových koláčů. Nebo
6: pagáč.
4: Rozstříhaný provázek.
5: Špagát.
4: A nebo nejnižší taroková karta. Koláč je provázek karta.
5: Ne, Karim, ale já si myslím, že to bude asi...
6: Já jsem teď ztracena.
5: To je ta věnička.
6: Ta věnička, to je pagát. To je pagáč, ten moravský koláč.
5: No, pagáč.
6: Jsou pagáče.
7: To je lidový vypraveč na to.
6: Ale na rozmíná

0: se jemáte, všimněte si toho.
1: To se smí přilevře.
2: Pardon, já ještě dělám takovou taktickou věc. Ještě jednou bychom prosili ty...
3: Ano, koláče, provázek, karta.
2: Koláče, provázek, karta.
1: Já myslím, že úplně správně to rozstříhaný lidové výpravě.
0: Jak nás máte?
2: Dobře, tak dáme tu... My se přikláníme ke kartě.
3: Ke kartě. Máte pravdu.
4: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: ještě tolik toho, co bychom o Ireně Kačírkové mohli říct. A taky řekneme v našem pořadu.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Když přišel faktický zákaz vystupování v televizi a ve filmu, Irena Kačírková se uchýlila k práci za mikrofonem. Režisér Jiří Horčička, legenda rozhlasové tvorby, na Irenu často vzpomínal jako na umělkyni s absolutním citem pro text. Podle něj v rozhlase nepotřebovala gesta. Stačil jídech. Své herectví ale ukázala třeba i ve filmové adaptaci nazvané Egyptologové, kde se potkala například s Milošem Kopeckým, Jiřím Sovákem a Jiřím Adamírou. Režii měl tehdy František Filip a šlo o komedii o mužích, kteří si založili metropolitní egyptologickou společnost, aby si uchránili alespoň částečnou volnost od manželek.
2: A nebude tě tam nikdo schánět? Třeba tvoje žena? No, co když tam zavolá a zjistí, že tam nejsi?
3: No, tak jí řeknou prostě, že se...
2: Co pak jí řeknou?
3: Ale ne, ona nezavolá, proč by volala?
2: No, proč by nezavolala, jsem taky zavolala.
3: Jo, jenomže ty máš...
2: Já mám špatné svědomí, to je pravda. A co když ona taky?
3: Ale prosím tě, ona nesmysl.
2: No,
3: moje žena ne.
2: Miláčku, já mám strašnou žízeň. Přinesl bys mi sklenku sodovky? Udavuj mi sodovku.
3: Ano.
2: Dobrý den, tady Ajšemová. Mohla bych prosím mluvit s manželem?
4: No, to pak potom, ale musela byste říct, jak se jmenuje. Jméno jako, víte? Takhle. No, tak vidíte, řeknu Ajšemová.

0: Šejma je to. Moment, já vám jako zavolám, tady je blázinec s těma egyptologama podát. Moment.
1: Hello, Kim Bisling. Jdu kvůli vám, paní Anšemová. Jistě, že je tady, ale právě se na ně dívám, tady v okne mám legraci z nich. Tam stojí kolem autáku a šťourají, nikdo tomu totiž neroz... Okaž, již, malý okamžu, halo, Anšem! No škoda, kdybyste zvolala, byla před malou chvílí. Teďka někam odjel, já nechápu kam. Mám vás někam zavolat?
2: Ne, děkuji, já jsem jenom chtěla vědět, jak se mu daří, tak ho pozdravujte, ano. Děkuji vám, nashledanou. Ty miláčku.
3: Ano.
2: Jo, děkuji ti. Netrpíš ty náhodou schizofrenii?
3: Schizofrenii? Já nevím, jak to myslíš.
2: No, já jsem se teď zrovna ptala, jak se ti tam venku daří. A bylo mi řečeno, že výborně a že jsi zrovna někam odjel. Zřejmě asi jsem, viď?
3: To ti řekl ten tvůj předseda?
2: Na tom snad nezáleží, kdo mi to řekl. Já totiž předpokládám, že by mi to řekl každý, ne?
3: No tak, podívej si, já vím, že to ode mě není nejstatečnější, ale prostě jsem se tak pojistil, kdyby náhodou volala moje žena. No, sama si přece říkala, že...
2: No, to vůbec nezazlívám, naopak. Mně se to zdá tak krásně vymyšleno. Když si tak představím, že by to tak udělali všichni.
3: To by asi za to šlo.
2: Ano, jistě, to by nešlo. To by tam přinejmenším musel sedět někdo, kdo by bral za ty ostatní ty telefony. Víc?
3: No.
4: V roce 1955 získala Irena Kačírková angažmá v divadle ABC pod vedením Jana Vericha. Ten v ní rozpoznal typ moderní intelektuální herečky, která v tehdejším československém divadelnictví chyběla. A Verichovo hodnocení? Kačírková je vzácný úkaz. Je to krasavice, která má mozek. Ona rozumí vtipu v okamžiku, kdy ho teprve nadechujete. To je u hereček dar z hůry. V Těžké Barboře mi byla partnerem, ne stafáží. Má v sobě rytmus, který se nedá naučit. S Janem Verichem, ale třeba i s Vladimírem Menšíkem a dalšími kolegy se potkala i v jednom televizním pořadu, kde vzpomínali na začátky u divadla.
5: Já jsem to myslela tak, že u divadla se nepamatuju na ty idylické doby, takový to, co vy pamatujete, to obrozenecký divadlo, no, rozumíte, ty
6: buditelský
5: čas. Ne, tak v té době se opravdu ať ještě dělala...
6: Ať mě Bůh odpustí, jak já tě na tom krásným těle ublížím.
5: Já jsem přišla prostě divadlo až v 50. roce, jo?
7: A co jste dělala do 50.
6: Děkuji, děkuji.
5: Díval jsem se na vás, pane Verich.
7: A že vás neznám z té doby.
5: No jak abych to dopověděl.
8: Vy jste byla za svou na McDonald's, víte.
5: Už nechte mě žít. No, no. Tak jsem prostě přišla v divadlu v té době, kdy už se to divadlo bralo strašlivě vážně. Prostě byla taková nějaká zodpovědnost, no, se vyhlašovala. Když je zodpovědnost, no tak není legrace, nemám...
8: Jako za vás furt divadlo hořelo, mistře.
5: Jo.
8: Že u nás už teď jsme jenom hráli.
4: Největší kamarádkou Irny Kačírkové byla Nina Jiránková. Poznali se už jako holčičky na pískovišti v parku u pražské Písecké brány. Znovu se pak potkali u přijímacích zkoušek na státní konzervatoři. A po třetí v městských divadlech pražských, kam obě nastoupili. Nina Jiránková byla vždy přesvědčená, že kdyby Irna emigrovala, stala by se za hranicemi hvězdou mezinárodního formátu. V divadle ale naštěstí díky šéfovi Otu Ornestovi dostávala pěkné role. V roce 1962 si třeba s Václavem Voskou zahrála benátskou vdovičku.
5: Pravdu nezapřete, že máte výborný vkus a že jste vtělená galantnost.
9: Co se dobrého vkusu vtyče, to nemohu pošetce já sám posoudit. Ale v Paříži máme slovo váhu. Všichni pařižští krajiči jsou se mnou ve styku. Oni mi oznamují své zaspiration a oni nepustí ven novou modu, dokud já nedám schválení.
5: Opravdu, hned je vidět, že máte nevšední vkus oblékání.
9: Nevím, remarque, c'est très simple. C'est vraiment chédeur, n'est-ce pas?
5: Ano, opravdu.
9: C'est des détails, n'est-ce
5: pas?
9: Já ztrácím čas, takový mi mě neužijí.
5: Neužijte. Čnůstkami.
9: Nikom se neužičkami. A já vám, madame, zapomínám o říci, jak by se mi líbit. Ach, énormément. A že vás, madame, miluji. Jako křtitelnici oka svého. Já vás prosím, abyste opětovala mé city, nebo to jediné ukonejší mé strasti plné strasti.
10: Pane, že se vám líbím, to je moje štěstí. Že mě milujete, to je vaše dobrota. Ale opětovat vaše city, to nezáleží na mě.
9: Nemůže, na kom záleží? Nejste svou vlastní paní? Žijte tak, jak žije každá rozumná žena?
10: Každá rozumná žena musí buď to žít sama, nebo si musí zvolit manžela.
9: No, je ještě třetí možnost. Ne. A když přejete, já vám povím o ženichu.
10: A kdo to je?
9: Leblou, váš odanistitel. Dám vám a trhá svou ruku, tak jako jsem vám dal tu monke.
10: Dejte mi nějaký čas na rozmyšlení.
9: Jenom mě nenechte do té doby umlčet.
10: Já buďte přece trochu skromnější.
9: Mě nedopřejte se mi snoubem, jsem to
10: nic. Už se příliš na mě.
9: Já pláhnu po vás, nemůžu
10: zažít. Prosím, buďte skromnější, mám se vystavit řetem.
9: Prosím, prominuti, prominuti.
10: Už zase. Dost těch pošetilostí, vstaňte přeci.
9: Snad se mi sevrželo, tak já nevstanu. Já nevstanu, nepodatele mi ručku.
10: Pojďte, pomohu vám. Je, vy jste příliš vychytrali.
9: A vy příliš svůdná, ne.
4: Posledním celovečerním filmem Irny Kačírkové byly Sladké starosti, které natočila v roce 1984 na Slovensku s režisérem Jurajem Hercem. Pak už přišly vážné zdravotní problémy. Bylo to dáno její silnou závislostí na nikotínu. Tehdy ještě lékaři nezdělovali otevřeně diagnózy, ale Irena tušila, že má rakovinu žaludku a že brzy zemře. Čelila jí statečně, až do poslední chvíle. Podlehla jí 26. října roku 1985 v Praze. A taky si napsala vlastní epitaf. Spisovatel, malíř, skladatel, ti všichni mohou odložit svou práci na jinou, šťastnější chvíli, kdy nebudou právě trýzněni fyzickou nebo duševní bolestí. Herec tuto možnost nemá. A je-li schvácen k smrti, těžce nemocen, je ochoten umřít na jevišti, protože tam je jeho život. Tam jsou všechna jeho zrození, jeho prohry, vrcholy i jeho konec. Irena Kačírková.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Malý Zhorác a kapitán Vašátko na stopě vraha Stopařky. David Matásek a Viktor Price v detektivním filmu Případ pro rybáře. ČT2. Pohádkový život sobeckého lékaře ukončí jediný telefonát. Alan Delon v hlavní roli thrilleru Plyšový medvídek. A ČT Art uvede portrét světově proslulé kanadské zpěvačky v premiérovém hudebním dokumentu Celine Dion – Zrození hvězdy. Nedělní večer s Českou televizí.
1: 17 hodin.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Varování meteorologů před požáry ze sucha končí dnes v noci. Restaurátoři opravují v hranicích památkově chráněný meteorologický sloup. V Olomoucké katedrále dnes zazní slavné Dvořákovo tédeum. Oblačno, déšť, přeháňky, bouřky, teploty do 21 stupňů Celsia, mírný vítr. To je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Výstraha meteorologů na nebezpečí požárů platí do půlnoci na pondělí pro Jihomoravský, Zlínský a taky část Olomouckého kraje. Neměli bychom rozdělávat ohně a vypalovat trávu, varuje Český hydrometeorologický ústav. Důvodem nebezpečí je přetrvávající sucho. V Olomouckém kraji se nízké riziko požáru týká Konice, Prostějova a Přerova. Naopak na dalších místech regionu, v

0: části Pardubického kraje a na severu Moravy už nebezpečí nehrozí. Obec Rudná pod Pradědem na Bruntálsku postaví nové kolumbárium, shání peníze na první etapu. Podle starosty Radomíra Tománka ze Starostů a nezávislých se úpravy dotknou i samotného urnového háje. Půjde třeba o nové pěšiny. Je to jediný způsob, jak v obci uložit něčí ostatky. Hřbitov tam není od 80. let.
1: Stávající urnový háj, který už je prakticky zaplněn a budoval se v 90. letech. Zastupitelstvo rozhodlo, že rozšíříme o nový místa, takzvané kolumbárium. Před rokem a půl jsme začali zpracovat projektovou dokumentaci, kterou již máme teda dokončenou a máme vydané i stavební povolení.
0: Na opravách historického meteorologického sloupu pracují restaurátoři v Hranicích. Teplotu, tlak a další údaje začal před tamní Sokolovnou měřit na začátku 20. století. Odborníci se teď snaží památkově chráněný sloup zbavit vlhkosti a znovu zprovoznit všechny měřící přístroje. Práce budou stát radnici 1 000 000 korun.
2: Restaurátor Oldřich Šimek stojí na lešení u 3metrového sloupu a kladívkem a dlátkem se snaží uvolnit kovanou listovou korunu na jeho vrcholu.
3: Restaurace bude v dílně a zaprý se opraví všechny poruchy, všechny prorezlé části, chybějící jako prvky zdobný, pak se bude řešit povrchová úprava. Vypadá to, že by měla být zelená a nějaký se zlacenými prvky některými.
2: Opravy by měly být dokončené na podzim. Na vrcholu sloupu by pak prý neměla chybět ani korouhvička a bronzová rosnička. Z Hranic Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
0: Koncert s názvem Podsta českému romantismu si dnes můžete poslechnout v katedrále svatého Václava v Olomouci. Pořádá ho od 19 hodin Hanácký symfonický orchestr. Uvede mimo jiné slavnostní předehru Bedřicha Smetany a oslavnou kantátu Te Deum Antonína Dvořáka.
4: Účinkovat budou sbory Belcanto, Olio a akademický sbor Žerotín. Skladba Te Deum měla světovou premiéru roku 1892 v New Yorku a byla oslavou 400. výročí objevení Ameriky. Českou premiéru měla v roce 1898 v Olomouci. Orchestr a pěvecký sbor Žerotín tehdy řídil Antonín Dvořák. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas. Sport.
0: V nadstavbě první fotbalové ligy v semifinále play-off o umístění v odvetném utkání prohrává Sigma Olomouc s Bohemian z Praha 1905-02 v prvním poločasu prodloužení. Počasí. Zítra čekejte na střední Moravě oblačno, déšť, přehánky, odpoledne bouřky, teploty 17 až 21 stupeň Celsia, v jeseníkách okolo 13 stupňů a mírný jižní vítr, přechodně čerstvý, místy může mít v nárazech 55 km rychlost.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Porouchané auto budete mít na dálnici D1 z Přerova do Vyškova. Stojí na 240. kilometru mezi exity Mořice i Vanovice na Hané.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Především maminkám budeme hrát dechovou a lidovou muziku podle toho, jak je budete posílat písničky a jak si je budete přát. U mikrofonu je Tomáš Kedzior, jeden matek, 10. května. V kalendáři je ale také jméno Blažena. A telefony do studia 221 555 444 pro SMSky číslo 723 70 33 51.

0: až v Praze poslouchá Český rozhlas Olomouc paní Markéta, kterou zdravíme. Dobrý den.
1: Dobrý podvečer. Já bych vás chtěla moc poprosit, abyste zahráli písničku naší mamince Božence Skokanové z Bohutína ke svátku matek. Maminko, přejeme ke svátku všechno nejlepší, hlavně zdravíčko a aby se měla každý den z čeho těšit. Máme tě moc rádi. Děkuji za písničku a přeji hezký podvečer všem posluchačům Rádia Olomouc.
0: Tak, zdravíme pěkně naslyšenou, přidávám k tomu SMSku ze studia, například veselá a pěkná písnička všem maminkám v domově seniorů v Bohuslavicích, zejména naší mamince Mařence Recové ze Hvozdu. Myslíme na tebe, přejeme štěstí, zdraví, hodně energie do dalších dnů. Pozdravuje dcera Maruška. Písničku posíláme také ke dní maminek do Jeseníku Božence Šimečkové. Pro tebe si přeji, abys byla zdravá. Děkuji ti za všechno, co pro mě děláš. Z lásky píše a děkuje syn Petr s rodinou.

0: Českém rozhlasu Olomouc zdravíme paní Lídu Doraclavic. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, Tomášku. Já bych tu písničku především poslala po rodině, sestrám a švagrovým, ale samozřejmě i všem babičkám, prababičkám, i v domovech důchodců. Ať se mají pěkně, pěkný podvečer dneska a mějte se taky pěkně. Moc vám děkuji za vyhledání písničky.
0: Zdravíme Doraclavic i do Pavlovic u Přerova okolních obcí. Věnování také pozdravy a Aničce do Vápené, Jitce ke Kostelíku, paní Vlasti do Krnova, Majce a Aničce do Bludova a těm ostatním, co si hrajeme, zdraví paní Marci z Rybníčku.

0: Československá kapela Baron Hayes ve své tvorbě spojuje různé hudební směry a styly, nejsilněji soul a jazz. Kouzlu zpěvačky Simony Hulejové a jejich spoluhráčů propadli i návštěvníci loňského festivalu v Boskovicích. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Baron Hayes.
1: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
2: Jak mění umělá inteligence vzdělávání? Je dětmi správně používána nebo spíše zneužívána? Jsou děti schopné ověřovat si informace, kriticky a logicky myslet, nebo věří všemu, co jim AI nabídne? A měli by se do současné výuky zapojit více rodiče? O dnešní škole si budeme povídat s Jiřím Vymětalem, ředitelem základní školy Svatoplukova v Olomouci, ředitelem roku 2019 v České republice. V Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc v úterý v 10 dopoledne.
1: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
3: A v našem vysílání vítáme pana Ivana z Opavy. Dobré odpoledne.
4: Pěkné odpoledne, pane Tomáši. Dnes mají všechny maminky svátek, tak jí chceme popřát pěknou písničkou Za lásku a vychování. Jo?

0: tak nejak bych to chcel říct. Jo, a dále chci pozdraviť pani Hanku na Lipine, pani Marušku se Štěpánem, pani Irenku do Olina, zase se nám pozdraví a vrátí se do vysílání, a pani Aničku v Bludově. Všem krásný poslech a ten ženám hlavně zdraví, pěknou pohodu a pěkný poslech. Děkuji vám.
1: Tak zdravíme a posíláme písničku, která se jmenuje Láska největší. Zároveň přidáváme také ke dní matek všem ženám od pana Jiřího Dolitovle. Zdravím také pana Jiřího, píše Marie z Prostějova. A ještě věnování do jeseníku k svátku manželce a mamince Marušce a Božence. Hodně zdraví, lásky a štěstí přeje manžel Petr a synové Marek a Petr.

0: Čelčicích poslouchají Český rozhlas Olomouc rádi a často zdravíme paní Ludmilu. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, já zdravím Český rozhlas Olomouc a všechny jeho posluchače. Já bych chtěla dneska touto cestou popřát všem našim maminkám, babičkám, prababičkám a poděkovat za vychování a radost, kterou nám dávali. Tak a ještě přátelům do Čelčic, manželům Kubesovým, do Prostějova Jindřice Slavikové, do Klenovic Milušce Gibasové, do Pivina Věrušce Hélové a do Přemyslovic Jaroškovi Hyblovi. Děkuji vám, Tomášku, a někdy nasledanou.
0: Naslyšenou, a bude to písnička s názvem Jarní květina, hrát bude Šohajka.

0: Českém rozhlase Olomouc zdravíme paní Lídu z Olomouce. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane Tomáši, já vás srdečně zdravím i všechny moderátory, pracovníky Českého rozhlasu Olomouc a přeji vám krásný sluníčkový podvečer. Též posílám písničku jako maminkám mé dcery. Děkuji vám za vaši laskavost. Dále vnučkám Aničce z Velké nad Veličkou, Zdeňce Šínové a Jarmilce, Věrušce Halouskové, Jindřišce z Chropině, Jančce z Roštění, Milace z Třáslavic, Marušce z Kroměříže. A ještě úplně všem maminkám přeji krásný večer. Vám, pane Tomáši, moc krát děkuji, jste velmi laskav. Naschledanou.
0: Zdravíme a zrovna paní Lídě Loničkové do Olomouce, naší mamince, je tu věnování ke dní matek. Blahopřeje dcera Lída, mamince Emilii Dajčarové. K svátku vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí přeje dcera Hela. Hrajeme také blaženkám do penzionu v Luké i paní Blažence do Olomouce. Posíláme písničku s přáním zdraví, lásky, pohodových dnů a božího požehnání. Píšou Hela, Jitka a Šano, Jaruška, kamarádky z Loštic a další kamarádky a všichni od stolu a zpívat nám budou manželé Osíčkovi.

0: kolečko jít.
1: Čelčice opět a paní Štěpánka, hezký dobrý den.
2: Dobrý den, já vás zdravím ještě jednou, pane redaktore, a všechny sluchače. Dnes jsme chtěli poděkovat za písničky a oplatit Lidušce Kouřilové, Jindřišce Slavíkové, paní Skutálkové do Krnava, Aničce Koutné do Bruntálu, Jarovi Hezovi do Přemyslovic a všem věrným posluchačům a samozřejmě hlavně dnešním všem oslavenkyním. To ze srdce přeji Kubesovi. Mějte se všichni hezky, pane redaktore, vám moc děkuji.
1: Pěkně zdravíme.
2: A zase zdravíme. Někdy naslyšenou.
1: Naslyšenou hrát budou Vacenoviáci.

0: písničky na přání Českého rozhlasu Olomouc a budeme teď hrát podle paní Ludmily, teď už z Doubravice. Dobrý den.
1: Krásný den, srdečně vás zdravím, pane Tomášku, do Českého rozhlasu Olomouc. A dnes bych chtěla poslat hudební dárek dnešnímu svátku maminkám. Písničku posílám k svátku a také i zároveň k dnešním krásným narozeninám paní Marušce Faltinkové z Hrabišína. Přeji všechno nejlepší, hlavně pevné zdraví, které v jejich 91 letech potřebuje. Hodně štěstí, lásky se svou rodinou a ještě pěkný dlouhý život prožitý aspoň do té stovky. To jí ze srdce přeji a kdyby byla mezi námi moje maminka, k přání by se také připojila. A písničku posílám také jejímu synovi Jirkovi, které se o ňu pečlivě stará, a zdravím ho. A hudební pozdrav posílám také. A kdyby byl mezi námi můj manžel, inženýr Jarek Sigl, přání by se také připojil, protože se znali. A písničku k dnešnímu svátku ještě posílám děvčatům paní Lidunce Uchytilové z Jeseníku, kterou teď mám za druhou moji zlatou druhou maminku, kterou se osobně obě dvě znali a pohanácké si popovídale. Písnička je taky pro její kamarádku Alenku. Písničku ještě k dnešnímu svátku posílám paní Božence Dubové ze Šumbaldu, paní Martice Junkové z Mohelnice, Zdeňce Pavelčíkové z Unčova. A do Doubravice posílám písničku také Lidušce Gottwaldové z Doubravice a její dvěma dcerám. A také jsou to obětavé dvě starostlivé maminky, Liduška a Maruška. A písničku také posílám všem maminkám, babičkám a prababičkám. Tomášku, moc děkuju, mějte se krásně a někdy naschledanou a taky písničku ještě vzpomínku na mou maminku posílám taky dnešnímu svátku, která už rok není mezi námi. Děkuju moc a mějte se krásně.
0: Pěkně zdravíme a bude to písnička, která právě se hodí k maminkám.

0: Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: Víte, proč se naši předkové vydávali na louky už o půlnoci a k čemu jim při práci pomáhal měsíční svit? Naše epizoda cyklu Cimbál a husle vás zavede do chladné ranní rosy i mezi řádky vonící čerstvě posečené trávy. Připomeneme si chlapskou dřinu na Horňácku i na Hané a zaposloucháme se do dívčích pracovních táhlých z Valašských strání. Zjistěte s námi, jak zní svist kosy, když se dělá s fortelem a písničkou na rtech. V úterý po 19. hodině se na vás těší Honza Žůrek.
0: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
2: Ano, budeme hrát opět pěknou lidovou písničku. Zdravíme paní Martu Dohavířová, dobrý den.
3: Krásné odpoledne, nedělní. Paní Marta není v Havířově, ale je na výletě. Já vás zdravím, Tomášku. Jako maminka dvou synů, tak zdravím všechny maminky, jo, které jsou tak staré jako já, 79 let pryč, nebo aj starší, prostě, ať se jim daří, ať jsou šťastní, spokojení se svojima rodinama. No, zdravím Aničku do Krnova, všechny Krnováky, to je moje rodné město. No a dneska mají svátek Blaženky, tak některé také znám, tak všem vám posílám, prostě ať máte hodně radosti, prostě ohleduplnost jeden k druhému. No a ať si prostě užíváte toho blahodárného života, dokud nám ten život prostě pokračuje. To je, Tomášku, děkuji a nashledanou.
2: Pěkně zdravíme.

0: Tak živě nám hráli a zpívali Eva a Vašek. V Českém rozhlase Olomouc ještě zdravíme paní Janu do Štáblovic. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, já vás zdravím ještě jednou, pane Tomáši, a děkuji za hezké přivítání. A chtěla bych tuto písničku poslat velké mojí rodině, vnoučatům, pravnoučatům a maminkám všetkým, co mají dneska svátek. Děkuji vám moc.
0: Takže zdravíme. Naslyšenou. Věnování paní Aničce do Velké nad Veličkou. Srdeční pozdrav ke dní maminek posílá paní Lída z Olomouce. Věnování do České Vsi. Pěknou písničku vám, kteří tam posloucháte, také panu Láďovi Dotovačova a Jindřišce do Chropině. Písnička je také naší mamince Margeritě ke dní maminek. Pro radost a potěšení posílají dcery Romana s rodinou a Renata s rodinou.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Přerov přijímá návrhy na rozdělení peněz z takzvaného participativního rozpočtu. Zámek ve Slezských Rudolticích otevřel dva nové sály. Univerzita Palackého a fakultní nemocnice slaví výročí. Tvůrci publikací hledají historické fotky. Oblačno, déšť, přehánky, bouřky. Teploty do 21 stupňů Celsia, mírný vítr. To je zítřejší předpověď počasí. Dobrý podvečer vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Obyvatelé Přerova můžou posílat úředníkům magistrátu návrhy na rozdělení peněz z takzvaného participativního rozpočtu. Vedení radnice na něj vyčlenilo 1,5 milionu korun. Podrobnosti dodává mluvčí města Lenka Chalupová.
2: Návrh může podat každá fyzická osoba starší 15 let, která v Přerově bydlí, pracuje nebo studuje, přičemž každý předkladatel může přihlásit pouze jeden návrh. Zájemci je můžou podávat buď elektronicky, a to prostřednictvím stránek participativ.mobilnirozhlas.cz, nebo písemně na podatelně magistrátu města Přerova na adrese Bratrská 34, a to až do 30. června.
0: Do úterý je možné bez pokuty podat elektronické daňové přiznání k dani z příjmu za loňský rok. Od středy začnou podle finanční správy nabíhat sankce. U elektronicky podaných daňových přiznání, kdy lhůta pro podání uplynula 4. května. Jak vysoké pokuty hrozí, popisuje mluvčí generálního finančního ředitelství Patrik Madle.
3: Vzniká poplatníkovi povinnost uhradit pokutu za pozdní podání ve výši 0,05% stanovené daně za každý den prodlení. Nejvýše však 5% stanovené daně, respektive 300 tisíc korun. Pokuta se neplatí, pokud nedosáhne 1000 koruny.
0: Vedení zámku ve Slezských Rudolticích na Bruntálsku tento rok dokončilo opravu dvou nových sálů. Návštěvníci v nich můžou vidět zhruba 200 vystavených předmětů. Jde třeba o skameněliny, orientální masky, ale taky historické předměty pro dospělé. Nová je taky výmalba sálu. Není ale jasné, zdali přesně odpovídá historie, říká kastela na zámku Tomáš Zemba.
4: Historické fotografie se vůbec žádné nedochovaly, takže jsme tak spíš podle popisu, které se jakž takž dochovaly, ale fotografie nebo malůvky žádné, takže jsme spíš podle toho.
0: Univerzita Palackého v Olomouci a fakultní nemocnice Olomouc letos slaví významná výročí. Nemocnice si připomíná 130 let existence, univerzita 80 let od obnovení své činnosti po druhé světové válce. K oběma výročím připravuje vydavatelství Univerzity Palackého dvojici publikací mapující historii těchto institucí. Vít mají na podzim. Jejich spoluautory se může stát kdokoliv z veřejnosti. Přispět můžete do výzvy týkající se sběru historických fotografií, uvedl mluvčí Univerzity Palackého Egon Haverland. Výzva cílí na pamětníky, absolventy i zaměstnance. Dodané fotografie by měly přiblížit okamžiky z univerzitního a nemocničního života.
1: Sport.
0: V nadstavbě první fotbalové ligy v semifinále play-off o umístění v odvetném utkání prohrála Sigma Olomouc s Bohemians Praha 1905 1-2. Čeští hokejisté podlehli na závěr švédských her v Engelholmu Švýcarsku 1-6 a přerovská tenistka Linda Nosková postoupila na turnaj v Římě, do osmifinále vyřadila Ukrajinku Olejnikovou. Jakub Menšík vypadl ve druhém kole, podlehl Australanovi Popirinovi.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte na střední Moravě oblačno, déšť, přehánky, odpoledne i bouřky. Teploty 17 až 21 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 13 stupňů a mírný jižní vítr. Přechodně čerstvý, místy může mít v nárazech 55-kilometrovou rychlost.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Porouchané auto budete mít na dálnici D48 do Frýdku Místku. Stojí před 4. kilometrem za exitem Bělotin Východ.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Počteníčko Českého rozhlasu Olomouc.
5: Po týdnu otevíráme opět román pro zajíčky z Petrova nad Desnou a Anny Strnadové Život na pavoučím vlákně. V 9. části účinkuje Ivana Plíhalová.

0: Kateřina Palátová.
1: Kateřina přinesla Sáře klínek dortu na bílém talíři. Náš Jiří měl promoci, tak jsme to trochu oslavili. Váš Jiří, toto uteklo. A slečna? Alenka až za 4 roky, taky studuje. Moje Gituška nemohla. Až se vrátí, nějakou práci si najde. Dívala se na Kateřinu a pokyvovala hlavou. Taky to pak oslavíme, ale já péct neumím. V tmavých šatech s páskem vypadala starosvětsky. Řeknete mi a já vám pomůžu, řekla nejistě Kateřina. Vemte si, posunula k Sáře talíř. Děkuji. Naposledy jsem jedla dort, ještě když měl tatínek hotel. Znala jste ho? Naklonila se ke Kateřině a zašeptala. Jsem ráda, že si ho vzali. Musela bych tam obsluhovat a já to dělala nerada. Každé zlo je k něčemu dobré, odpověděla nepřesvědčivě Kateřina. Tak jen jeste. Ulehčeně vydechla, když měla návštěvu za sebou. Sára měla dnes svůj den. Dnes to bylo podruhé, když se musela zapřít. Pavel přišel na promoci i s Marikou. Jiří jí to oznámil včera na poslední chvíli. Bojovala s tím, ale byla to Jiřího sláva, nechtěla mu ji zkazit. Pavel se jí zdál pohublý, bledý, zapálil si cigaretu, vdechl kouř a rozkašlal se. Zachytil starostlivý Kateřinin pohled. Vždycky ho rozčilovalo, když se na něj dívala jako doktorka. Spiklenecky se usmál na Jiřího, ale ten nezareagoval. Kateřina vzala kabelku a šla k barovému pultu platit. Pavel vyběhl za ní. Za nás dva, podával jí 200. Kousla se dortu. Nepoděkovala. Pohrdlivě se na něho podívala. Jo, za vás. Na dort a kávu domů je nezvala. Stejně by nešli.

0: Josef Tomšič.
1: Z dojmů v Praze žil celé 2 roky. Občas Evičce zatelefonoval a nezapomínal se každý měsíc připomenout finančním obnosem. Podporoval i bratra Jindřicha, kouzelníka, který kdysi nazlobil svým čarováním malou Evičku. Jeho druhá žena Lily zneužívala Josefovi pomoci často. Když jim chyběly peníze, navštívila ho a neodešla, dokud jí nějaké nedal. Půjčovali si, ale nevraceli. Jindřich lidem rád ukazoval veselou tvář. Lily jej však vídala ponořeného do beznadějného smutku. Zavřený ve svém pokoji odmítal s kýmkoliv mluvit. Jeho jediný syn musel narukovat do Wehrmachtu a zmizel někde u Stalingradu. Když se Jindřich zabil na motorce, byli přesvědčeni, že tak vyřešil své depresivní stavy. Po jeho smrti Josef Lily odstřihl, ztrátu bratra nesl těžce, z rodiny mu zůstala jen Eva. Myslel na ní často, pořád měl pocit, že pro ní dělá málo. Dnes se mu svět obrátil na ruby. Nepustí ho na Evinu promoci. Zuřil. Nadávky na komunisty dostávaly peprnou ostrost. V lednici měl šnaps, nalil si velkou sklenici a vypil ji jedním tahem. Otřásl se. Tvrdému alkoholu neholdoval. Lítostivě se díval na oblek, který visel už připravený k balení. Vytáhl ze šuplete krabičku se zlatým šperkem. Soupravu náhrdelníku a náušnic mu pomáhala vybírat prodavačka. Alkohol udělal své, točila se mu hlava, skulil se na gauč. Vzbudil se v 5, v 8 měli koncert. Vytočil Evino číslo. Telefon zvedla paní Honzová. Vyměňovali si zdvořilostní formulky, ale Eva jí už brala sluchátko z ruky, když slyšela němčinu. Evičko, nepustí mě. První věta měla účinek odjištěného granátu. Rozbrečela se. Dárek ti pošlu po někom, kdo bude mít šanci se k vám dostat. Došla mu slova. Nechci dárek, chci tady tebe. Budeš tam mít oba rodiče, Milana. Budu tam v duchu s tebou, budu doma hrát a myslet na tebe. Zmlkl. Přemýšlel, jak by odvedl její myšlenky. Buď ráda, že si potkala Milana. Ten je pro tebe důležitější než moje návštěva. Dobře si vybrala. Raději zavěsil. Ještě chvíli se díval na telefon. Kdyby dnes neměl koncert, asi by si ještě nalil. Tak jen zaváhal u otevřené lednice, vytáhl sýr, položil ho na prkénko a nakrájel tenké plátky. Postavil konvici s vodou na plyn, horkou vodou zalil čaj a rozkrojil citrón. Vyndal ze sáčku bílý chléb a pustil se do jídla. Nechutnalo mu. Vzal do rukou hrnek s čajem, usrkl a spálil sirty.

0: Kateřina Palátová.
1: Vracela se z oběda, když jí dohnala Milena, kolegyně z onkologie. Kateřina spěchala, trochu se zdržela v lékárně, kde vyzvedávala léky pro nachlazenou Sáru. Znali se s Milenou z konferencí, obě byly rozvedené. Milena udržovala nezávazný poměr s kolegou z Přerova, říkala tomu s humorem randíčka. Radila Kateřině, ať si také někoho najde. Mně stačilo jedno manželství, odbývala jí. Už dávno se srovnala s tím, že zůstala sama. Víc jí trápil Jiří. Nenašel si na studiích žádné děvče a ve svém samotářství pokračoval. Dostal umístěnku na gymnázium v Telči, vracel se domů každou sobotu a do školy odjížděl v pondělí brzy ráno. Zavíral se do své ulity, kam nechtěl nikoho pustit. Milena přišla s nečekanou informací. Máme na oddělení Pavla Paláta. Napadlo mě, jestli to není tvůj příbuzný. Co je s ním? Je to špatné. Rakovina plic. Kateřina se nadechla. Celou dobu se snažila vymazat lásku k Pavlovi. Přesvědčovala se, že už pomyslný příkop překročila a najednou se ocitla opět na stejném břehu. To je můj muž, řekla nepřítomně. Milena zvedla překvapeně obočí. Myslela jsem, že jsi rozvedená. Bývalý muž, jak moc je to špatné. Plíce jsou vždycky problém. Promiň, netušila jsem, že se tě to tak dotkne. Kateřina měla pocit, že se v ní něco pokazilo. Pořád v sobě živila jiskřičku naděje. Věděla, že mu to doma neklape. Jednou Jiří mu řekl, vybíral jsem, až jsem přebral. Dobře mi tak. I to jí teď vytanulo na mysli. Pro ní se ta věta stala nadějí. Dnes bublina splaskla.

0: Eva Tomšičová.
1: Otce nepustili ani na svatbu. Eva to brala jako velkou nespravedlnost. Z její strany přijali pozvání jen strýc Walter, alias Václav se ženou, Luďka nechali doma. Teta nasadila záhadný výraz, ale strýc si otevřeně postěžoval, že v Liberci, kde pracoval, vykrádal jeho syn auta. Když nechtěl jít studovat, řekl jsem mu, ať si zkusí dělnickou profesi. Zkusil jeden rok, potom aspoň odmaturoval na průmyslovce. Byl si na něho zbytečně tvrdý, oponovala teta. A kde by teď byl? V kriminále. To ty jsi, Evo, vzor dokonalosti. Máma by z tebe měla radost. Zůstalo nás tak málo, zamlouvala Eva chválu. Když si vybavím, kolik nás bylo na svatbě tvých rodičů, nikoho tehdy nenapadlo, jak skončíme, zamračil se strýc. Často mívám děsivé sny, jak utíkám z kamenolomu s Osvětimi. Skoro každého chytili. Mě zachránila jedna rodina a potom jsem se dostal až do Svobodovy armády. Eva se na něho pozorně dívala. O Osvětimi strýc nikdy nemluvil. Straší mě jen jedna věc, že za můj útěk někoho popravili, že nebýt mě, ten člověk třeba mohl přežít. S Osvětimi se jich vrátilo málo. Pravděpodobnost, že by byl mezi nimi, je téměř nulová, utěšovala ho Eva. Víte co? Napijme se. Václav sáhl do tašky a vyndal drahý koňak. Vám budeme zítra připíjet několikrát. Dnes si dovolím připít na tvoji mámu, která vás zachránila. Na všechny z naší rodiny, co už se nevrátili, ale stále jsou s námi. Skleničky cinkly, strýc objal Evu a políbil jí. To je za maminku. Tátu nepustili, že? Ne, už po

Ale se na něm vezu, řekla Eva zíhle. Ukážeš mi svoje šaty? Obrátila se na Evu teta. Přinesla je. Jsou krásné, ale myslela jsem, že ti táta pošle z Německa něco exkluzivního. Poslal mi nedávno kabát. Musela jsem ho vrátit. Ve Varnsdorfu mu nasadili takové clo, že bylo dražší než celý dar. Zkusil to znovu na Milanovu adresu do Prahy a neplatili jsme nic. Všechno záleží na celnících. Moc jsem si přála, aby mě táta vedl k oltáři. Tohle jim nikdy neodpustím. Byly, jsou a budou horší věci. Raději se na to připrav, prorokoval strýc. Myšlenkám na koncentrák se vyhýbal. Dnes za ním přišel naléhavý obraz Marty a Heinricha. Podařilo se mu vyvrátit tvrzení, že Heinrich padl ve službách SS v Rusku. Představil si, jak do nich Urigy vojáci pálili, a už zase měl před očima matky, odevzdaně kráčející s dětmi v náručí do sprch. Šel se projít. Zítra se bude vdávat Eva. Jedna z mála šťastných.

0: Kateřina Palátová.
1: Kateřině skončila ranní služba. Řešila dilema, jestli zajít na onkologii nebo nechat návštěvu na později. Pavla viděla naposledy na promoci. Odešel s Marikou bez rozloučení. Všimla si, jak ho Marika komandovala, bylo jí ho líto. Dnes bojovala se stejným pocitem. Nakonec návštěvu odložila. Vyspovídá nejdříve Alenku. Dcera přišla ze školy kolem 16:00 a hned hlásila, že má v 6 rande. Ty jsi věděla, že je táta nemocný? Spustila Kateřina dřív, než se jí ztratí do koupelny. Jak nemocný? Znejistila Alenka. Je v nemocnici a je to s ním vážné. Byli jsme u nich s Jirkou minulou sobotu, nic neříkal. Nic si na něm nepozorovala? Kašlal jako vždycky. Zeptala jsem se, jestli by nemohl přestat kouřit. Řekl, že už to nemá cenu. Jak vážné to s ním je. Rakovina plic. Málo komu se nad ní podaří vyzrát, zvláště kuřákům. Zítra se za ním zastavím. Kateřina nevěděla, jestli se půjde podívat jen na Pavlovy lékařské záznamy, prokonzultuje stav s ošetřujícím lékařem, nebo najde odvahu a půjde ho pozdravit. Naštěstí nepotkala Milenu, sloužil starší lékař, který neměl důvod jí šetřit. Měsíc, v lepším případě dva. Podíval se tázavě na Kateřinu. Chcete se na něho podívat? Pokoj číslo 46. Pavel ležel v rohu místnosti. Na dece ruku se zavedenou kanilou. Ahoj, řekla tiše. Podíval se na ní utrápenýma očima. Proč jsi přišla? Chtěl dodat, jestli se přišla podívat, jak ho pán Bůh potrestal, ale nakonec jen odvrátil hlavu. Předstírala, že otázku přeslechla. Jak se cítíš? Trval na svém. Už dávno jsem pro tebe cizí člověk, nemusíš si mě všímat. Jsi otec našich dětí, takže... Takže co? Budeš mi tady schánět protekci? Žádnou nepotřebuji. Třeba potřebuješ někoho, kdo by tady byl s tebou. Děti můžou jen v návštěvních hodinách a ty jsou dvakrát do týdne. Já kdykoliv. Marice se vyhnu. Nebrala na vědomí jeho rozladění. Z praxe věděla, že pacienti, kteří trpí bolestmi, jsou zlí na celý svět. S Marikou se potkáš těžko. Ležím tady už 10 dní, obtěžovala se jen jednou. Prý to tady deprimuje. Pavel se pokusil o křečovitý smích. Pracuji naproti. Přijdu posedět. Nechci si o ničem povídat.

přijdu pomlčet. Přitáhla si židli a posadila se. Pavel mlčel. Tak já půjdu. Zkusím to zase zítra, řekla tiše Kateřina. Nechoď, když je někdo se mnou, nemám takový strach.

0: Eva Winterová, Rozená Tomšičová.
1: Čekárna byla plná jako každý den. Eva pozdravila a řekla, promiňte, ale ošetřím jen objednané. Ostatní si domluvte se sestrou termín. Paní doktorko, vrhla se k ní mladá žena, naší Věrce vypadla plomba, celou noc skoro nespala. K tamtomu zubaři už nepůjdeme. Moc vás prosím, vemte ji. Je tady nějaký akutní případ? Zvedly se dvě ruce. Tak počkejte, ošetřím své akutní pacienty a potom ji vezmu. Eva byla už v šestém měsíci. Nejraději by si pracovní dobu zkrátila, ale nával býval tak velký, že často naopak přesluhovala. Převlékla se do bílého, umyla si ruce a chystala se ordinovat. Dnes to bude asi delší, ale mám šťastný den. Ráno mi volal otec, dostal vízum, může přijet. Na promoci ne, na svatbu ne, a teď, když se nic neslaví, ano. I to bude pro vás svátek, usmála se sestřička. Máte pravdu, neviděli jsme se 3 roky. Natahovala si rukavice a zamyšleně se usmívala. Musím doufat, že už to bude častěji. Tak, zavolejte mi prosím prvního pacienta, řekla rázně a postavila se k zubařskému křeslu.
0: Kateřina Palátová.
1: Pavel včera vypadal hodně špatně. Dýchal s pomocí kyslíku, ale když přišla, trochu se sklidnil. Pohybem ruky jí dával najevo, že ho její přítomnost těší. Včera tu byli Jiří s Alenkou až do večera. Mám tady protekci, sestra je nevyhodila, řekl Pavel tiše. Než za ním Kateřina přišla, stavila se u ošetřujícího lékaře. To je dobře, paní doktorko, že jste tady. Myslím, že pan Palát jde do finále. Znala jeho diagnózu, ale pořád v sobě živila naději na zázrak. Až včera přijala tvrdou realitu, kterou jí Jiří s Alenkou bezděčně naservírovali. Vrátili se pozdě, už byla tma. Měla strach, že zemřel. Nechali nás tam sedět i po návštěvních hodinách. Oni vědí, že už to táta nedá, brečela Alenka. Jiří se bezradně podíval na matku. Víš, co si přál? Kateřina tázavě vzhlédla. Chtěl by umřít doma. Vždyť Marika za ním ani nechodí. Pro ní už zemřel. Tady u nás doma, řekl syn. Přeje si jít k nám, honilo se Kateřině v hlavě, když se k Pavlovi posadila. Vyzáblé tělo se ztrácelo v bílém nemocničním lůžku. Natřepala polštář, sáhla mu na čelo, jestli nemá horečku, a troufla si na lehké pohlazení po tváři. Na chodbě se ozývalo cinkání hrníčků, sestry rozvážely svačinu. Kateřina na ně kývla, vzala ale Pavlovi jen mléko, rohlík odmítla. Nadzvedla ho, sunula mu ruku za záda, aby se mohl opřít, a dívala se, jak se snaží do sebe dostat trochu tekutiny. Po letech ho znovu držela v náručí. Cítila jeho horké tělo, sálavý dech. Zařídíte mi prosím pohřeb? Chtěl bych ho v kostele. Marika mi to odmítla. Ano, ale na takové řeči je času dost. Slíbíš mi to? Upřel na ní oči. Takový pohled měl Jiří, když o něco žadonil. Uvědomila si, jak je mu podobný. Až k tomu dojde, ano. Poslední slovo zašeptala. Ano? Nerozuměl. Ano, zopakovala Kateřina. To je jako při svatbě. Na tváři se mu objevil slabý úsměv. Mohla bys mi odpustit? Stiskl jí ruku. Odpustila jsem ti dávno. Všichni už jsme se smířili. Smíření a odpuštění je rozdíl. Pavel se rozkašlal, tělem otřásaly trhavé duté zvuky. Neměl bys tolik mluvit, řekla Kateřina. Odpustili jsme ti všichni. Pomalu se chystala k odchodu, ale Jiří ji gestem zadržel. Snažil se nekašlat. I ještě mám jednu prosbu. Chtěl bych umřít doma. U tebe. Před Kateřinou ležela troska muže, který kdysi okouzloval své milenky, jenom ji neměl rád. Zítra to domluvím s doktorem. Dnes už je pozdě, musím jít. Sklonila se a políbila ho. Ráno se chystala na onkologii ještě před službou. Zdálo se jí, že tramvaj jede pomalu. Ještě nikdy tak nespěchala. Hnal jí strach, že přijde pozdě. Pavel ležel za plentou, připravený k odvozu do Márnice. Nadzvedla prostěradlo. Vypadal stejně jako včera. Kráčela mátožně ven, na schodech se přidržela zábradlí, aby nespadla. Sdělila Marice, že zemřel, a požádala ji, aby donesla jeho oblek. Pohřeb vyřídíme my, přál si ho v kostele, doplnila. Dobře, ozvalo se ulehčeně na druhé straně. Obě zavěsily naráz.

0: Dnes nám Ivana Plíhalová četla z knihy Prozaičky Anny Strnadové Život na pavoučím vlákně. A ještě nás čekají tři příběhy a tři zakončení, takže příště, přes příště a za tři týdny opět v Počteníčku Českého rozhlasu Olomouc.
1: Posloucháte Podvečer s Českým rozhlasem Olomouc.
2: Divadelní Flora patří k nejvýznamnějším festivalům v České republice. Její 29. ročník, který má motto Solidarita, začíná v Olomouci 15. května. Hostit bude umělce z 9 zemí. Vedle činoherních, tanečních a operních představení tradičně nabídne i bohatý doprovodný program. To nejdůležitější probereme s ředitelem Divadelní Flory Petrem Nerušilem, kterého si k mikrofonu pozvala Dita Vojnarová. Poslouchejte v pondělí po 10. hodině Český rozhlas Olomouc.
3: Po odchodu z Uriah Heep natočil Ken Hensley třetí solové album s názvem Free Spirit. Z dnešního pohledu vydařený vstup do 80. let, který zachoval ducha kapely a přitom reagoval na novou dekádu. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s Kenem Hensleym.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: S Českým rozhlasem Olomouc na koncertě.
2: Dobrý večer, dnes vás zveme na koncert skupiny Baron Hayes. Příjemný poslech.

Posloucháte s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Baron Hayes, kterou jsme natočili na loňském festivalu v Boskovicích. Československá kapela ve své tvorbě spojuje různé hudební směry a styly, nejsilněji ovšem soul a jazz. Jejich skladba Stepping into the Light byla oceněna na Slovensku, kde mimo jiné i frontwoman Simona Hulejová získala ocenění jako zpěvačka. Prostě Baron Hayes se líbí.

0: si ešte tento večer. Sme strašne radi, že sme ho mohli zakončiť. Milujeme vás. Zapleskajte si ešte vy, prosím. Ďakujeme.
1: Dnes večer jste byli s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Baron Hayes, která pro vás má ještě jednu skladbu.
0: Nedávno jsme vydali náš další single. A volá se Teardrops.

0: stavíte letos dům a už máte projektovou dokumentaci. A můžeme ji vidět? Protože právě pro takové stavitele, kteří jsou ready stavět pořádně, je tu soutěž o pořádný dům zdarma od Wienerbergeru. Ano, slyšíte správně. Dům zdarma. Tedy pořádný stavební materiál na celý dům od Wienerbergeru v celkové hodnotě 1,2 milionu korun. Cihly Poroterm jako základ každého pořádného domu, k tomu střecha Tondach a dlažba Semmelrock nebo fasáda Terka. A aby to bylo komplet, přidáváme i podlahové topení Pipelife. Jak se do soutěže zapojíte? Je to snadné. Stačí se zaregistrovat na webu poroterm.cz a nechat si zpracovat kalkulaci pro váš dům. Samozřejmě zdarma a bez závazku. Ale pozor, soutěž o dům zdarma končí už 7. června. Takže pokud stavíte letos a zvládnete výhru odebrat do konce listopadu, nepromeškejte svou šanci a zapojte se do soutěže ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
1: Devatenáct hodin.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Dopravní zatížení ulic Prostějova bude řidičům zobrazovat nová informační tabule. V Mikulovicích na Jesenicku by mohla začít fungovat výjezdová stanice zdravotnické záchranné služby. V areálu léčebny ve Zlatých horách pracují dělníci na revitalizaci parků. Oblačno, déšť, přehánky, bouřky. Teploty do 21 stupňů Celsia a mírný vítr. To je zítřejší předpověď počasí. Dobrý večer vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Vedení Prostějovské radnice nechá umístit u kruhového objezdu před odbočením na Olomouckou ulici novou informační tabuli. Řidiče upozorní na možné kolony a další dopravní komplikace ve městě. Píše se v tiskové zprávě radnice. O peníze na vybudování nové výjezdové stanice zdravotnické záchranné služby usiluje vedení Mikulovic na Jesenicku. Jedná o tom se zástupci Olomouckého kraje. Pokračuje starosta Roman Šťastný z hnutí Starostové a nezávislí.
3: A teď probíhá právě ta lokalizace těch míst, tak aby my jsme mohli kraji předat nějaká místa, které oni by potom si nějakým způsobem mohli prohlédnout a nějakým způsobem potom rozhodnout o tom, jestli by tyto lokalizace jim vyhovovaly a následně potom ta výjezdová stanice mohla v Mikulovicích vzniknout.
1: Restaurátoři opravují před Sokolovnou v Hranicích památkově chráněný meteorologický sloup. Vedení města na investici vyčlenilo 1 000 000 korun. Odborníci více než 100 let starou stavbu zbaví vlhkosti a plísní a zprovozní všechny měřící přístroje. Pokračuje městská památkářka Martina Cvešperová.
4: Je to unikátní věc. Těch meteosloupů se nám asi v rámci republiky nebo v rámci Moravy nezachovalo tolik. A ten v Hranicích, on teď možná nevypadá. A spousta lidí si ani neuvědomuje, že tady nějaký meteosloup je a jsou často překvapení, takže se moc těším na to, až se vyloupne do té krásy.
1: V parcích v areálu sanatoria Edel ve Zlatých horách na Jesenicku pracují dělníci, opravují cesty a vysazují novou zeleň. Práce budou stát zhruba 4 miliony korun. Část nákladů pokryjí dotace. Hotovo by mělo být do léta, pokračuje ředitelka léčebny Alexandra Plevačová.
5: Jsme vyhodili původní staré cestičky, budeme dělat komplet nové, prořezali jsme stromy, vyhodili staré záhony a budeme osazovat novými květinami keři. A potom v našem hlavním parku, který je spíše za léčebnou, tak tam bychom chtěli dosadit nové stromy. Celá tady tato revitalizace bude spolufinancována z dotace z operačního programu životního prostředí.
1: Sport. Fotbalisté Sigmy Olomouc podlehli doma 1-2 po prodloužení Bohemians 1905. V součtu s úvodní výhrou 3-1 na hřišti pražského týmu postoupili do finále play-off o umístění, v němž se Sigma utká s Karvinou.
2: Počasí.
1: Zítra čekejte na střední Moravě oblačno, déšť nebo přehánky, odpoledne i bouřky. Teploty 17 až 21 stupeň Celsia. V Jeseníkách okolo 13 stupňů, povane mírný jižní vítr, přechodně čerstvý. Místy může mít v nárazech až 55-kilometrovou rychlost.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Porouchané osobní auto budete míjet na dálnici D35 z Lipníku nad Bečvou do Olomouce. Stojí za exitem velký újezd na 286. kilometru. Pokud tam míříte, projížděte opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Představte si 9letého kluka. Hraje házenou, stará se o mladšího bráchu a jeho největší starostí je, kdy se zase uvidí s kamarády na tréninku. A pak přijde jeden červnový den, první velký záchvat a celý tenhle známý svět se během vteřiny rozpadne na tisíc kousků. Dnes si budeme povídat o diagnóze, která zní chladně a složitě. Farmakorezistentní fokální epilepsie. Ale za těmi slovy se skrývá příběh Patrika, který má za sebou 5 operací mozku, dny v umělém spánku a boj o každou vteřinu klidu bez záchvatu. Pozvání přijali jako skutečný příběh medicíny významný lékař Česka, dětský neurolog z fakultní nemocnice Motol a Homolka Martin Kudr a maminka Patrika Andrea Gavron, která mimo to, že pečuje o svého syna, založila neziskovou organizaci Život s epileptikem. Jaké to je, když se vám život během jednoho dne obrátí na ruby a vy najednou počítáte i 50 až 100 záchvatů denně? Jde o medicínskou výzvu z oboru neurologie, o detailní pohled na náročnou léčbu. V pořadu Cesta k uzdravení vás vítá Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Dnes v pořadu Cesta k uzdravení se vydáme na samotnou hranici moderní neurologie. Budeme mluvit o epilepsii, nemoci, která v Česku postihuje zhruba 100 000 lidí a přesto o ní jako společnost stále víme málo. Naším průvodcem bude jeden z předních odborníků na dětský mozek. Vítám ve studiu pana doktora Martina Kudra, dětského neurologa z kliniky dětské neurologie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Motol a Homolka. Dobrý den, pane doktore.
2: Dobrý den.
1: Vítám i maminku Patrika, která vše přetavila v neuvěřitelnou sílu a pomoc ostatním. Andreu Gavron, zakladatelku organizace Život s epileptikem. Vítejte.
3: Dobrý den.
1: Pane doktore, vy se specializujete na náročné případy, na děti, které vyžadují náročnou léčbu a péči. A jedním z nich je právě 12-letý Patrik, syn paní Andrej. Jak zní přesná diagnóza vašeho pacienta?
2: Ta hlavní diagnóza je epilepsie. Ta epilepsie vychází z určité oblasti mozku, proto ji říkáme fokální. A ta epilepsie zároveň neodpovídá na běžnou léčbu léky proti epilepsii a proto ji říkáme farmakorezistentní. Takže celý ten název je vlastně fokální farmakorezistentní epilepsie. Tady ta fokální epilepsie má u každého pacienta trošku jiný důvod. A u Patrika se domníváme, že má důvod v takzvané fokální kortikální dysplázii, což je vývojová vada mozku, s kterou se už dítě rodí. Tady ta fokální kortikální dysplázie je dvojího typu a u Patrika bohužel se jedná o ten horší typ, a to je typ 1. Ono pak ještě existuje dysplázie typu 2, která je pro nás taková jako přívětivější z hlediska třeba prognózy nebo možných operací.
1: Patrik se narodil jako zdravé dítě?
2: Ano, to je právě hodně zákeřné tady na těch fokálních kortikálních dysplázích, že oni se rodí jako zdravé dítě. Je to vlastně vývojová vada, o které se neví. Funkčně je ten mozek ze začátku většinou, ne u všech případů, ale většinou úplně v pořádku. A pak vlastně přijde něco, čemu my teďka říkáme second hit. Většinou to bývá nějaká třeba imunitní odpověď toho organismu. Velmi často to bývá nějaká těžší infekce, která vlastně rozjede tu epilepsii, ale už jako z částí mozku, které jsou k tomu predisponované tady tou fokální kortikální dysplází. A to je na téhle nemoci velmi záludné.
1: Andro, Patrik prodělal nějakou těžkou infekci, vzpomenete si?
3: Nespomínám si, že by byla přímo infekce. V tom období byl nemocný, ale byl také covid a bylo to velmi stresové období, takže nevím, jestli to třeba i s tím nesouvisí.
1: Kolik mu bylo let, když mu byla tato nemoc diagnostikována?
3: 9.
1: Kolik mu je dnes?
3: 13.
1: Vzpomenete si na ten moment, kdy vám byla sdělena jeho diagnóza?
3: Vzpomenu, bylo to v Hradci Králové na začátku prázdnin a bylo to ještě zvláštní v tom, že já jsem si během té hospitalizace uvědomila, že on nám záchvatoval už doma v noci ve spánku, protože vydával takový specifický zvuk a my jsme o tom nevěděli.
1: Když lékaři v Hradci Králové diagnostikovali Patrika, řekli vám zároveň, co vás čeká?
3: Ne, všechno jsme si vlastně museli zjišťovat sami. Jaká je to nemoc, jaký je potřeba režim pro to, abychom to ulehčili Páťovi a celé rodině. A těch informací nebylo mnoho.
1: Kde jste je získávala?
3: Většinou internet, v zahraničí, hodně se tím zabývám, takže byla to taková samohledání.
1: Pojďme, pane doktore, vysvětlit, o jaké onemocnění jde.
2: Epilepsie je velmi rozmanitá nemoc. Já vždycky říkám takový trochu bonmot. Epilepsie je nemoc s epileptickými záchvaty. Ono to zní hrozně banálně, ale ono to tak je. Ono totiž epileptický záchvat člověk nemusí dostat jenom kvůli epilepsii. Může ho dostat třeba po nějakém úrazu, může ho dostat při nějakém nádorovém onemocnění, může ho dostat, když si vezme třeba drogy, které vyvolávají záchvaty. Dneska je takový kratom, třeba typicky vyvolává záchvaty, nebo nějaký amfetaminy, nebo při větším množstvím alkoholu, nevyspání. Různý léky můžou udělat epileptický záchvat. Možná, že spousta maminek ví, že děti mají febrilní křeče. Oni febrilní křeče jsou taky epileptický záchvat. Ale tohle všechno jsou situace, kterými neoznačujeme za epilepsii. To je prostě jiná nemoc, při které se mozek, jeho nepohoda se projeví epileptickým záchvatem. A epilepsie je nemoc, u které se vyskytují nevyprovokované epileptické záchvaty. To znamená, ten pacient nemá žádnou jinou nemoc a najednou ten záchvat přijde. A co je na tom ještě horší, tak on přijde kdykoliv. To je první taková charakteristika.
1: My tady mluvíme o záchvatech. Můžete, pane doktore, popsat, jak takový záchvat vypadá a kdy už je důležité zajít za lékařem odborným?
2: To je takový mýtus. Ono každý si představí epilepsii

minuty dvou, potom je ten pacient v bezvědomí, bezvládný a tak 20 minut se z toho bezvědomí probouzí. Tak to je taková ta klasika, jak si jako člověk a správně většinou představí epileptický záchvat. Ale ono je to mnohem složitější, zejména u těch strukturálních epilepsií. Ten záchvat může být fokální, to znamená, že běží jenom v malé části mozku a vlastně většinou je to tak, že podle toho, kterou část toho mozku zasáhne, tak podle toho ten záchvat vypadá. My máme třeba záchvaty, kde nám děti popisují třeba jenom brnění v jedné ruce. Nebo nám popisují nějaký vizuální fenomén, že jim najednou třeba začne ujíždět část světla, na které se dívají. Nebo nám popisují někteří pacienti pocit déjà vu, nebo pocit nadměrného štěstí, nebo pláče. I tak záchvaty velmi bizarně, ne často, ale velmi bizarně vypadají. A nebo jsou to záchvaty, kdy to vidíme na tom pacientovi a mají třeba jenom nějaký automatický pohyb končetin.

0: Cesta k uzdravení.
1: Patrik má zasaženou levou hemisféru.
2: Ano.
1: To je logická část a zároveň centrum řeči?
2: Je to tak. Když to vezmeme, co opravdu je v té dominantní levé hemisféře, což je pro praváky ta levá hemisféra, tak základní jsou tam obě centra řeči. Je to Brokovo centrum a Wernickeho centrum. Brokovo centrum je důležité pro to, aby jsme byli schopni tu řeč produkovat, tu expresi, a to Wernickeho centrum je důležité pro to, aby jsme té řeči rozuměli. No a pak je tam taky důležitá část, a to je paměť. To je v hypokampu. Ten hypokampus sám tu paměť neuschovává, ale já vždycky říkám, to je takový ten skladník, který vezme tu paměťovou stopu a někam ji uloží. To, kam se ukládá, to se hodně zkoumá. Takže ta levá hemisféra je v zásadě pro nás důležitější. A to je právě problém taky Patrika, protože bohužel má tu epilepsii v té levé a pro nás důležitější hemisféře.
1: Paní Gavron, jak vypadaly Patrikovy záchvaty? A navíc jsme v úvodu říkali, že jich pak bylo 50 až 100 denně. To si téměř člověk nedokáže představit.
3: Patrik měl kombinaci. Před tou první operací měl i ty velké generalizované, o kterých tady pan doktor mluvil, a postupně přecházeli do těch fokálních. Takže vlastně i ta první operace pomohla tomu, že on už nemá tyto velké, ale má právě ty fokální záchvaty, které se projevují v obličejové části. Lítá mu koutek, oční víčko, u toho třeba chrčí, sliní, občas má i křeč v pravé ruce, no a někdy se k tomu připojí ještě další projevy, jako třeba teď zástava dechů nebo různé cvakání, to všechno vlastně je v kombinaci s tímto záchvatem. Ty záchvaty mohou trvat různou dobu, chvilkově 20 vteřin, ale mýval i záchvaty, které byly dvouminutové, desetiminutové, patnáctiminutové.
1: Patrik do 9 let žil jako zdravý kluk, plný elánu, sportoval, měl spoustu kamarádů. Dnes žije ve velké izolaci.
3: Přesně tak. Kamarádů ubylo, samozřejmě kamarádi hráli

0: dál házenou, hráli dál svůj život a Páťa ho trávil v nemocnici v okruhu dospělých a pana doktora a sestřiček a těch kamarádů je čím dál tím míň, má jednoho kamaráda a samozřejmě je teď v takovém období, kdy touží po té socializaci být v interakci s těmi kamarády a úplně to nejde.
1: Nahrazuje mu to částečně jeho mladší bratr.
0: I tam je to složité, samozřejmě ano, i ne, protože i pro Štěpánka je to obtížné období. On samozřejmě svého bráchu strašně miluje, na druhou stranu ta epilepsie ovlivňuje i jeho život, i jeho fungování. Já vím, že ho má strašně rád, ale ne vždy dokážou spolu fungovat tak, aby byli v pohodě.
1: Vy jste s Patrikem v péči podpůrného a paliativního týmu v Motole.
0: Ano.
1: Pojďme zlomit další mýtus, jeden už tady zlomil pan doktor. V čem je jejich pomoc pro rodinu v takovém režimu zápřahu klíčová?
0: Velmi nám pomáhají nejenom po psychické stránce, ale při každé hospitalizaci byl někdo k dispozici, kdo za Páťou chodil, kdo si s ním hrál, kdo mu organizoval jeho narozeniny, které vlastně oslavil dvakrát v Motole, kdo tam byl, když jsme tam byli na Vánoce, kdo pomáhá k tomu, abychom se drželi jako rodina. To znamená právě v těch krizových situacích, kdy třeba já jsem už toho měla dost po té poslední EVEIC operaci, kdy se to vyhrotilo a já jsem vlastně skolabovala, tak to byli zase oni, kteří byli manželovi k ruce a pomohli řešit tu situaci na dálku. A samozřejmě ta nemoc nás provází už delší dobu, proto i ty potřeby, které od nich potřebujeme, se mění.
1: K tomu všemu, o čem tady teď paní Gavron mluvíte, a věřím, že to je velice náročné, každý den 24/7 být v pohotovosti, jste ještě založila neziskovou organizaci Život s epileptikem. Jaký má cíl nezisková organizace?
0: Ten hlavní cíl je šířit více informací o této nemoci, vzdělávat společnost, protože i ten důvod, proč jsem to založila, byl takový, že se nám stalo několikrát, že Páťa měl záchvat na ulici a kolem nás chodili lidé a vlastně jeden z deseti se zeptal, jestli nepotřebujeme pomoc. A já jsem v očích těch lidí viděla strach, viděla jsem situaci, že do toho úplně nechtějí zasahovat, protože neví jak. A to byl ten hlavní spínač pro mě. Pojďme to změnit, pojďme ukázat lidem, že když budou vědět, jak mají poskytnout první pomoc, jak vypadají epileptické záchvaty, budou schopni pomoci, že se těch lidí nebudou štítit a že lidé s epilepsií budou mít prostor, který je bezpečný, který je respektující a nebudou se bát mluvit o své nemoci, protože lidé s epilepsií jsou vyčleňováni z různých kolektivů. Děti ve školách nedostávají takový prostor jako ostatní děti právě z důvodu toho, že se lidé té nemoci bojí a mají pocit, že to je komplikace fungovat s takovým člověkem ve společnosti. A to je všechno ten důvod, proč jsem do toho šla a proč to chci měnit.
2: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Mým hostem je Andrea Gavron, zakladatelka neziskové organizace Život s epileptikem. Také dětský neurolog z fakultní nemocnice Motol a Homolka, pan doktor Martin Kudr. Dnešní téma je epilepsie, ale pojďme ještě jednou připomenout diagnózu Patrika.
2: Tak Patrik má fokální farmakorezistentní epilepsii na strukturálním podkladě, kdy má vývojovou vadu mozku, která se nazývá fokální kortikální dysplázie, která ze začátku takzvaně nemusí zlobit a může se projevit až později ve věku dítěte starším.
1: Patrik prošel 5 operacemi mozku. Maminka Andrea tady zmínila i EVIC operaci. Můžete vysvětlit, o co jde?
2: Je to tak. Já bych možná to číslo trošičku přesnil. On prošel 3 operacemi, ale 2 z těch operací byly takzvaně dvoudobé. To znamená, že v první době jsme museli zavést Patrikovi EEG elektrody do mozku a z těch EEG elektrod my jsme vlastně snímali, jakým způsobem prochází tím mozkem ty záchvaty. To dělá Patrika jako velmi výjimečného. Z těch našich 500 operovaných pacientů jsou to jednotky, kteří byli prostě operovaní 3x. A ta EVIC kraniotomie, to je operace, která se dělá ve chvíli, kdy operujeme v blízkosti centra pro řeč a potřebujeme, aby ten pacient byl v průběhu té operace vzbuzen, komunikuje s námi, ten neurochirurg zároveň stimuluje tu mozkovou kůru a je schopný určit ve chvíli, kdy pacient má záraz v řeči, kde je ta mozková kůra důležitá pro tu řeč. Ve chvíli, kdy my tuhle oblast najdeme, tak jsme si jistí, kde nesmíme operovat a kde naopak teda můžeme operovat.
1: Abychom si to uměli představit, mluvili jste na něj a on vám odpovídal.
2: Je to tak. Mluvila na něj psycholožka. Viděla Patrika už vlastně předem, nacvičila s ním, co bude dělat. Patrik věděl, že bude počítat a že bude se dívat na takový obrázky, který nám bude pojmenovávat. A potom vlastně v průběhu operace, když už, já to musím říct tak, jak to je, když už byla otevřená hlava a byl vlastně viditelný mozek, tak byl Patrik zbuzen. Tohle je věc, která je relativně starší záležitostí v neurochirurgii, ale je pořád velmi náročná a vlastně jedním z nejdůležitějších lidí, kromě pacienta, který to musí zvládnout, je na tom operačním sále ten anesteziolog. Protože kdo byl na operaci nebo to zažil, tak ví, že je potřeba takzvaná intubace a že za člověka dýchá přístroj a to tady možný není. Ten pacient musí mít vlastně uvolněná ústa, aby s náma mohl mluvit. To znamená, že ten pacient není vůbec zaintubovaný po dobu třeba 10-hodinové operace a dokonce není ani takzvaně zrelaxovaný. To znamená, že při každé operaci anesteziolog podá myorelaxační látku, která uvolní všechny svaly, aby se pacient nepohyboval na operačním sále. V každém spánku se lidi pohybují a to platí i pro anestezii. A tohle tady není možný. Takže pro anesteziologa je to jedna z nejtěžších operací. Já tady musím vyzdvihnout jako obrovskou zkušenost paní doktorky Jany Blaškové z Motola, která tyhle operace zvládá. Vždycky, když je dělá, tak je za ní zástup dalších mladých anesteziologů, kteří se jí dívají přes rameno, protože je to opravdu výjimečná věc i pro ty anesteziologi. Takže Patrik byl vzhůru asi jenom 30 minut, kdy jsme ho vzbudili, to buzení chvilku trvá a pak jsme ho zase uspali a vlastně si na to ani moc nepamatoval, myslím,
3: ne,
2: že jo?
3: Nepamatoval, ale co strašně řešil, vlastně já jsem se bála, že se bude bát jako té operace, že z toho bude mít strach a on nosí brýle, má vysoké dioptrie a jediné, co on řešil, bylo, jestli bude mít brýle na operačním sále, aby když bude říkat ty obrázky, aby na ně viděl. Aby právě pro neurochirurga, který prováděl operaci, aby ho nepopletl, že třeba on na to neuvidí a on si bude myslet, že už je v blízkosti toho řečového centra. Tak z tohohle vlastně měl největší obavu a brýle dostal teda.
1: Jak na tom je Patrik, pane doktore?
2: Patriková epilepsie je velmi vážná, musím říct. Ty záchvaty jsou četné. Mám pocit, že to chodí v takových vlnách, což se občas u epilepsie děje. Máme období, kdy je Patrik relativně stabilizovaný. V tuto chvíli má kolem 5 záchvatů denně a už je to pro nás velmi dobrá zpráva. Ale únor, březen byla dekompenzace záchvatů, kdy měl až 40 záchvatů denně.
3: 45.
2: Ono už to pak člověk moc nepočítá. My jsme mu vždycky říkali, že je takový zlaťák. On opravdu je jako neskutečně odvážný kluk, který vždycky všechny kolem bavil. I ty sestřičky a všechny ty doktory a ty pacienty a říkal nám vtipy a podobně. A přesně to, co maminka říkala, on je vlastně hrozně zodpovědný a teď se jako nejvíc bál, že on to pokazí a podobně. To je mi vlastně hrozně líto, že musí dítě v těchto letech něco takového řešit. A Páťa vždycky takovej byl. Myslím si, jak Patrika pozoruju, že hlavně po té poslední operaci už opravdu nastala chvíle, kdy i Patrik to někdy začal vzdávat a i jako jeho nálada šla velmi dolů. My to teď řešíme s maminkou a je to zase věc, ve které musíme tomu Páťovi pomoct.
1: Já bych chtěla tohle naše vysílání skončit optimisticky, byť si všichni uvědomujeme, že diagnoza Patrika je náročná. Vy máte teď možnost, paní Andreo, poděkovat svýmu muži, protože toho jsme tady zatím nezmínili a já vím, že vám je obrovskou oporou.
3: Je mi strašně velkou oporou. Jsem vděčná za to, že ho mám. Jsem vděčná za ty dny, kdy tam byl při mně, kdy tam byl při Páťovi, kdy se stará o rodinu, když my jsme v Motole. A chtěla bych říct, že ho strašně miluju a že jsem ráda, že ho mám.
1: Poslední slovo patří také panu doktorovi.
2: Já bych chtěl říct, že pokud to vezmu z hlediska epileptochirurgie a pomoci pacientům, tak ty úspěchy jsou obrovský. Patrik bohužel patří mezi těch 10%, kterým epileptochirurgie nepomohla. Ale my už jsme se teď dostali na číslo přes 70% pacientů, kteří jsou z těžké epilepsie, jako má Patrik, najednou úplně bez záchvatu. A myslím si, že pro spoustu těch rodin je to světlo na konci tunelu, takže my se snažíme to nevzdávat, pomáhat, jak to jde. A samozřejmě máme kolegy vědce, kteří pracují na tom, aby se ta epilepsie dala léčit ještě líp, třeba i bez těch operací, tak doufejme, že jednou na tou epilepsii, aspoň nad většinou těch případů, nějakým způsobem zvítězíme.
1: Je tu naděje, tím bych se rozloučila. Já vám moc děkuju za návštěvu u nás a děkuju i za ten hluboký vhled, který jste nám, paní Andreo, vlastně poskytla. A vám, pane doktore, děkuji velice za váš přínos medicíně a za všechny dětský pacienty ve vašem oboru neurologie.
2: Děkujeme.
3: Děkuju.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
4: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: Shalom Aleichem, magazín o židovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a Shalom Aleichem, Run for Children. Vyšla kniha rozhovoru s dramaturgem a scénaristou Meirem Luborem Dohnalem a připomeneme si Den Jeruzaléma. Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. Uběhneš, ujdeš, pomůžeš. Těmito slovy zve běžce, chodce i diváky, děti i dospělé k netradičnímu charitativnímu běhu sportovní klub Hakoach. Akci s názvem Run for Children, běh pro děti, pořádá v Praze na konci května. Registrace je stále otevřená. Výtěžek půjde fondu Marty Choděrové. Ten podporuje znevýhodněné děti z židovské komunity. A my jsme se spojili přes Zoom se Zuzanou Jančaříkovou, která běh organizuje. Dobrý večer, jak běh proběhne a kde je možné se přihlásit?
2: Běh proběhne standardně jako všechny ostatní běhy. Budeme mít připravenou registraci, zaregistrovaní běžci dostanou startovní čísla, připraví se na start, bude odstartováno a spustíme časomíru. Protože je to charitativní běh, tak nebudeme používat profesionální časomíru, ale použijeme aplikaci z internetu, protože jde o charitativní běh, tak je to z finančních důvodů. Běh bude probíhat na stejných trasách jako předchozí charitativní běhy v parku Volimanka. Na běh je možné se přihlásit skrz registrační formulář, který rozesíláme s pozvánkami. Pozvánky jsme rozeslali našim příznivcům a kamarádům. Pozvánka je vyvěšena i ve foaje budovy židovské obce v Praze, takže přes ten formulář se každý může přihlásit.
1: Proč jste se rozhodli běh na podporu fondu Marty Choděrové uspořádat?
2: Rozhodli jsme se proto, protože fond Marty Choděrové je právě určen na podporu znevýhodněných dětí ze židovské komunity. A protože děti jsou naše budoucnost, tak jsme se rozhodli podpořit v letošním roce tento fond.
1: Vy podobné běhy organizujete častěji, je o ně zájem?
2: Charitativní běhy jsme vlastně pořádali v době před covidem a vlastně i mezidobí, kdy to bylo možné během covidu. Naposledy ten charitativní běh proběhl v roce 2021 pod názvem Maccabi Fun Run, protože ta myšlenka tehdy vzešla z evropského Maccabi. Pořádali se i v jiných klubech po Evropě nebo i po celém světě. A tehdy jsme také podporovali fond Marty Choděrové a v předchozích ročnících jsme třeba podpořili sociální službu v Karlových Varech nebo opravu náhrobku na židovském hřbitově. A účastníků bylo vždycky celkem dost, myslím, že se nás, co si pamatuju, sešlo tak 70 dospělých i dětí.
1: Pokud vím, chystáte na léto další akce, můžete nám je prozradit?
2: Ano, chystáme další akce na léto. První bude na začátku léta. To je víkendový pobyt v penzionu v Příbenicích, spojený i se sjezdem řeky. Ten už celkem ty pokoje jsou obsazené, ale pokud by samozřejmě byl ještě zájem, tak se můžete třeba ozvat přes e-mailovou adresu sportovniklub.hakoach@gmail.com, že byste měli zájem a bylo by třeba možné ještě se domluvit. A potom ke konci léta po prázdninách jsou to tradiční letní hry Hakoach, také víkendová akce, která bude letos v Českém Krumlově a hned po něm bude na konci září navazovat akce, která je tedy skautská, ale ke které se rádi připojíme. Je to sjezd jezů v Praze, který se jmenuje Přes tři jezy napříč Prahou. Loni jsme se zúčastnili a byli jsme z toho velmi nadšení, takže budeme rádi, když se připojíte.
1: Říká Zuzana Jančaříková ze sportovního klubu Hakoach. Děkuju a dobrý večer.
2: My také děkujeme za pozvání. Mějte se hezky. Naschledanou.
1: Radujte se s Jeruzalémem a jásejte nad ním všichni, kdo ho milujete, píše se v knize biblického proroka Izajáše.

0: Výraznou, i když možná ne tak známou postavou československé nové vlny v 60. letech, je scenárista a dramaturg Meir Lubor Dohnal. Spolupracoval třeba s Jurajem Jakubiskem nebo Jurajem Hercem. Na začátku normalizace byl vyhozen z Barrandova a po podpisu Charty 77 odešel do Mnichova. Po roce 1989 se vrátil a na FAMU vyučoval scenaristiku. Knihu rozhovorů s ním pod názvem Nedopověd nedávno vydal filmový historik Jan Černík. Co pro Dohnala znamená židovství, zjišťovala Daniela Bruhová.
1: Scenárista a režisér Meir Lubor Dohnal oslaví na konci května 88. narozeniny. To je dobrá příležitost připomenout jeho dokumentární film Pevný bod o hledání odpovědi na otázku, co je to židovství.
2: Silnější byl právě můj zájem o to, proč jsme Židi, proč jsme stejní a proč jsme vzor této stejnosti jako různí.
1: A tak vznikl v roce 1994 dokumentární film, ke kterému jste napsal scénář a zároveň ho režíroval.
2: Pevný bod je od Karola Sidona, protože on je jedním z lidí, kteří v tom dokumentu vystupují, docela pro mě důležitá postava. Citoval tu slavnou větu Archimedovu, dejte mi pevný bod ve vesmíru a pohnu zeměkoulí. A Karol říkal, ano, a pro mě ten pevný bod je Bůh. A já jsem si uvědomil, že pro každého z těch židovských mých přátel nebo známých je ten pevný bod posunut na té židovském nebi někam jinam.
1: A jak to bylo u Karola Sidona?
2: U Karola je třeba to brát právě s tím filozofickým nadhledem, že Bůh je pro něho představen jako symbolem té kosmické jednoty. A pro někoho jiného ty pevné body jsou trošku rozptýlené jako v tom souvězdí. To souvisí právě s identitou. A to, proč jsem žid, jak jsem žid, proč se cítím žid, takže to je tématem tohoto toho filmu mého Pevný bod.
1: Jak na film nahlížíte s odstupem více než 30 let?
2: Dneska ten film, myslím, je svým způsobem živej nebo zajímavý. Už i proto, že v něm ještě živí jsou lidi, kteří pro mou generaci židovskou v Praze v těch 60. 70. letech byli tak důležití. Viktor Feuerlicht, Mickey Roth, Zeno Dostál. Tam je Lustig se svým synem a Lustigovi se nelíbilo, protože shodou okolností právě s tím Karolem byli vedle sebe a to jsou dva lidi, kteří myslí zásadně jinak. Jo? To je třeba příklad tyhle ty identity.
1: Zůstaňme ještě u Karola Sidona, který je nejen významným spisovatelem, ale také vrchním zemským rabínem.
2: Lidi vůbec nevědí, koho to tady mají mezi sebou, který ještě pořád pracuje, žije. To mě docela někdy překvapuje, mi to někdy i jako líto.
1: A k čemu jste ve filmu došel?
2: To náboženství židovský vždycky se vynucovalo nějakou i filozofickou podobu. A vždycky bylo spojené s nějakou nutností poznávat. Že ta Tóra je živá kniha, je prostě napsaná lidským jazykem a je třeba pronikat za tu rovinu toho lidského jazyka do toho obecného a to je věčně se učit, že jo? Proto třeba celé to talmudické myšlení spočívá v tom učit se, poznávat, co to vlastně znamená být nebo číst nebo vědět to a ono. To poznání není nikdy uzavřeno. Já si myslím, že v tom to jako vězí.
0: Příští rok v Jeruzalémě je přáním, které provází nesčetné židovské generace.

0: Na Jeruzalém lze myslet kdykoliv, ale příští týden bude o jeden důvod navíc, totiž Jom Jerušalájim, Den Jeruzaléma. Připomíná události po šestidenní válce v červnu roku 1967. Tehdy se město po letech rozdělení znovu spojilo v jeden celek. Nad duchovním významem Jeruzaléma a jeho jména se zamýšlí Leo Pavlát.
1: Den Jeruzaléma odkazuje k politické události, ale neméně zosobňuje příběh města, který sahá k samotným kořenům židovské víry a tradice. V hebrejské části Bible je Jeruzalém zmíněn 669krát. Zde stály dva starověké chrámy, k němu jsou na celém světě orientovány synagogy, nikdy nezmizel z židovské modlitby. Samotný hebrejský název Jeruzaléma, Jerušalájim, pak jen odráží tento jedinečný význam. Písmena z hebrejského slova pro město Ir upozorňují, že v biblickém jazyce město neoznačuje jen místo na mapě, ale často i společenství lidí, jejich život a směřování. V případě Jeruzaléma pak přímo vystihuje duchovní střed. Tradiční výklady současně hebrejské Jerušalájim spojují se slovem šalom, pokoj, ideálem, který je třeba mít stále na paměti. Jiný výklad vychází z hebrejského šalem, tedy celiství, úplný, ve smyslu plnosti, k níž se lidské společenství ubírá. Další, tentokrát zvuková asociace, připomíná hebrejské slovo Jeruša, dědictví, a s ním Jeruzalém jako duchovní odkaz předávaný z generace na generaci navzdory všem dějinným zvratům. Zvláštní výklad jména Jeruzalém současně nabízí Midraš, tedy výklad na základě staré rabínské tradice, který nově rozvíjí biblický text, a takto v něm nachází ještě další, hlubší souvislosti. Jeden z těchto textů Berešit Rabba v souvislosti s Jeruzalémem spojuje dvě biblické události. Nejprve příběh o obětování Izáka, v němž praotec Abraham praví, že na tomto místě Bůh jir-e, tedy uvidí, opatří. V tomto smyslu je Jeruzalém chápán jako místo prozřetelnosti a božího zásahu. Ještě hlouběji do biblické paměti pak sahá příběh o Malkicedekovi, králi spravedlnosti města Šalem, které je proto podle dávného výkladu, včetně Talmudu, totožné s Jeruzalémem, co by vzorem pro mezilidskou mravnost. Na oboje navazuje ještě další legendární vysvětlení, podle něhož Bůh nechtěl dát přednost jen jednomu z těchto jmen a proto je spojil Jire a Šalem v Jerušalájim. Jeruzalém takto označuje boží přítomnost, která lidské dějiny předchází a provází a současně je vyjádřením lidské touhy po pokoji, celistvosti a spravedlnosti. Některé výklady pak tuto myšlenku dále prohlubují. Spíše než město pokoje zdůrazňují Jeruzalém jako místo, kde se má projevit boží vůle, aby pokoj nebyl pouze jménem, ale stal se skutečností. Při svátku Pesach židé slavnostně pronášejí příští rok v Jeruzalémě. Jsou to i slova nadčasová. Naděje víry v dobu, kdy se jméno Jeruzaléma naplní ve všech jeho významech.
0: A na závěr magazínu Šalom Aleichem ještě zprávy z židovského světa. Federace židovských obcí v České republice a židovská obec v Praze považují za nepřijatelné, aby v Praze vystoupil americký hudebník Kanye West. Jak ve svém společném prohlášení uvádějí, Kanye West veřejně a opakovaně šířil sympatie k nacismu a nenávist nejen vůči židům. Britský premiér Keir Starmer uvedl, že vláda zvažuje omezení či zákaz některých propalestinských pochodů. Británie zároveň na ochranu židovské komunity vyčlení 25 milionů liber, což odpovídá více než 700 milionů korun. Zvýšila také stupeň teroristické hrozby na vážný. V Pražském muzeu literatury je možno navštívit novou výstavu ke stému výročí narození spisovatele Arnošta Lustiga. Pod názvem Svědek rozvratu lidskosti představuje klíčové události a osobní prožitky Lustigova života. Šalom Aleichem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika, hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.
2: Hodina.
3: Český rozhlas.
2: Zprávy.
3: Fotbalové slávy hrozí za výtržnosti ve včerejším derby se Spartou uzavření stadionu i odečet bodů. Verdikt padne v úterý. Téměř 2/3 malých dětí v České republice tráví u mobilního telefonu minimálně hodinu denně. A počasí zítra velká oblačnost, postupně časté přeháňky, maxima ještě kolem 20 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Disciplinární komise fotbalové ligy zahájila řízení se Slavií i Spartou. Jejich vzájemný zápas se včera večer v Praze nedohrál poté, co domácí fanoušci vtrhli na trávník, napadli hráče Sparty a naházeli pyrotechniku na hostující tribunu. Slavistům hrozí kontumace utkání, odečet bodů, uzavření stadionu a také pokuta až 10 milionů korun. Verdikt komise má padnout v úterý. Předseda Jiří Macner upřesnil, z čeho bude při rozhodování vycházet.
4: V tuto chvíli nemáme vyjádření klubu, ale máme vyjádření policie, máme vyjádření rozhodčího o zápase, máme mediální vyjádření zástupců klubů, některých hráčů, máme řadu záběrů z různých úhlů, proto taky jsme neváhali a zahájili jsme disciplinární řízení.
3: Kriminalisté stále vyhodnocují kamerové záznamy, potvrdil to Českému rozhlasu mluvčí pražské policie Richard Hrdina. Už včera policie podle Hrdiny začala událost vyšetřovat jako možné výtržnictví. Zhruba 42% malých dětí v České republice tráví na telefonu nebo tabletu více než hodinu denně a další pětina dětí i více než 2 hodiny. Jedná se o děti ve věku od 6 měsíců do 5 let. Ukázal to průzkum agentury STEM. Podle výzkumníků je situace specifická u nejmenších dětí do 11 měsíců. Zhruba 1/3 z nich tráví u obrazovek minimálně 0,5 hodiny denně. Zlínský kraj zakoupí budovu 23 v bývalém továrním areálu v centru města, kde sídlí Technologické inovační centrum. Za objekt zaplatí statutárnímu městu Zlín 146 milionů korun. Centrum budovu využívá od roku 2006 a kraj chce její současné zaměření zachovat také do budoucna, říká mluvčí kraje Jan Vandík.
5: Postupně scelujeme celý areál, abychom jej mohli dál rozvíjet a vytvořit zde kvalitní zázemí pro podnikatele, inovativní firmy i krajské organizace. Budova 23 je součástí strategické lokality, kde chceme tyto aktivity soustředit.
3: Vedení radnice v Desné v Jizerských horách nechává postavit repliku historické sklářské pece. Vznikne v zahradě areálu památkově chráněné Rýdlovy vily. Město za stavbu pece zaplatí zhruba 500 000 korun a náklady částečně pokryje výtěžek ze sympozia.
6: Stavbaři v zahradě Rýdlovy vily teď budují přístřešek a příští týden začne stavba samotné pece. Podle starosty Jaroslava Kořínka ze Starostů pro Liberecký kraj půjde o unikátní zařízení z doby skláře Josefa Rýdla, který žil v 19. století. Pec bude sloužit k ukázkám řemesel při sklářském sympóziu. Z Desné Johana Tománková, Český rozhlas.
2: Počasí.
3: V noci čekáme další přibývání oblačnosti od západu, postupně zejména na západě Čech přehánky a zítra přes den velká oblačnost, zataženo až oblačno, postupně srážky na většině území a hlavně odpoledne a večer místy také bouřky. Později večer v Čechách srážky budou ubývat. Maxima zítra mezi 17 a 22 stupni, na západě kolem 15.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na dálnici D10 z Mladé Boleslavy směrem do Prahy stále počítejte se zdržením před omezením u Brandýsa. Za sjezdem na Hlavenec se na 17. kilometru zastavuje. Následná kolona se sune na konec omezení na 9. kilometr. Zdržení je 20 až 25 minut. Tolik informace z dopravy. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: A teď už máme pro vás hitparádu Česká 12. Pěkný večer a příjemný poslech.
7: Česká 12.
8: Je tady další květnová hitparáda letošního roku 2026. Mám pro vás 3 novinky, budou od skupiny Poetika, od Petrianu a zpěváka Lásky a Láska bude mým hostem, protože máme květen. Bude na telefonu, no a poslední novinku má Charlotte Gott. U mikrofonu tady ve studiu je Martin Hrdinka, přeji vám nejen to všechno, co už jsem říkal, ale také krásný den. A začneme dnes hitem, který dostal ocenění Zlatá česká dvanáctka před 20 lety, to znamená v roce 2006. Před pár dny, 8. května, totiž oslavila 40. narozeniny zpěvačka, všestranná česká zpěvačka Gabriela Urbánková. Já ji znám asi od 15, takhle nějak si myslím, takže už, jak se říká, pěkně dlouho. A ona natočila právě před těmi 20 lety píseň do televizního seriálu Poslední sezóna. Ta písnička se jmenuje Touha.

Hudba a text Martin Němec, zpěv Gabriela Urbánková a písnička Touha, která je spojená se seriálem Poslední sezóna, což byl, jestli si dobře vzpomínám, seriál, který byl plný hokejistů a Gabriele Urbánkové samozřejmě dodatečně všechno nejlepší ke 40. narozeninám. Mám pro vás 3 novinky a 9 největších hitů týdne a hned na úvod vám řeknu, že padne jeden rekord, který se týká právě letošního roku 2026. První novinka se jmenuje Blízko. Úspěšná česká kapela Poetika, která má i titul Legenda nočního proudu v kategorii skupina, přichází s novým singlem, který se právě jmenuje Blízko a přináší silnou dávku pozitivní energie, radosti a lehkosti. Tahle ta novinka vznikla během takového mezinárodního, jak se říká, songwriting campu, což je něco takového, že se sejde mnoho autorů a dohromady vytvoří nějaké písničky. Byl to camp Universal Music ve Varšavě, kde se na jednom místě setkali tvůrci z různých koutů Evropy a na této skladbě spolupracoval mezinárodní tým ve složení. Rumunský producent, který teda se jmenuje trošku zvláštně UNKLFNKL, polský interpret a také autor Dominik Dudek, německá autorka Hanio a také Čech Ondřej Brejška za Českou republiku. No a teď si to poslechneme.

0: České dvanáctky.
1: Na telefonu je teď zpěvák Láska, což není v tomto případě jen zpěvák, ale také autor písničky, která bude druhou dnešní novinkou, a je to duet Petra, Janů a Láska. Ahoj.
2: Ahoj, zdravím všechny posluchače.
1: Jak vy dva jste se k sobě dostali, Petra, Janů a Láska?
2: Vedla nás krásná náhoda a nápad mojí manažerky, že uděláme společné turné, a já jsem si tak říkal, že když už turné, tak i písničku. Písničku jsme složili s kamarádem Lukášem Dvořáčkem, Petře se moc líbila a tak jsme ji naspívali a já v tom mám fakt obrovskou radost, že se podařilo.
1: Jak vznikla ta písnička?
2: Tak jsem se zamýšlel, o čem bychom asi my dva mohli zpívat, co by nás mohlo propojit, a došlo mi, že vlastně ty světla reflektorů a to okolo pódia a všechno okolo hraní, že nás prostě určitě spojuje napříč generacema, a tak jsme napsali na tohle téma.
1: Když takhle o tom přemýšlím, tak si chci vzpomenout, kdy jsem se poprvé setkal s hlasem Petry Janů. A myslím, že to bylo, že jsem si koupil album Exploduj a poslouchal jsem ho pořád do nekonečna dokola, protože se mi strašně líbily ty písničky a samozřejmě její zpěv. Jak ty jsi se poprvé setkal s ní? Myslím, s jejím hlasem.
2: Určitě dětským věku, a nepamatuju si úplně první setkání, ale utkvěl mě ten pardubický projekt, který se jmenoval, tuším, Triky a pověry. To byla taková sranda. Ale pak samozřejmě i další nahrávky, a vnímal jsem jí, že to je prostě neskutečný hlas už jako dítě. Takže o to větší čest pro mě, že teď jsem mohl stát na pódiu s Petrou.
1: No a bude to nějak pokračovat, když už jste stáli na pódiu, jak říkáš?
2: No tak nikdy neříkám nikdy a uvidíme. Teď máme tuhle krásnou písničku a co přinese čas, se uvidí.
1: Díky moc, já už jsem říkal, jak se ta písnička jmenuje, a rád to zopakuji. Světla reflektorů. Měj se hezky, ahoj.
2: Krásný den tobě i všem posluchačům.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: 59. novinka v této hitparádě v roce 2026, Světla reflektorů, Petra Janů a Láska. A je tady 60. novinka, to by chtělo nějakou fanfáru, tram, tarada, 60. novinka se jmenuje Into.

0: Pod mým hlasem doznívá 60. novinka letošního roku, 60. novinka hitparády Česká 12, Into Deep a Charlotte God. Možná, když jste poslouchali tu angličtinu Charlotte, tak jste si říkali, že takováhle písnička nepatří do hitparády Česká 12. Ne, ne, je to naopak, patří podle pravidel, když je interpretka Češka, může zpívat v jakémkoliv jiném jazyce. A nebo třeba i autoři mohou být Češi a tím pádem ta písnička patří do hitparády Česká 12, i když ji třeba zpívá zahraniční umělec. Tolik dnešní tři novinky.
1: Česká 12. Rekapitulace.
0: Hlasy se posílají stále na stejné číslo, je to číslo 900 1103. 900 1103. Posíláme SMS zprávy ve tvaru hit, mezera a číslo písničky, pro kterou chceme hlasovat. Hlasovat můžeme klidně pro všech 12 písní, tedy pro všechny písně v hitparádě, to znamená 3 novinky a 9 největších hitů týdne v žebříčku, ale pozor, pro každou z těch písniček můžeme hlasovat jen jednou. Pravidla a podrobnosti jsou na česká12.cz. První dnešní novinka se jmenuje Blízko, skupina Poetika, hit Mezera 12. Druhá novinka, Světla reflektorů, Petra Janů a Láska, hit Mezera 11. A poslední dnešní novinka, celkově 60. novinka letošního roku, Into Deep, Charlotte God, hit Mezera 10. Před námi je aktuální žebříček hitparády Česká 12. Mám před sebou teď seznam největších hitů týdne, tak jak jste seřadili ty písničky za sebou podle vašich hlasů. Hlasovali jste a tím jste rozhodli o tom, kdo je na 9., 8., 7., 6., 5., 4., 3., 2. a samozřejmě i prvním místě. Na místě 9. jsou Kateřina Ševidová a Radek Žalud. Kdy zaspíváš?

Když zaspíváš, autorská dvojice Jakub Novák a Jana Lajchtová a pěvecká dvojice Kateřina Ševidová a Radek Žalud, to je hit, který už má Zlatou českou dvanáctku 2026 a je to hit, který je v hitparádě už 17 týdnů, minulý týden 6. místo, dnes místo 9. a je to také hit, který bojuje o platinovou českou dvanáctku, která se dává za 12 vítězství a tento hit jich má zatím teprve 6. 8. místo, novinka z minulého týdne, Luděk Malár,

Novinka, která prošla vaším hlasováním, novinka z minulého týdne, která je dnes na místě 8. Autor hudby, autor textu a také interpret Luděk Malár, Přání v kapse. Na 7. místě je stejná písnička jako před týdnem a je to písnička, která je v hitparádě už 5 týdnů. Je to dokonalá spolupráce Petra Jandy a Jana Smigmátora. Starší kluk a mladý pán.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Petr Janda napsal hudbu, text Lukáš Koranda a zpívali Petr Janda a Jan Smigmátor, starší kluk a mladý pán, předminule 8. místo, minulý týden 7. a i dnes je to místo 7. Ocenění Zlatá česká dvanáctka se dává těm hitům, které vydrží v hitparádě 12 týdnů nepřetržitě a během těch 12 týdnů alespoň jednou zvítězí. Toto ocenění, tedy ocenění Zlatá česká dvanáctka v tom letošním roce zatím získali 4 tenoři za hit Aleluja. Pak také písnička, která dnes zazněla z 9. místa, Když zaspíváš, Kateřina Ševidová a Radek Žalud. Další ocenění Zlatá česká dvanáctka dostala skupina Premiér se zpěvačkou Bigo, a to za písničku Příběh. A teď jsme u dalšího hitu, který už má ocenění Zlatá česká dvanáctka a je stále ve hře a může dostat platinovou českou dvanáctku. Platinová česká dvanáctka se dává těm hitům, které mají už zlatou českou dvanáctku a během 24 týdnů se jim podaří 12krát zvítězit. Není to jednoduché, ale jde to. 4. místo minulý týden, dnes místo 6. a Zlatá česká dvanáctka letošního roku, Loďky Venuše.

Předminule druhé místo, minulý týden čtyřka a dnes místo šesté, Venuše, Loďky, Zlatá česká dvanáctka a také hit, který je v hitparádě 14 týdnů a už čtyřikrát zvítězil. Když jsme u těch hitů, které zvítězily v roce 2026, tak si je také můžeme zrekapitulovat. Jedno vítězství mají na svém kontě Bez ohledu na tvůj věk, Luboš Muchna a Jiří Bláha, Když léta běží, Josef Wolter, Příběh, Premiér a Bigo. Tři vítězství v letošním roce má písnička Když zaspíváš, Kateřina Ševidová a Radek Žalud. Čtyři vítězství mají Loďky, skupina Venuše. A zatím nejvíc vítězství má hit Jetplane, který natočil Ruda Sakala a ten je dnes ještě ve hře. Na pátém místě je písnička Dolomity a skupina My tři a vy.

Minulý týden devítka, dnes páté místo pro hit, který napsal Jan Špalek a jmenuje se Dolomity. To byla skupina My tři a vy. Připomínám, že hlasy se v této hitparádě posílají na číslo 900 1103, že můžete hlasovat klidně pro všechny, ale pro každý ten hit můžete hlasovat jen jednou. Hlasy, které dojdou do hitparády teď, tedy během jejího vysílání, mají dvojnásobnou hodnotu oproti těm, které potom přijdou do středeční půlnoci. A právě ve středu o půlnoci hlasování v hitparádě Česká 12 končí. Jsme u čtvrtého místa a sem se vrátila písnička Maják. Zpívá Jana Vaculíková.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Písnička, která se vrátila na čtvrté místo, minulý týden byla na místě pátém a jmenuje se Maják. Napsala si ji sama pro sebe Jana Vaculíková a v hitparádě je 5 týdnů. Mimochodem premiérově ta písnička šla z nuly až na druhé místo. A možná jste si všimli, že tenhle nový singl naznačuje i mírný posun v hudebním stylu Jany Vaculíkové. Oproti té dřívější tvorbě se přiklání k modernějšímu, popovějšímu zvuku. Pojďme se podívat, kdo už byl v tom letošním roce mezi hosty hitparády Česká 12. Takže byli tady Petr Kolář, Bohuš Matuš, zpěvačka Bigo, Jakub Kohák tady byl, Rozálie, Jiří Lang ze skupiny Turbo, Jan Rosák, Michal Horák, Helena Machová, Milan Drobný, Jan Smigmátor, Josef Melen, Luděk Minka a také Igor Tymko ze skupiny No Name. Kdo bude hostem příští týden, už vám teď mohu prozradit. No vlastně neprozradím, protože co kdyby se něco stalo, co kdyby třeba onemocnila, tímto vám trošku prozrazuji, že to bude žena, ale víc už neprozradím. Prostě poslouchejte i za týden hitparádu Česká 12. Teď jsme u zpěváka, který zatím v hitparádě Česká 12 jako host nikdy nebyl, ale jako interpret je dnes na 3. místě. A nejen dnes, protože na 3. místě už je 3 týdny za sebou. Jmenuje se Josef Wolter a zpívá písničku, kterou pro něj speciálně napsal a otextoval také producent Roman Šándor. Jmenuje se Když léta běží.

každý rok zanechá vzpomínku svou. Hledám ty cesty, co vedly zpět, srdce mi říká, už jiný je svět.

Třetí místo po třetí za sebou, Když léta běží a Josef Wolter. Druhé místo po druhé za sebou, Pro mámu, Luděk Minka a Josef Melen.

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: Hlasy posíláme na číslo 900 1103 a posíláme je formou SMS zprávy. Takže pošlete SMSku ve tvaru hit, mezera a číslo písně, která se vám líbí. První dnešní novinka se jmenuje Blízko, skupina Poetika. Tady je SMS zpráva hit mezera 12. Druhá novinka Světla reflektorů, Petra Janů a Láska, hit mezera 11. A třetí novinka Into Deep, Charlotte Gott, hit mezera 10. Aktuální žebříček hit parády Česká dvanáctka. Deváté místo, Když zaspíváš, Kateřina Ševidová a Radek Žalud, hit mezera 9. Osmé místo, Přání v kapse, Luděk Malár, hit mezera 8. Sedmička, Starší kluk a mladý pán, Petr Janda a Jan Smigmátor, hit mezera 7. Šestka, Loďky, Venuše, hit mezera 6. Páté místo, Dolomity, My tři a vy, hit mezera 5. Čtyřka, Maják, Jana Vaculíková, hit mezera 4. Třetí místo, Když léta běží, Josef Wolter, hit mezera 3. Dvojka pro mámu, Luděk Minka a Josef Melen, hit mezera 2. A vítězný hit má rekord, zvítězil v tomto roce už po 7. a to se ještě nikomu nepovedlo. Jetplane, Ruda Sakala, hit mezera 1. Od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka a hlasujte, jinak nemůžete změnit žebříček.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Šéfem české delegace na summitu NATO v Turecku má být podle ministra zahraničí český premiér. Palackého ulici v Kamenickém Šenově na Českolipsku čeká dvouletá rekonstrukce. A počasí zítra čekáme velkou oblačnost postupně od západu přehánky. Maxima ještě kolem 20 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Českou delegaci na summitu NATO by podle ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů měl vést premiér Andrej Babiš. Řekl to dnes v České televizi. Červencového summitu v turecké Ankaře se chce zúčastnit také prezident Petr Pavel. Vláda s tím ale nesouhlasí. Podle Macinky nemá prezident hlavní vliv na českou politiku.
3: Prezident nemá vliv na tvorbu jakékoliv politiky v České republice. Takže to, co se bude řešit tento summit v Ankaře, bude velmi významný a budou se tam řešit zásadní věci a bude se tam o nich debatovat. Takže já si neumím představit, že prezident po každé větě, každém příspěvku bude někam telefonovat a ptát se nápovědy, co má říkat.
2: Prezident republiky Petr Pavel naopak tvrdí, že má ústavní pravomoc reprezentovat stát navenek. Pokud nebude součástí delegace, zváží podání kompetenční žaloby. Vláda bude o složení české delegace jednat na konci června. Palackého ulici v Kamenickém Šenově na Českolipsku čeká dvouletá rekonstrukce. Pod výpadovkou na obec Slunečná budou stavbaři měnit veškeré sítě a také zavádět splaškovou kanalizaci. Projekt zastřešuje Severočeská vodárenská společnost a část ze 70 milionových nákladů zaplatí Liberecký kraj a město. Práce začnou na konci května.
4: Pracovat se bude přibližně na půl kilometru dlouhém úseku a v přilehlých ulicích. Kromě podzemních sítí je v plánu také výměna veřejného osvětlení. Jak uvedl nezávislý starosta Martin Bartl, na části ulice zůstane podle podmínek stanovených památkáři žulová dlažba. Zbytek bude pokrytý asfaltem. Z Kamenického Šenova Jiří Jelínek, Český rozhlas.
2: Lidé z Přerova mohou posílat úředníkům magistrátu návrhy na rozdělení financí z takzvaného participativního rozpočtu. Vedení radnice na něj letos vyčlenilo 1,5 milionu korun, říká mluvčí Přerova Lenka Chalupová.
5: Návrh může podat každá fyzická osoba starší 15 let, která v Přerově bydlí, pracuje nebo studuje, přičemž každý předkladatel může přihlásit pouze jeden návrh. Zájemci můžou podávat buď elektronicky, a to prostřednictvím stránek participativ.mobilnirozhlas.cz nebo písemně na podatelně magistrátu města Přerova na adrese Bratrská 34, a to až do 30. června. Sport.
2: Fotbalisté Jablonce remizovali ve druhém kole prvoligové skupiny o titul s Hradcem Králové 1-1 a v tabulce si udrželi čtvrté místo. Olomouc postoupila do finále play-off o umístění po prohře s Bohemians 1-2 po prodloužení. Hanáci ale dvojzápas ovládli 4-3. Dále jde také Karviná, která zvítězila v Pardubicích 3-1 po prodloužení a v dvojutkání vyhrála také 4-3.
1: Počasí.
2: V noci čekáme výrazné přibývání oblačnosti od západu na západě Čech už s deštěm. Zítra bude zataženo až oblačno, zpočátku na západě postupně srážky na většině území republiky a hlavně odpoledne a večer místy bouřky. Později večer v Čechách ubývání srážek. Maxima mezi 17 a 22 stupni, na západě Čech většinou kolem 16.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 Brno-Praha je stále nesouvislá kolona. Hustý provoz je od sjezdu na Divišov. K omezení už Mejkalky na 25. kilometru je zdržení zhruba na 15 minut. Tolik informace z dopravy. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Začíná pochoutkový rok. Přejeme příjemný poslech.
1: Pochoutkový rok.
6: Veselý a chutný den vám přeje z rozhlasové kuchyně Patrik Rozehnal. Už dobře víte, že letos máme jubilejní rok našeho pořadu. 10 let ho vysíláme a proto s vámi taky hledáme recept desetiletí. Možná se jim stane jeden z desertů, který se v roce 2020 umístil na druhém místě. Šlo o čokoládový korpus s marmeládou a poctivou vrstvou šlehačky zasypané strouhanou čokoládou. Jsem zvědav, jak ho dnes po svém předělá cukrář Vojtěch Vrtiška. Kromě toho si povíme, jak se vaří na plynu, jak jíst kultivovaně špagety a dozvíte se, jaký vztah má k zástěrám herečka Martina Hudečková. No a bude i soutěž. Tak hezký poslech.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Posloucháte Pochoutkový rok a my se teď přesouváme za dalším účastníkem té speciální narozeninové fáze a to je cukrář Vojta Vrtěška. Opět jsme v kuchyni ve speciálním, řekněme, skoro studiu. Tady vznikají i ta instagramová videa u Vojty Vrtěšky. Je to tak? Říkám to dobře?
1: Je to tak? Teď tu vzniknou instagramová videa pro nás.
0: Budeme dělat recept, který kdysi byl na druhém místě v roce 2020 v naší soutěži. Tam ho vynesla tedy svým obdivem porota, která mu to druhé místo udělila a byla to Bohdana Rosenbergová z Přemyslovic, která dělala...
1: Mouřenín v košili to byl. Já byl velice nostalgický, když jsem dostal ten recept, protože u nás se dělal podobný takový řez. Babička zkomolila jeho jméno a říkala se mi pišišmout, takže u nás to byl pišišmout.
0: Tak ode dneška je to pišišmout, vážení. Paní Bohdana dělala mouřenína, my budeme dělat pišišmouda.
1: Uděláme takovou fusion.
0: Takže ty to trochu znáš teda?
1: Já to trochu znám. U nás se dělal malinko jinak, takže jsem to tak jako přesně zkombinoval a ještě přidal něco svého a uvidíme, co z toho vznikne vlastně.
0: Upravoval jsi v čem? Množství surovin nebo si přidával?
1: Ten klasický recept bylo těsto s jablky a kakaem, pak tam byla tuším meruňková marmeláda a nahoře šlehačka a čokoláda. Tu podstatu já jsem zachoval, akorát jsem vyměnil marmeládu za ovocný gel, takže tam budeme mít gel z červeného ovoce, budeme tam mít trošku víc natuženou smetanu, aby byla pevnější, stabilnější, takže takový krém šantily a nahoře budeme mít ovoce. Ale jinak ta podstata je zachována, i ten základní recept, to zase ano.
0: Prosím tě, jak zachováno, co je zachováno? Ty jsi všechno změnil, místo marmelády je gel, nahoře je u mě krém šantily místo šlehačky.
1: Já dám do krajů pucíky z toho krému.
0: A pucíky to jsou jako kopečky z cukrářského sáčku zdobné.
1: Jak se tomu vlastně říká hezky? Slyšel jsem rozetky, ale to mi přijde v okamžiku, kdy se tam jako dělá fakt takový ten jako šneček. A doteď vlastně nevím, jak košer nazvat pucík z krému.
0: Já bych to nabobkoval, já bych použil pucík asi, no, nevím, no.
1: U nás se vždycky říkalo pucík, ale jako taky na mě často lidi na kurzech koukají, jakože, cože, nevím, jak to vlastně košer nazvat.
0: Slzy bych tam dal, nevím, pucíky. No to protože u vás akorát v jižních Čechách víte, co jsou pucíky, ale...
1: Přesně, pišišmout a pucíky a jdeme.
0: Tak. Všechno odpl. A Patrik tady je taky.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Konečně se začíná s prací. Budeme dělat recept, který kdysi byl na druhém místě v roce 2020 v naší soutěži. Tam ho vynesla tedy porota, která mu to druhé místo udělila, a byla to Bohdana Rosenbergová z Přemyslovic, která dělala...
2: Mouřenin v košili to byl.
1: Tak jo, tak co si máme připravit? Kolik čeho? Povídej.
2: Dobře. Budeme potřebovat 150 gramů vajec, takže takový 3 vajíčka. 150 gramů cukru krupice, zhruba 2 gramy soli, takže taková větší špetka, 80 gramů hladké mouky, 20 gramů kaká a 2 strouhaná jablka.
1: To je na piškot. Na ten ovocný gel?
2: Ovocný gel je strašně jednoduchý. Tam máme 400 gramů nějakého bobulovitého červeného ovoce, takže maliny, rybíz, jahody a tak dál. Pak tam máme 50 gramů cukru krupice a 5 gramů agaru. A pak máme krém. 250 gramů smetany ke šlehání, prostě jedna krabička, 20 gramů cukru moučka, dáme tam vanilku, zhruba jeden lusk, a dáme tam 100 gramů mascarpone, aby to bylo stabilnější. Kdo nechce, může dát plátek želatiny, vychladit, vyšlehat, ta cesta je stejná.
1: Tak se do toho pustíme.
0: Pochoutkový rok.
2: Začneme piškotem, aby nám vychlad, pak se vrhneme na gel a úplně nakonec uděláme krém a zkompletujeme.
1: Piškot, čím se začíná?
2: Rozbijeme si naše 3 vajíčka. K ním si nasypeme cukr krupice a půjdeme šlehat. Vezmeme si balónovou metlu do robota na nejvyšší otáčky a pak 10-15 minut, ať se nám to šlehá. Až krásně ty vejce nabydou na objemu a bude to hezká, pevná pěna, světla.
1: Skončilo nám teda šlehání. Jabka, ty to strouháš? Najemno.
2: Protože jsem si to už zkoušel a nastrouhal jsem to nahrubo, pak se ten korpus špatně prokrajoval.
1: Nastrouhaná jablka, kakao, mouka a trochu soli.
2: Jo, a všechno to teď hodíme do našeho kotlíku. Všechno najednou, zase. Snažíme se to co nejrychleji zamíchat, ať tam máme úplně všechno najednou, ať to nemícháme na několikrát, protože bychom přišli o objem. Já to míchám v ruce, míchám to balonovou metlou z toho robotu. Je to z toho důvodu, že ta balonová metla je řídká, takže nám nevyžene tolik vzduchu, jako kdyby jsme to míchali klasickou metlou. Jo, takže hezká světlá pěna, za kterou nám zůstává lajna toho krému ještě, nebo té pěny.
1: A takhle to nalijeme do nějaké formy?
2: Já si vždycky vezmu ráfek, takže jenom tu obruč, tu si obalím alobalem. Naleju si tam to těsto a dám péct. Péct budeme na 170 stupňů, režim horkovzduch, na suchou špejli, takže dejme tomu nějakých 25-30 minut.
1: My toho času využijeme na přípravu ovocného gelu, takže potřebujeme sporák, nějaký rendlík.
2: To můžete uvařit v podstatě v čemkoliv, ten gel je strašně jednoduchý. Jo, vy si vždycky vezmete nějaký ovoce nebo ovocný pyré v poměru 100 gramů nějaké šťávy, ovocného pyré nebo té kávy, a na 100 gramů dáváte 1 gram agaru. Tím to zahušťujete. Já si vezmu ovoce, to si hodím do toho rendlíku, smíchám si agar s cukrem, aby mi nevytvořil hrudky.
1: Cukr je kolik tady v tom poměru?
2: Tady... To záleží na vás podle toho, jak moc máte kyselý ovoce nebo tu druhou složku. Nikdy není dobrý, aby byla úplně hodně kyselá, protože ten agar pak přestává želírovat. Takže když máte třeba citronovou šťávu, tak tam musíte dát třeba toho agaru dvojnásobek, než budeme dávat my tady. My si to vezmeme, celý si to povaříme, zhruba tak 2 minuty. Máme hotovo, přikryjeme si to na dotyk folií, aby se na tom nevytvořil škraloup, a dáme to zachladit. Až to schladne, stuhne do podoby žele, tak to rozmixujeme.
1: Tak to dokončíme. Čím ten náš pyšišmout?
2: Připravíme si krém šantily, což zní strašně znos.

0: Máme vyšleháno. Kdyby se nám stalo, že ho přešleháme, můžete si přilít trošku nevyšlehané smetany, promíchat v ruce, ten krém se vám odsrazí, pokud z něho vyloženě není máslo. Vrhneme se na gel, máme tady tu naši vychlazenou hmotu, vlastně to ovoce s tím agarem, to si dáme do nějaké vyšší nádoby a jenom promixujeme tyčovým mixerem do hladka. Já myslím, že máme.
1: Musíme říct, že jsme ten korpus nechali vychladnout krásně měkoučký.
0: Ano, je krásně vlahý právě díky těm jabkům, díky tomu, že jsme se neschodili ten objem té pěny, kterou jsme měli vyšlehanou.
1: Budeme ho nějak prořezávat nebo něco?
0: My si seřízneme ten vršek, použijeme ho částečně na dekoraci a pak, jak budeme vrstvit, to bude takové velice intuitivní. Dáme si to natác, obrátíme si to, aby jsme měli tu rovnou stranu nahoru a můžeme začít zdobit. Teď si ten můj korpus potřu tím gelem.
1: V jedné souvislé vrstvě.
0: Já si ten můj gel dám do sáčku, aby se mi s ním líp pracovalo.
1: Cukrářského sáčku. A kroužíš od středu spirálu.
0: Uděláme
1: to je vlastně způsob, jak udělat jednolitou vrstvu, pak už to jenom dohladit.
0: Určitě se to dá roztáhnout i lžící nebo nožem, ale ve finále zjistíte, že tím sáčkem je to daleko jednodušší.
1: Tak jenom, abyste věděli, jak to tedy Vojta zdobí. Tím ovocným gelem udělal spirálu od středu až téměř ke krajům, ale nechal tam tak 2 cm volné na kraji. A ten okraj využil k tomu, že ten krém Chantilly s tím mascarpone vyšlehaným dal do cukrářského sáčku a teď takové zdobné kopečky, ty slzičky vytlačuje z toho cukrářského sáčku. Začíná od kraje a směřuje až do středu. Takže je to jak přelet nad Pamírem trošku, když se na to podíváte z vrchu. Do těch jednotlivých údolí mezi vrcholy ještě vtlačuje menší slzičky toho ovocného gelu z cukrářského sáčku. Tak je to takové kropenaté, je to taková ovocná stračatela.
0: Dozdobíme si to jahodama, dozdobíme si to skrujkama jablek, které máme vevnitř a dozdobíme si to tady naším korpusem, tedy spíš těmi pozůstatky.
1: Milá paní Rosenbergová, prosím, pečlivě se podívejte na tento způsob přípravy vašeho pišišmoudu a zkuste to udělat podle Vojty a pošlete nám potom fotku a třeba nahrajte i na záznamník svoje dojmy z toho.
0: Jenom pozitivní dojmy, prosím. Je to taková redukovaná verze dortíku.
1: Co tomu říkáš ty?
0: Mě strašně baví, jak ten korpus je krásně vláčný. Ty jabka tomu opravdu pomohly. Je takový krásně nadýchaný, přitom jemný a pořád štěvnatý.
1: Tak toho bych se ujet. Paní Bohdana Rosenbergová, která dělala vlastně piškot a na to vysokou vrstvu té šlehačky, tak ta je vděčná, to jo. Ale tady je tak akorát ještě hodně namíchaná právě s tím gelem. On je jako taková stuhlá, krásně zdrží jako marmeláda, ale o to víc mi přijde, že ještě koncentrovanější chuť toho ovoce. To dělá ten agar?
0: Je to tak. Hlavně není tolik sladká, jako běžná marmeláda. A vlastně je to takový vyslečený mouření z košile.
1: No jo, tak to je naháč. Ten se odhalil. Paní Bohdano, podívejte se. Moc na vás vzpomínáme. Návštěva u vás byla vždycky v Přemyslovicích moc příjemná, pamatujeme si na to. Teď najdete ve srovnání ten svůj recept s tím Vojtovým. Všechno to je na webu pochoutkovýrok.cz. Je to další předělaný recept, protože my tím upozorňujeme na vítěze z těch předchozích ročníků, dohromady je 36 a na konci roku vy, posluchači, budete rozhodovat o tom, co je receptem desetiletí.
0: Já chápu, proč tenhle ten dezert je rodinným stříbrem paní Rosenbergové, protože je opravdu skvělý a určitě se ho zase někdy upeču i já.
1: Těšíme se na to. Sledujte nás, podporujte, jsme i na Instagramovém profilu nebo na Facebookovém, třeba i tom speciální našeho pořadu. Patrik Rozehnal pomlčka pochoutky, ať už Instagram nebo Facebook a s Vojtou se nevidíme a neslyšíme naposledy, je to náš už pravidelný spolupracovník. Tak ať se daří a mějte se krásně.
0: Mějte se krásně, nashledanou.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Vojtěchem Brtiškou.

0: Pochoutkový rok, ten jubilejní, 10. už v pořadí, pokračuje. A připomínám, že se v něm objevují osobnosti pochoutkového roku a předělávají recepty, ty, které zvítězily v předchozích 9 letech. Dnes se tedy předvedl Vojtěch Vrtiška. Těšit se ale můžete třeba i na Jaroslava Sapíka, Naďu Konvalinkovou, Josefa Maršálka, Ivana Vodochodského a příští týden na Romana Pauluse. Bude dělat vítězný recept roku 2020. Tehdy z vítězství byla dojatá Iveta Podlucká. Udělala totiž pro rozhlasové posluchače a do naší soutěže zelné šlíšky. Jak je bude dělat Roman Paulus? Změní něco? Vylepší? Nebo zachová ten původní recept? To se dozvíte příští týden, tak nezapomeňte poslouchat. To proto, abyste měli přehled o tom, které recepty zvítězily a kterému pak na konci roku třeba dáte ten svůj hlas. Třeba proto, abyste vyhráli jednu z věcných cen a taky pomohli nám s porotou zvolit recept desetiletí. To je totiž princip letošního jubilejního roku. Hledáme ten nejlepší recept za 10 let trvání naší soutěže a vybíráme z těch receptů, které už vyhrály. Postupně tedy přibývají na stránkách pochoutkovýrok.cz. Dohromady jich bude 36. Sledujte nás, podporujte původní výherce anebo své favority a pak na konci roku nám pomožte najít ten nejlepší recept. To je doporučení. Vše se o soutěži dozvíte na stránkách pochoutkovýrok.cz a za malou chvíli už si budeme vyprávět o plynu, protože na plynu se přece vždycky vařilo a dobře vaří i dnes.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Jubilejní pochoutkový rok a jeho další díl pokračuje. Tentokrát povídáním o ohni, který nás jako lidstvo posunul výrazně dopředu i v přípravě v kuchyních. Hradně syrové stravy totiž člověk začal jídlo upravovat tepelně. A i v této historii najdeme několik milníků. Třeba když se místo na kamnech vytápěných dřevem nebo uhlím začalo vařit na plynu. Je to i v Česku už hezky stará technologie, jak Slávce Brádlové potvrdil mluvčí plynárenské společnosti Innogy Pavel Zajíc.
1: První zmínky o tom, že plyn používáme na ohřev vody, ohřev jídel a vytápění, máme z druhé poloviny 19. století, někdy kolem let 1870-1880.
2: Jsou dochované třeba tehdejší sporáky nebo vařiče?
1: V Praze máme plynárenské muzeum a určitě tam jsou plynárenské spotřebiče počátku 20. století. Jsou dost podobné těm dnešním.
2: Ale prvním takovým přístrojem na vaření byla takzvaná termolampa, kterou už kolem roku 1802 se strojilo víc vynálezců. Nejčastěji je uváděný Zacheus Andreas Winzler. V jeho publikaci s detailně popisným názvem Termolampa aneb univerzální svítící, hřející, kuchyňská, várná, destilující a úsporná kamna je také nákres. Zařízení obsahovalo i retortu na výrobu plynu. První továrna na sériovou výrobu plynových sporáků vznikla v Anglii v roce 1836. A jaké jsou výhody vaření na plynu?
1: Příprava jídel na plynovém sporáku je rychlá, je efektivní, ta regulace teploty plamene je skutečně velmi komfortní, takže tohle jsou asi ty základní přednosti a výhody.
2: Slova Pavla Zajíce tak trochu popírá učitel z hotelové školy Bukas Hůl Roman Sejval. Vedle výhody, třeba v podobě nízké ceny, upozorňuje i na nevýhodu.
3: Tak asi bych řekl cena, možná, že to, co si říká, že energie je jedna z nejlevnějších surovin. Nicméně velký problém u toho plynu je to zbytkový teplo, který tu kuchyň vysloveně zahltí a musí být velice kvalitní vzduchotechnika a odsávání, aby to zbytkový teplo odešlo z kuchyně.
2: To je takový ten velkoprovoz restaurační. Ale co třeba to malé domácí vaření?
3: Úplně nejlepší, co je, tak je samozřejmě indukce, kde co se týče technologický a energetický záležitosti, je to úplně na špici a tam bych asi se přiklánil tady k tomu.
2: Výhody oceňují spíš spotřebitelé v domácnosti. Drtivá většina z těch 2 milionů domácností, které plyn používají, na něm právě vaří. Běžná je dnes sporáková kombinace, plynové hořáky na ploše a elektrická trouba. Kempaři a chalupáři zase oceňují vařiče s plynovými bombami. Tam se ale používá propan butan. Mnozí si pamatují ještě jeden problém. Jedovatý svítiplyn měl na svědomí řadu otrav, ať už úmyslných nebo náhodných. To už ale nehrozí.
1: Poslední výskyt svítiplynu se váže k našemu regionu. V Bílině byla ukončena distribuce svítiplynu v roce 1996 a od té doby je vlastně u nás v soustavě používán jenom zemní plyn.
2: Zemní plyn sebou nese jiné riziko, je výbušný. Podle Pavla Zajíce se ale výrobci snaží tohle riziko eliminovat.
1: Moderní plynové spotřebiče jsou vybaveny technologicky vyspělými prvky jako automatické zasínání v případě zasnutí plamene, automatické vypínání přívodu plynu, automatické zapalování. V současné době je používání zemního plynu skutečně si myslím velmi bezpečné.
0: O vaření na plynu, o jeho výhodách se samozřejmě dozvíte i na stránkách pochoutkovýrok.cz. A jak při vaření nejenom na plynu bere nebo nebere do ruky zástěru, to se dozvíte od Martiny Hudečkové už za malou chvíli v našem pořadu.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: My u stolečku, kde si povídáme s hosty, vítáme v téhle chvíli herečku Martinu Hudečkovou, se kterou bychom si rádi popovídali o něčem, co má ráda, k jídlu. Dobrý den, Martino.
1: Dobrý den.
0: Martino, máte zástěru, používáte?
1: Jasně, já mám několik zástěr a vůbec nechápu, jak je to možné při tom minimálním vaření. Jo. Já tady vystupuju jako, že v podstatě každý ráno vstanu a už běžím k plotně, ale není to tak. Já vůbec nechápu, jak můžou být furt tak jako špinavý ty zástěry. Jo. Ale mě opravdu asi stačí jenom na 2 minutky zamíchat a už vypadám hrozně pracovně, protože mám sákance od masa v hlavě a po tváři mi něco jako teď. Já mouka je na různých místech, usazuje se na ňadrech a tak. Takže já mám zástěry, mám zásobu jich na chalupě, zaprvé opravdovský po babičce, který byly fakt funkční a sloužily k tomu, k čemu mají sloužit. A pak tam mám svoje, co vždycky tak jako od někoho dostanu, vodě vypadají tak pohádkově, mají spoustu volánků, jo, a jsou takový, jako mají ten laclíček a vypadám v nich tak jako niny. No, prvních 5 minut, než na nich přistane nějaký ten zákanec.
0: Ale že to zvládnete za 2 minuty, to bych tak čekal, že otevřete spíš a všude se tak jako namočíte, poprášíte.
1: Pak mě všechno prská, protože já totiž jsem neovládla takový to základní umění kuchařský, který se jmenuje pozvolna. Zvolna duste. Nechte pomalu dojít k varu, jo? Tak tohle mě úplně uniká. Takže pokud má sporák nejvyšší rychlost 9, tak já okamžitě nastavuju na 9 a všechno mi jede na 9, jo? Tak se nedivte, já než udělám byt, tak mi 10krát vyskočí z toho, protože jede fakt jako hned naplno, no.
0: Takže účet za plyn nebo elektřinu taky máte na 9, jo?
1: To já dělám, že to určitě nebude tím vařením. Vždycky, když přijde ten účet.
0: Dokážete při vaření nebo pečení relaxovat? Je to pro vás relax nebo nutnost? Proto to chcete rychle zvládnout?
1: Musím říct, že je to relax, ale asi je to tím, teď my, kde jaká vdaná žena se 3 až 5 až 7 dětmi řekne, se ti to vaří, když moc nevaříš. A má jistě pravdu, protože denodenně vařit pro třeba velkou rodinu se 3, 4, 5 dětma, nebo to musí být hodně, jako bych řekla, náročný. Už ta dramaturgie, už jen ráno vymyslet, že jo, jak vymyslet tu rodinu, čím to nakrmím. Takže takový, to já obdivuju, takový opravdový řemeslný vaření. Já ne, já jsem sváteční kuchařka, takže já vařím hrozně vlastně ráda a užiju si to. A někde jsem se dočetla jako zajímavou věc, ale už v dětství teda, že když se vaří, tak většina kuchařek a pekařek si vždycky nalejou trošku vína nebo panáčka, aby se jako, jo, že
2: dostali do nálady, pustili si hudbu. No.
1: A moje maminka to taky dodržovala, jo. Že jako to já rovnou plánovitě zavřu dveře kuchyně, naliju si víno a řeknu, budu vařit.
0: Naladíš se na to ani nedostane.
2: Naladíš se.
1: No, to by bylo krásný. Tak může se taky stát, ale tak jako ne, když už tam teda jsem a mám tu zástěrku a to víno v ruce, tak většinou i něco uvařím.
0: No tak na zdraví oběma. Děkujeme za povídání.
1: Všem na zdraví, na zdraví vám všem.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Rada z etikety nechybí v našem vydání pochoutkového roku, toho jubilejního, ani dnes, tedy povídání s Ladislavem Špačkem, dnes na téma, které určitě mnoho z vás zaujme a možná i někdo tuší, jak by to mělo být správně. Jak jíst kultivovaně podle bontonu špagety?
1: Dlouhé těstoviny, tedy tagliatelle nebo špagety, jíme vidličkou v pravé ruce a v levé ruce můžeme držet lžíci, v jejíž prohlubině namotáváme ten smotek, který potom vkládáme do úst. Mistři tu lžíci nepoužívají a v Itálii vám ji často ani nenabídnou. To znamená, že se musíme naučit konzumovat špagety anebo tagliatelle jenom vidličkou, takže namotáváme ten smotek v ohbí nebo v prohlubni talíře a vkládáme do úst. Ono to nejde tak jednoduše, jako když vkládáme do úst kousek kuřete. Ony, ty špagety, tak jako jsou neposedné a trošku nám tak si visí z úst, ale to k tomu patří. Italové nás naučili jakési nenucenosti při tom stolování. My jsme takový velmi formální, tak takový trošku jako Němci. Jo, my když ukápneme nebo nadrobíme, tak jsme z toho úplně vyděšení. Ne, to k tomu patří. A stejně tak k těm špagetám patří i ta nudle, kterou teď trošku dramaticky dostáváme do úst.
2: Můžeme tedy si pomoci příborem, anebo můžeme tlakem úst?
1: Musíme tlakem úst, nemůžeme ani rukama, ani příborem. To už by vypadalo hodně bizarně. To vám radí Ladislav Špaček.
3: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
4: Cestou, necestou, polem, nepolem, jedu.

Pochoutkový rok, ten jubilejní, pokračuje v této chvíli i naší soutěží o kuchařku. Pochoutky z horské chaloupky. Pokud nechcete riskovat, že byste třeba nebyli vylosováni ze správných odpovědí, tak si samozřejmě můžete kdykoliv pořídit i přes stránky pochoutkovýrok.cz. Je tam odkaz, který vás i hned navede do e-shopu, radioservisu, vydavatelství Českého rozhlasu, který tuto kuchařku vydal. Objednat si ji můžete i přes telefonní číslo 724 819 319. Ale pozor, volejte ve všední dny a v pracovní době. A teď k té soutěži. Kdo vyhraje tři kuchařky? Minule jsem se ptal, jaké čerstvé houby přidal Jaroslav Sapík ke králíkovi, kterého připravoval v našem pořadu. Byly to lišky. A z těch správných odpovědí náš počítač vylosoval tyto výherce. Kuchařku dostane Gertruda Kytlicová z Hlučína, Zdeněk Jungmann z Kladna a ještě jeden Zdeněk Štumbauer z Vimperka. Gratuluju a užijte si jídla, která jsou v ní obsažená. A už mám připravené další tři kuchařky, pochoutky z horské chaloupky do dalšího kola soutěže. Opět souvisí s receptem, který dnes dělal jeden z našich příznivců, Vojta Vrtěška. Co použil do receptu místo marmelády? Za A gel nebo za B kompot? Co použil Vojta Vrtěška do receptu na dezert místo marmelády? Pokud si myslíte, že to byl gel, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01 04. Jestli si myslíte, že Vojta Vrtěška přidal místo marmelády do receptu kompot, budete posílat pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa jako SMS-ku na číslo 90 01 04. Ze správných odpovědí příští týden vylosujeme výherce. Své zprávy můžete posílat až do půlnoci z úterý na středu. Otázku i pravidla soutěže pro jistotu najdete i na webu pochoutkovýrok.cz a já vám držím palce. Mějte se krásně, nezapomeňte nás sledovat i na profilu Patrik Rozehnal / pochoutky, ať už na Facebooku nebo Instagramu, a příští týden se zase těším. Užívejte si ten jubilejní pochoutkový rok.

0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
1: Tresty za chování fanoušků při pražském derby chce disciplinární komise fotbalové ligy vynést v úterý. Most Jana Antonína Bati v Uherském Hradišti bude zítra přes den částečně uzavřen. A počasí v Česku zítra velká oblačnost, od západu postupně časté přeháňky, maxima ještě kolem 20 stupňů. A v úterý čekáme citelné ochlazení. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Disciplinární komise fotbalové ligy chce o trestech za výtržnosti fanoušků v derby Slávie se Spartou rozhodnout v úterý. Dnes s oběma kluby zahájila řízení po předčasně ukončeném zápase. Komise si podle předsedy Jiřího Macnera uvědomuje zodpovědnost za rozhodnutí, které může mít výrazný dopad na dění na českých stadionech.
2: Myslím si, že jsme měli řadu momentů, ve kterých vlastně jsme rozhodovali velmi nestandardní, ojedinělé případy, takže vnímáme tu důležitost a ostatně i veřejnost by měla vnímat, že se k tomu stavíme od začátku velmi zodpovědně. Vnímáme tu důležitost takového řízení a rychlého rozhodnutí.
1: Maximální možné tresty jsou uzavření stadionu na 6 zápasů, pokuta až 10 milionů korun a také odebrání až 20 bodů. Provoz mezi Uherským Hradištěm a Starým Městem zítra omezí opravy mostu Jana Antonína Bati. Na jediné silniční spojnici mezi oběma městy musí motoristé počítat s částečnými uzavírkami. Upřesní mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.
3: V pondělí 11. května budeme v rámci dokončovacích prací brousit vozovku v oblasti mostních závěrů. Provoz ale zůstane zachován, a to v obou směrech. Vždy alespoň v jednom jízdním pruhu pro každý směr. Dokončení prací předpokládáme v pondělí v odpoledních hodinách.
1: Pracovníci specializované firmy podle Rýdla zároveň udělají nástřik dopravního značení. Téměř 25 lidí se loni v Jablonci nad Nisou zapojilo do péče o městskou zeleň, a to v rámci projektu Adopce zeleně. Obyvatelé města mohou pečovat například o předzahrádky, květinové záhony, keře nebo louky. Adopce míst je pro zájemce zdarma. V prvním roce tohoto projektu se lidé začali starat o 30 nových ploch.
4: Podle magistrátu lidé v Jablonci nad Nisou pečovali o předzahrádky nebo záhony hlavně na sídlištích. Aktivita byla ale dlouho bez oficiálního souhlasu města. Díky Adopci zeleně má město přehled o tom, kdo a kde konkrétně se o zeleň stará. Dohodu o adopci mají lidé s městem uzavřenou na dobu neurčitou. Z Jablonce nad Nisou Kateřina Kubíčková, Český rozhlas. Sport.
1: Hokejista David Pastrňák na letošní mistrovství světa nepojede. Chybí totiž v nominaci kouče Radima Rulíka. Útočník Bostonu se omluvil. Naopak v národním týmu budou například pardubičtí Roman Červenka nebo Lukáš Sedlák. Světový šampionát začne ve Švýcarsku příští týden v pátek. Počasí. V noci čekáme v České republice postupně zataženo až oblačno, v Čechách od západu déšť nebo přeháňky, výjimečně i bouřka, nejnižší teploty mezi 12 a 8 stupni, na jihu Moravy mezi 15 a 12. Zítra přes den zataženo až oblačno, zpočátku na západě postupně srážky na většině území a hlavně odpoledne a večer místy také bouřky, později večer v Čechách ubývání srážek. Maxima zítra většinou mezi 17 a 22 stupni, na západě Čech jen kolem 15.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na silnici číslo 20 Plzeň Nepomuk havarovala dvě osobní vozidla. Průjezd je omezen za sjezdem na dálnici D5 do Prahy. A v Praze ve Kbelské ulici směrem z města havarovala dvě osobní vozidla. Nehoda je u odbočky na Kbely a Mladoboleslavskou ulici. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začínají hvězdné návraty, přejeme příjemný poslech.
0: Hvězdné návraty.
5: Pěkný den přeje Patrik Rozehnal. Je mi ctí vás přivítat u speciálního dílu, který oslaví život hvězdy, která už bez 5 roků je na tomto světě 100 let. A valnou většinu času nás baví a umí bavit. Stačilo by říct její křestní jméno a všichni automaticky doplníte i její příjmení. Komička, o které budu mluvit, se narodila 3. května roku 1931 v Praze. A jsem rád, že ji mohu přivítat. Dobrý den.
6: Patriku, pusinko, poslouchám.
5: Jiřino, já vím, že nemáš moc času, ale říkal jsem si, že bychom si někdy příště mohli společně pustit tvé komediální kousky.
6: Proč příště?
5: No, protože dneska mě asi manželka nepustí.
6: Potvora přízemní.
5: Ale tak nemluv. Ona si myslí, že spolu něco máme.
6: Patrně poslouchá pomluvy. No,
5: nechápe, že nám jde jenom o legraci. Víš, Jiřko? Tak rád bych tě zase viděl.
6: Patriku, plánu.
5: Já taky.
6: Plánu. Patriku, pusinku. Pusinku.
5: Hele, ale dneska jsou u toho lidi, u rádia.
6: Proč posloucháte?
5: Asi proto, že to dnes s Jiřinou Bohdalovou chcete pořádně oslavit.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Začíná tedy další díl, který dnes bude celý věnován dámě, která slaví úžasné narozeniny. Jiřině Bohdalové. Není proto překvapením, že často bývá hostem i v nejrůznějších zábavných pořadech. Třeba jako v Uvolněte se, prosím, Jana Krause. V režii Vojtěcha Nouzáka. Snad nám dovolí krátkou ukázku.
2: Dámy a pánové, dovolte, abych přivítal našeho prvního hosta, kterým je ctěná dáma českého herectví, paní Jiřina Bohdalová.
1: Než nám Jiřina Bohdalová dorazí, dodám, že k umělecké dráze ji nasměrovala maminka, která do Prahy přišla jako služebná a milovala divadlo. V srdci chovala představy o voňavějším životě. Proto od dětství nenápadně přistrkovala i malou Jiřinku do prostředí, které ji tolik lákalo. Zapsala ji do baletu, pak do komparzu a objevovala se i na jevišti s libeňskými ochotníky. Ještě ve 30. letech minulého století se navíc několikrát mihla i před filmovou kamerou.
2: Tak paní Jiřinka přijde ještě jednou.
1: To se nám nepovedlo. Paní Jiřina totiž zakopla. Takže bychom to celé vzali ještě jednou.
2: Dámy a pánové, dovolte, abych přivítal našeho prvního hosta, kterým je ctěná dáma českého herectví, paní Jiřina Bohdalová.
1: Jiřina Bohdalová je úžasná dáma. Doufám, že vás o tom přesvědčí i v tomto díle pořadu. Čekají vás filmové, televizní, rozhlasové a pozor, za chvíli i divadelní ukázky.
2: Dobrý večer.
3: Dobrý večer.
2: Já jsem chtěl říct, aby se tady dávala pozor, aby se to krásně přeskočilo.
3: Už někdo upadl?
2: Tady jednou jedna paní málem nám upadla.
1: První původní divadelní hra renomovaného televizního scénáristy Jiřího Houbače se jmenovala Dům na nebesích. Premiéru měla na podzim roku 1980 v divadle na Vinohradech a hlavní roli v ní hrála Jiřina Bohdalová. Dnes slavný titul vznikl vlastně kvůli ní, protože postavu Kláry napsal autor přímo pro ni. Tak si poslechněte ukázku, ve které se její otec vrací s milenkou do rodného hnízda.
3: Co tady chceš?
4: Kláro, ty jsi nám nějak zestárla a znervozněla. Nejseš v přechodu?
3: Za to ty mládneš, čím dál
4: no,
3: tím
4: víc. Že ne,
3: že ne. Když si nepřibrzdíš, tak tě dáme na podzim do taneční.
4: Co
3: to máš na sobě?
4: Džínsovej oblek, co má bej? Jo, to je květa.
3: Jsi slečnu adoptoval?
4: Boženit se s každou nemůžu. Od podzimka spolu zpíváme, seznamte se.
5: Dobrý den.
3: Várubečka.
5: Já jsem Lahárová. Já jsem o vás moc slyšela. Ale samozřejmě jsem tomu nevěřil.
4: Já jsem tě totiž chválil, víš? Dobře. Co jinak? Co je novýho?
3: Všechno při starým. Dlužíš mi 3500.
4: No, ty teda nevedeš člověka přivítat, jen co je pravda. Ta mě jednou ze samý lásky zabije. To...
3: Hele, platím tvoje dluhy, honím tě po republice, podvádím spoje, aby si nemysleli, že neznám adresu vlastního táty a ty si přijedeš, nakvartíruješ se v hotelu a po městě vykládáš, že nemůžeš domů. A z toho já se mám radosti pominout, jo.
4: Hele, Květo, víš, co mě napadlo teď? Tak nějak napadlo. Že kdyby jsi mě vzala, tak by si de facto byla Klářinou matkou, což není úplně marná představa.
5: Jenomže já si tě nikdy nevem.
3: Tak je dobrý, vy.
4: No, jen aby. Ale děláš dobře. V našem rodě se nedožíváme víc jak 55. Já už tady dávno nemám být, já už dávno přesluhuju.
3: No tak na mrtvolu vypadáš dost čile.
4: Nech bejt. To je dřív než na nový hadry. Sklapneš parapé, ani nevíš jak. Pej se strejda Rudolf. Podíval se z okna, řekl Ergot, už zase lej a bylo po něm. Hele, já mám 220 na 80, víš? To může přijít každou chvilku.
3: No tak ještě s tím chvíli počkej, než vyřídíš korespondenci. Máš tady rekomando z advokátní poradny. A dva dopisy stejná, dětem se asi stejská.
5: Myslíš, ty máš jako ještě nějaký další děti?
4: Ale, prosím tě.
6: To snad není.
4: Úředně, rozumíš? No.
3: Přijela za ním s dvojčatama, až před barák.
4: Rozumím, to bylo tak, to byla hrozně mladá holka a měla před maturitou. To? Tak já jsem to vzal na sebe, aby ona měla dokončený vzdělání. No, tohle mám ty za to. To, no. Ona to jde, fakt to měla s matikářem.
3: No určitě, jo. To tvrdíš ty.
4: Ale ty parchanci měli dřív počítat, než chodit. Nevíš, co to je za, co je to? Ale kočičky, no jo. Tobě taky půjdu, mě se zdá jednou všechny kočky na funus. Tak kolik to dělá?
3: 3500.
4: Nejvíc se utratí, když se platí dluhy. No tady to máš i s úrokama.
3: Žádný úroky nechci, tady je 500.
4: Tak to dej Fandovi, ať má na pouč.
3: No tak Fanda už trošku vyrost od té doby, co jsi tu nebyl. Už 5 let vydělává, pošli to dětem.
4: Snad smím dát ještě vlastnímu klukovi pár mizerných stoláků na přilepšenou, ne?
3: Fanda o tebe nic nechce.
4: A když nechce, tak nechce, protože ještě na mě nemusíš být hrubá. Já mu chtěl trošku přilepšit, než do toho vlítnu.
3: Do čeho by vlítnul? Fanda se ženit nechce.
4: To říká každej, než do toho vlítne. Tomu se neubrání nikdo, prosím tě. To je horší než kapenková infekce. Holka 3x kejchne a kluk je v tom.
3: Co myslíš, když ty jsi si umanul v každém okrese splodit jedno dítě, takže musí být každý jako ty. Fanda ještě nemá ani známost.
4: Ne, on ti to bude vyprávět.
3: No, ty se zřejmě nemůžeš dočkat, aby slečna už byla babičkou.
5: Prosím vás, kvůli mě nemusí pospíchat. Já jsem babičkou už 3 měsíce.
3: Hrdek, to je výkon. Jste musela rodit ještě na koloběžce, co?
1: Jiřina Bohdalová měla v této divadelní hře Dům na nebesích opět po čase na jevišti možnost dokázat šířku svého hereckého talentu, který suverénně zahrnoval i tragikomické polohy. Inscenace se tehdy stala rázem jedním z nejpopulárnějších titulů divadelní Prahy, a to i pro autorovu schopnost vyprávět o takzvaných obyčejných věcech lidského života. Možná i proto byl tento divadelní kus později na začátku 90. let sfilmován a nazván Jedna kočka za druhou. Jiřina Bohdalová ve filmu zůstala jako Klára, ale osazenstvo se vyměnilo. A tak na místo Miloše Kopeckého přišel Josef Sommer.
7: Je pak, tady se to dejchá úplně jinak.
1: A Milenku si zahrála Valérie Zavadská. Tak schválně, která verze je lepší?
7: Tak, to je naše Klára a tohle je Květa.
3: Jsi slečno adoptoval, Viktore?
7: No tak to víš, se všema se oženit nemůžu, Kláro. My od podzimu zpíváme spolu, viď? No, tak se seznamte.
8: Těší mě, Lehárová.
3: Zárubecká.
8: Moc jsem o vás slyšela. Samozřejmě jsem tomu nevěřila.
7: Já jsem tě totiž chválil, víš, Kláro? No a co jinak? Co novýho?
3: Všechno při starým. Dlužíš mi 3500.
7: Teda ty umíš člověka přivítat jen, co je pravda.
3: Hele, platím tvoje dluhy, honím tě po republice, podvádím spoje, aby si nemyslel, že neznám adresu manžela vlastní mámy. A ty jsi tady.
7: No tak vidíš to?
3: Tady máš rekomando z advokátní poradny. A dva dopisy stejná. Dětem se asi stejská.
8: Ty máš ještě děti?
7: Ale jenom úředně.
3: Přijela za ním s dvojčatama. Až před barák.
7: Ale to už je 10 let. Žalovala mě o uznání otcovství. Měla před maturitou, tak jsem to vzal na sebe, aby holka mohla dokončit vzdělání. Ale měla to přece s matikářem.
3: Ale to tvrdíš ty.
7: No tak, dobře. Kolik to dělá, kolik ti dlužím?
3: 3500.
7: Tak, tady to máš i s úrokama.
3: Žádný úroky nechci, tady je 500.
7: A Dej to Fandovi.
3: Fanda už trošku vyrostl od té doby, co jsi tu nebyl. Už 5 let vydělává. Pošli to dětem.
7: A Fanda snad není můj syn? Krucifix? Chci to dát Fandovi.

0: To musela rodit ještě na koloběžce, co?
1: No, tak jste se seznámili, děvčata. My pomalu půjdeme.
2: A my pokračujeme v oslavách 95. Jiřiny Bohdalové na vlnách Českého rozhlasu. Teď i písní.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Legraci má rád každý, ale málo kdo ji umí vytvářet. Mezi takové hvězdy české zábavy patří Jiřina Bohdalová. Na tváři měla často smích, ale v srdci i smutek. To třeba, když ji v roce 1954 zavřeli tatínka povoláním truhláře. Byl odsouzen k 15 letům vězení. V té době se jí také narodila dcera Simona a její manželství s Břetislavem Stašem se brzy rozpadlo. Musela odejít z domu, aby živila rodinu, a v roce 1957 se jí podařilo dostudovat. Jan Verichý totiž nabídl angažmá v divadle ABC, i když zprvu ne moc rád. Pak ale uznal, že vsadil na dobrou kartu. V 60. letech se Jiřina Bohdalová stala nejoblíbenější českou herečkou, no a v osobním životě se jí stále moc nedařilo. V 70. letech si vzala za muže Radka Brzobohatého, ale po 12 letech se manželství rozpadlo. Mnohem déle ji vydrželo partnerství na jevišti s Vladimírem Dvořákem. Mám na mysli slavné televarieté, ze kterého teď vybíráme ukázku provoněnou vůní Jiřiny Bohdalové.
2: Já mám kolegyně takový dojem, že tady na tomhle místě něco voní.
3: No jaký pak něco? To je opium.

0: Jen tak ťup, ťup, ťup. Všimněte si, že voním decentně.
1: Jo, jo, jo. A říkáte opium?
0: No opium, kam jdete?
1: Kousek dál jenom, já se bojím drogový závislosti, víte? Si člověk no, jednou čitý, a pak to musí mít porád, víte?
0: Neleze vám taky na nervy.
1: To je strašně nebezpečný.
0: Prosím vás, byl byste tak laskav, no, vy s tím větším nosem. Byl byste tak laskav a přišel ke mně nahoru. Buďte tak hodný, pojďte, no. Pojďte.
1: Co děláte, co tady vyvádíte,
0: ale
1: prosím vás?
0: Ale nechte toho, pojďte. Pojďte ke mně, takhle.
1: Vy máte nápady teda. No.
0: Prosím vás, kdybyste si před ním přičichl, jo? Voním přes míru.
2: Myslím, ne.
0: Že ne. No, počkejte, určitě.
2: Určitě ne.
0: Ne, no, tak prosím, no. Děkuji vám. Já totiž vím, že s vůněma se musí citlivě.
1: No jo.
0: Já to vím. Znáte tu historku o milenci paní Koty?
1: Já neznám ani tu paní.
0: Ale no, to byla manželka pana Kotyho, slavného francouzského vynálezce parfému.
1: Ano, ano, ano. Jo. A ona ta paní měla milence.
0: No měl, a teď jsem vám to teď povídala.
1: Tak to vím od vás, no, to vím od vás.
0: A oni zrovna, ty dva, byli spolu.
1: Budoáru asi, ne? No, asi budoáru, asi měli budoáru.
0: No jistě, no. A najednou paní Koty vyhlídne z okna a vidí auto.
1: Venku teda, že jo?
0: Ne, oni ho měli vevnitř.
1: No ne, když koukla z okna, tak muselo být venku, to je logické.
0: A vidí, že se vrací manžel zvenku.
1: Jo, jistě. No. Nemůže se vracet zevnitř.
0: No to je určitě. Paní Koty zvolá.
1: Parble, patrně, že? Parble, to oni volají francouzsky. Parble, kam teď honem s milencem,
0: no,
1: že?
0: No. A horečně přemýšlí a už to má. Zamkne ctitele do komůrky, ve který pan Koty, tedy dokud ho to ještě bavilo, míchal ty různý voňavý esence a vymýšlel nový parfémy. Pan Koty přijde, převlékne se, vyřídí dva telefony a zase za půl hodiny odjíždí. Tak madam radostně běží odemknout komůrku a jen otevře dveře. Milenec jej zhroutí do náručí, synalý a skoro v mdlobách. Mondie, vyděsí se paní Koty, co je vám, drahý? Počkejte, přinesu koňak, nebo raději whisky? A milenec zachroptí. Pady tu, ma chérie, takhle kdybyste sehnala kousíček hovna.

Vážení přátelé, právě jsme vyslechli anekdotu chráněnou francouzským památkovým úřadem.

0: Poté, co Jiřinu Bohdalovou Vladimír Dvořák, stejně jako nás, diváky a posluchače, opustil, našla svého partnera i v Karlu Šípovi. Často jí psal scénky a vytáhnul i na televizní jeviště. Třeba jako ve scénce, kterou můžeme nazvat instalatér, nebo spíš erotoman. Jak se to vezme? Jiřina Bohdalová by si ráda nechala spravit některé zařízení v bytě. Zareagovala na inzerát, ovšem netušila, že je to inzerát erotický. No, poslechněte si to sami.
1: Podívejte se, my jsme solidní firma. Já za celou dobu praxe jsem se nesetkal s jedinou reklamací, víte? To se můžete klidně přeptat na nás. Firma Kohout SRO, to je špička ve svém oboru. Ale jestli já tady mám, rozumíte, odvést standardní práci, tak potřebuju vytvořit aspoň minimálně dobrý podmínky, víte? A to se zatím nestalo. A přitom nezlobte se, já se vás teda nechci nějak dotknout, víte, ale to opravdu člověka překvapí, že zrovna vy si objednáte erotický služby teda.
2: No prosím vás, to, když chci vymalovat ložnice, tak to jsou pro vás erotický služby.
1: No ne, ale tam to škrábání, jak chcete, a ta práce s tím válečkem, to už je nadstandard, víte, a to už je i na mě trošku moc, opravdu.
2: No to já vám teď vůbec nerozumím, Hrko, kde mám ty noviny, no, teď tady, no, tady se jasně píše, no, počkejte, ano, tadyhle, osamělým starším ženám, ano, nabízím služby všeho druhu, no, helejte, jestli je toho na vás moc, jo, anebo, aby se vám to, tak já se můžu obrátit někde jinde, drahý pane, konkurence je velká dneska, no, prosím, no, tady toho je, no, tenhle ten nabízí dokonce i auta spravuje, no, tady nabízím služby všeho druhu, včetně autoelektriky, no, jen se podívejte, no.
1: Helejte se, máte pravdu, auto tady no, sice no, je, jo?
2: No, tak.
1: Ale není tady elektrika, ale erotika. No.
2: To nemohl říct hned, když jste vešel, čím se živíte. Ukažte mi to. Ne, myslím ty noviny. Noviny. No, kde mám brýle, když už tady jsou. Tadyhle, ukažte. No, to je. Ješkovi oči. No jo. No, to není ele, ale ero. Pro Krista pána tady toho je. Já se stydím.
1: Co byste se stydila? Hlavně, že se to vysvětlilo. Helejte se, mě vám spad kámen ze srdce. Teď se na mě podívejte, no, tak taky už nejsem nejmladší. O vás ani nemluvím. Já když vás viděl, mě omejvali. Já jsem si říkal, no co s tímhle budeš dělat? Paní, já když vás viděl, já jsem si připadal jak horolezec pod Mount Everestem.
2: A proč?
1: No těžko se na to leze a nikdy se nedosáhne vrcholu, víte? No nic. Tak se tady mějte pěkně a já jdu ještě na tu šilhavou, víte?
2: Počkejte. Na druhou stranu, když už jste tady a už na začátku jste říkal, že máte chuť na něco ostřejšího, že? Mám to. Abych vás nepohostila, když už jste si udělal ten čas. Hlejte, pane Kohout. Víte, když už jste vešel, já vám to řeknu teda, já nevím proč, jo. Ale vy jste mi najednou byl takovej sympatický. Pane Kohout. Ženská trpí, když je sama, jak čeká na to blídné pohlazení, na to blídné slovo. Moment! Já vás mám v horoskopu na tenhle týden. Že mě to hned nenapadlo. No vás mi sem poslali přímo hvězdy.
1: Prosím vás, vy věříte horoskopům?
2: No,
1: jsou to blbosti.
2: Helejte se, tady je ta. Čeká vás osudové setkání na celý život. Chopte se své životní příležitosti. Prožijete krásný pozim života. Ve dvou. Váš budoucí partner žil dosud jako starý mládenec. Tak to je to sem. Starý mládenec. Že mě to hned nenapadlo. Chyťte svou šanci, zapače si. A nepuste ji. Nemusela by se už nikdy opakovat. Pane Kohl, já na horoskopy věřím. Horoskopy nelžou. Kohl. No, já teda nevím, v jakém znamení jste vy. A já se mapčukla v bejku. Čem jste vy?
1: Já jsem v prdeli.
0: Když tu byla řeč o milování, co si pustit písničku Karla Gotta Bláznivé milování?
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Právě teď začíná ta část tvorby Jiřiny Bohdalové, která bude patřit hlavně dětem. Takže po části, která byla spíš pro dospělé, teď klidně k rádiu zavolejte i děti. Určitě si všechny vzpomenou na slavný večerníček, který uvozuje muzika, která už v téhle chvíli i hraje. Ano, jde o pohádky z mechu a kapradí, lidově zvané Křemílek a Vochomůrka.

0: Jednou šli Křemílek a Vochomůrka kolem rybníka.
1: Jak jdu kolem vody, dostanu chuť na rybu.

0: prosím, jakoliv, snad tuhle toho špígla, slunku, cejna, nebo by se hodila štička.
1: Po velkém úspěchu prvních, ještě černobílých pohádek z mechu a kapradí, odvysílala tehdy ještě Československá televize i dalších 13 dílů. Autorem byl spisovatel Václav Čtvrtek. Scénář napsal režisér Zdeněk Smetana, který už dřív známé postavičky dvou skřítků z Pařezové chaloupky i nakreslil. Neopakovatelný hlas, který jim dala Jiřina Bohdalová, byl také zkázou pro její hlasivky. Doktoři pak hodně často vyčítali, aby už nikdy nepitvořila svůj hlas právě pro večerničkovské seriály, aby si ho nezničila úplně.
0: Ono bude lepší, když vám ji raději odnesu sám, že? A my se zatím dojdeme na paseku pro kořenku.
1: Jiřina Bohdalová hrála v desítkách televizních pohádek, ale i těch filmových. Nezapomeňme i na oceňovanou Nesmrtelnou tetu, seriály jako Chobotnice z druhého patra, Létající Čestmír a další večerníčky, jako třeba Pohádky ovčí babičky a nebo Rákosníčka. Co si ale připomeneme už za chvíli, to bude jedna ze slavných televizních pohádek. Na řadě je hudební pohádka Co takhle svatba, princi? Scénaristicky ji má na svědomí Jiří Chalupa, ale proslavili ji i písničky, třeba Když se načančám. Pohádka vypráví příběh prince Davida, který rád šermuje, jenže když v zápalu boje rozbije zrcadlo, trest za to postihne služebnou Bělu a uražená, ponížená dívka ze zámku odejde. V zápětí otec král rozhodne, že je třeba syna oženit. Jak vybrat tu pravou princeznu? Pomocí tří úkolů. Ale vrátíme se na začátek, k okamžiku, kdy princ David rozbije zrcadlo.
2: Prosím, pánstvo! Ukončete potlesk, ale já povídám, co je to tamhle. No tak, co bude? Odpoví mi někdo?
3: Rozbité zrcadlo! A zrovna moje nejmilejší, jediné zrcadlo na zámku, které mělo smysl pro krásu.
2: Viník bude přísně potrestán!
3: Jedině v tomto zrcadle byla růžová na mých šatech, skutečně růžová.
2: Zelená, zelená.
3: To je nenahraditelná ztráta.
2: Slyšeli jste všichni dobře? Nenahraditelná ztráta? No tak... Tak přizná se někdo. Poslyšte, tohle mi snad děláte schválně. Já opravdu nemám čas zabývat se prkotinami.
1: Možná ještě slavnější než Co takhle svatba, princi, je pohádka nazvaná O princezně, která ráčkovala. Pardon, O princezně, která ráčkovala. Hlavní hrdiny si tu zahrála Dagmar Patrasová a Jan Čenský. I ten se musel naučit vznešené R. To ale vynechala Jiřina Bohdalová, i když si povídala s královnou Ivou Janžurovou.
4: Tak představte si, že už je fuč i poslední sada stříbrnej lžiček.
5: A nediv se. Když máte v kuchyni takový nepořádek, jak říká pan rádce.
4: No jistě, to, co řekne pan rádce, to je svatý.
5: Já vím, ty ho nemáš ráda, ale o státnické záležitosti se stará svědomitě. Dokonce mi dnes odnesl sám o své iniciativě vyčistit náramek.
4: Vy jste mu dala náramek?
5: Náramek po mamince.
4: O, co bych se rozčilovala, můj není.
5: No a já to taky říkám. Rozčilování zkracuje život. Podej mi obklad, prosím tě.
4: No, jej, zase hlavička, jo. No, tak to.
5: A tam ne, sem. Začínají mi bercové vředy.
4: Jestli vy budete pořád listovat v tom domácím lékaři, tak za chvíli nebudete mít na těle jediný zdravý místečko. Kdybyste se radši věnovala princezně?
5: Je nemocná?
4: Ale co by? Co by byla nemocná? Zdravá. Ale potřebovala by pevnější ruku. A nosánek jí roste moc nahoru.
5: No, co má být? Je to konec konců princezná dědička trůnu.
4: Ta to tak zdědí. Nepak, měla byste jí koukat vdát a za pořádnýho chlapa, který by to naše království dal konečně do pořádku, než bude pozdě.
5: Myslíš?
4: No.
5: Ale ne, s tím by byla spousta mrzutostí. No tak když myslíš, tak řekni panu rádci, ať to zařídí.
4: Ale pořád ten pan rádce, to je ten pravej. Když byste mi dala svolení, tak já bych všechno zařídila sama.
5: Dobře.
4: To svolení.
5: Dobře, dělej si, co chceš, ale vrať mi tu knihu, prosím tě.
4: Jo. Jak to zařídím?
5: Už ať si peč.
4: Sama?
1: Malý dětský koutek Jiřiny Bohdalové právě končí. I když ne tak úplně. Zbývá ještě písnička z pohádky o princezně, která ráčkovala.
6: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: O úsměv se nám ještě chvíli bude starat úžasná herečka, komička, moderátorka a konferenciérka Jiřina Bohdalová.
2: Tak můžete začít.
3: Jo, už takhle tam.
2: Kam jdete, halo?
3: Já to mám jako s příchodem, víte?
2: Aha.
3: Že bych...
2: Ano, jistě, to že... prosím, tak si přijď.
3: Ještě takovou drobnost, jenom publikum je prosím kde?
2: Publikum je všude před vámi.
3: Ano, taky za vámi, že já okolo vás.
2: No, tak všude. Začněte.
3: Ano. Koukejme se, ale vás tu dneska je. Tady tolik lidí nebylo ani našemu doktorovi na pohřbu. A to si ten chudák podle mě nezasloužil. Vždyť on šel na pohřeb skoro všem svým pacientům. Já vím, že vy se budete chtít parádně rozšoupnout, co? No ale o to my se postaráme. Vám bude od smíchu horko. Jo, koukám, že někomu už je horko teď, co? Tamhle ten pán si dokonce sundal vlasy. Tedy jak vidím, vy budete ale prima publikum, jo? To znáte ten for, ten vtip, jak jít na paní povídá, já vím na beton, že mě Alois podvádí. Vím kdy, vím kde, vím s kterou, jenom nevím jak. Rozumíte, tenhle ten program včera viděla moje tchýně, ale ta vám byla smíchy polomrtvá, to je strašná lidská, ona všechno dělá jenom na půl, rozumíte, jako polomrtvá na půl. No, tady no, se setne,
2: to stačí,
3: jako teda...
2: To stačí, děkuji.
3: Stačí.
2: To
3: stačí. Jsem celá z toho taková.
2: Ano.
1: Po dvě normalizační dekády se právě tato žena na plátně moc neobjevovala. Důvodem až tak nebyl trezorový film Ucho. Jako spíš to, že v roce 1970 svědčila na svatbě Jeliny Mašínové a spisovatele Pavla Kohouta. A ještě k tomu do Švédska emigrovala i její milovaná sestra Jaruška. O to větší příležitost ale dostávala v televizi. A třeba také v rozhlase. Kam patří i následující ukázka s Josefem Dvořákem, který si spletl se seznamovací referentkou, když přišel vyplnit formulář do seznamovací kanceláře.
4: Dobrý den. Hejte, já tady mám vyplněný ten... No...
3: Co?
4: No, jak se to vyplňuje, když nastupujete do zaměstnání? Tady, koukněte. Majetný, inteligentní, abst... Abst?
3: Co abst?
4: Já koukám taky. Hergo, co to tam ta máma napsala? Jo, záliby. Nekuřák, pletení, punčochy, okopávání kopečku, stromečku. Ta máma škrábe, to je děs.
3: Poslyšte, to vám ani trošku nevadí, že mě to ale vůbec, vůbec nezajímá.
4: No to chápu, když se tak na vás dívám, jo.
3: Co? No tohle je snad trošku moc.
4: Víte, já jsem totiž takový zajímavý případ. Já bych vždycky moc chtěl a ona žádná ne. Jany, myslíte si, že je to normální, až nám to dělalo starosti, mě a mamince? Víte, abyste rozuměla, já dělám to... Já se to stydím říct.
3: Co?
4: No já dělám...
3: No co?
4: Já se to vážně stydím říct. Já dělám v nemocnici.
3: To sestru. Je.
4: Totiž já jsem mužskej, víte?
3: To vidím.
4: No, ale stydím se, no. Kdyby mi aspoň pacienti tak neříkali a kolegyně, já se jim divím, že je to baví, no. No, bavilo by vás třeba říct mi, doneste mi bažanta, sestřičko?
3: No, tedy to jednak nebavilo, víte? A za druhý už jsem vám teda říkala, pane, teda, promiňte, sestřičko, že mě váš intimní problém nezajímá.
4: A to jsem tomu zase dal na frňák, teda. To jsem neměl říkat, no. Helejte, kdyby se to zatloukla, neřekla to tý, jak mi dohodíte, víte?
3: Komu?
4: No, tý, co mi dohodíte, já bych si třeba připlatil. Kdyby se neurazila, já bych vám dal třeba na zmrzlinu.
3: Ale no, dovolte, tohle už přestává všechno. Já nejsem žádný seznamovací referent. Ten si totiž někam odskočil.
4: Jo, takhle, tak vy jste na tom tak hrozně jako já. Vy nejste referent. Já...
3: No dovolte, vypadám snad na to.
4: Ne, to ne, to já jsem jenom rád, co víte. Já před dívkou bych se asi moc styděl říct, jak si stojím. Já totiž před dívkama koktám a nevykoktám se, no. Já začnu říkat dobrý den, než to dořeknu, jak je večer, no. Já jsem se strašně bál, aby mi nedohodili takovou, no, takovou, co? No, takovou taky jako já koktavou, víte? Koktavou já nerad.
3: No, nyní mě doufám, už tedy necháte na pokoji, víte, když už víte, jak to je. Máte štěstí, že jsem dneska takhle naložená. Jinak, když mě osloví cizí muž, tak mu vůbec, ale vůbec neodpovím.
4: To byste se mi... A i mamince líbila, slečno. Já jenom ještě, umíte v dolky?
3: Co?
4: Já se totiž za nima můžu umlátit, no, víte?
3: To je hrozné, jaký vy jste materialista. To nemáte vůbec ponětí o polipcích při měsíčku, o souzvuku dvou příbuzných duší.
4: A je, je.
3: No, já bych vám radila, abyste si buď to koupil v dolky v prášku, nebo si dal inzerát. Hledám dívku, značka dolky.
4: No ne, to ne, to maminka říkala, já bych kvůli dívce udělal, kdybych uměl dřep, tak hned předvedu tadyhle. To byste koukal, já bych kvůli ní i polikal žáby. No, já bych jedl kořínky a voves a řechtal bych a... Co byste řekla, no kdybyste
3: co?
4: Třeba vy a já...
3: Co?
4: Nezdá se vám to, kdybyste vy a já bez toho referenta, nedala byste si říct?
3: Vyloučeno, vyloučeno! To já nemůžu.
4: No, no já jsem si to myslel, no. Já bych vždycky chtěl a ona ne, no. Vy taky ne, no.
3: Podívejte se, musíte chápat, že já jsem romanticky založená dívka.
4: Chápu, no.
3: To byste musel přijít s kytkou, víte? A pak by možná...
4: Počkej, s kytkou? No, skytko, ale to já snad, já nevím, já
3: co?
4: Kam jsem dal peníze zase, no tak já už letím.
3: Ne, počkat, co to má znamenat? Nejdřív mě tady poblázníte, vetřete se do mé důvěry a pak byste si někam utíkal, to tak. Já znám mužský, pane, ty se naslibujou, já jdu s váma a vy mi cestou koupíte tu kytku, jo?
1: Ani důchod, do kterého Jiřina Bohdalová vstoupila v roce 1999, neznamenal pro nadšenou chalupářku a náruživou kuchařku ústup ze scény. Nechyběla v mnoha televizních silvestrech, hrála v populární pojišťovně Štěstí a v roce 2010 pro ní režisér Zdeněk Zelenka připravil i cyklus detektivek Ach ty vraždy. A když Natálích v roce 2011 přebírala cenu za celoživotní dílo, trochu pohrozila.
5: Je to vlastně v mém hereckém životě první Thálie a rovnou za celoživotní dílo. Je tedy první a já mám takový dojem, že i poslední. Protože cena za celoživotní dílo je taková uzávěrka, taková symbolická tečka. Tady máš cenu a už dej pokoj. Já vám ale slibuju, že pokoj ještě nedám.
1: V to doufá i Patrik Rozehnal. A loučím se s vámi.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Přijměte přání klidného večera v neděli 10. května roku 2026. Z pardubického studia Českého rozhlasu vás všechny moc pěkně zdraví a rád Zdeněk Novák. Když jsem se rozhodoval, jaké téma noční linky zvolit, podíval jsem se do kalendária, do různých výročí a našel jsem tam, že přesně před 100 lety byl vyroben první automobil s logem Škoda. Luxusní limuzínu Škoda Hispano Suiza převzal československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Důvod proto pobavit se v noční lince prostě o automobilech. Tak pojďte zavzpomínat na své první auto. Byla to právě Škodovka nebo jiná značka? Záleží vám na barvě? Čím vás automobil na cestách vypekl? Sloužil spolehlivěji než třeba dnešní vozidla plná elektroniky? Kde nejdále jste na čtyřech kolech byli? Spousta otázek, možná auto odmítáte, raději jezdíte vlaky i autobusy, i to nám můžete zatelefonovat nebo napsat. Těším se na vaše odpovědi, které budete buď směřovat na telefonní číslo noční linky 731 800 900, nebo napíšete na našem webu, a nebo je tu e-mail linka@rozhlas.cz. Do jedné hodiny noční máme spoustu času tohle všechno probrat, jsem na to moc zvědavý. Teď by se hodilo pustit takové to stěrače stírají, ostříkovače ostříkují, ale dáme si Martu Kubišovou.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Doufám, že Marta Kubišová na začátku nedělně pondělní noční linky potěšila. Před chvílí jsem zveřejnil dnešní téma, i když kdo už koukal na webu, tak od rána věděl, o čem se budeme bavit. Pan Zdeněk, který je na cestě autem, mi ještě před vstupem říkal, tohle téma mě potěšilo. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Proč pak vás potěšilo? Povězte ostatním.
1: No, tak protože teď mě je těch 50 a teď to počítám, před 32 lety jsem si pořídil první auto vysněné a to byla Škodovka 105, s kterou jsem pak v podstatě následovně strávil asi dalších 8 nebo 9 let života.
0: Sloužila věrně?
1: Sloužila právě úplně věrně a jako rád na ní vzpomínám, takže v podstatě jsem v ní zažil úplně takový nejhezčí okamžiky mýho života. A teďka, jak jste pouštěl paní Kubišovou, tak zhodou okolností v té době jsem studoval v Praze a tady s tím autem jsem tam často jezdil od Brna. A našel jsem pronájem, to už bylo s mojí partnerkou, dneska manželkou, u pana Rostislava Černého, který jsme se následovně potom později dozvěděli, že napsal pár textů pro paní Kubišovou, pro pana Karla Gotta. A ten právě tam jako tu moji Škodovku vydal, takže se to tak propojilo.
0: Takže náhody neexistují. No a pane Zdeňku, povězte, teď taková jako parádnická otázka, i když pány to často vůbec nezajímá, víc možná dámy, nechci křivdit, barva té Škodovky.
1: Barva Škodovky byla taková jako sladce žlutá. Nebylo to úplně jako žádný top moderní, to jsem tak jako chtěl, ale
0: nebylo moc na výběr, vidíte, byl jste rád, že ji máte.
1: Ano, asi tak.
0: Kde nejdál jste tehdy s tou Škodovkou byl, tak to bylo něco nádherného, mít svoje auto. Já vím, že moc se cestovat nedalo, i když některými směry docela daleko, tak třeba jste si zajezdil.
1: No, zajezdil jsem si v rámci České republiky a co jako vzpomínám nejradši, tak byly zimní cesty. A protože jsem nějakou dobu žil na Vysočině, tak jsem v podstatě byl král silnic, protože jsem vždycky všude vyjel. A to bylo k nezaplacení, jako zimně. Protože to měl motor vzadu, že, zátěž, takže paráda. Jo,
0: jasně. Vy jste teď na cestě z Prahy do Rychlebských hor přes Náchod a musíme si asi přiznat, že se vám jako jede líp teď v tom novém voze, co? Posilovač řízení a tak?
1: No, tak to ano. To ano a v podstatě já jedu, taky jsem sehnal teďka auto, které se vyrábilo asi pár let potom a to jsem na to zíral, jakože to byly úplně top. Teď mám nějaký Opel Vectra z roku 90 nebo já nevím. Takže v té době jako srovnatelně to bylo tohle jako kosmické auto a teďka je to takový jako standard, ale jako jede se samozřejmě líp, no. Jo. Nedá se to srovnat.
0: Takže tu Škodovku 105 vystřídal Opel, jo, pak?
1: Tu Škodovku 105 pak vystřídal Favorit. Favorit byla další jako pecka.
0: To ten, jsme měli, ten, bílého jako Favorita.
1: Držel, ano, jo. Bílého také, ano, ano. A motor přežil kapotu, takže
0: fakt?
1: Motorově střelil auto. No,
0: no, z těch Favoritů se tehdy kradla ta loga taková vepředu, pamatujete? Ty odznáčky,
1: no,
0: ty okřídlené šípy.
1: Nestalo.
0: Myslím, že v seriálu Vyprávěj to bylo dobře stvárněno. I když tam, nevím, jestli to byl Favorit, ale prostě stěrače se občas kradly a tak. Tak to teď asi nezažíváme. Teď
1: třeba
0: zažíváme možná dnes celá auta. I když ta doba už je taky možná, protože dneska už jsou tam různé imobilizéry a elektronická zabezpečení.
1: No já jsem zažíval v té 105, jsem zažíval, v té době jsem žil v Brně nějakou dobu a pamatuju si, že jsem si hodně dlouho šel na rádio, tenkrát jako hodně drahý a tak jako takový naivní člověk jsem to nechal v tom autě a ta Škodovka šla lehce jako vybrat, že jo, s nějakým háčkem. Takže se mně stalo, že asi dvakrát mě to stalo, že jsem přišel a bylo to pryč a i s reproduktorama a než jsem jako přišel na to, jak to nějak zabezpečit, ale...
0: To je pravda. Pak přišla rádia, která se dala výmout a nosit sebou domů. Rádio jako kufřík, jo. Dobře, pane Zdeňku, no tak moc pěkně jsme nostalgicky zaspomínali, já si to tady budu nějak psát, asi Škoda 105. Takže první auto v dnešní noční lince a já vám přeju šťastnou cestu do Jeseníku, je to tak?
1: Ano, děkuju moc.
0: Do Rychlebských hor, prostě dobře dojeďte, jo?
1: Dobře, děkuji moc.
0: Ať se vám daří. Naschledanou.
1: Ať se daří vám. Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Tak uslyšíme, jestli se do dnešní diskuze o našem prvním autě vydá, zúčastní se jí nějaká dáma, aby vystřídala pana Zdeňka, ještě jednou díky. Dáme si Elány a pak budeme samozřejmě v dnešním tématu pokračovat. Ať se vám moc pěkně májově poslouchá.

0: noční lince teď 13 minut po 23. hodině přivítáme paní Helenu z Prahy. Vítejte u nás v éteru. Dobrý večer.
1: Já vítám všechny. Dobrý večer. Vítám všechny. Já jsem noční sůva, takže noční linka je perfektní. A já jsem, bylo mi 1,80, už teda nejezdím, ale 50 let jsem řídila různý auta. Začínala jsem v roce 1971, jsem dělala autoškolu v MBčku.
0: Teď jo, řekněte nám, řekl bych později narozeným, který typ to byl MBčko?
1: To já už
0: nevíte, no. Dobře, nechtěl jsem vás přinést do ústí.
1: MBčko v tom roce, jaký bylo, já nevím, Škoda MB, No a potom teda jsem, vystřídala jsem nejexotičejší cesta byla v roce 74, starým Peugeotem 404 až do Tunisu na Džerbu.
0: Cože?
1: To, ale jinak ke Škodovkám potom, když jsem se vrátila, tak jsme měli to, 120 Škodovku, 120. Perfektní. Manžel měl, Ostrava Krátký Zobák, měl, ještě má teda, manžel už nežije, ale ve Varnsdorfu měl, jezdili jsme v zimě, to já jsem všechno odjezdila, on si nikdy nechtěl dělat řidiča, ale tam fakt, tam se kopec, tam je šébr, nebo jak tomu říkají, to je i v zimě, já jsem jezdila za každýho počasí a opravdu jsem neměla jedinou ztrátu, tenkrát body nebyly, žádný malér, ne.
0: Žádná ztráta květinky, já už se tady dívám na ty fotografie, ano, tak MBčko lidově, to se říkalo Škodě 100, to už vím, která to je, a no, pak teda byla ta 105 asi, a to volal pan posluchač, že ji měl, to už bylo takové modernější, řekl bych, modernějšího střihu, dobře, ale
1: my já jsme se... měli pak GLS-ku 200, GLS. Škodovka GLS, to byla, to mě tady v baráku bydla, bydlí, on ještě žije, ale taxikář, ten byl vyučený nějak, já nevím, takže mě to spravil a to byla perfektní ta Škodovka. Tak, no. A jinak s favoritem jsem tu tady jezdila, já jsem jezdila furt, no.
0: Taky se tady na ní koukám, na to GLS-ko. Poslyšte, paní Heleno, já se musím zastavit u toho, co jste říkala na začátku. Nechci vám skákat do řeči, ale to nás všechny zajímá. Teda ta cesta Škodovkou, jestli se nepletu, na tu Džerbu.
1: Ne Škodovkou, ne, to už byl Peugeot.
0: Peugeotem už později. No popište nám tu trasu, prosím vás.
1: Jako do toho Tunisu?
0: No.
1: Já jsem měla prvního manžela Tunisa, nám tady studoval a potom, protože za komoušu, kamarád mu přivez ze Švédska, tam byl na brigádě, tak mě Peugeot Kaconka 404 nebo Kaconka francouzsky. No a potom musel do 24 hodin odletět a to auto tady musel nechat. Takže já, komouši mě řekli, buď teda darovat státu bez náhrady, nebo s tím odjet do ciziny. Takže ten taxikář, šikovný chlap, tenkrát se schánět náhradní díly děs. No takže jsem jela potom přes západní Německo, Švýcarsko a v 8 ráno mě odjížděla z Marseille loď, kterou já jsem si platila přes Čerok.
0: Jo,
1: no,
0: takhle.
1: Já jsem až na Džerbu a v té době, v roce 74, tam nebyl trajekt, takže Arab mě tam dal lodičku, jako měli rybáři tady v Praze a dali mě dvě prkínka, ne na dlouho, ale z boku jsem na to musela najet, aby se ty prkínka skopily a kdybych přidala plyn, tak jsem byla v moři.
0: No, jste kabrňák teda, paní Heleno, když tady popisujete.
1: Já jsem jezdila strašně ráda. Opravdu, to mě to strašně bavilo.
0: A dnes už vůbec nesednete?
1: Ne, já mám dceru,
0: A ta vás vozí.
1: A ta má Peugeota nějakého černého, kolik nevím. Dneska jsme se vraceli z chalupy, já jsem vázaná na ní, protože ona je zdravotní sestra v tom Majerce v Praze. Takže já už ne, vlakem to je absolutně vyloučený. A to, takže ona naštěstí jezdí perfektně.
0: Výborně. Ne, Pozdravujte ji, paní Heleno, děkujeme za váš příběh. Napsala jsem si...
1: Tak já jsem jezdila do Pardubic i služebně.
0: No, dneska už se sem jezdí líp, že jo, třeba z Prahy po dálnici.
1: Ne, autem, ale já jsem dělala v zahraničí v obchodě v Centrotexu za Zajotržním paláci, jezdili jsme na kontrolu, já jsem dělala ceny a to jako... Byl tam fajn.
0: Správně podotýkáte Pardubice, protože dnešní noční linka se vysílá z Pardubic a vy jste se do Pardubic dovolala.
1: Já jsem stará baba, ale mám tu sloní paměť. Co někdo udělal dobrýho nebo špatného, tak si to pamatuju.
0: Ať se vám daří. No. Klidnou noc.
1: Já vás zdravím, taky máte taky sympatický hlas.
0: No to moc děkuju. Děkuju. Ať se daří, nashledanou. Mí kolegové samozřejmě nejsou v tomhle určitě pozadu. Dáme si další muziku, kapelu Kamelot a pak se podíváme taky na to, co jste nám napsali. A potom přijdou další telefonáty.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

No, tahle písnička nám určitě vykouzlila takovou tu cestovatelskou atmosféru na Pálavu. To bych se podíval hned. Třeba nám někdo právě z Pálavska zavolá. 23 hodiny, 22 minuty posloucháte Noční linku. Vyzýval jsem vás a stále vyzývám, ať nám napíšete a zavoláte na téma naše první auto. Když si vzpomenu na sebe, tak co se týká rodičů, tam to byl nějaký červený Žigul, si tak matně pamatuju, moje první vlastní auto, to byl zelený Seat Ibiza. Tehdy po maturitě jsem se s ním vydal až do Francie, po Francii, do Monaka, na pobřeží, do Paříže. Tam mi ho odtáhli, protože jsem nezaplatil parkovné. Jak ho odtáhli, tak to možná nějak poškodili, protože před německými hranicemi ve Francii cestou zpět se rozsypala ta převodovka. No a musel jsem jako natvrdo nastartovat na trojku a vlastně z Německa nezastavovat skoro jenom na hranicích, abych to ujel. No ale povedlo se naštěstí, pršelo jen celilo. Tak ale abych nezamluvil vaše příspěvky, napsala nám třeba paní Maruška ze severních Čech. Zdravím vás i všechny posluchače i tento skvělý pořad. Děkujeme. První auto jsme si koupili starší v roce 1967 a byla to Škoda 1000. Měli jsme ho 7 let a velmi nás pozlobilo, kromě výfuku a baterky, což je běžné, odešla i spojka a to už byl větší výdaj. Auto jsme prodali a následně jsme kupovali vždy nové auto a vždy Škodovku. Měli jsme 105, 120, to jsme dali synovi a ukradli mu ji před domem, bylo pojištěné. Další byl Favorit, ten nám po 4 letech ukradli z garáže, pojištěné nebylo. Další byla Felicie, výborné auto a teď už je to Fabie, má 16 let a 10 let se o ní už starám sama. Jsem s ní moc spokojená, jsem ročník 40, tak snad ještě potvrzení na další 2 roky dostanu. Všem, kdo jezdí rádi jako já, přeju mnoho kilometrů bez nehody, stálá posluchačka Maruška a pozor, odpovídá i na moji takovou, řekl bych možná zbytečnou, ale stejně důležitou otázku. Oblíbená barva červená. Je dobře vidět. Správně, paní Maruško, děkujeme za příspěvek. Paní Iveta nám napsala: zdravím vás, pane Zdeňku, a všechny nespavce. Četla jsem si dnešní téma a slyšela mě dcera a začala se smát. Mami, moje první vysněné auto byl přece velikánský nákladák. Byly jí 3 roky a její největší přání k Vánocům byl právě ten nákladák. Tenkrát jsem běhala od hračkářství k hračkářství a největší, co jsem sehnala, byla cirka 50 cm Liaska. Tehdy ještě nebyly ty krásné velké Tatrovky, jakou jsem později obdarovala jejího syna. Vidíte, ale i tak její to první auto uvízlo v paměti a to už by dneska mohla být sama babička. Jinak pro celou naši rodinu jsou auta velkou láskou, Škodovky, Wartburg, Peugeot, včetně automobilových soutěží, ale to by bylo jiné téma. Dobrou noc, píše paní Iveta. I vám klidnou noc, i když asi ještě nejdete spát a budete dál poslouchat Noční linku.

0: Stejně jako pan Bedřich, který nám napsal: dobrý večer, naše první auto byla Lada a byla modrá. Dobře. Další písemné příspěvky určitě ještě přečteme, přicházejí, pište nám na našem webu rozhlas.cz/linka, tam je takový formulář, anebo je tu e-mail linka@rozhlas.cz, ale v první řadě volejte, za chvíli se opět spojíme.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Je to tak. A ten čas čekání vyplní, doufám, příjemně Jiří Korn.

0: Ke Krkonoším do Hostinného, zdravím pana Milana, jsme ve spojení, doufám, že to vydrželo. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, jsme ve spojení, zdravím všechny posluchače Noční linky.
0: My zdravíme vás do krásného podkrkonošského města, nebo skoro krkonošského samozřejmě. Jste majitelem automobilu?
1: Majitelem automobilu nejsem. Auto jsem dal pryč, protože řídit nemůžu.
0: A byl jste majitelem automobilu?
1: Ano, byl asi 5.
0: A čím to začalo? Tak pojďme na ten začátek, protože naše dnešní téma je naše první auto.
1: Začalo to ještě za svobodná Fiatkem 650, s tou beruškou, víte, takový malej.
0: Já si to tady hledám, asi tuším, ale nejsem úplně odborník na auta. Jo, Fiatek, trošku mi to připomíná nějaké autíčko, v kterém jela ta jeptiška v Četnicích z toho kopce, ale nevím, jestli to byl Fiatek.
1: No, je to spíš, jak byly ty o těch doktorech, jak byl...
0: Básníci.
1: Básníci,
0: jo, jo, jo. No a jak,
1: jak
0: sloužil Fiatek tehdy? Byl maličký?
1: Byl maličký, sloužil výborně, jezdil jsem po pacientech, byl výborný. V zimě jezdil, nastartoval všechno, byl na něj spolehnutí.
0: Kde nejdál jste s ním byl?
1: Takový, kde nejdál, Zábřeh na Moravě.
0: Jo, takhle po Česku. A sloužil věrně, anebo někdy jste měl chuť, jak to říct, ho plácnout?
1: No, párkrát mu poplácal, ale sloužil věrně, opravdu.
0: A začal vám být možná těsný, ne?
1: Ano, ano, dá se říct, že jo. Tak pro jednoho to je úplně ideální autíčko. Jeden na nákup, no.
0: A se kterým dalším jste mu pak byl nevěrný?
1: Pak jsem se oženil a koupil jsem si Škodu 1000. Ještě na to, abych se vyjezdil, prostě. Abych se naučil pořádně řídit.
0: Jo, a strach za volantem nebyl?
1: Ne, ne, určitě ne.
0: No povídejte, chtěl jste dopovědět ještě něco k té Škodovince?
1: Tam ta zlobila stopením zase, ale jinak jako jezdila perfektně. Měl jsem tam sportovní volant. Oni ty tisícovky se rychle rozjedou, oni proti ostatním autům ty doby.
0: A pak přišlo co?
1: pak přišla 120, bílá. S tou jsem vyjel v zimě až do Jámských lázní při Vánici, tak já to taky nedám dopustit. A pak Felicie kombi.
0: Jo, jo, jo. Bylo nějaké auto, na které jste fakt třeba čekal, byly pořadníky totiž a nebylo to hned?
1: Ne, to za nás se už nečekalo.
0: Nečekalo.
1: Já jsem vždycky kupoval po prvním majiteli, nebo po majitelech, víte?
0: Jo, jo, že nebylo úplně nejnovější.
1: No, ano, ano, ano.
0: A stejně věrně sloužilo. Jasně. A co garážování? To byl pod střechou a nebo pěkně na ulici?
1: Teď to poslední už bylo v garáži. Bylo pěkně garáž, studená, pěkná.
0: Jo, dobře. No, nejlepší auto do Podkrkonoší v současné době, vy jste říkal, že nejezdíte, že nemůžete, ale určitě vás občas někdo vyveze.
1: Ano. No, jezdím většinou dopravou městskou, dopravou veřejnou, takhle jsem to chtěl říct.
0: Dobře, chtěl jste ještě k dnešnímu tématu něco podotknout, pokud ano, je to vaše?
1: Ne,
0: je to tak všechno. Zavzpomínal jste si prostě nostalgicky na toho Fiatka, my jsme se ho všichni představili. Jakou měl barvu na závěr, pověste?
1: Bílou.
0: Bílý Fiatek, kolik jste říkal ten typ vlastně? 650?
1: Ano.
0: 650, dobře. Ať se vám daří, buďte zdrav v Krkonoších a zase se někdy ozvěte.
1: Pěkný vysílání.
0: Ať se vám daří, pane Milané. Naslyšenou.
1: Ano, děkuju, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Český rozhlas, regionální vysílání, taky Pohodu. No, Český rozhlas má síť regionálních stanic i díky vám, hlavně díky vám, jenom díky vám, posluchačům a koncesionářům. No a z pardubického studia dnes vysíláme noční linku z jednoho z těch několika, které tu jsou. A do ní se dovolala paní Jitka, jestli se nepletu. Dobrý večer.
1: Ano, nepletete, dobrý večer.
0: Paní Jitka, odkud?
1: Opavy.
0: Jakže?
1: Z Opavy.
0: Opava, dobře, takže Moravskoslezský kraj. Takže tam asi ladíte Český rozhlas Ostrava, vidíte?
1: Asi, nevím.
0: Určitě, je to tak. Jo. Výborně. Paní Jitko, tak z kterého konce vezmete téma moje první auto vy? Bude to barva, bude to typ, bude to vzpomínka?
1: Moje první auto byla Škoda 120 LS, bledě modrá. Taková. Já jsem dělala řidičský průkaz až v 35 letech. A protože jsem ho potřebovala v práci a když jsem dodělala řidičský průkaz, tak mi doma řekli, že se musím, že musím začít jezdit v co nejhorším autě, abych potom mohla sednout do čehokoliv a jet.
0: Na tom takže něco je dělat i autoškolu v horším autě, vidíte?
1: No, tak to asi v autoškole už nebyly žádné takové horší auta, ale potom mi koupili Škodu 120 za 5 000, někdo to dal na protiúčet.
0: Aha.
1: A spravili mi ji, takže když jsem chtěla vyjet, musela jsem vždycky otevřít zadní kapotu a napumpovat to, ale potom to jezdilo jako čert a dovezlo mě to kdykoliv, kdekoliv, do kopce, v zimě, skvělé auto.
0: Jak dlouho vám ta 120 LS vydržela?
1: No, než se úplně rozpadla. Nevím, to úplně přesně nevím, 3-4 roky asi jsem ji měla. Takže to jsem měla tak. A potom jsem měla taky ještě starší auto a to byl bílý favorit.
0: Mm-hmm. Ano. Zaregistrovala jste nějakou změnu jako v kvalitě toho řízení?
1: No, tam ještě ani v tom favoritu nebyl posilovač řízení,
0: nebyl.
1: To jsem se hodně nadřela. Ale potom už přišly teda nové auta a tam už to bylo v pohodě.
0: To je co? Takhle prstíkem si jenom řídit, utáčet volantem, všechno to zvládá.
1: Ano.
0: Poslyšte, paní Jitko, a když jste tedy získala řidičský průkaz z 35, kdy poprvé a kam jste si troufla vyjet s tím autem daleko? Jako nejenom služebně, ale fakt třeba na dovolenou, do zahraničí než kvůli.
1: Ne, zahraničí ne, no, tak nepočítám Slovensko, Polsko, takové, ale na dovolenou ne, to já jsem neřídila, nicméně v práci jsem řídila dost a můj první výjezd mojí Škodovkou byl takový, že teda jsem si úplně tak jako netroufla a tak jsem poprosila synovce, který studoval na automechanika a děde se mnou. A teda vyjeli jsme ještě v neděli brzo ráno, když ještě nebyl provoz. A vyjeli jsme s mojí Škodovkou a on mi říká, co to děláš? A já říkám, chci tam dát 5. A on mi říká, to tvoje auto vůbec 5 nemá.
0: Jo, v autoškole mělo 5 a tohle nemělo 5. A vidíte, dneska už má 6. Já teda pořád jako řídím manuál, žádný automat.
1: Ano, užívám, já taky mám manuál.
0: Užívám si to řazení, ale pak když jdu třeba do služebního tady v rozhlase, tak to je nějaká Fabie asi, nevím, Fabie to je úplně nejobyčejnější, vozy máme v rozhlase a ta má jenom 5 a to byste koukali, jak tam kolikrát si dá tu 6 a ono nic.
1: Potom nám to kousek dál, nám to vyplo, přestaly fungovat směrovky, takže on byl takový dvoumetrový, sama ruka, sama noha, a teď, jak to měl naučené z té školy, tak začal mi strkat ruku z toho okýnka a ukazovat ten směr tou rukou. No to prostě...
0: No jo, to nás...
1: Zažila jsem toho na cestách.
0: To nás učili,
1: hodně,
0: že má takhle člověk vystrčit tu ruku do pravého úhle, že jo?
1: Ano.
0: Teda, tak to se mi nestalo, že by mi nešel blinker, to je pravda, ale o rozsypané převodovce teda na francouzsko-německých hranicích, to bych mohl vyprávět v tom slejváku, to byla noční můra, ale říkám, nedám dopustit na to ruční řazení,
1: ano,
0: jo?
1: Ano.
0: I když dneska už jsou takové vychytávky, jakože člověk si tam nastaví, ať to jede 60, ono to jede 60, tak když před vámi to auto prostě ho doženete, tak ono to podle něj zpomalí, to je fajn, jo? Že už
1: no,
0: člověk se člověk nemusí stát.
1: To jsem si nikdy nedovolila tento tempomat zapnout.
0: Ne, protože, vážně.
1: Ne, člověk by potom asi, já nevím.
0: Jako zlenivěl, myslíte, zapomněl,
1: ano,
0: nebyl tak
1: ano.
0: Pozorný, možné, je to možné. No. Dobře, Vanítko, díky moc za pěkný předpůlnoční rozhovor na téma Škodovinka 120 LS bledě modrá. Vidíte, jak jsem si to zapamatoval pěkně.
1: Ano, perfektní.
0: Ať se vám daří a zdravíme Moravskoslezský kraj, ať se daří.
1: Taky krásný večer.
0: Nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ano, je to tak. Do půlnoci minimálně ještě jeden telefonát s vámi, posluchači Noční linky, stihneme. Teď Michal Tučný.

0: Doufám, že Michal Tučný v Noční lince potěšil, stejně tak, jako nás teď potěší svým telefonátem a příspěvkem na téma Naše první auto, pan Jarda Odíčína. Zdravíme k Řáholci, pane Jardo, dobrý den.
1: Dobrý den, dobrý den. Tak já jsem měl svoje první auto po vojně v roce 80, když jsem přišel, jak jsem dělal řidičák, a to trvalo dlouho, asi nevím, 3 měsíce, nebo jak dlouho. A v roce 81 jsem si koupil 120 GLS. No a jak povídali ty lidi, to do kopce to vyjelo všechno, ty motory, ty nový, co jezdili už s předkem motorem vepředu, tak ty stály a do kopce jsem jel jak baron.
0: Jo, dobře, takže to byla, já ani nevím, jestli dneska ta novější auta některá mají takhle motor vzadu, to asi ne, už moc co?
1: No, to taky teda nevím.
0: Taky nevím, já jsem takový analfabet trošku, já vždycky hlavně, že to jezdí, že to je čisté a že to je spolehlivé a že to má hezkou barvu, jo, a že to třeba umí ten tempomat, jo, to jsem spokojený. Ale pak jsou kolegyně třeba tady v rozhlase, když jedou něčím modernějším a pípá to na ně, tak jsou z toho celé nešťastné. Tak vy jste pro tu klasiku nebo pro nejmodernější výkřiky teď?
1: Ne, ne, to s tou jsem měl asi do roku 96, ne, no 78 a v roce 98 jsem si koupil Felici GLX a tu mám do dneška, to je 28 let, i bude 1. září. No a je schnilá teda už na padrť, ta bude asi...
0: Neprojde technickou, myslíte, jo, příště už?
1: No, to už asi ne, ono to je rezavý, ale motor ten je dobrý, jako.
0: A co budete dělat? Auto není levná záležitost.
1: Pak mám ještě moje poslední auto, mě je 68, no a 12. dubna, co vyletěl Gagarin, 12. dubna 2012 jsme koupili Volkswagen Golfa. Takže mu je 14 let, no a 60, tak jak tady budu dlouho, tak 10 let ještě snad vydrží a pak se uvidí.
0: Taky jsem golfovej. Ale teď teda v posledních letech jako už na operák. Už to nechci vlastnit, vždycky to odevzdám, nic z toho nemám pak, jo. Možná, že se to prodraží, ale prostě vlastně není to moje auto a cokoliv se s ním stane, tak musí oni vyřešit. To je jako fajn, no. Ale člověk se poplatí.
1: Tím Golfem taky jsem spokojený.
0: Jo, jo.
1: A byla tam měněna jedna součástka, jenom asi za 6 000. A jinak nic, no.
0: Výborně, dobře.
1: A ta 120 byla oranžová, Felicie modrá metalíza a Golf je takový červený takový.
0: Jo, tak myslíte i na ty barvy, jak jsem se na ně ptal. Kde jste byl nejdál s tím autem, ať už s tím nebo s oním?
1: Ale... se 120 jenom po Česku a s Felicie s rodinou jsme byli v Chorvatsku.
0: Jo, a vařili jste, nebo Felicie už nevařila? Já nevím, já vím, že my jsme s Žigulem vařili vždycky, jo, když se popojíždělo na hranicích.
1: Ne, ale jeli jsme na nejvyšší horu v Chorvatsku, teď nevím, jak se jmenovala, a měl jsem ho jednoho kluka a jedeme na tu nejvyšší horu, já nevím, asi kilometr předtím, půl, my 4 lidi, že dva synové a manželka, a taková, no díra tam nebyla, hub tam byl, hub, a ono to skočilo a byli jsme tlumič. A teďka nevím, myslím, že přední, kdyby se to stalo vzadu, tak se nedá jet, nebo co.
0: A vepředu se dalo, nějak jste to zvládli?
1: No, vepředu dojeli jsme nahoru, volal jsem tomu, jo, může s tím jet, no, tak mě to tam pak opravili.
0: Přítel na telefonu. Dobře, pane Jardo, zdravím Kýčínu do Královéhradeckého kraje, jo. Sousedního, ať se vám daří.
1: Taky, jste sympatický, jo.
0: Mějte se fajn, nashledanou.
1: Taky, naschle.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Máte rádi Marii Rotrovou? Jestli říkáte ano, tak právě vám teď uděláme radost.

česká Lady Soul, jak se jí přezdívá, Marie Rotrová. Za chvíli bude půlnoc. Začínáte psát další příspěvky a chodí k nám, tak některé si necháme na dobu po půlnoci, ale jeden přeci jenom od pana Františka přečteme už teď. Dobrý večer vám i posluchačům Noční linky. První auto jsem si pořídil ve svých 26 letech a to bylo v roce 68. V té době to bylo tak, muselo se položit 20 000 korun jako vklad. Potom se čekalo 3 roky, než na vás přišla řada. První moje auto byla Škoda 1000 MB, stála 45 000 korun. Měl jsem ji 1 rok. Prodal jsem ji za 60 tisíc. Potom následovali Fabie, Felicie, Favorit, 2 Renaulty, 2 Fiaty, některá auta byla už jetá. Taky jsem si koupil elektrická vozítka, to hlavně kvůli úspoře benzínu. Jako zedník jsem si k novému autu koupil auto starší, abych mohl jezdit po stavbách, vozit i spolupracovníky, to se vyplatilo. Dneska mám Scénica už 25 roků, je jako nový, mám 2 auta na prodej, Fiata, Scénica, dneska, kdy mě bude 84 roku, tak musím počítat s tím, abych prošel zdravotní prohlídkou, jinak budu muset prodat všechna auta, píše pan František. Pak tu máme nějaké příběhy o Moskvičích, myslím, že jsem tady zahlédl, všechno si přečteme a přivítáme samozřejmě po půlnoci další telefonáty.

0: právě byla půlnoc, trochu jsme přitvrdili hudebně, to abychom se trochu vyšponovali řidičsky, udrželi pozornost a vstoupili do nového dne, do pondělí 11. května.
1: Noční linka.
0: 131. den roku 2026, svátek má Svatava, všechno dobré, narozeniny třeba spisovatelka Eva Kantůrková, 96. je geolog a spisovatel Václav Cílek, tomu je 71. Zdravíme i narozeninového oslavence 10. bojaře Tomáše Dvořáka, nebo modelku a zpěvačku Ivu Frilingovou. A před 80 lety, představte si, to se konal zahajovací koncert prvního ročníku festivalu Pražské jaro a 60. slaví stadion, fotbalový stadion v Hradci Králové, později nazýván Podlízátky. Tak to jen, abychom si spojili určité události s 11. květnem.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: No, před 100 lety vyrobili první automobil s logem Škoda, luxusní limuzínu Škoda Hispano Suiza převzali československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk a proto jsme zvolili pro téma nedělně pondělní noční linky můj první automobil, naše první auto. Vy jste se bezvadně už po 11. zapojili do dnešního tématu svými telefonáty i písemnými příspěvky. Další dopisy přišly přes naši schránku na webu rozhlas.cz/linka, ale za okamžik dáme přednost někomu z vás, který telefonuje a že vás teď volá docela hodně. Říkal jsem si, že to nějak hudebně podtrhneme, naladíme, tak co byste řekli, vy to poznáváte? Vaši příznivci, hudební příznivci poznávají, která písnička už hraje, tak se nechme řidičsky právě teď naladit, co říkáte. Milan Chladil je tady.
2: 2 roky jezdím bez nehod, s větrem se honím o závod. Na moje obutí je spolehnutí a motor má vždy správný chod. Asfalt mi šumí pod koli, kličkují mezi výmoli, přijítím se jako drek.

0: rychlostí a bez starostí, jen díky svému mopedu.
1: Tak to bylo o mopedu samozřejmě, že i to se vlastně počítá. Můžete odpovědět na otázku naše první auto, že to byl moped a až pak přišlo tedy vícestopé vozidlo. Jestli se nepletu, tak teď si popovídáme s paní Věrou z Přerova. Ano. Dobrou noc. Ano. Tak to zní jako, když se loučíme, ale my se vítáme.
2: Jo. Já bych vám chtěla popovídat svůj případ. Mm-hmm. Já jsem dostala od rodičů peníze, kteří se rozvedli a dali mě peníze. Bylo mě 27 let, tak jsme si koupili auto s manželem. Jo. Bílou Škodovku 105.
1: To byla láska, no, co?
2: To byla láska a měli jsme jedno dítě, no a bývali jsme na venkově. A garáž jsme měli svoju, takže já jsem měla auto zagarážovaný. No a jedenkrát na jezdění jsem měla minimum, opravdu snad druhý výlet tím autem. Mm-hmm. A víla jsem teda, že pojedeme s dětma do Přerova k holiči. A na náměstí, že přijde manžel, auto si převezneš. No a tak jsem, otevřeli jsme všechny brány a já jsem sedla, velkoryse jsem začala vyjíždět z toho auta a ten sloupek té garáže jsem celý přední blatník odřela úplně strašně. No tak děcka brečeli na dvoře, že co se stalo, já jsem brečela, už jsme nejeli nikde a čekali jsme ve 3 hodiny odpoledne, jak přijede manžel z Přerova do domu z práce a když to uviděl, boží dopuštění, zabije mě, řval. Já jsem se třepala hrůzou a utíkala jsem k sousedovi, který zrovna byl policajt na dopravním inspektorátu. Horou náhodou soused přišel a říkal, no tak neblázni, to se dá spravit, nedělej tady toto. No. No tak potom se to spravilo, protože jsme měli ještě originál barvu, v takovým rozprašovaču jsme k tomu dostali, byla to sloní kost, takže se to dalo dobře nastříkat, takže se to spravilo. No ale protože jsme měli v garáži, já nevím, jak se tomu odborně řekne, jako vyhloubenou tu jámu, aby se dalo tam po schodkách líst a to auto opravovat.
1: Jo, rozumím,
2: bylo tam dost vlhko, tak se nám zatím na tým blatníku začali dělat puchýře. My jsme to auto do roka prodali. Stálo tehdy 54 000 a celých 54 000 jsme dostali zpátky.
1: Ano.
2: No, a bylo další pořadí, který jsme získali a koupili jsme si Moskviča.
1: Jo, a bylo to hned jako, že jste prodali a chvíli jste čekali na toho Moskviče, že jste byli bez auta chvíli.
2: No, bylo na pořadí, ale chvílenku jsme jenom čekali, protože ten, co nám ho prodal, už ho měl to pořadí delší dobu.
1: A manžel prostě nechtěl mít to auto z puchýři.
2: Ne, to už to muselo jít pryč, to auto.
1: Jo. My chlapi jsme takový malicherní někdy, no, to je pravda, jakmile to není tip-top, co hlavně ta auta, tak raději vyměnit.
2: Tak ještě vám řeknu ty Moskvičovi, tak to bylo auto výborný, to byl tank, ten projel po poli, ten projel všady, užili jsme si s ním, ten už ale nestal 54, ale ne, 45 stálo MBčko a 54 000 stál Moskvič.
1: Takže jste dopláceli.
2: No dopláceli jsme, jezdili jsme, no a všechny přehrady, koupili jsme stan, měli jsme na vrchu na střeše ohrádku a pojezdili jsme Lipno, Slovensko, ale do Ciny ne, jenom tady u nás, tak, že nám sloužilo velice, ale taky po mně chtěli, když už mi bylo o rok víc 28, abych na 1. května jela v průvodu s tím Moskvičem, jako mladá žena a s Moskvičem do průvodu. A chtěl to svazarm po mně, praporky, že mě dají a že pojedem 2 řady ve vedle sebe a prostě s Moskvičem. No, ale
1: to jste se mohla krásně vymluvit, že jo, že to nezvládnete, že to ne.
2: No, já jsem se vymluvila, ale opravdu jsem bych to, co říká, já najedu do těch lidí na chodník, když ty nejsou široký, to já si nezvládnu, já teda nepojedu, tak jsem měla kvůli tomu aj takový jakýsi nepříjemnosti, že jsem to odmítla. Já od tehdy na vesnici, když bylo 10, to bylo hodně v roku 57, to neměl kde kdo. Já to získala jedině těma penězama od těch rodičů, kteří mě je darovali, když se rozvedli. No tak takový mám vzpomínky. A pak jsme se nastěhovali z té vesnice do Přerova. A tady jsme neměli garáž, tak auto stálo venku a tak jedenkrát mě ukradli zrcátka. Po druhý mě ukradli takový zástěrky, za těma zadníma kolama byly takový gumový zástěrky a pořádně to tak jsme se rozhodli teda. A už jsme se s ním ale najezdili, takže jsme ho prodali za 10 000.
1: No,
2: celá hodnota.
1: Tak to byly autoperipetie paní Věry z Přerova, které moc děkuju. Poslouchal jsem vás se zatajeným dechem, jo?
2: Mám na to vzpomínky, když je mě... Dneska vzpomínám a je mě 86 let.
1: Tak ať zdraví slouží, jo.
2: No, děkuji vám moc, ale ráda na to vzpomínám. A potom, když jsme ho prodali, ještě tak vám řeknu, že ten, co si ho koupil, s ním vozil trávu nasečenou pro králíky a pro kozy. Jako v kufru mu trčela tráva, když jel.
1: Takže i když to nebylo vaše, tak vám srdce krvácelo, že jo?
2: Hrozně mě to bylo líto. A když jsem mohla, tak jsem rukou aspoň poklepala po blatníku. Protože to bylo prostě pro mě moje auto dlouho jsem se toho nemohla zbavit.
1: Paní Věro, přeju vám klidnou noc a díky za vaše vzpomínání.
2: No, vzpomínám ráda velice. Mějte se krásně. Dobrou
1: nashledanou.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Jako první do dnešní noční linky volal pan Zdeněk po 23. Mluvil o svém prvním autě. Ještě teď mi volal při písnici a říkal, pak jsme taky měli Škodu 1203. Tatínek ji měl, zvedací střecha, stan, pak ji zdědil. Tak jen to chtěl tak poznamenat. Vyřídil jsem vám.

0: noční lince, teď už s datem 11. května. Přivítejme paní Magdalénu z Hradce Králové. Dobrý večer, pozdní večer, brzkou noc.
1: Dobrý večer, přeju všem posluchačům. Tak a já jsem chtěla říct naším prvním autem. Mm-hmm. Byla Simka, 1300. Tehdy byli v Hradci, myslím, jenom tři. Mm-hmm. A bylo to auto k nezaplacení. Jako... Ani přesně teď nevím, jak dlouho jsme si ho užívali, ale hrozných let.
0: Mm-hmm. Jakože spolehlivé bylo prostě.
1: Ano, spolehlivé. Tehdy, myslím, v 78. roce byla kalamita, myslím, že na Silvestra byla taková hrozná změna počasí.
0: Rozum, ano, ze Silvestra na Nový rok, vidíte.
1: Ano. A my jsme šli z návštěvy, v ulici se startovali auta, nemohli to nastartovat. My jsme sedli a auto jelo. Mm-hmm. Nastartovat auto jelo. Pak jsme měli MBčko, nový. Pracovní jsme měli potom Žigula. Paní dobře řekla, že to je tank, ten teda vyjel kde co. Uh-huh. A nakonec to už jsem byla sama. Fabi, která mě slouží už ne na výlety, ale
0: na nákup.
1: A takový ty pochůzky. Uh-huh. Popřípadně, když potřebují přítelky, některý nemají auto nebo nemají řidičák, potřebují odvízt. Mě tam buď na nákup a nebo k lékaři a tak.
0: Takže sama řídíte. Hmm.
1: Sama řídím a je to můj koníček velký. A když ještě řeknu případ s Cesimkou, když jsme jeli na dovolenou na Slovensko, tak já jsem ještě neměla řidičák. To bylo krátce, jsme ho koupili, myslím, že jeden den, že jsme auto koupili a druhý den, že jsme odjížděli na dovolenou. A traduje se v naší rodině historka, kde děti s radostí vykládají, jak se mamka vyhnula na místním hřišti dvěma kravám a auto nenabourala.
0: Vy jste si to zkoušela, jo, na tom hřišti.
1: Ano, ano.
0: A poslyšte, kdybyste měla dneska sednout do té Simky ve srovnání s tím vozem, který máte, uřídila byste to?
1: Já si myslím, že jo, protože já jsem takový typ, že kdo z příbuzných má nějaký auto, tak když kemrám, ať mě nechají svýst jako řidiče, aby si to vyzkoušela.
0: Jak to
1: je? Pro mě jízda autem je
0: požitek.
1: Požitek, ano, přesně tak. Mm-hmm. Když teď jako na dlouhé cesty už nejezdím, ale jakmile můžu sednout za volant, je to požitek. A když jsem byla po operaci se srdcem, já jsem měla, myslím, aspoň měsíc zakázáno jezdit, ale nedalo mi to. Přišla jsem z nemocnice, pod oknem mi stálo auto a říkala jsem tak, já jdu se hned projet. A myslím si, že to byla taková uzdravující jízda, že prostě jízda jako dovede, jízda autem dovede člověku tolikrát energie a ty krásy a pohled na krajinu, že i uzdraví.
0: Ano, psychika půl úspěchu, samozřejmě. I u nemocí, které nejsou psychické, ale stejně prostě dělá to hodně. No, paní Magdaléno, zdravíme do Hradce. Tam je moc příjemný městský okruh, jako docela to je vychytané, tam se jezdí celkem fajn, co?
1: Ano.
0: Ať se daří.
1: Vám se přeju šťastné kilometry.
0: Naslyšenou, dobrou noc.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Za chvíli nahlédneme na to, co jste nám napsali, a teď si dopřejeme nezmary.

0: Pardubic na téma naše první auto. Slíbil jsem, že nezapomenu na to, co jste nám taky napsali na našem webu rozhlas.cz/linka. To nesmíme zanedbat a pak samozřejmě přijmeme opět další telefonáty do vysílání. Takže pan Láďa z Litoměřic napsal: zdravím vás, moje první auto byla Škoda 105 červené barvy. Dál jsem měl Škodu 120, potom Forda a vrátil jsem se ke Škodovkám. Škoda Felicie, kombi šedá metalíza. Teď jezdím Škodou Fabii, kombi šedá barva, jako náhradní mám Peugeot 307 kombi. To se pozná chlap, no, že to tak jako ty typy tady nám napíše, výjmenuje a zároveň ho to těší, že to může takhle napsat. Nejdál jsem byl autem na Slovensku a v Polsku, jezdím rád, ale kratší vzdálenosti. Láďa zdraví všechny posluchače Noční linky z Litoměřic a my mu za příspěvek děkujeme. Stejně i paní Vlastě, která píše: dobrý večer, vzpomínám na naše první auto Moskvič 407 béžové barvy. Nebylo nové, ale první majitel byl lékař a bylo asi 5 let staré, ale udržované. Udělalo nám velkou službu, zvlášť při odvozu ráno dětí do školky. Pak manžel rozhodl koupit Moskviče 412 modré barvy. Taky jsme byli velice spokojeni, jelikož jsme koupili dům, který potřeboval rekonstrukci, museli jsme ho prodat a těžko jsme se s ním loučili. A stejně jsme po 2 letech od příbuzného koupili opět Moskviče 408. Po 90. roce manžel začal podnikat a sehnal ojetého Passata, se kterým měl nehodu při mikrospánku. Poslední jsme měli Nubiru a poslední spolehlivé auto Hyundai 120, které jsme darovali vnučce, protože manžel po těžkém covidu nemohl řídit. Dnes mě již vozí dcery nebo vnoučata. Přeji vám i posluchačům pěkný vstup do dalšího dne a týdne, paní Vlasta. Díky, že jste to tak shrnula, paní Vlasto. A ještě tu máme příspěvek od paní Marty z Prahy 6. Tak co nám napsala? Nečetl jsem to, teď budu číst přímo do vysílání a vypadá to hodně zajímavě. Dobrý večer, pane Zdaňku a všichni posluchači. Je nám s manželem 84 a 85 let. Nikdy jsme neměli nové auto, jen ojeté. První byla po tatínkovi zděděná Škoda Baby, takzvaná Babinka. Měli jsme ji pár let. Druhé auto jsme měli Škodu Octavii kombi zvanou Bárušku. A to jsou ty jména daná autům. Někde se to takhle pěstuje v některých rodinách. S tou jsme najezdili nejvíce. Byli jsme mladí a manžel měl jako koníčka železniční modely a také miloval úzkokolejky, tak jsme dovolenou s dětmi trávili ježděním tehdy po Československu, všude možně po úzkokolejkách. Také jsme čekali 3 dny v Mladějově, než roztopili a vyjeli s průmyslovou parní mašinkou. No a tam to znám, to je tady u nás v Pardubickém kraji. Nejdále jsme byli na černým Balogu. Další auto bylo Žiguli kombi, to byl tank. A teď poslední máme Škoda Favorit Formant z roku 93. Vždycky jsme měli kombíky, protože sloužili jako malý nákladák, protože na chatu se stále něco vozí. Favorit Forman bude za chvíli veterán, my jsme na něj pyšní a nové auto bychom nechtěli. Už to s ním doklepeme. Noční linku poslouchám snad 20 let, všichni moderátoři jsou a byli úžasní, moc vám děkuji. Paní Marto, vy jste to tak krásně napsala a musím říct jako naprosto bez chyby, bez jakékoliv gramatické chybičky, moc pěkně napsaný ne e-mail, ale příspěvek na našem webu na formuláři rozhlas.cz/linka. Tak vám za ty písemné příspěvky do nedělně pondělní noční linky moc děkuju. Třeba ještě něco připíšete, ještě je tu možnost, ale za chvíli opět někoho přivítáme po telefonu.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: do svítání je ještě daleko, za chvíli bude 12:30, v plném proudu je noční linka na téma Naše první auto a jsem moc rád, že můžu z Pardubic pozdravit do nedalekého Rychnova nad Knižnou pana Oldřicha. Zdravíme.
1: Dobrý den, nebo spíš dobrý večer, já nevím, co nazvat teď.
0: Ano, ano, ono je takové nešikovné říkat dobrou noc, to většinou se říká před spaním, když za chvíli si to popřejeme, ale pane Oldřichu, zdravení není důležité, důležité je vaše první vozidlo, zavzpomínejte.
1: No, moje první vozidlo v podstatě, no, s kterým jsem jezdil, to bylo první, ta otcovo vozidlo, to byl Trabantík. Mm-hmm. A pak jsem přes, jako jsem si říkal, že bych chtěl mít vlastní a to první moje červená stovka, 100L, škodovka.
0: Zamačkáváte slzu, když na ní vzpomínáte, já to cítím.
1: No jo, tak s tou jsem si taky užil teda.
0: Jak to myslíte?
1: Jo, tak jako, co jsem koupil, tak to jsem byl asi 15. majitel, tak jsem koukal do techničáků. To bylo ze 69. všichni kliky ven to mělo, to někde z Ostravy, až se to dostal sem do Rychnova, no.
0: Mm-hmm. A jako sloužila, jo, v pohodě, nebo jak jste myslel, že jste si s ní užil?
1: Akorát blatníky, ale co se do toho takový udržel, jak to bylo vystříkaný rezistinem, tak auto jako podvozkově vydrželo dost dobře, no.
0: Mm-hmm. A nikdy vás nezradilo na cestách, že byste někde zůstal viset?
1: Jo, jednou mě opadlo kolo.
0: Fakt jo.
1: Jo.
0: To si člověk dneska ani nedovede představit, co, když nemá nehodu, že by se tohle stalo.
1: No, jo, to byla uhnělá nápravní se za předkolo, a to bylo u baráku, tak se to dalo.
0: Šel jste někdy do nového auta úplně, z brusu nového, z autoservisu?
1: Jo, tak to, no, tak jako už jsem pak, to jsem vystřídal další auta, jedno bylo auto nový, no. To byl Peugeot Expert, no. Taková dodávka už, no. No tak mezi tím jsem vystřídal škodovku, pak přijatel a ještě další škodovku, pak Opla.
0: Máte to pestré.
1: No a teď zas malinkýho Fiata Stereo 20-letýho Punta, takže furt to nějak střídám.
0: Tak a které to vozidlo se vám jako řídilo nejkomfortněji, nejlíp, že fakt na něj vzpomínáte a říkáte si, sice třeba nebylo první, ale to bylo fajn auto.
1: Jako byl pohodlný ten Opel Rekord, to bylo vládní vozidlo, jsem tomu říkal, to jako to 2.2 motor, v tom byl stříkačka a to jezdilo jak v reku, no.
0: Kde jste s ním byl nejdál?
1: V Maďarsku a na Slovensku. A jako moc do ciziny se jako vždycky bojím, že když se něco vyštění v té době, kde pak karty nebyly tenkrát.
0: No, takže jasně, za prvé peníze a za druhé teda, jako v Maďarsku byste asi se těžko domlouval.
1: No, to jsem tam poznal, jsem tam byl, nem turum. Jo. Tak to bylo otvorené. Ale tak oni někteří měli německy, no jak to šlo, no ale... Ale bylo to takový veselý, no.
0: Myslíte si, že záleží na tom, odkud člověk je, že tam buď řídí líp nebo hůř? Myslím, že třeba, já nevím, řidiči z velkých měst dřív, když byly ještě ty SPZky po okresech, tak nadávali na řidiče z menších okresních měst. Pozor, jede Rychnovák, teď se vás nechci dotknout. Hradečáci tohle křičeli a Pardubáci zase křičeli, hele, Oustečák. Nebo Chrudimák.
1: No, tak to přesně bylo. No tak nelze se divit, jako za svůj neuměli jezdit na povolesnicích ty měšťáci, no to byl ten problém. No.
0: Jo, to je pravda.
1: Oni se tak motali divně po těch silnicích a zase my jsme se motali ve městě.
0: Na těch velkých křižovatkách, všechno mělo něco. No. Já jsem nechtěl vyvolat žádný spor, jo, to jenom, že jsem si na to vzpomněl, když jste řekl z Rychnova, tak...
1: No
0: že
1: to
0: se...
1: tak bylo, to tak bylo, no. Teď už to nepozná, každý má Ačko a tím to končí.
0: Teď se to nepozná, protože každý má kraj, že jo, za prvé.
1: No, a když to má lizinkovku,
0: tak je to Praha. No, takže se říkají prokletý Pražák a přitom vůbec nejsme prokletí Pražáci, že jo, často v těch autech.
1: No,
0: se říká drzý Pražák, že jo, ten je uprsklý jako Pražák, se říká. No, protože tam teda člověk v Praze, to je pravda, tam člověk musí mít nervy a trpělivost. Já když tam jedu do rozhlasu občas, tak to kolikrát radši nechám na Černém mostě a dojedu metrem.
1: No, je to tam strašně, no, když jsem tam tuhle taky jel, tak to bylo jako... A jak to nemáte nějako věty, a tak se koukáte, že se, když tam jedete na navigaci, že ano, nemám, tak vždycky jezdím bez tohohle. A A když vyjedete podle těch, někdy to zavádí, že jedete někam jinam.
0: No. Jo, to jste mě teď inspiroval. Já si sem zase někdy sednu za mikrofon, tak to by bylo dobré téma, jako navigace a mapy, protože my jsme tak zlenivěli, a teď neříkám, že to je špatně, ale když si vzpomenu, že jsem právě po té maturitě jel po té Francii s papírovou mapou, a že jsem musel mít navigátorku, to prostě, a dneska tam to člověk naťuká, ona vás ještě pošle jinudy, když tam vidí nehodu někde na dálnici, abyste tam nestál, to je pohodička teda, to je úplně něco jiného, ale mělo to něco do sebe, co ty mapy?
1: No já podle toho jezdím doteď.
0: Fakt jo?
1: No. Teď jsem byl třeba na dovolení v Jižní Čechách, tak si píšu 35 doprava, tam 20, tam 16, to jedu podle silnice, jedu kam potřebuji.
0: Jo, ale, no, ale najdete si tu mapu na internetu, ne?
1: Ne, na mém mapách.
0: Jo.
1: Na mém mapu, autoatlas mám a v autě. A...
0: To si kupujete tak teda nová to... vydání, jo? Ty silnice totiž přibývají, že jo, rostou jako houby po dešti.
1: No jo, a tak rostou, ale zase to není tak, že se, pak vás to tam třeba naviguje nějakou jinudy, ale je to v pohodě. A... Jako, že byste jel někam jinam, když víte, že tam máte, tak je tam zase ten směr, takže
0: jo, dobře,
1: koukáte,
0: dobře.
1: Že tam je nová cesta.
0: Mm-hmm. No, já vám moc děkuju, pane Oldřichu, jak jsme si tak krásně jako východočesky popovídali. Mějte se pěkně.
1: Tak jo,
0: ať se daří, nashledanou.
1: Taky, nashledanou.
0: Zdravíme samozřejmě do celé republiky všechny posluchače Noční linky a víme, že nás posloucháte i v zahraničí.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jaké pak asi bylo první auto pana Ivana z Hodonína, který k nám volá? Zdravím vás.
1: Dobré ráno už asi.
0: Je to tak?
1: Si pondělí. Moje první auto bylo Škoda Tudor. Spravil jsem si ho, nastříkal jsem si ho a prodal a koupil jsem si Škodovku stovku.
0: Já se koukám, já vás poslouchám, já se koukám tady, jak ten Tudor vypadal, jo, protože už to tady
1: vidíte. Sanitka, to byly kdysi sanitky a to se předělalo, já teda jsem dělal servisu, víte, takže nebyl problém si to předělat. A tak jsem ho pak prodal, no jak říkám, a koupil jsem si škodovskou stovku, nedám na škodovky dopustit. A jezdil jsem každý rok do Bulharska, až do Mičurinu.
0: Ty jo.
1: Dneska se to jmenuje...
0: jinak.
1: Ne, jinak, už ano, oni to přejmenovali. Takže tyto cesty jsem absolvoval bez problémů se škodovkou, jako, a vždycky rodinka od 73. roku jsem jezdil každý rok do Bulharska. Já jsem na ní přes 200 tisíc, kamarád mě tam dal vždycky, akorát rozvodový řetaz, ono to rachotilo, kolečka do toho, do toho rozvodového řetězu a prostě žádný problém ze škodovku prostě nikdy nebyl, až jednou jsem mě to zastavilo před Burgasem, před tím kruháčem tam, to tak funguje pořád. A tak a cívka, induční cívka, jak je tam prostě, tak jsem jenom přehodil na druhou, tu jsem měl rezervní a jel jsem na škodovku. 360 tisíc bez problémů. Ano, to se udělá mezi tím generální, jako generálka se udělala, dají si tam ty nové vložky, kroužky, všechno. Takže můžu vám říct, to byl super, super auták. Aby se nám do kufru vlezly jako věci různé, ale jídla, tak, protože tenkrát jako bylo draho, poměrně teda, ono je draho pořád, že? tak... Říkám, tak 16krát asi do toho Bulharska jsem jezdil.
0: No, já vás obdivuju, jak jste sebou vozil i náhradní díl, o kterém jste si myslel, že by mohl být potřeba, takže indukční cívka říkáte.
1: Indukční cívka, to je taký váleček, ten byl tam přišrubovaný vedle toho motoru nazadu, jo. A ještě jsem to, aby se to nepřehrývalo náhodou, to se nikdy nestalo, tak jsem měl udělan, jako v kapotě, jsem si udělal z Renaulta, osmičky Renaulta, jsem vyřezal ty mřížky, ty jsem dal zase do té zadní kapoty, udělal jsem ji bílou, tu kapotu, protože tak na to nehoří slunko moc, že, pálí. Nahoře jsem měl udělaný taky držák, tam jsem měl rezervní kolo. Ano, do toho rezervní kolo se dali ještě nějaké věci, co byly potřeba z koženky. Mě kamarádi ušili takový potah na to, aby nás... No a tak jsem jezdil, takže jsem měl větší kufr vepředu, jo. No a jezdila do Bulharska.
0: No teda, to se tak pěkně poslouchalo, to vaše vyprávění, pane Ivane. Já už tady koukám, našel jsem si na internetu tu Škodu Tudor, poválečnou legendu, jak je tady nazvaná.
1: Ano.
0: Dvoudveřová verze modelu tady jede na mě.
1: Ano.
0: A název vznikl z anglického Tudor, jako dvoje dveře. No a to byla krasavice, tahle Škoda.
1: Víte, Škodovky byly...
0: Ty jo, to bylo krásné auto. Tady píšou, že mělo mechanický startér.
1: Ano, ano, to se, ten startér byl nad plynovým pedálem, to jste zmačkl, teda špičkou nohy jste ho zmačkl a zrovna jste přidal plyn a už to fungovalo.
0: Jak vy si to pamatujete? Já vás moc zdravím do Hodonína. Až tam budu zase projíždět do Smrdák na Slovensko, tak si na vás vzpomenu.
1: No, tam já jezdím na kole trénovat.
0: No, vidíte.
1: Já jsem jel Tour de France, taky víte, s tím zimovčákem na tom vysokém kole, takže klidně se zastavte v Hodoníně.
0: Ano.
1: Když pojedete na Slovensko, tak na konci Hodonína je po levé straně benzínka.
0: Šelka. Ano, vím, oni tam tankuju, no.
1: No, vidíte. A tam hned za tou šelku zatočíte doleva, a prostě máte moje číslo teď, tak není problém, rád vás uvidím.
0: Dobře.
1: Dám si kafičko.
0: Pane Ivane, to byl báječný rozhovor. Jakoby nebyla jedna v noci, ale jedna přes den s vámi.
1: Musíte pohnout, protože já už mám taky, já jsem 42. ročník, víte. Podnes den pracuji jako autolakýrník, takže mám to. Klidně se zastavte.
0: Děkuji za pozvání. Nezdržujete.
1: Aby nezdržoval další lidi, jako co budou...
0: Ne, vy jste mluvil tak poutavě, že jsme klidně i trošku přetáhli. V tomhle případě to nevadí.
1: A to cestování, to by vám ještě řekl, ještě do Itálie a tak dále, takže já to mám procestované trošku.
0: Já dám příště zase, až se tady objevím, tak dám zase nějaké takové cestovatelské téma. Jo, to je dobrý nápad. Nebo ty mapy, navigace. Já to nějak vymyslím. Mějte se hezky a klidnou noc.
1: Děkuji, taky vám přeju, ať se vám daří.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: A teď trocha slovenčiny v písničce. Jaká?

0: Tak nechal jsem doznít tuhle úžasnou baladu o polních vtáků na vlnách Českého rozhlasu v noční lince, až mi tady z toho upadla tuška, ale pojďme dát slovo paní Marcele Spolabí, která se dovolala. Zdravíme vás.
1: Dobrý večer, já vás taky zdravím. Já jsem první auto, který jsme si pořídili jako manželé v roce 66, tak to byla Škoda Dana Z sedan. A to byly takový ty první ještě autička. Mm-hmm. A protože nebyly auta, že jo, tak když něco bylo, tak bylo na pořadí a různě. Takže žádný velký výběr, ale manžel sehnal někde, já nevím jakým způsobem, tehdy nebyly nějaký buchví, jaký pinol, asi na nějaký inzerát, vedle ten auták a byl až z Karlových Varů. Mm-hmm. My jsme se tam vypravili teda.
0: Cesta pro auto vlakem nebo čím?
1: Ne, na motorce jsme jeli. No a to auto jsme tam domluvili, manžel si to prohlídl, automechanik, tak říkal, no dobrý, tak jo, a za celkem přijatelnou cenu, takže si ho vememe. Já povídám, no jo, my jsme tady na motorce. A já jsem teda řidičák měla od roku 64, jo, takže to nebyl problém a na motorce jsem jezdila. A on říká, no tak se nedá nic dělat, já pojedu tím autem a ty pojedeš za mnou teda na motorce.
0: Nechtěl vám ho půjčit hned na první jízdu, jo?
1: Ne, já jsem jela na motorce a on jel tím autem. Uh-huh. A teďka ale já říkám, ale prosím tě, pojedeme přes Prahu. Tak jako já teda jako v ty Praze. A on říká, prosím tě, jak pojedu pomalu, tak pojedeš za mnou, ne? No tak jsme jeli, takže jsme přijeli ku Praze, samozřejmě při prvním nějakým odbočení, nebo já nevím, jak to vzniklo, prostě najednou nebyl a já jsem skončila u Pražského hradu, tam před těma dvouma budkama, jak tam
0: stála. Počkejte, četla, jako na Hradčanském, to ne snad.
1: Jo.
0: Fakt, jo, o arcibiskupství, jo.
1: A teďka já jsem tam s tím motocyklem teda byla a říkám, Ježišmarja, kam já teď lidi koukali, protože tam chodili turisti, že jo. No to, a teď já jsem tam motala.
0: To jste musela na Pohořelci, ne? Tam jako odbočit doprava kolem Lorety.
1: Nevím, už prostě někde jsem, prostě mi ujel a já jela a někde jsem odbočila. A prostě on nebyl. No tak jsem pak zajela někde takhle ke straně, tam jsem zůstala stát a říkám, no Krista pána, kde je? No tak pak teda jsem, pak se vrátil, asi si řekl, že jsem úplně blbá. No,
0: takže počkejte, jak ho napadlo jet k Pražskému hradu, prosím vás, mobily nebyly.
1: No, on nejel k Pražskému hradu, ale já jsem prostě
0: jo, ale jak ho napadlo, pak se tam za vámi vrátit a najít vás?
1: No, nechápu to.
0: Čas vás za sebou neviděl.
1: No, takže prostě nevím. Tak jsme jeli tou Prahou a já vždycky u každý, už jsem teda byla úplně v steky bez sebe, a u každý křižovatky prostě starým městem jsme jeli a to vím, že to bylo šílený. A teď tam ty auta, že jo, najížděli a já vždycky na každýho ještě z ty motorky jako mávala, ať mě pustí s tím autem, co jede přede mnou. No, tak jsme to nějak tak vyklíčkovali.
0: Dobře to dopadlo.
1: Cože?
0: Dobře to dopadlo.
1: Dopadlo to, jo, pak už když jsme byli na kraji Prahy, tak už jsem ho nechala, ať si jede a já už jsem si jela za ním. To už bylo dobrý, ale nejhorší bylo teda vyklíčkovat z ty Prahy. No potom jsme měli pabědu. Mm-hmm. My jsme měli mnoho aut, protože manžel automechanika, prostě nikdy jsme neměli auto nový. A vždycky prostě nějaký, takže pabědu, pak škodovku, tisícovku, škodu 12, ježišmarja, jak se jmenovala, 120, škoda 120. A protože jsem pracovala v mototechně, tak to nebyl zas takový problém sehnat auto. a to nám vrátili, nebo vrátili to Angličani, že jim to nějak splachla vlna v Anglii a prodávali to potom zaměstnancům mototechny a to by bylo všechno dobrý, ale mělo to pravý řízení.
0: Je. Yeah.
1: No a s tím jsme teda najezdili hodně i prostě po cizím.
0: To si nedovedu představit. To si nedovedu představit.
1: A tak dále. No ale jezdila jsem s tím i já a hodně. Mm-hmm. A to nebyla legrace, protože to mělo, řízení to mělo pravý, ale řazení to mělo jako, kdyby bylo levý, že jo?
0: No, rozumím.
1: Naučená jednička k sobě, nahoru, dvojka, že jo, odmáčknout, trojka, čtyřka. No a to všechno bylo obráceně.
0: No, tak to jste teda, Kaprňák, že jste to takhle zvládli. Já se hrozím toho, že bych měl někdy jet do Británie a tam řídit, jo. Člověk si to naučí takhle, no.
1: Taky nevím, jak by to dopadlo, ale na to řízení pravý jsem si zvykla. Nejlepší bylo, když jsem jela třeba a zastavili nás policajti, že jo, někde, nějaká ta kontrola. No a šli doleva, že jo.
0: A jo, jo, jo.
1: A říká, ukázal, musíte doprava. Na to koukali jako to. No tak to bylo to. No, měli jsme aut hodně, samý vojetý samozřejmě. A nakonec jsme skončili u Subar. Protože jsme se přestěhovali, pak v 86. roce jsme odešli do hor, do Krkonoš. A tam prostě to byly, my jsme snad měli první Subaru v republice, protože můj mužský furt šmejdil po nějakých takových letech. No a ta byla dobrá. To byly, ty Subaru byly dobrý. No.
0: Já vám moc děkuju, paní Marcelo, že jste se dovolala, krásně vyprávěla. Už hraje písnička, protože my míříme k 1 hodině noční. Ať se hezky vyspíte.
1: Tak jo. Tak bylo to hodně zážitku, ale
0: krásně jsem si to užil, ať se daří, nashledanou.
1: Nashledanou.
0: No a klidnou noc a dobrý vstup do celého nového týdne vám přeje Zdeněk Novák, ať se vám daří.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. V divadle pro vaše uši se mě občas nabídne taková vzácná příležitost. No, představte si asi, jako když stojíte u knihovny a máte v ruce jednu knížku v několika různých vydáních. Pokaždé jiný rok vydání, jiný obal, jiné ilustrace, vida tady třeba ilustrace úplně chybí. Zkrátka, pro nás to dnes znamená různé zvukové zpracování jednoho jediného příběhu. Tak se nechte překvapit, anebo možná vám napoví už první melodie.

0: Nevím přesně, jaký ostrov pokladů měl tedy na mysli Vaby Daněk, ale za to vím, na jaký ostrov pokladů se teď společně vydáme. Samozřejmě vrátíme se na stránky stejnojmenného románu Roberta Louise Stevensona, který asi nechyběl v žádné klukovské nebo holčičí prostě dětské knihovně. Jen v rozhlase měl v průběhu let několik adaptací. Dochované jsou dnes už jen dvě. Ta první s titulem Poklad na ostrově je z roku 1966 a hlavního hrdinu Jima Hawkinse si v ní v režii Karla Weinlicha zahrál tehdy 31letý, ovšem s věčně mladickým hlasem Jaroslav nebo Jaroušek Kepka.
1: Pod skalou slané moře šumí, je modré na pohled, hlavou mi táhnou sny a dumy, lákám neširý svět, lákám neširý svět. Hracek mi krouží kolem hlavy, sleduju jeho let, když vlny hučí dálky zdraví. A mně je 15 let, a mně je 15 let. Chtěl bych s tou brigou nebo bárkou na moře vyplout hned, porvat se s mořem s krutou dálkou a navrátit se zpět, a navrátit se zpět.
2: Jsme na místě, pane.
3: U admirála Bemboa. No, uvidíme.
2: Bude se vám tady líbit. Tady vás určitě nikdo nebude vyrušovat.
3: Je z té vaší hospody vidět na moře?
2: Skoro až do Bristolu, pane, když je jasno. Já se často dívám na moře. Víte, že rozeznám fregatu od korvety?
3: Mohl bys být od rodiny plavčíkem, co? Nebo radši hned kormidelníkem?
2: Proč ne? Plavčík Jim Hawkins se hlásí. Na obzoru černá pirátská vlajka se skříženými hnáty.
3: No, na to se musím napít.
2: Maminko, vedu ti hosta.
3: Kluku, ty se máš k světu.
4: Už jdu. Jimmy, mluvil jsi s doktorem Lifesayem?
2: Určitě přijde, maminko, zatím posílá tenhle odvar.
4: Děkuju ti.
2: Představ si, že tento pán...
3: Vy jste hostinská?
4: Dobrý den, pane, k vaším službám. Pán chce přespat?
3: Možná přespat, možná i ubytovat, to všechno se uvidí. Ten váš zapadák se mi docela líbí. Chlapec mi říkal, že tu je klid.
4: Jako v ráji.
3: Potřebuji si odpočinout. Nesnáším lidi. Ale dám klid, rozumíte?
2: Říkal jsem pánovi.
3: Teď mlč a přines sklenku pálenky.
4: Je dole v přihrádce, Jimmy, běž, tady máš klíče, tak běž.
2: Hned jsem zpátky, pane.
3: Kuchyň mám rád jednoduchou. Špek, vejce a hlavně fazole. Platím předem.
4: 4 zlaťáky.
3: No až je projím, řeknete si o další.
4: Děkuju vám, pane, hned vám připravím nahoře pokoj. A chlapec tu bude co nevidět, pomůže vám se vším. Děkuju vám, pane. Bude se vám u nás jistě líbit.
2: Už jsem tady, pane, poslušte si. Naše pálenka je výborná. I baron Trelawney se tu někdy zastaví na skleničku.
3: No uvidíme, čemu se říká v taverně u admirála Bemboa rum. Dobrá. Abys rozuměl, chlapče, pálenka to je jediný přítel na moři, který tě nezradí.
2: Budete si ještě něco přát?
3: Ne, totiž počkej, příteli. Dovolíš, abych ti říkal, příteli, víš, co je tohle?
2: Stříbrná 4 pence, pane.
3: Tak. A chtěl bys si vydělat?
2: To bych musel hodně dlouho pracovat.
3: Ale vůbec ne. Záleží jenom na tobě. Jestli dokážeš mít otevřené oči, no tak co? Umíš číhat jako rys?
2: Myslím, že ano, pane.
3: Dobrá. Tuhle 4 pence dostaneš každý měsíc, když se poohledneš po jednonohém námořníkovi.
2: Po jednonohém námořníkovi?
3: Snad nemáš strach. Neboj se, tobě nic neudělá. A kdybys ho uviděl, sebereš se, přiběhneš za mnou a budeš hlásit, kapitáne, je tady jednonohý námořník. Přišel jsem a ptal se po vás. Ale já jsem řekl, není tady, nikdy tu nebyl, to jste se asi spletl.
2: Není tady, nikdy tu nebyl, to jste se asi spletl.
3: Báječně. Vyplácím ti, Jimmy, slavnostně první zálohu.
2: Děkuju vám, pane.
3: A nezapomeň, dávej pozor na jednonohého námořníka.
2: Budete večeřet, pane?
5: To ne, hochu, to ne, ale skleničku pálenky bych si dal.
2: Hned vám ji přinesu. Ale mohl byste si přesednout od okna?
5: Proč pak, hochu? Mně se to líbí.
2: Tady totiž sedává náš kapitán, pane, to je jeho místo. Teď je na procházce.
5: Kapitán? No samozřejmě náš byl. To bude překvapení, až se setká se starým kamarádem.
2: Vy ho znáte?
5: To bych řekl. Je takový vysoký, silný, má na ušnici a dvě jizvy na tváři.
2: Přesně on, pane.
5: A přivezl si obrovský kufr, že je to tak?
2: Jak to víte, pane?
5: No tak vidíš. A říkal ti, abys k němu nikoho nepouštěl, nic mi nemusíš říkat. Znám toho starého Morouse jak vlastní boty, ale to se mne netýká, víš? Já mu chci něco velmi důležité.
2: Ano. Už se vrací, pane, vidíte? Támhle jde po pěšině naproti na stráni.
5: Na mou duši. Tiše, skrtku, tiše. Musím ho překvapit. Ani slovíčko nebo...
6: Dobrý večer.
5: Dobrý večer. Bile. Dobrý večer od kamaráda, který tě přišel navštívit.
6: Co? Ať mě hrom černý pes.
5: Docela správně, Bile. Už dlouho jsme se neviděli, viď? Zapomněl jsi na nás a to není o tebe hezké.
6: Nech toho. No dobrá. Vyčení chariste mě. Co chceš?
5: Co by na tobě mohl chtít černý pes? Trochu si zavzpomínat na staré časy.
6: Nežvaň. Já vím, oč vám jde. Ale to si zapíš za uši. Ty i všichni ostatní. Nedostaneš nic. Nic.
2: Mám přinést polévku, kapitáne?
6: Nebudu jíst. Sklenici rumu.
2: Ano, pane.
5: Piješ na kuráž? Budeš jí potřebovat.
6: Nejsem. A zmizni odtud.
2: Jak si přejete, pane?
6: Pamatuj si. Svou kůži nedám, lacino. Můžeš to vyřídit rytíř.
5: Jsi sám, Bile, a nás je 9.
6: A kdyby vás bylo 100, chtěli byste dukáty, co? A zlaté pruty a stříbrné poháry. Nic nedostanete. Jsou moje, jako předtím byly Flintovi.
5: Patří nám všem.
6: A tak běžte a hledejte si je, když patří vám všem.
5: Pamatuj na Bengana.
6: Já nejsem Bengan. Pamatuješ na nebošíka kapitána Flinta? Beze mne neudělal ani jediné rozhodnutí. Mě směřoval loď, když vy jste u strachy nevěděli, kudy kam. Krysy. Vždycky jste byli jen krysy.
5: Nadáváš. Stejně ti to nepomůže, Bile. Víš dobře, že máš na vybranou jen 2 věci. Buď nám dáš mapu, nebo...
6: Nebo?
5: Nebo dostaneš černou známku.
6: Ty lotři.
5: Rozmysli si to dobře. Buď mapu.
6: Neleknu se vás.
5: Nebo černou známku. Zapiš si to za uši. Přijdeme brzo. S Bohem, Bile.
6: Neleknu se vás. Rozumíš? Všichni se budete houpat na obrátce. Radši si ještě pořádně loknout rumu, než... Proč se mi najednou tak točí hlava? Jime, kde jsi? Žil.
2: Já za to nemohu, pane doktore, říkal, že je to jeho kamarád a vůbec nebyl jednonohý.
7: Jime, prosím tě, nech už všech nesmyslů. Jednonohý námořník. Podej mi obklad.
2: To nejsou nesmysly, pane doktore, on říkal...
4: Určitě je mrtev, určitě a musí umřít zrovna v našem starém poctivém hostinci.
7: Jen klid, paní Hawkinsova. Je právě tak živý jako vy nebo já. Zatím ho jen klepla slabá mrtvička. Není divu, táhne jako duha.
4: Víte, kolik nám je dlužen?
2: Pane doktore, maminko, podívejte, tady to tetování.
4: Pro všechny svaté. Šípenice. On má šípenici na ruce.
7: Jen aby neměl oprátku na krku. Jimmy, ještě vodu.
2: Aha.
7: Tak. Nedal bych za to groš. Jimmy, bojí se krve? Ne? Tak drž to umyvadlo, pustím mu teď trochu žilou.
2: Tady, pane doktore, podívejte, tady je vytetovaný nějaký nápis.
7: Billy Bonesovi, jeho zlatíčko.
4: Fuj, taková nestydatost. Jimmy, okamžitě se dívej jinam.
2: Tak je to pravda.
7: Drž pořádně to umyvadlo. Co je pravda?
2: Že se jmenuje Bill Bones.
7: Co vám všechno napovídal?
4: Co pak s ním byla kloudná řeč? Přineste pálenku, chci sklenici rumu. To bylo všechno, co od něho člověk slyšel. Ze začátku aspoň platil, ale teď? Minulý týden vyházel z hospody hosty, poněvadž prý pomluvil nějakého Flinta nebo tak něco.
7: Říkali mi to. Konečně přichází k sobě.
6: Mrož vám nikdy nepatřil. Vy lumpy. Černý pes. Kde je černý pes?
4: Prosím, mrož, pes, hotový cirkus. Přeskočilo mu z toho v hlavě.
7: Uklidněte se, pane. Žádný mrož tady není a pes taky ne.
6: Cože? Co je? Co se to se mnou stalo?
8: Pan doktor Livesey je náš přítel.
7: Dopřáváte si příliš rumu, vážený. Mrtvice se o vás pokoušel, pane Bonesy.
6: Já nejsem Bones.
7: Bones nebo Jones, to máte jedno. Ale ať jste Petr nebo Pavel, jedno vám kladu na srdce. S rumem si dáte od dneška pokoj. Jestli se nechcete dostat rovnou na prkno, na nejvýš sklenku denně. Stát si ještě jednou to, co dnes, neručím za nic.
6: Doktor. Máte pravdu, stát se ještě jednou to, co dnes. Ne. Buď já, nebo oni. Špatně mě znáte, rytíři štěstěny. Byl ještě není starý prohnilý koráb. Ta hlava. Do postele. Jim, pomoz mi do postele.
7: Konečně rozumné slovo. Paní Houkinsová, dohlédněte na něho. Aspoň týden musí ležet.
8: Pojďte, kapitáne, pomohu vám.
7: A nezapomeňte, co jsem vám řekl. Ani kapku navíc. Přijdu se na vás podívat zítra.

0: Podarujte ubohého žebráka, podarujte ubohého slepce, podarujte chudáka, pomozte ubohému člověku.
1: Co si přejete, pane?
0: Zdá se mi, že mluvím s chlapcem. Řekni mi, kde je tu hospoda u admirála Bemboa?
1: Jste přímo před ní, pane.
0: Mohu tě o něco poprosit, chlapče?
1: Jistě, pane.
0: Doveď mě ke kapitánu Bonesovi.
1: Ke kapitánu? Tady žádný pan Bones nebydlí.
0: Ale chlapče, snad bys nelhal. To je hřích, dítě, to je veliký hřích. Potřebuju s ním mluvit jen malou chvilku.
1: Říkám vám, že jste se spletl.
0: Tak dobrá, hochu, věřím ti. Jistě bys neobelhal ubohého slepce. Podej mi, chlapče, ruku. Vyveď mě zase na cestu, prosím tě.
1: Musíte dávat pozor. Au, co to děláte? Vždyť mi zlomíte ruku.
2: Zlomím ti, jestli mě okamžitě nezavedeš ke kapitánu. Zlomím ti nejdříve jednu ruku a pak druhou.
1: Ale já nesmím.
2: Veď mě.
1: Já, to je, on je nemocný. Počkejte, nechte toho, já vás povedu.
2: No, tak si pospěš. Se mnou nejsou žádné žerty. To si pamatuj.
3: No si ty, Jimmy?
1: Přišel za vámi. Kam chrát, pane?
4: Bill Bonesy. Naše chvíle přišla.
3: Kostelní lavice.
4: Tak, starý brechu, nečekal jsi nás tak brzo.
3: Pojď z toho, chlapce. Přinesl jsi mi černou známku?
1: Kapitáne.
3: Dobrá, kostelní lavice. Ať se teda stane, co se má stát.
4: Ještě si můžeš zachránit život, Bile. Můžeš dát mapu po dobrém. Za 6 hodin... si přijdeme pro mapu.
3: Za 6 hodin vám zakroutím krkem. Pošlu vás ke všem čertům.
4: Tak se rozluč se životem, Bile. Za 6 hodin přijdeme všichni. Všichni! Přemýšlej o tom. S Bohem.
3: Jen přičte. Přijďte, rozbiju vám hlavu, vy, nebojím se vás. Kdyby se mi tak netočila hlava. Jimmy, rum, přines mi rum. Chci mít jasnou hlavu.
1: Kapitáne, co je vám?
3: Dojeď pro doktora. Jimmy, hlava se mi točí. Řekni mu, že banda, moje zlato. Ne, moje zlato nedostanou.
4: Máš ještě 6 hodin.
5: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
6: V dalším Ostrově pokladů Jaroslava Kepku po letech opět v režii Karla Weinlicha v hlavní roli vystřídal Jiří Langmajer. Tomu sice v roce 1983 nebylo ještě přes 30, ale věk skutečného Jima Hawkinse už měl jako 17-letý taky dávno za sebou. V následující ukázce, jako bychom vlastně navázali tam, kde jsme před chvílí skončili, totiž v krčmě u admirála Benboa.

0: chlapci.
1: Je tady není.
0: Vy, kdyby chtěl tuhle špeluňku obrátit na ruby, tak tu mapu najdu.
2: Podle mě už byla někdo šacoval, nemá u sebe vůbec nic. Předešli nás ty z hospody. Mapu vzal určitě ten zatracený kluk.
3: Utíkali jsme s matkou za doktorem Lifesayem, protože jsme se báli, aby nás piráti u admirála Bembua nezastihli. Na návštěvě u doktora Lifesaye byl právě lord Trelawney a já zpočátku váhal, jestli mohu před tímto člověkem o tajemných událostech posledních dnů mluvit. Když mi však doktor naznačil, že před panem Trelawneym nemá žádné tajnosti, vypověděl jsem vše, co jsem věděl o Flintově bandě a ostrově pokladů. Nakonec svého vyprávění jsem položil na stůl balíček ve voskovaném plátně. Byla v něm ukryta mapa ostrova.
4: O tom Flintovi jste už jistě slyšel, že, pane Trelawney?
5: Jak bych o něm neslyšel? Byl to ten nejkrvavější pirát všech dob.
4: Dejme tomu, že na této mapě, kterou máme před sebou, je klíč k určení místa, kde Flint zakopal svůj poklad. Zajímalo by mě, jak může být ten poklad velký.
5: Jak velký? Obrovský, doktore.
4: Myslíte?
5: Víte, kolik lodí Flint vydrancoval a potopil? Podívejte se. Tyhle křížky na mapě označují jména plachetnic, které Flint poslal ke dnu.
4: A tady vzadu si zaznamenával dokonce podíly na kořisti. Otočte tu mapu, pane Trelawney. Ano, ostrůvek leží v karibské oblasti, o tom nelze pochybovat. Je asi 9 mil dlouhý a 5 mil široký.
3: Ten pahorek uprostřed ostrova se jmenuje Dalekohled.
5: Dalekohled je hlavní orientační bod. Tady na mapě je připsáno. Vysoký strom na dalekohledu, 10 stop k východu, východní pahorek, 5 sáhů od černé skály, na níž je vyryta hlava. Červeným křížkem označeno místo pokladu, podepsán John Flint.
3: Podívejte tady, křížek červeným ingoustem.
5: Myslím, že to je jasné. Máme před sebou klíč k pohádkovému bohatství. Okamžitě koupím v bristolském přístavu loď, najmu posádku, naložím vás a Jima a ten poklad dostaneme, i kdyby to mělo trvat rok.
4: Ale co moje lékařská praxe, pane Trelawney?
5: Jmenuji vás lodním lékařem. Za pár měsíců budete mít tolik zlata, že si na nějakou ubohou lékařskou praxi ani nevzpomenete. Jim Hawkins může být plavčíkem nebo pomáhat v kuchyni.
6: Hurá, maminko! Víš, že mi dovolíš plavit se za pokladem.
7: Bojím se o tebe, Jime. Taková výprava je nebezpečná.
6: Maminko.
4: Přimlouvám se za Jima, paní Hawkinsová. Už je to velký chlapec, dám na něho pozor.
6: Splatíme dluhy, přivezu peníze, maminko, hromady peněz.
7: Peníze. Hlavně, abys přivezl sám sebe a vrátil se živ a zdráv, Jime.
6: Já se vrátím, maminko.
4: Mám teď strach z jediného člověka.
5: Z koho, doktore?
4: Z vás, pane Trelawney. Protože znám vaši hovornou povahu.
5: Budu mlčet jako hrob, doktore. To vám slibuji.
4: Nejsme totiž jediní, kdo vědí o této mapě. Pamatujte si to, pane Trelawney.

0: Hispaniola je opravdu krásná loď. Pane, gratuluji vám k tak výhodné koupi. O, dovolte, abych se představil. Jsem John Silver, vysloužilý námořník. Na lodích jsem strávil většinu svého života, ale Hispaniola je jedna z nejlepších lodí, jakou jsem kdy viděl.
1: Máte zřejmě hodně námořnických zkušeností.
0: Mohl bych si s nimi otevřít obchod, ale bohužel o mé zkušenosti není zase takový zájem. Na jednonohého člověka není zrovna příjemný pohled.
1: Promiňte, ale nebude vám vadit, když se zeptám, jak jste přišel o mamu?
0: Ve službách vlasti pod nesmrtelným generálem Hawkem. Ale to by byla dlouhá historie. Generál Hawk mě vyznamenal za statečnost.
1: Dostáváte penzi?
0: O, nikoliv, pane.
1: Poslyšte, měl bych pro vás návrh. Hledám muže s takovými zkušenostmi, jaké máte vy. Nechcete se plavit na mé lodi?
0: Velice

0: Rád, pane. Jestli potřebujete loďního kuchaře, jsem k vašim službám. Mohu vám pomoci i při výběru posádky. Znám v Bristolu každého námořníka a spolehněte se, že vám vyberu ty nejlepší.
1: Výborně. Někoho takového jsem potřeboval.
0: A kam se poplavíme, pane?
1: Bohužel to vám nemohu prozradit.
0: Ale pochopte, až budeme najímat posádku, každý se nás zeptá, kam plujeme.
1: Dal jsem přátelům slib, že cíl plavby neprozradím.
0: Je mi líto, že nemohu vaši nabídku přijmout.
1: Proč?
0: Nepatřím k námořníkům, kteří se nalodí a je jim jedno, kam plují. Vždycky jsem znal cíl své cesty, pane.
1: Opravdu vám nemohu říct nic bližšího.
0: Chápu, ale bohužel se mnou nepočítejte.
1: Vypadá to, že jste poctivý člověk.
2: Umíte držet jazyk za zuby?
0: Pane.
2: Plujeme pro poklad kapitána Flinta.
0: Už nemusíte nic říkat, pluji s vámi. Neřeknu nikomu ani slovo a posádku vám vyberu z těch nejlepších mořských vlků, které tady v Bristolu znám.

0: Konečně přišel den, kdy jsme zvedli kotvy. Hispaniola začala svoji plavbu k ostrovu pokladu. Plachty se nadouvaly, břeh s přístavištěm se ztrácel za námi. Posádka se skládala ze samých zkušených námořníků a kapitán Smollett, kterého najal pan Trelawney, také rozuměl svému řemeslu. Během plavby se však přihodilo několik zvláštních věcí.
1: Pan kapitán Smollett by s váma rád mluvil, pane Trelawney.
2: Ať vejde do mé kajuty, Jimmy.
1: Pojďte dál, pane kapitáne.
2: No, co máte na srdci, kapitáne? Doufám, že je na lodi všechno v pořádku.
3: Budu upřímný, pane Trelawney. Nelíbí se mi tato plavba a nelíbí se mi posádka.
2: Nakonec se vám nelíbí ani loď, kapitáne, co?
3: Naopak, loď je výborná.
2: Možná se vám tedy nelíbím já, váš zaměstnavatel.
4: Takové narážky nemají žádný smysl. Pokračujte, kapitáne Smollette.
3: Byl jsem najat se zapečetěnými rozkazy, abych panu Trelawneymu řídil loď, kam poručí. Proč ne? Zjistil jsem ale, že i ten nejposlednější námořník na lodi ví víc než já. A to není správné.
4: V tom s vámi plně souhlasím, kapitáne.
3: To není bohužel všechno. Doslechl jsem se, že se plavíme za jakýmsi pokladem. To je ožehavá věc, pánové. A už vůbec se mi nelíbí, že to má být tajemstvím a zatím o tom žvatlá celá posádka. Mám takový dojem, že ani jeden z vás, pánové, neví, co je v sázce.
4: Proč se vám nelíbí posádka? Nejsou to snad dobří námořníci?
3: Mám za to, že posádku si má vybírat každý kapitán sám.
2: Ještě něco, kapitáne?
3: Ano. Zaslechl jsem, že máte mapu toho ostrova, kde je poklad zakopán. To místo je prý označeno červeným křížkem. Mnozí prý znají i přesnou zeměpisnou polohu.
4: To není možné.
3: Je mi líto, pane.
2: Neslýchané. Mohl jste to prozradit jedině vy, doktore. Nebo tady ten kluk.
4: Vyprošuji si taková nespravedlivá nařčení, pane Trelawney.
3: Je nutné, abychom provedli určitá opatření, pánové. Tak za prvé, mužstvo naložilo prach a zbraně pod přední palubu. Tam je volný přístup. Doporučuji přenést zbraně a střelivo do skladiště pod vaší kajutou, pane Trelawney. A za druhé, nevím, pánové, kdo z vás má mapu toho ostrova, ale požaduji, aby to zůstalo přede mnou i před celým mužstvem v tajnosti.
4: Obáváte se snad vzpoury, kapitáne?
3: Zdá se, že na palubě není všechno v pořádku. Ten jednonohý lodní kuchař Silver, kterého tady všichni poslouchají, se mi taky nelíbí.
2: Jděte už ke všem čertům, kapitáne. Silver je poctivec a hrdina. Generál Hawke ho vyznamenal za statečnost. Mám už dost toho vašeho podezřívání. Opatření, o kterých jste tu mluvil, si pro mě za mě udělejte, ale přestaňte mě unavovat svými věčnými pochybnostmi.

0: Co tady děláš, chlapče?
1: Dívám se, jak námořníci přenášejí zbraně, pane kapitán.
2: Hej, hola, kamarádi, co to k čertu vyvádíte? Kdo to nařídil?
0: Já, Silvere. Máte něco proti tomu?
2: Vůbec ne, kapitáne. Jenom se bojím, že záď pak bude přetížena.
0: Tyhle obavy přenechte laskavě mě. A jděte do kuchyně, ať nemusí mužstvo čekat na večeři. Toho chlapce vemte sebou.
2: Rozkaz, pane kapitáne. No, pojď, Jimmy, pomůžeš mi loupat brambory.

0: bylo po záporu slunce, když jsem dokončil svoji práci. Dostal jsem chuť na jablka, která byla uložena v bečce na palubě. Došel jsem k velkému sudu, ale shledal jsem, že jablíček v něm zůstalo už pramálo. Napadlo mě vlez do sudu a trochu si v něm odpočinout. Stočil jsem se tam do tmy a pomalu jsem usínal. Najednou mě probudil praskot prken, jak v mé blízkosti jakýsi námořník stěžka dosedl na palubu. Bečka se zakymácela. Poznal jsem Silverův hlas. Krčil jsem se v bečce, poslouchal a chvíl se strachem, aby mě neobjevil.
1: Flint byl kapitánem a já jsem byl lodním mistrem.
2: Protože Flint z nás byl největší sekáč.
1: A já ti říkám, že kdybych neměl tu zatracenou dřevěnou nohu, tak jsem byl kapitánem rytířů štěstěný. Já, protože jestli se starý Flint někoho bál, tak se bál mě, Dicku, to si pamatuj.
2: Jo, to je jasný.
1: To, že se Flintova stará parta sešla tady na palubě, to je moje zásluha.
2: No jo.
1: Já jsem Strelony ho všechno vytáhl a já jsem mu vybral tuhle posádku. Tak bych byl moc rád, kdyby vám všem bylo jasný, že v tomhle podniku rozkazuju já.
2: Nerozčiluj se, Silvere, a radši nám řekni, kdy do toho půjdeme.
1: Kdy? Tak já ti to povím. Co nejpozději, abys věděl.
2: Sakra, proč? Mám už kapitána Smoleta až po krk.
1: Tvůj mozek nikdy za moc nestál, Henci. Kapitán Smollett je prvotřídní námořník a spolehlivě řídí tuhle zatracenou loď.
2: Kormidlovat umíme taky, Silvere.
1: Kormidlovat možná, ale kdo z vás umí určit směr pitomci?
2: Nikdo, tak držte hubu.
1: Mapu má doktor nebo ten břicháč Trelony. Bude nejjednodušší, když nám poklad najdou. A pomůžou nám ho naložit na palubu. Teprve pak se jich zbavíme.
2: Jo. Až bude zlato na lodi, vysadíme je na pustým ostrově.
3: Jaký pak caviky s nima?
2: Zakroutíme jim krk. To je nejjednodušší a taky nejspolehlivější.
1: Právně, Henci. Až budu lordem a budu jezdit v kočáře, nechtěl bych někoho z těch chlapů v Londýně potkat. Hodíme je přes palubu, až přijde náš čas.
2: Žraloku. Jasně. Všichni jdeme za tebou, Silvere. Já, Hans, Dýka, Morgan, Anderson, O'Brien, všichni.
1: To rád slyším. Jenom mě mrzí, že tady s námi není černý pes. A hlavička, ten zatracnej kluk z hospody by je poznal. No. Dýku, sáhni do bečky a podej mi jablkový sklobi nějak v krku.
4: Jo, Silvere.
2: Počkej, Silvere. Přece nechceš cucat šťávu z jablek, když tady máme rum.
1: Na poklad starýho Flinta.
2: Ať se dobře pomějem a nacpem si kapsy zlatem.
5: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: V divadle pro vaše uši dnes listujeme slavným románem Roberta Louise Stevensona Poklad na ostrově. A po dvou rozhlasových dramatizacích teď na závěr přijde ke slovu ještě dramatizovaná četba. Ta je nejmladší, z roku 2014. A Jimem Hawkinsem je tu Krištof Hádek. Děj všech nahrávek pochopitelně popisuje stejný literární příběh, ale zajímavé je, že zatímco rozhlasové verze se ve svém závěru odchýlily od knižního rozuzlení, teprve ta nová verze z produkce soukromého audiostudia přináší skutečný původní autorský závěr příběhu, tak, jak byl v knize a který dnes taky symbolicky uzavírá i další vydání našeho divadla pro vaše uši. Tak snad už jen přání klidné dobré noci po správně dramatickém vyvrcholení Stevensova románu.
1: Zraní dřímoty vytrhl piráty čísi jasný hlas.
2: Vstávejte, vycházko, tam ve srubu. Tady je doktor Lysej.
1: Přišel, aby ošetřil poraněné piráty. Když mezi nimi spatřil Jima, zůstal chvíli jako opařený, ale brzy se vzpamatoval a pustil se do obvazování.
2: No máte štěstí, příteličkové. Mnozí z vás měli pěkně na mále. Tak co, Mary, co vaše játra? Vypil jste medicínu? A co vy, Dicku, ukažte jazyk. No vida, zase jedna pořádná zimnice. To máte z toho, že jste se utábořili uprostřed bažiny. Tak, pro dnešek jsme hotoví a teď bych si rád promluvil s Jimem, když dovolíte.
3: Nejprve zazněl ostrý nesouhlas, ale Silver piráty skrotil.
4: Co zvete, paviáni, co pak nevidíte, že vám doktor pomáhá utíct zubatý z lopaty? A tohle má být vaše vděčnost? Jasku, když Jim dá čestný slovo, že se nepokusí o útěk, ať si jde s doktorem povídat, jak dlouho bude chtít.
3: Doktor si mě vzal stranou a povídá mi, že když jsem si sám navařil pěknou kaši, musím si ji také sníst. Pane doktore, ušetřete mě prosím vás výčitek, teď už vím, že to byla ode mne hloupost. Ale přece jen to snad bylo k něčemu dobré. Hispaniolu jsem jim vzal a to nám všem jistě pomůže. Když doktor Lysej odešel, svolal Silver piráty.
4: Tak, kamarádi, přišel čas podívat se na zuby zlaťákům. No, máme teď sice menší nevýhodu, páč jsme přišli o loď, ale až se zmocníme pokladu, karta se obrátí. A taky máme Jima jako rukojmí, na to se nedá zapomínat. Zkrátka, jaký pak dlouhý řeči? Vzhůru za pokladem!
1: Byl to podivný průvod, který pomalu táhl ostrovem. Po zuby ozbrojení piráti, kteří navíc nesli lopaty a krumpáče, vpředu Silver se dvěma puškami i papouškem Flintem na rameni a na dlouhém provaze uvázaný klopítající Jim. Cesta k zátoce kostlivců byla obtížná a výprava se dostávala vpřed jen s vypětím všech sil. Když dorazili ke břehu, nasedli do člunů, které jim zůstaly, když připluli z lodi na ostrov. Veslovali opatrně, protože čluny byly přetížené, ale zdárně přepluli na druhou stranu zálivu. Po vylodění pokračovala celá tlupa v další pouti za pokladem. Najednou se jeden z pirátů, který šel na levém okraji stezky, rozkřičel na celé kolo. Pod velikou borovicí ležela lidská kostra pokrytá cáry šatstva. Na tvářích pirátů se usadil strach a vzrůstal čím dál tím víc.
4: Jsem tady, abych našel zlato a přísám Bůh, nedám se odradit ani člověkem, ani ďáblem. Na čtvrt míle odsud je 700 000 liber zlata. Kupředu oši, zlato nás volá!
1: Po těch slovech se kolem ozval smích a pirátům bylo hned líp. Za chvíli už zase mezi sebou klábosili jako by nic a hrnuli se dál s nářadím na ramenou.
3: Konečně jsme došli k prvnímu ze tří vysokých stromů, který měl být poznávacím znamením. Ale měření dokázalo, že není tím pravým. Stejně tomu bylo i s druhým. Až teprve třetí byl správný. Ta smečka se k němu vrhla. Z očí jim čišela chtivost po zlatu, které cítili na dosah. První z nich však náhle zařvali a strnuli na místě.
1: Silver s Jimem se rychle dostali za nimi, ale zarazili se také. Oba před sebou viděli velkou, ale ne už příliš čerstvou jámu. Zarůstala travou a na dně leželo jen pár prken z beden a kus starého krumpáče. Všechno bylo najednou jasné jako den. Poklad byl pryč. Někdo ho našel a odnesl. Silver se vzpamatoval jako první. Otočil se k Jimovi.
4: Tady máš. A dávej pozor.
1: Do ruky mu strčil dvouhlavňovou bambitku a potom klidně obešel jámu, aby stál i s Jimem naproti pirátům. Ti zatím všichni naskákali do jámy a hrabali se v hlídně. Morgan našel zlatý peníz a s přívalem nadávek jej zvedl. George zaječel.
2: Tohle je těch tvých 700 000 liber? Ty berané, ty lotře, tak tohle ti jen tak neprojde.
1: Piráti vylezli z jámy a zhlukli se na druhé straně. Silver však stál klidně, jako by se ho celá záležitost netýkala. V tom se z nedaleké houštiny zablesklo a zarachotili 3 rány z mušket. Mary spadl střemhlav do jámy, George se zatočil jako káča a padl za ním. Zbývající muži se dali na útěk. Silver přiklopítal z berlou k jámě a dřív než mohl někdo mrknout, vypálil z pistole. Když k němu umírající pirát obrátil oči, řekl...
5: Jasku, Georgi, teď jsme si spolu kvit.
1: V tom okamžiku vyběhli z lesa doktor a Ben Gunn. Z mušket se jim ještě kouřilo.
2: Kupředu, nesmíme je pustit ke člunům!
3: Všichni jsme se rozběhli za prchajícími piráty a prodírali se hustým křovím, které nás chvílemi celé zakrývalo. Silver se činil ze všech sil, aby té štvanici stačil. Skákal se svou berlou jako opice, ale přece jen zůstával pozadu. Na vrcholku planiny jsme se zastavili. Piráti odsud zamířili jiným směrem. A tak jsme je nechali běžet. Všechny až na Silvera, který si utřel spocenou tvář.
4: Děkuju vám pěkně, doktore. Přišel jste přesně včas. Podívejme se. Tady je Ben Gunn. Ty seš pěknej, Bene, takhle k smrti vyděsit rytíře štěstěny. Máme to pěkně za sebou s tím pokladem, to teda máme, a?
1: Hned na to se Ben Gunn s doktorem dali do vyprávění. Ben Gunn našel při jedné ze svých dlouhých osamocených toulek ostrovem kostru a podle ní i poklad. Vykopal ho a pracně přenesl do jeskyně pod vrchem na severovýchodním cípu ostrova, kde poklad ležel v bezpečí už více než 2 měsíce předtím, než doplula Hispaniola. Pak se Ben Gunn domluvil s doktorem a pomohl mu v boji s piráty.
3: Zatím jsme všichni došli ke člunům a potom vypluli. Plavili jsme se 8 nebo 9 mil, než jsme v severní zátoce uviděli Hispaniolu. Jak se tam spokojeně pohupuje na mírných vlnách. Nebyla skoro vůbec poškozená. Po přistání jsme se vydali k Benově jeskyni s pokladem. Čekal tam baron, který držel stráž. Když jsme vstoupili do jeskyně, zatajil se nám všem dech. Silver zůstal jako přimrazený. Na písčité půdě jsme spatřili hromady peněz a zlatých prutů. Slavný Flintův poklad, který už stál tolik životů. V šeru probleskovaly zlaté paprsky, ale já jsem místo nich viděl krev a slzy, kterými bylo tohle bohatství poznamenáno. U velkého ohně seděl kapitán Smollett a mračil se na Silvera.
1: Poslyšte, Silver, jste pěkný darebák a nechtěl bych mít vaše svědomí. Doufám, že teď už s vámi nebude dočista žádné trápení.
4: Pár pirátů zaplatilo tohle dobrodružství krkem. No, tak to je. Ale kdo by je litoval, co? Pane, vrátil jsem se ke své povinnosti lodního kuchaře. Doufám, že vám budu ještě prospěšnej. Pane?
3: Kapitán se jen zhnuseně otočil. Kdo by taky měl náladu poslouchat Silverovi vlezlé řeči? Tenhle chameleon sice všechno způsobil, ale nakonec byl taky tím, kdo udržel nejkrutější piráty na úzdě. Nikdo z nás s ním už nepromluvil ani slovo. Druhý den jsme se dali všichni do práce. Převáželi jsme na Hispaniolu zlaté pruty a já jsem plnil zlatými mincemi pytlíky od chleba. Byla to prapodivná sbírka peněz, tenhle poklad kapitána Flinta. Našli se v něm zlaté mince ze všech koutů světa. Jednoho krásného rána bylo na Hispaniole všechno připraveno k návratu a kapitán Smollett dal povel ke zvednutí kotvy. Když loď obeplouvala jižní cíp ostrova, uviděli jsme naposledy na břehu piráty klečící v písku a zapřísahající nás, abychom je nenechávali na ostrově. Když ale poznali, že kapitána ani barona jejich prosby neobměkčí, začali po nás vztekle střílet.
1: Loď odplouvala a za pár hodin se i ta nejvyšší hora ostrova pokladů rozplynula v modrém obzoru oblohy a moře. Posádka napjala všechny plachty a Hispaniola zamířila rychle k nejbližšímu přístavu, kam brzy šťastně doplula. Všichni se vyhrnuli z lodi do přístavních krčem, aby si nahradili dlouhou dobu odříkání. Když se pozdě v noci vrátili zpátky, zjistili, že proradný Silver utekl. Sebral část peněz a vzal nohy na ramena. Bylo už pozdě ho hledat. A hlavně, teď byl nejbližším cílem Bristol.
3: Kapitán Smollett doplnil v přístavu posádku a vyplul opět na moře. Za pár dnů Hispaniola doplula do Bristolu a všichni jsme si vzali svůj podíl z Flintova pokladu. Každý naložil s penězi podle svého. Jen Ben Gunn přišel o peníze stejně lehce, jako je získal. Příliš dlouho žil na ostrově ohladu a bez rumu, než aby teď své bohatství neroztočil. Silverova krčma u dalekohledu měla už dávno jiného majitele a o dlouhém Johnovi nikdo z nás už nikdy neslyšel. Dřív nebo později stejně skončí v pekle.
1: A Jim Hawkins? Ve zdraví se vrátil ke své matce a kromě mnoha peněz mu zůstaly vzpomínky na největší dobrodružství jeho života. Už jen občas ve spánku zaslechne křik papouška Flinta.
6: Samé bukáty! Samé bukáty! Samé...

život nevyhraješ v bingu, o ten třeba bojovat. Možná doma víc než v ringu, ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát. Za tajemství minisukní, ale dál chcem riskovat. Ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský svět.

jsme buď v klubu gentlemani, nebo páni z Nemanic. Pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen rub a líc. Ať si hrajem s mikroskopem, nebo s klíčem na svíčky.